se blíží od dveří, tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Vítejte ve světě, kde to voní, lidem je dobře a život si vychutnávají. Takhle to děláme společně už 10 let a to je třeba oslavit. Třeba tím, že pro vás máme největší sladkou knižní kuchařku za celou dobu. Sladké Česko. Objednat si ji můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz. Najdete v ní naprosto všechny sladké recepty z našeho pořadu a taky další bonusové kousky. Slavíme i s našimi kolegy a přáteli pochoutkového roku z řad profesionálů, kteří pečou a vaří podle vítězných receptů z celé dekády našeho pořadu. Dnes dostane prostor Naďa Konvalinková. Bude dělat sladký, tekutý dezert. Kromě toho si řekneme něco o řepkovém oleji, exotickém ovoci a o slabé nebo silné vůli nad sladkým se sportovcem a moderátorem Romanem Šebrlem. Tak ať je vám s námi dobře, si přeje Patrik Rozehnal. A slavte s námi!
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Zatím stojíme v průvanu, v pasáži, kde dětství prožívala Naďa Konvalinková a bydlí tu už od malá, tak na ní zazvoníme a s pochoutkovým rokem, s tím jubilejním, se vydáme za receptem na kozičkový dezert od Evy Mlčochové ze Soloutek. Budeme ho dneska dělat v Praze a v úpravě Naďi Konvalinkové.
1: Ano, ano, otevírám.
0: Ano, brána se otevírá a rozhlasová reportáž začíná.
1: Výborně. Hezkou cestu výtahem.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Snad vám dneska z náladu?
0: Ne, vůbec ne. Máme dobrou, nám nikdo neskazí.
3: Koukám, že tady přenášit do éteru rovnou.
0: A nebojte, vás vystřínám.
3: Ale nebudete první ani poslední. A já už jsem jako mediální hvězda zářil, takže já jsem v klidu.
0: Jo, jo, jo. Ani jsem nestačil zazvonit.
1: A jsem tady, viď? A je mikrofon, fotoaparát, kamera, no to se dalo čekat, pojďte dál.
0: I potraviny nesu sebou.
1: Neseš, no tak to je výborný, budeme mít z čeho vařit, protože já nemám nic. Ale mám tady příbor, talíře, hrnce, všechno ostatní.
0: Dokonce jsi vzala a minule jsi to slíbila, tu naši oranžovou novou zástěru.
1: No právě, do toho jsem si vzala modrý šaty, aby to ladilo. Modrá s oranžovou jde.
0: Naďo, a ty si takhle připravuješ večer oblečení, aby ti to ladilo, nebo až ráno podle nálady?
1: No přemýšlela jsem o tom už, jak jsem se probudila. A říkala, co si vezmu, aby ten Patrik byl v šoku.
0: Tak to jsi možná nemusela brát nic.
1: No tak to by si byl v šoku, teda si pravda. To bych byla v šoku i já, teda.
0: Víš, co je nejhorší na tom, když se člověk hezky oblíkne a pak v té kuchyni... Že to tak musím říct, trochu zasmrádne, že jo?
1: No právě, no to se
0: nedá. Musí do pračky.
1: Budeme prát potom, no. Mám to nachystaný, snad půjde ta pračka.
0: Jakou máš a vy váš? Vůni? Typ?
1: Já máchám jedině v octě. Protože ocet vždycky dávám do posledního máchání, protože ten vyeliminuje všechny zbytky prášku a pro alergiky skvělá rada.
0: Naděj dělá všechno úplně jinak a po staru. Osvědčené recepty.
1: Babička, viď, taky hlavu nám splachovala octem vždycky poslední spláchnutí. A leskly se nám, byly zdravý, krásný, pružný.
0: Jak často to dělala?
1: Jsme se koupali jednou týdně, všichni v jedné vaně, v jedné vodě. Nejdřív děti, pak rodiče, pak babička, pak voda na podlahu byla.
0: To bylo jako u nás.
1: Taky víc. No.
0: Tak od praní k vaření. My jsme přijeli na recept paní Evy Mlčochové ze Soloutek. Nazvalo to kozičkový dezert.
1: To jsem na to zvědavá teda. Já vím, že to bylo něco jako ovocná polívka nebo něco takového, že?
0: Vlastně dezert něco mezi polévkou a takovou kaší. Bylo to z černého bezu a právě tomu říkají na Moravě kozičky. No tak my teď v téhle době ještě nemáme ty plody toho bezu, ale máme zavařený, že jo?
1: No právě, no a já mám teda na ty plody toho bezu taky recept, že prostě vymačkat a do té štávy tu smíchat s alkoholem světlým, či třeba s vodkou, jo? A pak je to jedna ku jedné a je to skvělý prostě prostředek na čištění cév, ale nesmí se přijít, že je to ostrý, takže nalačno, ale úplně pidi mini moka lžičička.
0: Toho černého bezu.
1: Ty směsi. S tím alkoholem. No a ono to čistí cévy, krev a všecko. No.
0: A ne, jak si dopřát něco dobrého a omluvit si to. My se do toho pustíme, trochu to vylepšíme, uděláme tam nočky a jsem zvědav, jak to bude trochu jiné od té paní Mlčochové. Ona je taky zvědavá, určitě vedlivě poslouchá.
1: No tak to je dobře, já jí pozdravuju a těším se na její recept.
0: Začínáme za chvíli.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, jubilejní, desátý ročník pokračuje tedy, už to dobře víme, v Praze u Nadi Konvalinkové a na Nadiu přišel recept, který vyhrál u posluchačů v roce 2021. Eva Mlčochová tehdy udělala kozičkový dezert. To zní dost legračně.
2: Kozičky jsou vlastně plody bezinek, černé kuličky.
1: To znamená, že budeme ten recept dělat, ale Nadějo, podle tebe, ty jsi ho asi vylepšila, tak nám teď prozraď, co budeme potřebovat za suroviny.
2: Budeme potřebovat 0,5 kg zavařených kozinek, 1 citron na kůru, kterou budeme strouhat do toho dezertu, 250 ml smetany ke šlehání, lžičku z kořice, trošku zázvoru, vanilkový cukr a 50

0: A na ozdobu pak vím, že Naďa má přichystány ještě čerstvé ostružiny a třeba taky opražené mandle. To všechno můžete pak přidat do té polévky, ať to má i křupavý efekt.
1: Přesně. A krásně to tam křupne, když si kousnete.
0: Tak jo, Naďo, těšíš se? Budeš předělávat další výherní recept? Je to odpovědná práce?
1: No, samozřejmě, že jsem celá v napětí, jsem z toho nervózní trošičku, ale vím, že ty mi pomůžeš, takže jsem v klidu.
2: Pochoutkový rok.
0: Pustíme se do toho. Naďa má hrnec pěkně vyšší, kdyby to plkalo, aby nás to nepotřísnilo.
1: Právě. A budeme tedy dělat polévku. Mělo to být původně z čerstvých bezínkových plodů, ale ty v této době nejsou, takže máme zavařené.
0: Buď džem nebo zavařené plody, oni trošku povolí. A my je teď rozředíme a ochutíme, že jo?
1: Ano, rozředíme je šlehačkou a troškou mléka a ochutíme zázvorem, skořicí. Nastrouháme trošku citronové kůry a vanilkový cukr, ten dáme celý a přidáme zázvor s medem, takže to bude vlastně všeho chuť velice dobrá. Trošku ostré tím zázvorem.
0: Teď to tedy přivedeme k varu.
1: No, už to začíná hezky vonět.
0: Budeme dělat taky nočky, jako paní Mlčochová.
1: Tvarohové nočky, takže nejdřív dáme tvaroh. Dáme tam trošku cukru moučkového, takovou lžičku, možná dvě.
0: A teď to stěrkou propracujeme, promícháme. Můžeme přidat i vanilkový, kdyby někdo chtěl.
1: Jo, to je pravda, že by to zavonilo tou vanilkou.
0: Chceš, máme ještě jeden.
1: Tak dáme ještě vanilkový.
0: No a teď je pak třeba z toho vytvarovat noček. Podle libosti, obliby, tvar, velikost, kulaté, válcové, menší, větší. A ty se pak vlastně vloží do té polévky, aby jsme to jako trochu tím ochutili. Takže to jsou dobrý nápady, člověče, než jenom povařit černý bez s cukrem, tak to takhle pěkně vytunit.
1: Ještě něco přidat, aby to bylo ještě zajímavější, že jo?
0: Tak. Takže z dezertu je taková luxusní restaurační polévka ovocná.
1: Ano, aby to bylo barevnější, tak jsme vymysleli, že tam přidáme sušené brusinky. Takhle si trošku.
0: Možná by do toho šel nějaký alkohol, co říkáš?
1: Tak hele, víš, co já dneska řídím, tak pro mě ne.
0: Tak já si tam dám sám, no. Naďo, máš talíř naloženo, velký nok.
1: Mám velký nok a nádhernou sladkou kozinkovou polívku. Je moc dobrá. A nok je taky dobrý. Udělá v tom hezkou barvu, čověče.
0: Ježíš, to jde k sobě. To se ti fakt povedlo, je to sladko, kyselý, víc do sladka. Má to říct trochu od toho zázvoru.
1: Ta skořice ještě k tomu, že jo. Ten citron, ta kůra tam taky, no hraje to všema barvama chutí teda.
0: A když si to vememe s tím ochuceným tvarohem, tak to je tak jako ještě posune a nechá zvýraznit ten černý bez. Takhle je to ještě lepší.
1: Myslím si, je promiň, ale já sotva můžu mluvit, jak mi to chutná, že jsme to dobře vymysleli a dobře teda vytvořili.
0: Polévka jako dezert.
1: Potěší vás.
0: Najdete to všechno na webu pochoutkovýrok.cz. Najdete tam i ten původní recept, který byl jednodušší verze, byl z čerstvého černého bezu. Tohle je z toho zavařeného předem, takže i ten rozdíl možná v barvě. No a jak už jsem řekl, oba najdete na stránkách pochoutkovýrok.cz. Na jedné fotce i srovnání, ať vidíte, komu, jak se co to povedlo. A můžete si to vyzkoušet. Budeme moc rádi, když nám dáte třeba i zprávu, jak zkoušíte a ochutnáváte tyhle recepty. Víme, že poslouchají nejenom ti, co původně dělali tyhle výherní kousky. A byl to recept posluchačský, to znamená, posluchači ho vynesli na to místo vítězů. A tak příště nás čeká recept ze třetího místa toho roku 2021. Těšíme se i s Naďou Konvalinkovou. Dnes pro vás vařila tohle úžasnou polévku. Nadě, děkuju, ať se daří.
1: Já ti taky děkuju za pomoc a za to, že jsi to sejmul celý. Děkuju.
0: Sejmul. Já tě sejmu.
1: No, já jsem se rozhla sobě.
0: To taky.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Připomeňme si, že pochoutkový rok už slaví 10 let a v tom 10. jubilejním narozeninovém roce spolu s vámi si opakujeme úspěšné a vítězné recepty z předchozích 9 let. Jdeme chronologicky od toho roku 2017 až k současnosti. Teď se pohybujeme v roce 2021. Načali jsme ho dnes s Naďou Konvalinkovou a sladkým dezertem. Příště budeme pokračovat s Ivanem Vodochodským, který připraví zajíce s černou omáčkou. Dělala ho v roce 2021 Zuzana Kučerová z Prahy 6 a ocitla se díky němu na třetím místě. Tihle naši experti a přátelé pochoutkového roku nejsou sami na to, aby nám připomněli všech 36 vítězných receptů z prvních 9 let. Pomáhají jim ještě Jaroslav Sapík, Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus nebo Josef Maršálek. Dostali všichni stejné zadání. Vezměte vítězné recepty, připomeňte je posluchačům, udělejte je tak, aby chutnali i vám. To znamená, že můžete něco změnit, můžete něco přidat, vylepšit, nebo z té přípravy nám i prozradit, jak by to bylo v profesionální verzi. No a my pak ty dva recepty, v zásadě stejné, můžeme porovnat na stránce pochoutkovýrok.cz, kde pokaždé najdete ten původní i nový recept, vedle sebe i pro srovnání obě fotografie vítězného pokrmu, ať si uděláte představu a třeba i malou soukromou soutěž, kdo byl lepší, a ať si to můžete taky zkusit. Ke každému receptu samozřejmě přesný popis, video a co je k tomu potřeba. To všechno se odehrává v pochoutkovém roce právě ve vysílání v čase, který posloucháte, a kdykoliv se k tomu můžete vrátit i na stránkách pochoutkovýrok.cz, kde se na konci roku ze všech těch vítězných receptů z předchozích let bude volit recept desetiletí. Bude to od vás i od poroty rozhodnutí. Tak pečlivě sledujte náš pořad a průběh tohoto roku, ať vám nic neunikne. Sledovat nás samozřejmě můžete i na Facebooku nebo Instagramu na profilu Patrik Rozehnal / pochoutky. A za malou chvíli bude čas na povídání o řepkovém oleji. Tak poslouchejte dál.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

smířený jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá, jo ho ho.

až se nočním chladem pil, ať se na hucelský šípy najmout dám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

až do pekla se dříve do hrabem. Jo, jo, kdo má roztrhaný boty, kdo má pořád jenom hlad, jako já.

0: chce zhrdnout třeba zítra. Komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hoconský šípy najmou dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.
1: V poslední době se to v receptech hemží olivovým olejem, ale také třeba speciálními, konopnými, ořechovými, dýňovými oleji. Ale málem bychom zapomněli i na ten náš, původně opravdu hodně starý český řepkový olej. I ten je dobrý. Vlastně ještě lepší než slunečnicový. O tom vám víc řekne naše kolegyně v Pochoutkách Soňa Jindrová.
2: Řepka olejka je stará kulturní rostlina, jejíž pěstování se rozšířilo hlavně ve druhé polovině 19. století. Během první a druhé světové války se používal řepkový olej hlavně pro technické účely, například pro svícení v lampách, mazání a mydlářství. V potravinářství jen okrajově. Jeho hlavní složkou byla totiž kyselina eruková, proto se někdy taky říkalo řepkovému oleji erukový olej. V 60. letech se ale podařilo řepku vyšlechtit tak, že od 70. let se používají pro potravinářské účely výhradně dvounulové bezerukové odrůdy. A jak se vlastně takový řepkový olej vyrábí, to popisuje obchodní zástupkyně firmy Bioenergo Komplex Kolín Tereza Klocová.
3: No tak v momentě, kdy řepka přijede z pole, tak se vyčistí, vysuší a přijede k nám do lisovny, kde se vylisuje, následně se přefiltruje a potom už se balí do různých druhů balení, ať už jsou to lahvičky, IBC kontejnery nebo cisterny.
2: To je řepkový olej zastudena lisovaný při maximální teplotě 40 stupňů, takže jsou v něm uchovány všechny zdraví prospěšné látky, charakteristická vůně a oříšková chuť. Seženete ho většinou jen ve zdravých výživách nebo ve specializovaných prodejnách. V běžných obchodech je k dostání hlavně rafinovaný olej,
3: který se upravuje hlavně z toho důvodu, že vlastně z něj zmizí charakteristická vůně, charakteristická chuť a má vyšší teplnou odolnost. To znamená, že se dá použít i do fritézy.
2: A jak probíhá rafinace oleje?
3: No, proces rafinace probíhá vlastně v několika fázích. První fází je takzvané odslezení, potom následuje neutralizace volných mastných kyselin louhem, potom se olej s pomocí bělící hlinky bělí a nakonec následuje deodorace, kdy z oleje vlastně odchází ty prchavé látky, jako je ta charakteristická vůně a chuť. Zároveň během té rafinace olej vlastně ztrácí docela velkou část vitamínu E.
2: A olejů je na trhu opravdu hodně. Který je z hlediska složení pro naše zdraví nejlepší?
3: Co já vím, tak nejdůležitější je to srovnání poměru omega 3 a 6 mastných kyselin, který by měl být 1:2. Ten poměr 1:2 splňuje pouze řepkový olej, zastudena lisovaný i rafinovaný. Potom máme třeba olivový olej, který podle odrůdy má poměr omega 3 a 6 mastných kyselin 1:10 až 1:20. No a potom nejčastěji bych řekla, že se v supermarketech prodává ještě slunečnicový olej a tam je ten poměr až 1:70.
2: Řepkový olej má v kuchyni široké využití. Jak potvrzuje Jiří Vaněček, někdejší šéfkuchař na českém velvyslanectví v Paříži a v Berlíně.
4: Já osobně využívám řepkový olej ve studené kuchyni, protože má oproti ostatním olejům výhodu, že při nízkých teplotách netuhne. Takže například různé marinády, zálivky můžeme hned po vyndání z lednice používat a nemusíme čekat, až se takzvaně odleží. Dále se dá používat na smažená jídla, a to protože dobře snáší vysoké teploty. Ale musíte dávat pozor, kterýho výrobce nebo v jaké kvalitě ten olej vyrábí, protože se mi už několikrát stalo, že při zahřátí zapáchl po rybině.
2: A to konec konců platí u všeho. Kvalita na prvním místě.
1: O řepkovém oleji i o tom, jak se vyrábí a fotografie z výroby procesu najdete už teď na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A zatímco se možná budete dívat na internet, tak si už brzy poslechnete také krátký rozhovor s moderátorem a úspěšným olympionikem Romanem Šebrlem.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my jsme se teď dali dohromady s Naďou Konvalinkovou, abychom si popovídali ještě s dalším hostem.
1: Romanem Šebrle.
0: Moderátor a taky olympionik. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Romane, bez ohledu na to, jestli jdete na nějaký meeting, máte před sebou závod nebo měla jste, tak jaká jídla obecně máte rád? Dá se to říct třeba, která si nesete už od dětství, nebo možná jste k ním přišel až v průběhu času?
2: No, asi není nějaká kategorie, kterou bych vyloženě upřednostňoval, možná těstoviny. Asi ta italská kuchyně, které mám nejblíž, tak to asi ty těstoviny stoprocentně, taky špagety jsou moje nejoblíbenější jídlo a v podstatě skoro jediný, který umím uvařit celkem solidně. Ale mám rád i českou kuchyni, mám rád hodně omáčky, ať už rajskou nebo svíčkovou. Tatarku mám rád. No, mám jednu obrovskou výhodu, že úplně si tu váhu hlídat nemusím. Teď třeba jim docela zdravě a hlídám si to, protože mám zase sásku s mladým, ale to je jiná kapitola. Když jsem trénoval, tak v podstatě jsem si to nemusel hlídat, protože ten výdej byl tak obrovský, ty dvoufázové tréninky, že prostě člověk, ať snět, co snět, tak to dal pryč. Nejsem ten typ, který by přišel domů a zbodnul se v ledničce, takže v tomhle mám výhodu, takže ta váha nelítá. To spíš tuky lítají, protože jsem na sladký a to je horší.
0: Ale co sladkého máte rád?
2: No všechno sladký.
1: Tady jsi nám nabídli šestkové koláče.
2: Já jsem viděl.
1: Jablečné koláče, vytažené z trouby. Jsou
2: krásný, vynikající. Asi opravdu jeden ochutnám, ale jak jsem říkal, to se bude hodit. Ale jak jsem říkal, teď mám zrovna sásku s mladým, kdy vlastně můžu říct, asi před, já jsem nic půl roku nedělal, nebo občas jsem si šel zaběhat, občas zaposilovat, ale minimálně. A tak ten tuk se trochu nahromadil a jednou mi mladý říká někdy před koncem roku nebo na začátku tohoto roku, že teda vypadám, že vůbec nevypadám na sportovce.
1: Ježiš.
2: Počkej, hele, až pojedem do Itálie, jezdíme vždycky v červenci, budu mít buchtičky. On říká, buchtičky, tak maximálně se šoro, a to už máš. Říkám, tak mladý, počkej, já ti ukážu, co je vůle. Tak od té doby se držím, běhám teda každý den a posluji, takže na ty buchty tak jako koukám, ale asi odolám, a možná jednu, jo.
1: Tak držím palce, aby byly v červenci buchtičky.
2: Děkuji.
0: Nezačínáte se bát Itálie trochu?
2: Ne, nezačínám. To já zase jako mám docela dobrou vůli, takže fakt to držím a opravdu jim třeba na večer jenom saláty a v poledne maso se zeleninou, takže se bude kančí se zeleninou hodit.
0: Tak moc děkuju, díky moc.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Do pochoutkového roku toho narozeninového dílu v rámci 10. roku, kdy slavíme ty narozeniny, přispěje svým dílem i odborník na etiketu Ladislav Špaček. Dnes se chci zeptat, jak správně jíst takové exotické ovoce. Ať už to budou citrusy, nebo třeba takový banán.
1: Pokud bychom dostali ještě, tak jako dříve se to dělávalo, na stůl banán, tak ostrým nožíkem nakrojíme slupku nahoře a dole, na té horní straně. Vidličkou natočíme, otočíme tu slupku směrem doprava a potom nožem krájíme jednotlivé dílky a vidličkou vkládáme do úst.
0: To znamená, srolujeme to jako rybičky, konzervu?
1: Takhle jsem to chtěl říct, výborně, ano. Jestliže si dáme pomeranč, tak to bude složitější. Vidličkou si ho přidržujeme a ostrým nožíkem nakrájíme kůru jakoby tam, kde budou ty měsíčky. Potom vsuneme lžíci mezi kůru a mezi dužninu. Tou lžící oddělíme kůru od dužniny a vytvoříme tím vlastně takovou hvězdici, která bude tvořit podstavu toho pomeranče. Potom vidličkou a lžící oddělíme jednotlivé dílky od sebe a vidličkou je konzumujeme. Dáváme pozor na to, abychom pecky odkládali na talíř, aby se neválely na stole. Nožem obvykle ještě musíme třeba u jablka vyříznout jádra a podobně. No, je to manipulace, kterou musíme nacvičit raději už doma. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

A připomínka ještě té důležité věci. Už minulý týden jsme odtajnili naši naprosto novou, exkluzivní, obrovskou kuchařku Sladké Česko. V této kuchařce najdete jenom sladké. Protože sladké milujeme, sladké si často mezi sebou lidé vyměňují a zkouší nové věci. A sladké dominovalo i ve všech soutěžních ročnících pochoutkového roku. Takže v téhle knížce najdete ty recepty z úplně prvního ročníku, včetně těch třeba z loňského. A přidali tam i své recepty naši porotci, stejně jako já. Dohromady je to úctyhodných 170 sladkých receptů. Na bábovky, dezerty, štrůdly, koláče na plech, nejrůznější řezy, dokonce i tekuté dezerty, zmrzlé dezerty, kynuté, střeného těsta, z listového, z čehokoliv. Na co si vzpomenete, to tam najdete. Všechny recepty jsou doprovozeny fotografií, přesným seznamem surovin a taky postupem, podle kterého to určitě zvládnete i vy. V to věří Patrik Rozehnal a doporučuje, ať se podíváte na tuhle knížku na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A když vás zaujme, můžete si ji i pořídit. Stačí si objednat buď přes formulář, anebo můžete kdykoliv ve všední dny a v pracovní době volat na objednávkové telefonní číslo 724 819 319. Knižní kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A proto ještě jednou připomínám jejich číslo pro objednání, to telefonní 724 819 319. A o tuhle knížku my taky nově soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal Roman Paulus do těsta na zelné šlíšky. Byly to brambory. A z těch správných odpovědí jsme vylosovali vůbec historicky první tři majitele knížky Sladké Česko. Vyhrávají Jiřina Procházková z Hodonína, Anna Brantalová z Radějova a Ladislav Lalurny z Třince. A dnes se ptám a znovu nabízím opět kuchařku Sladké Česko, naši novinku, jako odměnu v soutěži, pro ty, co správně odpoví a budou vylosováni. Otázka zní, z čeho je kozičkový dezert, který dělala Naďa Konvalinková? Z jakých plodů? Z jeřabin nebo z černého bezu? Z čeho je kozičkový dezert, z jakých plodů? Pokud si myslíte, že z jeřabin, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Pokud jste přesvědčeni, že kozičky jsou černý bez, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno a příjmení s adresou na číslo stále stejné 90 01 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Otázku vám připomeneme a pravidla najdete i na webu pochoutkovirok.cz a jak to dopadne a koho vylosujeme, se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Za týden. Držím vám palce, přeju hodně úspěchů a pokud si myslíte, že se na vás štěstí takhle neusmívá v soutěžích, tak si tu knížku prostě objednejte. Stojí za to. Krásný týden plný chutí přeje všem. Patrik Rozehnal.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

Krásný večer, den či noc do všech regionů, milí posluchači. Úvodní píseň v podání Malé muziky jasně vytyčila cíl naší dnešní cesty za historií a lidovou kulturou. Vydáme se na Šumavu, do jednoho velmi zajímavého městečka. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

A ono město, do nějž míříme, se původně jmenovalo Zimní hora, neboli Winterberg, z čehož se v češtině stal Vimperk. Je to město mnoha zvláštností. Leží na úpatí Boubína a je vstupní branou na Šumavu. A také v něm sídlí správa Národního parku Šumava. V minulosti bylo převážně německé a svůj zlatý věk zažilo od 13. do 17. století, kdy bylo cílovou stanicí jedné ze tří větví zlaté stezky, po které se do Čech z Pasova dopravovala sůl. Má také velmi zajímavý zámek a právě do něj se dnes vydáme, abychom si zmapovali, co určovalo život lidí ve Vimperku a okolí v uplynulých staletích. A budete možná překvapeni, protože to bylo sklo a knihy. A také bych neměla zapomenout, kdo nám dnes při putování historií Vimperka bude hrát. Budou to muziky Plzeňského lidového souboru a Jihočeského souboru Úsvit z Českých Budějovic. A hrát budeme hlavně písničky o horách.

0: Začátku Zlaté stezky, která je na zámku ve Vimperku a historií šumavského a pošumavského sklářství nás provede Eva Rajčpísová z Národního památkového ústavu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Evo, já tady vidím neuvěřitelnou mapu, na které my stojíme. Je tady vidět Zlatá stezka, Vimperk jako jeden z těch hlavních proudů vedoucích do Pasova, ale kolem je tady fůra červených, zelených a modrých bodů. Každý z nich byl jedno místo s jednou sklárnou, je to tak?
1: Přesně tak. A my jsme se tady snažili i naznačit, jak vlastně se situace šumavského sklářství lišila v průběhu nebo vyvíjela v průběhu staletí. Takže to, co vidíte červeně, to je úplně nejstarší. Jsme v době Karla IV. 14. století a 1359 je nejstarší letopočet, kdy hned vedle Vimperka vznikla sklárna, do dneska se jmenuje Skláře. A pak už to šlo ráz na ráz. Je jich tady celkem víc než 10. A sklářství pak čekali takové vlny propadů a vzestupů, takže po husitských válkách začínaly zase vlastně úplně od píky, krásně se vzmohly v 16. století, potom přišla 30letá válka, takže zase úplně všechno zničeno a zase úplně od začátku. A tady je to krásně vidět, že co vlastně století, tak jedna nová vlna vzestupu až prostě do toho 19. skoro.
0: My tady vidíme totiž úplně i dřevní sklářské výrobní pomůcky. Tady je neuvěřitelná sklářská pánev, která je asi kamenná, nebo z čeho to je?
1: Asi je kamenná, ale hlavně jde o to, že je malá. Ono prostě, když jste byl šumavským sklářem, tak jste měl na výběr. Buď jste mohl dělat později třeba tabulové sklo na zrcadla a tak, to bylo mnohem později. Ale v těch začátcích buď jste měl možnost takzvané duté sklo, takže sklenice, což třeba vyžadoval místní velmož, máme k tomu takovou hezkou pověst. No ale nejjednodušší pro skláře bylo dělat jenom malé korálky, takzvané páteříky, které se navlékaly na šňůrku, byl z toho vlastně růženec, pomocí toho růžence se lidi modlili a těch páteříků byly potřeba miliony a byly odsud na vývoz hlavně do Německa. Takže ta pánev, na kterou se spolu díváme, je malá, vždycky se do ní nalila surovina, vznikla tavenina a z ní ty korálky se namotávaly.

0: půjdeme podívat, jak to s těmi skláři tady vypadalo dále. Já vím, že sem se dováželo benátské sklo, původně po té zlaté stezce jako exkluzivní zboží, a docela mě překvapovalo, že i naše sklo se stalo vývozním artiklem. Tak jak je to možné?
1: Je úplně úžasné, že ten zázrak se udál zhruba 15 kilometrů od Vimperka. To místo je dodneška možné navštívit Michlova huť. Bydlel tam Michal Miller a sice on je jediný z českých sklářů, kdo se pokoušeli přijít na tajemství benátského skla, tak on vlastně mimo děk vynalezl i něco mnohem lepšího. To, co vynalezl on, se ukázalo, že má daleko lepší vlastnosti než to benátské sklo, lépe se brousilo, rilo, a mimochodem Michlova huť je teda velmi hezký typ na výlet, dokonce tam má teďko i památník. No a to, co on vynalezl, nazval to tehdy křídové sklo, pak vynalezl i rubinové sklo, tak to naprosto převálcovalo konkurenci a díky tomu se najednou české sklo stalo celoevropským fenoménem, což byl úžasný příběh.
0: On nějak zdokonalil tu recepturu, vynalezl lepší písek, či co se stalo?
1: Na tom je zajímavé, že receptura se ztratila, takže ač existovaly později různé receptáře, takže do dnešní doby není patné, v čem přesně to jeho tajemství spočívalo, bylo to velmi ceněné know-how, ale každopádně ten vkus se potom proměňoval, takže o 100 let později. Najednou vyšly z mody ty čiré, ryté nádoby a najednou byla velká touha po barevných, což se povedlo tady ve 30. letech 19. století Johannu Mayrovi. A tyhle barevné skloviny a vrstvené sklo zažili takový boom, že jemu naprosto nestačila vimperská sklárna Adolf a on si musel postavit sklárnu novou, což byla jedna z posledních na Šumavě a bylo to slavná Lenora. Nebýt těchto barevných skleniček, tak Lenora vlastně vůbec nebyla založena. No a největší exponát, to je
0: ano, ten je obrovský a no. To je pohár, ale tedy ne napití, pravda.
1: Je to vlastně pohár pamětní ke 400. výročí povýšení Vimperku na město, takže v roce 1879, a je na něm německy napsáno, že ho darovali přímo skláři vimperští ze sklárny Adolf městu. Město bylo povýšeno na město v roce 1479.
0: Je tedy vidět, že se hodně vyváželo i do arabských zemí podle všech těch flakonů zlacených a různých zlatých misek.
1: Tady je prostě úžasné, že skláři v Lenoře nebo v Adolfově zvládli tyhle ty orientální nádobky pro Blízký východ a že tam ten odbyt byl, že ta kvalita byla taková, že i ti Arabové si prostě objednali dané zboží od nás ze Šumavské sklárny.

0: Tak milí posluchači, pokud byste očekávali, že v této lokalitě se většina lidí věnovala především práci se dřevem nebo se sklem, tak se mýlíte, protože toto město bylo neuvěřitelně proslulé díky knihtisku. A o tom nám více řekne Eva Říhová z Národního památkového ústavu, která nás tady provede tou úžasnou knihtiskařskou historií. Vimperka, dobrý den.
1: Dobrý den. Tak jak už jste zmínila, proslulé město Vimperk skutečně má velice bohatou historii knihtisku, která sahá až do 15. století. Už v roce 1484 jsem přišel z Passova německý tiskař Jan Alakrau a vytiskl zde tři knihy. Ty první dvě byly latinské, ale třetí kniha byl kalendář na rok 1485 a byl to vůbec první česky vydaný kalendář v Čechách. Ten kalendář nesl název Minuci, to bylo odvozené od latinského výrazu minutio sanguinis, což znamená pouštění krve, a právě v tom kalendáři byly vyznačené dny, které byly vhodné pro to, aby se prováděl tento lékařský zákrok.
0: Jak je možné, že se to tady tak ujalo?
1: Ten německý tiskař Jan Alakrau to neměl zřejmě takový odbyt, jaký si představoval na té zlaté stezce. Takže Vimperk opustil, ale po 370 letech na tuto tradici navázal Jan Steinbrenner. Ten si zařídil v rodném domě svého otce tiskařskou dílnu v roce 1855 a začal tisknout modlitevní knihy. Protože byl velice šikovný, nápaditý, rychle se poptávka po tomto zboží rozrostla a tak rozšiřoval dílny a ty knihy modlitevní, které tady tiskl, byly skutečně proslavené po celém světě.

0: To jsou ty knihy, které tady vidíme. A to je krásná vazba, velmi výpravná, aby si posluchači nemysleli, že to byly jen tak ledajaké knížky. Je to až spíš takový klenot.
1: Proto si ho velice cenili po celém světě a k výrobě těch modlitebních knížek na jejich vazby využíval pravé kůže, želvovinu, hadí kůži, perleť, sklo, opravdu široký sortiment. Ty knihy byly krásně zdobené, vysoce kvalitní a měly zlacené ořízky. Kromě modlitebních knih, kterých někdy v roce 1930 už bylo 100 milionů vydaných, ještě zařídil výrobu kalendářů. Ty modlitební knihy nakonec tiskl ve 23 světových jazycích a kalendáře, které šly taky velice dobře na odbyt, v několika jazycích tiskl poučné, zábavné, vojenské, křesťanské. Každý si tam našel něco, co se mu hodilo. Byly tam povídky, byly tam rady pro rolníky, pro domácnosti, byly tam i lékařské rady různé a v jednom kalendáři jsem se dokonce dočetla, že na kašel je dobrý, když si nazbíráte černý slimáky, uzavřete je do sklenice, zasypete cukrem. Po několika dnech ty slimáci vytvoří konzistenci medu a to se užívalo na kašel.
0: Tak jestli bude letos opět taková invaze slimáku, jaká bývá, tak to můžeme vyzkoušet tedy, kdo bude mít na to nervy. Já tady vidím i Korány. Vyráběl pan Steinbrenner i náboženskou literaturu, zjevně nejen křesťanskou.
1: Samozřejmě ty Koránky, to byla chlouba z Steinbrennerových tiskáren. Je to miniaturní modlitební kniha, která je o rozměrech 18x22 mm.
0: Ano, ty tady zrovna vidíme, to je úplně neuvěřitelné.
1: 823 stran, tištěno na cigaretovém slabém papíře a kdo nemá lupu a nezná arabštinu, tak si moc nepočte. Ale to byl skutečně, skutečně úžasný vývozní artikl a byl vlastně jediný, který ty Korány vyráběl.

0: Mimochodem to, co tady vlastně zahájil Jan Steinbrenner, muselo úplně změnit život na Vimpersku nebo ve Vimperku, protože předpokládám, že tady ta knihtiskárna asi zaměstnávala docela hodně lidí.
1: Byl to opravdu velký zaměstnavatel pro spoustu lidí. Navíc měl silné sociální cítění, takže tady stavěl domy pro své zaměstnance, nemocnice, chudobince, vývařovny a Vimperk skutečně má být Steinbrennerovi za co vděčný. Bohužel přišel rok 45, skončila válka a veškerý majetek Steinbrennerovy rodiny byl konfiskován a tiskárna, jakoby fabrika, přešla pod národní společnost.

0: právu. I když musím říct, že stále se ještě pokračovalo v tradici knih tisku, tiskly se tady velice kvalitní knihy, stále jako si udržovaly tu dobrou pověst. Samozřejmě se měnil sortiment. Bylo tady potom spoustu knih, které se vydávaly pro československého spisovatele, nakladatelství Vyšehrad, Odeon, všechno možné.
1: Já děkuji za úžasně zajímavý vhled do historie knih tisku tady ve Vimperku paní Evě Říhové z Národního památkového ústavu.
0: Naslyšenou, děkuju.

0: na úplný závěr dnešního výletu na Šumavu mám pro vás překvapení. Pokud se do Vimperka vypravíte, neměli byste v podzámčí minout galerii Winterberg. Tam totiž najdete výstavu velmi zajímavých obrazů Ondřeje Bartoška, který se věnuje lidovým zvyklostem, mravům a pověstem staré Šumavy. Vznikla z nich obdivuhodná kolekce obrazů a nejen o ní, ale i o Šumavě samotné jsem s Ondřejem Bartoškem mluvila na vernisáži.
1: Pane Ondřeji, jak vlastně tady ta neuvěřitelná šumavská série obrazových příběhů vznikla?
2: Inspirace byla kniha o lidových zvyklostech a řemeslech na Šumavě, kde se některé ty příběhy odehrávaly. A ta mě vlastně inspirovala k prvnímu obrazu, což byla pověst o Roklanském jezeře. A sebralý známý etnograf Engebert Panny, což byl sudetský Němec, byl i ve své době velmi známý. Takže vlastně jsem začal pátrat. První ty příběhy jsou kolem 30leté války, co se tady tradují, až po období mezi válkama první republiky.
1: Když jste četl ty předlohy, co nového jste sám pro sebe objevil, co jste třeba netušil?
2: Já miluju příběhy. A samozřejmě k tomu se váže i ty příběhy těch autorů, protože já jsem vlastně se nezabýval jenom tou pověstí, ale vlastně i jejich jako osudama.
1: Takže tady všichni ti autoři jsou nadepsáni na těch obrazech, ano, Janka Dehřavý, Herbert Kösl, Engelbert Panny, o tom jsme mluvili, ano. Karl Hofer. Ano. Takže vždycky jste vzal nějakého toho sběratele, etnografa a od něj jste čerpal náměty.
2: Ano, protože jako každý ten obraz je jeden příběh, takže samozřejmě jsem musel vybrat jednak příběh, který mě nějakým způsobem vnitřně oslovil, a zároveň mě samozřejmě strašně zaujal i ten osobní příběh těch sběratelů, který jsou často minimálně stejně barvité, jako jsou ty jejich příběhy, které sebrali. Jsou to buď Češi nebo Němci, kteří žili v tomto regionu, buď to byli etnografové, řídící učitelé, písmáci, kteří sbírali po vesnicích, po městečkách pověsti a ty zvyky, a dochovalo se to teda dodnes. Což mimo jiný třeba je i na Kohoutím kříži, což je jako známý web, který shromažďuje vlastně vzpomínky německého obyvatelstva tady v tom regionu. A je to symbolické, protože jsem to pojmenoval jako 14 zastavení podle zastavení křížové cesty. A mělo by to teda pokračovat druhou sérií dalších 14 zastavení, protože tyto příběhy jsou všechny z té jako české strany jako toho pohraničí. A chtěl bych se věnovat teda zase ještě té německé straně, že by to mělo vzniknout jako pandán dalších 14 zastavení německých.

0: hezký ty obrazy. Má to takovou lehce hororovou příchuť. Ty příběhy byly spíše temné, ty, které jste vybíral. Našel jste v tom nějaký charakteristický rys?
1: Já jsem sice říkal, že tak pojmenovávám i s tou knihou, která se chystá jako Příběhy z temného kraje, ale vlastně řada těch pověstí vůbec není jako temných. Ty příběhy fungovaly jako ponaučení. Tady třeba od toho Engelberta Pannyho, to je o zjevení, které se v noci objevovalo a strašil pocestný, až narazil na chlapíka, který se ptal těch pocestných, až mu jeden řekl, dej ho tam, kde zovzal. A on to byl nepoctivý sedlák, který sebral nějaký hraniční kámen, no a za to vlastně byl zaklet teda do tohohle zjevení. No a jakmile mu ten pocestný řekl, dej ho tam, kde zovzal, tak vlastně tím ta jeho kletba byla zlomená. Takže to vlastně končí jako dobře. Nemají se konat špatné činy.
0: Tak ještě nějaký si představme, Ondřej.
1: Když jsme ve Vimperku, tak tady mám teda jednu pověst Vimperka. Přímo se odehrává v té části tady pod Vimperským zámkem a je to o muži, který tak napůl jako trochu spolupracoval s ďáblem a ďábel se rozhodl, že ho musí teda získat, aby si ho mohl jako odškrtnout a získal jeho úpis a pak, že ho zahrne bohatstvím a veškerým komfortem, který mu tehdejší Vimperk mohl poskytnout. No a ten chlapík vlastně řekl fajn, proč ne? A měl podmínku, že si vytrhne vlas, ta pověst se jmenuje o kadeřavém vlasu. A pokud teda ten ďábel bude schopen ten jeho vlas natáhnout, tak vyhrál a on si ho může odtáhnout do pekla, no ale samozřejmě natáhněte jako kadeřavý vlas. Že? Takže ďábel se snažil, u toho se strašně potil a tím vlastně tady vznikl potok, který teda kousek od nás teče a když se rozvodní, takže všechno jako bere a je to ďábelský potok. No tak to je prostě z Vimperka.
0: A pokud nestihnete výstavu, můžete se těšit na knihu, kterou o Šumavě Ondřej Bartošek chystá a která by se měla jmenovat Pověsti z temného kraje. A to je z dnešního putování za historií a lidovou kulturou Vimperka na Šumavě vše, milí posluchači. Vřele doporučuji k návštěvě, budete překvapeni a navíc ve Vimperku najdete i nejsvažitější a nejpříkřejší náměstí v naší republice. Krásný týden plný zajímavých objevů z historie vám přeje Markéta Ševčíková. A vzpomeňte si občas také na lidové písně a nezapomeňte si je sem tam zaspívat.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den vám od mikrofonu přeje, milí posluchači, Kateřina Dvořáková. Dnes otevíráme téma, které v Česku trápí statisíce žen a přesto o něm v soukromí často jen šeptáme. Řeč bude o inkontinenci a potížích s poklesem pánevních orgánů. I když nejde o onemocnění, které by nás přímo ohrožovalo na životě, dokáže nám ho neuvěřitelně znepříjemnit. Omezuje nás v pohybu, v radosti z koníčků i v běžném sebevědomí. Každá žena je jiná a stejně tak i její cesta k úlevě. Jak poznat, o jaký typ úniku moči jde? Proč je důležité začít s posilováním pánevního dna už v mládí? A co dělat, když se operace obáváme? O individuálních řešeních, moderní léčbě i bezpečné pomoci v období menopauzy si budu povídat s paní doktorkou Janou Rackovou z gynekologické ambulance Gynovum v Mochově. My nebudeme mluvit jen v obecné rovině. V našem vysílání bude i pacientka paní doktorky, která se rozhodla o svém problému promluvit. Právě kvůli citlivosti tématu si přeje zůstat v anonymitě, ale podělí se s námi o svůj příběh se smíšenou inkontinencí a sestupem dělohy. Uslyšíte, že v tom rozhodně nejste sami a že každé trápení má své řešení. Další medicínský příběh se šťastným koncem zazní v cestě k uzdravení. Pořad vysíláme v 9 hodin 15 minut v Českém rozhlase Střední Čechy každou neděli a v ten samý den na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu v 19.05. Pokud díl nestihnete, pusťte si nás podcastu na Spotify, Můj rozhlas a dalších aplikacích. Na příběh s dobrým koncem se těší Kateřina.
0: Cesta k uzdravení. We'll be right back.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co se vlastně děje v těle, když řešíme inkontinenci? Na to se zeptám paní doktorky Jany Rackové, která za námi přijela z Mochova, a s ní přišla i její pacientka, a jak už v úvodu zaznělo, zůstane v anonymitě, ale o svůj příběh se s námi podělí. Milé dámy, dobrý den.
2: Dobrý den, já velice děkuji za pozvání do Českého rozhlasu a moc děkuji taky pacientce, která se s námi přišla podělit o svůj příběh.
3: Dobrý den.
2: Inkontinence moči je jakýkoliv mimovolní únik moči, který člověk neočekává. My dělíme inkontinenci na stresovou, urgentní anebo smíšenou, a stresové říkáme právě proto, že dochází ke zvýšení nitrobřišního tlaku a tím dochází k mimovolnímu úniku moči. U urgentní inkontinence tam je to většinou složka nervová a hladké svaloviny, kdy hladký sval v močovém měchýři nedokážeme tak dobře ovládat a ten sval sám má nějakou svoji aktivitu a buď ta žena má pocit rychlého nucení na močení, anebo dojde ještě k úniku té moči. U urgentní inkontinence může být i noční močení, můžou tam být vyšší frekvence močení v noci a ohrožuje to zejména potom starší pacienty, protože vstávají k tomu močení a může dojít třeba k pádu. No a smíšená inkontinence je kombinace těchto dvou.
1: A to je diagnóza vaší pacientky?
2: U naší pacientky řešíme k tomu ještě sestup pánevních orgánů, protože pánevní dno je extrémně složitý orgán, kdy právě máme dohromady močovou trubici, močový měchýř, dělohu, pochvu a ještě rektum a konečník, a každý z těchto orgánů může nějakým způsobem sestupovat. Ty pacientky, které mají sestup, na druhou stranu nemusí mít nutně problém, některé jsou asymptomatické i dlouhý život, ale v případě naší pacientky právě i efekt porodu a potom perimenopauzy, tak může přispívat k tomu, že právě pacientka má ty smíšené příznaky.
1: Existuje nějaká prevence, paní doktorko?
2: My jsme společnost, která žije extrémně sedavým způsobem. Obecně máme málo pohybu už v dětství a dále k tomu samozřejmě přispívá i nadváha nebo obezita. Takže bych z preventivních opatření určitě začala zdravým životním stylem, péči opravdu o celou tu postavu, to znamená o celé to posturální svalstvo, od nohy přes to pánevní dno, přes dýchání, bránici, dokonce k tomu přispívá i funkce čelisti k pánevnímu dnu. Takže my musíme mít opravdu celý komplex toho těla tak vyrovnaný, aby nám to pánevní dno dobře fungovalo. To znamená začít pohybem v tom dětství nebo potom v adolescenci, nepřestávat. A ideálně by bylo fajn třeba zařadit pro ženy cvičení pánevního dna ještě předtím, než otěhotní.
1: Já bych chtěla zůstat chvíli u té funkce čelisti. Jak souvisí čelist s pánevním dnem?
2: Celé tělo člověka je protkáno takovým jemným vazivem a v poslední době se přišlo na to, že to vazivo je všechno propojené. V těle jsou fascie, které opravdu prochází celým tím tělem, a právě s tím pánevním dnem potom souvisí i ty příčné svaly, třeba břišní. To souvisí s bránicí a jak dýcháme, tak samozřejmě všechno se to upíná na klíční kosti a to potom jde i k té čelisti přes krk.
1: Děkuji za to vysvětlení. Je pravda, že jsou dneska různé cvičení na fascie pomocí fasciálních válců. Vy říkáte, že je dobré posilovat pánevní dno před těhotenstvím, ano, ale zároveň jsme tady mluvili o tom dětském věku. Na co se primárně zaměřit u dívky a u ženy, abychom předešli inkontinenci?
2: Obecně asi přiměřený zdravý pohyb se zapojením všech těch svalových struktur, a myslím si, že u těch mladších dívek je hrozně důležité znát tu anatomii toho svého genitálu, jak zevního, tak vnitřního, vědět, jaké ty struktury tam máme, případně jaké svaly tam máme. A opravdu my těmi svaly toho pánevního dna, protože je tam velká část těch kosterních svalů, které my můžeme ovládat, tak tím pádem my je můžeme i zapojovat. A chtěla bych zdůraznit, že důležité není jenom posilovat pánevní dno, ale zároveň je umět i správně relaxovat.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pojďme si ještě jednou připomenout a možná i upřesnit, paní doktorko Racková, co všechno inkontinenci způsobuje. Jsou to třeba četnější porody, ale vy jste tady zmínila i menopauzu, čili hormonální změny.
2: Určitě. Pokud se bavíme o té stresové inkontinenci, tak ve 20% může být i u mladších lidí, i u těch, co nerodili. Takže není to jenom porod nebo samotné těhotenství, které nám zvyšují ta rizika, ale můžou to být jiné faktory. Velkou roli tam hraje genetika, potom právě stav kolagenu, elastinu a vaziva celkově v tom těle, s tím souvisí ty fascie, jak jste říkala správně. A potom tam hraje roli například obezita anebo různé návyky u některých pacientů i užívání léků.
1: Proč se tomu říká stresová inkontinence?
2: To slovo stres je nějaký určitý tlak vyvíjený právě na to pánevní dno, takže to je při kašli nebo při poskoku, při pohybu, při smíchu často. Je to převzato z angličtiny.
1: Pak tedy máme urgentní inkontinenci a tu způsobují i hormony nebo pokles estrogenů v menopauze?
2: Částečně máte pravdu a u obou typů inkontinencí má velký vliv stav toho kolagenu, stav kostí, stav těch svalových vláken. Takže samozřejmě část může být zapříčiněna poklesem těch hormonů nebo kolísáním hormonů v perimenopauze. A část těch problémů je obecně s buněčným stárnutím. To znamená, že ty hormonální faktory my můžeme ovlivnit, například nějakou hormonální terapii, ale přece jenom zase bude část žen, kterým třeba ty hormony ani nemusí pomoct.
1: Způsob léčby a pomoci bych s vámi, paní doktorko Racková, za chvíli otevřela. Já bych se teď obrátila na vaši klientku. Ještě jednou dobrý den.
2: Den.
1: Já jsem tady v úvodu říkala, že inkontinence vlastně narušuje kvalitu života žen. V podstatě bych řekla, že jde o stav, kdy odchází určitá harmonie z toho života a přichází ta disbalance, protože je to někdy vážně problém. Kdy u vás nastal? Co to způsobilo?
3: Zjistila jsem, že si dvakrát poskočím a musím teda jít na toaletu a je problém. A že i když si na tu toaletu dojdu, tak to neznamená, že si můžu poskočit třikrát. A že si nemůžu skákat po ty jedné noze s těma dětma, protože to prostě nezvládnu. A musím si teda dojít pro nějakou pomůcku, abych teda se nemusela jít převlíknout celá.
1: Jak jste to začala řešit?
3: Takže jsem normálně si řekla, dobrý, tak si vemu slipovou vložku. Jenže jsem zjistila, že slipová vložka opravdu není vhodná. Že to způsobuje nepříjemné pocity a velmi brzy po tom, co je únik moči. Takže jsem se začala schánět po inkontinenčních pomůckách dalších.
1: Kolik vám bylo let?
3: Bylo mi 42. Mm-hmm. Takže jsem zjistila, kde se dají koupit, jaký jsou druhy, jaký jsou šíře a že mi zatím teda stačí ty slabí. Pak jsme se prostě s kamarádkama dohodli, že zkusíme posilovat břicho.
1: A to vám pomohlo?
3: A to jsem měla pocit, že mi teda pomohlo. A začala jsem chodit na rehabilitaci, kdy cvičím s rehabilitační sestrou. Nicméně ono se vlastně dostavilo takový mírný zhoršení po tom začátku, na což ona mě upozorňovala, že se může stát. Teď se mi to zdá zase lepší, ale my jsme ještě teda s paní doktorkou nasadili léčbu mastí.
2: Co lokální terapii.
3: Ta mi teda přišla lepší. Já třeba jsem přestala chodit v noci na toaletu.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka už to tady v úvodu takzvaně naťukla, že někdy, že nám pomůže i hormonální léčba. A u té bych s vámi, paní doktorko Racková, chtěla chvíli zůstat. Jakou hormonální léčbu jste své pacientce navrhla, která jí vlastně evidentně pomáhá?
2: My jsme ještě s pacientkou řešili vyšetření na specializovaném pracovišti na urogynekologii v nemocnici, kde pacientka podstoupila takzvané urodynamické vyšetření, kde právě se zjistilo, že tam je i ta složka urgentní, a pacientka dostala ještě léky, které se používají na urgentní inkontinenci, aby se zlepšilo právě i to noční nucení na močení. A mě trošku mrzelo, že pacientce nebyla jako první volba nabídnuta terapie těmi lokálními estrogeny.
1: Ano.
2: Takže jsme se s paní dohodli, že tady zkusíme i tuto léčbu spolu právě s léčbou z té urgentní inkontinence, a zvolili jsme terapii estriolem, protože existuje několik typů estrogenů, které my můžeme použít, a víme ze studií, že opravdu i na stresovou inkontinenci, i na tu urgentní inkontinenci ten efekt je dobrý. Není stoprocentní, ale určitě spoustě ženám, a právě v tom mladším věku, kdy třeba ještě nezvažují operační řešení, tak může ta lokální terapie pomoct.
1: Abych tomu dobře rozuměla, estriol je hormonální lék, který dodává tělu estrogen?
2: Tam je to tak, že to pánevní dno i ten zevní genitál tak mají receptory pro estrogen. Estriol je typ estrogenu, který se ve větších mírách produkuje v těhotenství, placentou, a on má dobrý vliv opravdu na všechny ty struktury toho pánevního dna. Ale můžeme používat i třeba estradiol, případně jiné přípravky.
1: To je velice pozitivní zpráva.
2: Tato lokální terapie není systémová, dokonce v posledních letech existují i studie, že u některých pacientů, které prodělali třeba karcinom prsu, tak už se ta lokální terapie může použít, není nebezpečná pro ně, protože právě víme, že systémový efekt těch lokálních krémů nebo mastí tak je minimální nebo žádný. Působí to opravdu lokálně.
1: Jak je to u dám, které jsou v menopauze? Také jim navrhujete hormonální léčbu v případě, že jsou inkontinentní? Pomůže jim to?
2: Samozřejmě s pacientkou vedeme vždy debatu, nesmí tam být nějaké kontraindikace k té hormonální terapii, a my při tom gynekologickém vyšetření, když vidíme, že ten zevní genitál jeví nějaké známky takzvané atrofie, to znamená, že ta sliznice je přece jenom tenká, je tam vidět ten nedostatek toho estrogenu už při tom vyšetření, anebo pokud si pacientka sama stěžuje na nějaký diskomfort, pálení, případně bolestivost při styku, tak tyto lokální terapie působí velice dobře.
1: To velice ráda slyším. Já se ptám i proto, jestli by se dámy měly nebo mohly poptat u svých gynekologů v případě, že mají problém s inkontinencí, po těchto lokálních lécích, pokud jim je sami od sebe nenavrhnou.
2: Myslím si, že by mohli, ale je to samozřejmě vždycky na té indikaci, na tom rozhodnutí toho daného lékaře, protože se jedná o velmi individuální záležitost, tak samozřejmě některá z těch dám může potřebovat operační řešení, záleží na věku, záleží opravdu na tom stupni té inkontinence, takže tam bych to nechala na rozhodnutí toho daného gynekologa.
1: Vy tedy užíváte lokální estrogen, do toho léky na noc. Evidentně se váš stav zlepšil. Uvažujete o operaci?
3: Uvažuji o ní pořád, ale rozhodla jsem se pro teď vlastně jako oddálit. A myslím si, že tomu ještě jakoby dám šanci. Pořád si říkám, že budu důsledná a že zkusím ještě podpořit vlastně tu hormonální léčbu tím cvičením a že bych ještě s tím chvilku počkala.
1: Paní doktorko, jak věřit speciálním křeslům, které fungují na bázi elektromagnetického pole? Jak hodně jsou funkční, jak nám zabrání v inkontinenci?
2: Já si myslím, že pokud ty příznaky nejsou nějak dramatické, tak samozřejmě to není špatná volba, dochází určitě k většímu prokrvení toho pánevního dna, může opravdu dojít k lepší funkci těch svalů, takže pokud opravdu máme spolupracující pacientku, která je ochotná cvičit, která která dokáže s tím tělem pracovat, tak si myslím, že to je jedna z možností, jak zkombinovat všechny typy terapie.
1: Některé ženy trápí vedle inkontinence i vizuální změna, sestup orgánů. Tam už byste doporučila operační zákrok?
2: Ten sestup pánevních orgánů se zase posuzuje podle toho, který ten orgán směrem do té pochvy sestupuje, to znamená, jestli je to ta stěna močového měchýře, nebo samotná močová trubice, anebo potom to rektum, případně děloha, děložní čípek. Takže podle toho stupně, toho sestupu se volí to operační řešení.
1: Jak dlouho by měla vaše pacientka vlastně čekat? Neříkám, že něco zkouší, ale vy jste jí navrhla léčbu, která jí částečně pomáhá. Jak to bude dál?
2: Já si myslím, že určitě bych tomu taky dala čas. Ještě přece jenom u té lokální terapie, tam je potřeba opravdu aspoň 3 až 6 měsíců, než ten efekt nastoupá. Takže není kam úplně spěchat. Vždycky v tom mladším věku pacientek si myslím, že pokud se nejedná opravdu o příznaky, které by tu kvalitu života zásadně ovlivňovaly, tak můžeme pořád zkoušet konzervativní postup, případně tu farmakologickou terapii, ale určitě nejsem proti a máme spoustu pacientek, které jsou i po operačním řešení a jsou spokojené. Takže individuálně.
1: Chcete k tomu něco říct?
3: Já ještě tomu tu šanci dám, že ještě zkusím zacvičit a společně s tou hormonální léčbou tomu dá šanci, abych na ten zákrok prostě nemusela. Protože se těch operací jako bojím.
1: V pořádku. Já vám přeji, abyste mohla hrát volejbal a nemusela odbíhat, skákat přes švihadlo s vašimi dětmi. A doufám, že to tak dopadne, že ta operace vás nečeká v nejbližších dnech ani měsících, možná ani letech.
3: Děkuju.
1: Paní doktorko, závěrem, jak vysvětlit ženám, že inkontinence není tabu?
2: Já si myslím, že přesně jak váš pořad takhle dělá osvětu, případně samozřejmě existují nějaké pacientské organizace, které se tomu věnují. Myslím si, že důležité je o tom opravdu mluvit, nestydět se pojmenovat ty názvy toho zevního genitálu, nestydět se za ty symptomy a přijít za tím odborníkem, případně za praktickým lékařem a vyhledat pomoc co nejdříve, protože když ještě ty ženy jsou mladé, mají přítomnost toho estrogenu v té krvi, tak ty svaly se samozřejmě budou mnohem líp posilovat, než když potom už ta žena je v postmenopauze, kde to svalstvo už může být ochablé, nebo může docházet třeba k osteoporóze, té pánve, těch kyčelních kloubů a tam samozřejmě ty úpony zase nemají tu svoji funkci a inkontinence s věkem se zhoršuje.
1: A kde začít? U gynekologa nebo urogynekologa?
2: Začít určitě u gynekologa a pokud gynekolog zhodnotí, že je potřeba navštívit další specializaci, tak pacientku určitě doporučí.
1: Já vám děkuji, milé dámy, vám za váš příběh, za vaši odvahu a vám, paní doktorko, za vaše odborné rady a doufám, že se tady spolu zase brzy potkáme.
2: Děkuji moc za pozvání.
3: Taky děkuji za pozvání.
1: Děkuji, milé dámy.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková. Večer.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Pozice Česka v NATO není podle zmocněnce Landovského dobrá, chybí například vojáci z povolání. Čeští hokejisti porazili Slovensko a mají jistý postup do čtvrtfinále. Šumavskou přírodou letos zájemce provede ornitolog nebo lesní ekoložka. Máme před sebou sluneční den s teplotami až u tropické třicítky. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré jitro. Obraz Česka a české armády v Severoatlantické alianci není příliš dobrý, řekl to vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský v televizi Nova. Hlavním problémem jsou nedostatečné výdaje na obranu.
2: Vláda by měla podle Landovského představit konkrétní plán, jak výdaje na obranu navýšit. Česko bude neplnění aliančních závazků vysvětlovat na letním summitu NATO v Ankaře, kam pojede možná i Landovský.
3: Budu tam mít určitě třeba spoustu schůzek, pokud na summit pojedu, a ty se budou právě týkat obranných výdajů, jejich uznávání, toho, co dělají ostatní spojenci.
2: Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky chybí Česku k plnění aliančních cílů asi 40 tisíc vojáků z povolání. Řekl to taky v televizi Nova.
4: Dneska jsme zpátky v éře kolektivního odstrašení obrany a tam potřebujeme trošku jiný model a potřebujeme především mít velké množství záloh a legislativu takovou, aby jsme byli schopni generovat.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tento týden řekl, že vláda hledá způsoby, jak nábor nových vojáků urychlit. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Práce na výměně oken a osvětlení začaly v kancelářích budovy Pelhřimovského městského úřadu v Pražské ulici. Dělníci se z přízemí postupně dostanou i do dalších pater domu. Obyvatelé se proto musí připravit na částečné omezení provozu úřadu, vysvětlil vedoucí odboru vnitřních věcí Martin Šimsa.
5: Některé agendy budou přesunuty do jiných kanceláří. Samozřejmě jedna, která budeme dávat včas informace na naše webové stránky, případně na Facebook. A bohužel u některých agend bude muset dojít k tomu, že na co nejmenší krátkou dobu tu agendu bude muset přerušit. To se týká zejména evidence vozidel a řidičských průkazů.
0: Úřad taky dočasně odstavil elektronický rezervační systém. Komentovaných vycházek do přírody s odborníky se můžou i letos zúčastnit návštěvníci Šumavy. O prázdninách společně navštíví Bučinu, okolí Lenory nebo Českých žlebů. Volné termíny jsou vypsané na webu np.sumava.cz. Kdo vycházky povede, zmiňuje mluvčí Národního parku Jan Dvořák.
6: Budou na různá místa na Šumavu. Ornitolog Aleš Vondrka, budou s ním třeba za sovama na Stožecko. Nebo kolegyně Pavla Číšková monitoruje vlastně, jak ten les se obnovuje. Budou vlastně na dvě místa na Národním parku v průběhu celého léta. Budou do hodně zajímavých míst. Sport.
0: Čeští hokejisti mají jistý postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Nejprve zvítězili nad Slovenskem 3-2 a k definitivní jistotě jim pak pomohla výhra Norů nad Švédy taky 3-2. A fotbalisti pražské Dukly spadli z šance ligy. V závěrečném nadstavbovém kole skupiny o záchranu prohráli s Baníkem Ostrava 0-3. Dukla si dala všechny góly sama. Ostravané budou o udržení hrát v baráži proti Táborsku. Slovácko se pokusí zachránit v duelu s Artisem Brno.
1: Počasí.
0: Bude jasno nebo polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno a jen výjimečně se objeví přehánka. Teploty vystoupí k 27 až 30 stupňům Celsia, na horách se můžou vyšplhat k 26. Slabý proměnlivý vítr začne odpoledne foukat ze severních směrů, biozátěž je střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na silnici 39 u Štylce na Českobudějovicku v noci narazilo auto do svodidel. Nehodu by teď ještě měli došetřovat. Dejte si tam pozor.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Já vás všechny srdečně zdravím, 5 hodin k tomu 4,5 minuty, jihočeské ráno, to nedělní s datem 24. května. Na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice právě teď začíná. Adéla Jirkalová přeje pohodové vstávání, ale možná dnes nemusíte, tak pokud ladíte ještě z peřin, tak s úsměvem do nového dne, přátelé, poté nějakou dobrou snídani, následovanou kávou či dobrým čajem. a krásný prosluněný nedělní den může začít. Vše je teprve před námi, celá řada zajímavých reportáží. Za chvíli nás čeká kalendárium, které se vztahuje k dnešnímu dni. Prozradíme i kdo má svátek. Není to Bára, nicméně Báru si teď pustíme a postará se o to kapela Kabát. Příjemný poslech.

0: Dobré ráno a krásnou neděli. Je 24. května a dnešní den má v sobě trochu jarní lehkosti i pořádný kus historie. V pražském Klementinu bylo právě dnes roku 1953 naměřeno přes 31 stupňů Celsia, tak kdo ví, zdali pak tato teplotní maxima dnes neatakujeme. Zatímco o necelé století dříve tam teploměry ukázaly jen něco málo přes 3 stupně. Svátek dnes slaví dvě ženská jména. Jana, jméno hebrejského původu, které v sobě nese význam Bůh je milostivý. A také Vanessa, to je ženské křestní jméno irského původu a vytvořil ho irský spisovatel Jonathan Swift. A teď pár zastavení v historii. Roku 1283 přijel do Prahy nový český král. Teprve 12-letý Václav II. Začala jedna z důležitých kapitol českých dějin. O více než 100 let později byla založena Betlémská kaple, symbol české reformace a místo spojené s mistrem Janem Husem. A v roce 1934 byl Tomáš Garrigue Masaryk po čtvrté zvolen československým prezidentem. Ve světě je 24. květen zapsán také pod technický pokrok. Roku 1844 odeslal Samuel Morse z washingtonského kapitolu na nádraží v Baltimore první telegram na světě. Zpráva zněla, co Bůh stvořil? Tato tři slova znamenala začátek nové éry komunikace. Za pozornost stojí také rok 1930, kdy v australském Darwinu přistála Amy Johnson jakožto první žena, která sama přiletěla z Británie do Austrálie. 24. května se narodili také lidé, kteří výrazně ovlivnili hudbu i kulturu. Patří mezi ně americký písničkář Bob Dylan, herečka Priscilla Presley nebo český dirigent Petr Allrichter. Přeji všem krásné ráno a jak krásné je tam, kde ladíte Český rozhlas České Budějovice. Napište nám o tom 90 011 03, číslo naší SMS brány, zprávu pošlete ve tvaru CB, mezera počasí, mezera text. Za chvíli se tomu pověnujeme, teď už Pavel Bobek.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Krásné ráno, Adélko, ve Strakonicích je jasno 10 stupňů, přeji všem stále zdraví a pohodu. Jindra. Jasno 14 stupňů, bez větří, klidný den všem, přeje Josef ze Zduchovic. Moc děkuju za první vaše SMSky a co říká Český hydrometeorologický ústav k neděli s datem 24. května. Aktuálně teploty kolem 13 stupňů Celsia, dnešek bude převážně slunečný a velmi teplý, odpoledne více oblačnosti. Konkrétně převážně tedy slunečno s jasnou až polojasnou oblohou, odpoledne a večer bude od severu přechodně až oblačno a jen výjimečně se objeví nějaká ta přeháňka. Odpolední maxima vysokých 27 až 30 stupňů Celsia, i na horách letních 23 až 26. Povane slabý proměnlivý, odpoledne severní nebo severozápadní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Ráno bude i klidno. Předpokládané množství srážek 0 až 3 mm a rozptylové podmínky teď po ránu ještě mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: 5 hodin k tomu 16 minut a už za chvíli nás čeká novinka Tomáše Kluse, a to v rámci hudebního pozdravení Jiřího Kasala. Počkejte si na to a dobré nedělní ráno všem.

0: hudební pozdravení Jiřího Kasala.
1: Oblíbený český písničkář Tomáš Klus před více než týdnem oslavil 40 a přesně v den svých narozenin seznámil veřejnost se svou novinkou, která může zaujmout nejenom jeho fanoušky, ale také příznivce stálice české country Věry Martinové. S touto populární zpěvačkou totiž natočil duet s názvem Magnetické bouře. V něm se jako autor Tomáš Klus snažil propojit žánry a generace. Písničku chtěl původně věnovat Věře Martinové k jejím loňským 65. a tak s písničkovým dárkem přichází ex post o letošním pozdním jaře. Tomáš Klus, jehož mimochodem jedním z prvních krůčků popularitě byla účast na i s naší stanicí spojené přehlídce talentů Houpací kůň v Třeboni, ke svému novému songu Magnetické bouře připojil tento komentář. Magnetické bouře jsou mým dvojitě splněným snem, prvně si zaspívat po boku královy country Věry Martinové, nádherné ženy s nádherným hlasem a srdcem, že mu slovo nádherné malé. A druhé splnění jest, že píseň svítí na každou z cest bez snahy někam ji vést. Jen konstatuje, co jasnější nad nebe, že je čas mířit k sobě, ne na sebe. A tady už jsou pro vás, milí posluchači, Magnetické bouře s Tomášem Klusem a Věrou Martinovou.

0: 6.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Do Česka se dnes znovu dostane prach ze Sahary. Mohl by snížit teploty, které se mají podle předpovědi vyšplhat na 30 stupňů Celsia. Informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Jemný písek ze Sahary se tak do Česka dostane tento rok už po několikáté. Prach by se ale tentokrát neměl dostat do přízemních vrstev atmosféry. Pokračuje 24. ročník cyklu exkurzí Blatského muzea v Soběslavi přírodou krok za krokem. Zájemci se dnes vypraví do oblasti slepých říčních ramen v Nivě Lužnice pozorovat obojživelníky a ryby v přírodní rezervaci Drachovské louky. Provázet bude David Fischer. Sraz bude v 9 hodin na jižním okraji Dráchova u Sádek. Trasa bude dlouhá zhruba 4 kilometry. Včelaři z Černívska u Blatné na Strakonicku si letos připomínají 130 let od založení spolku. Součástí dnešní dopolední výroční schůze bude odborná přednáška pro veřejnost s šéfredaktorkami časopisu Moderní včelař. Tématem budou patenty Marie Terezie. Přednáška bude na radnici v Bělčicích už v 10 hodin, informuje o tom web města. Kulturní dům Metropol v Českých Budějovicích dnes od 9 ráno hostí africké trhy. Až do 3 hodin odpoledne tam prodejci nabídnou exotické ovoce od drobných farmářů z Ugandy, Indonésie nebo Tanzánie. Fotbalisti Soběslavy ve 27. kole 4. ligy porazili Mílín 4-2 a jsou nejlepším jihočeským týmem v divizi A. Celkově jsou třetí. Mají 55 bodů a 8-bodový náskok na čtvrtou Hlubokou. V dalším sobotním zápase Český Krumlov zvítězil v Hořovicích 3-2. Dnes se bude hrát v Milevsku, kam přijedou Křimice. Výkop bude v 17 hodin. A počasí. Slunečno, k večeru víc oblačnosti a výjimečně přehánky. Teploty maximálně 30, na horách 26 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr, odpoledne ze severních směrů, biozátěž na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Úprava křižovatky Učenkova u Malšic na Táborsku omezuje dopravu na silnici z Bechyně do Tábora. Jezdí se po provizorní přeložce a dopravu řídí semafory. Stavební práce budou trvat do konce listopadu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Už za chvíli v našem vysílání uslyšíte Olgu Fikotovou. Pamatujete si na ní ještě? S velkou pravděpodobností si vzpomenou jen sportovní fanoušci atletiky a znalci historie. Čeká nás další archivní perla tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Hezké nedělní ráno, teď už s Abou.

0: Olga Fikotová byla československá diskařka, která na olympiádě v Melbourne roku 1956 získala zlato a vytvořila olympijský rekord. Původně byla všestranná sportovkyně a sport brala spíše jako zálibu. Přitom patřila ke světové špičce. Její život ovlivnila politika kvůli otci, politickému vězni a později kvůli sňatku s Američanem měla problémy s československými úřady. Nakonec emigrovala do USA, přijala americké občanství a dál závodila za Spojené státy. A my tady v jeho české redakci Českého rozhlasu máme zaznamenaný její hlas v unikátní nahrávce z roku 1962. Rozhovor s Olgou Fikotovou natáčel Ludvík Milstein.
1: Jsem rád, milí chlapci a děvčata, že mohu nyní v českobudějovickém studiu přivítat nejlepší diskařku světa, nositelku zlaté medaile z 16. olympijských her v Melbourne, mistryni sportu Olgu Fikotovou, a že jí mohu dodatečně za vás všechny, kteří nás nyní posloucháte, ještě jednou blahopřát. Blahopřát k tomu krásnému výkonu, o kterém bychom teď rádi také chtěli něco vědět.
2: V tu chvíli mi bylo moc dobře, totiž v tu chvíli mi nebylo nijak, až potom, když se na stojanu objevila čísla, prvně tam lezla pomalučku pětka a potom trojka a potom dokonce šestka a devítka, tak jsem měla strašnou radost a pak už jsem měla jenom strach, aby mě ty ostatní nepřehodili.
1: Ještě no, abychom to vysvětlili chlapcům a děvčatům, 53 metry 69 centimetrů, to byl ten výkon, kterým jste vlastně dosáhla olympijské zlaté medaile, že?
2: Ano, ano, to byl ten výkon. To bylo pátým hodem, šesté hody proběhly už tak dost klidně a jenom v mém velikém strachu, že přece jenom ty dobré Sovětky mě ještě mohou porazit.
1: No, tak to byla vlastně první taková zpráva v Československu, která nás hned všechny osvěžila, protože to vlastně byla první olympijská zlatá a hned zlatá Československa. Já bych se rád ještě zeptal na život chlapců a děvčat v Austrálii. Vy jistě, když jste chodili jako olympionici po těch všech sportovištích, tak jste jistě byli stále a stále obtěžováni těmi mladými chlapci a děvčaty o autogramy, že?
2: No to jsme tedy byli. Já vám toho moc neřeknu o životě dětí v Austrálii, protože na mě to tam dělalo dojem, že mají pořád prázdniny, protože jich tam byly takové, no jak bych to řekla, hordy, které se zajímaly jenom o to, aby sbírali autogramy a to člověk šel po ulici a kolem něj 20 kluků a děvčat, ale jsem tam i nějaká stará babička a všichni chtěli, to byla taková nemoc, prostě tyto podpisy.
1: No, ne. Každý malý chlapec nebo děvče by se jistě, když slyší o Austrálii, zeptal třeba na Klokana, že?
2: No, samozřejmě. Víte, to jsme byli na takovém výletě v Bushi. Bush, to je les, jako hodně hustý les, rostou tam eukalypty. Eukalypty to jsou takové stromy jiné než u nás, mají takové podlouhlé lístečky a rostou tam jako u nás smrčky třeba, anebo jako jinde rostou palmy, tak tam rostou eukalypty. Je jich asi 200 druhů nebo 150 druhů, no a každý jiný. A tak jsme vyjeli do toho Buše a tam bylo moc zvířátek, to je taková rezervace, taková zoologická veliká zahrada. No a první nás přivítali klokani a oni jsou tam náramně rozmazlení a zhyčkaní a tak tam jenom leželi a byli dost tlustí a líní. No jak vypadá klokan? Vypadá jako naše srnka, jenomže zadní nohy má takové veliké a přední nohy má takové malinké, pořád pokrčené. A protože patří mezi vačnatce, tak samičky mají na bříšku takový vak a v tom vaku chovají mláďata. Mláďata se totiž rodí slepá, holá a taková nanicovatá prostě. A ta maminka je honem strčí do vaku, kde jako dochovává. A jako třeba v umělé líhni jsou kuřata. No a má tam spoustu takových otvorů do břišní stěny, tam se přisajou mláďata a odtamtud pijí mléko. A tak náramně jim to chutná, že i když to mládě už má samo mladé, tak všechny ty generace chodí pořád ještě k té staré matce na to mléko. No tak to jsou klokani. A když se klokan bojí, tak skáče takovou rychlostí, že je to 70 km za hodinu. Skoky jsou tak dlouhé 6 až 8 metrů.
0: Slyšeli jste milý hlas Olgy Fikotové z roku 1962. Olympijské vítězky v hodu diskem z olympiády v Melbourne jako další archivní perlu nahrávek Českobudějovické rozhlasové stanice. Všechny tyto archivní unikáty si také můžete pustit na našem webu budějovice.rozhlas.cz. A teď už v neděli po ránu výlet do ráje.

0: počasí.
1: Větrní plus 12, jasno, zdraví Zuzka s Honzou a dva hafani, Roza a Simík. Tak děkujeme za další SMS-ku, můžete samozřejmě přidat další o tom, jaké počasí vládne právě u vás teď brzy po ránu. 90 01 03 číslo naší SMS brány a tvar SMSky CB mezera počasí mezera text. Dnešek bude slunečný a velmi teplý odpoledne. Více oblačnosti, s tím počítejte, nicméně počítejte také s tím, že budou teploty opravdu vysoké, 27 až 30 stupňů Celsia. I na horách bude letně 23 až 26. Vítr povane proměnlivý, odpoledne severní nebo severozápadní o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Předpokládané množství srážek dnes do 3 mm a rozptylové podmínky během dne dobré.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Co dnes nabídne písecké pískoviště a jak se bude slavit Evropský den chráněných území? I o tom už za chvíli budou tipy pro volný čas.
0: Český rozhlas, České

0: a pokračuje víkend. Jak strávit jeho druhou polovinu, to vám teď poradíme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Tipy pro volný čas.
0: Pokračuje festival Pískoviště. Ve Sladovně dnes nabídne program s názvem Ozvěny budoucnosti. Ve 14:00 začne na terase setkání Kafe a Dort s tvůrci festivalu. Od 14:30 zahraje divadlo Nitka pohádku Pověst o rybníku Šarlák a od 15:00 Animarium promítne filmy z Písku i vídeňského studia Zoom. K tomu nová výstava za poloviční vstupné, takže příjemný tip hlavně pro rodiny s dětmi. Kdo chce strávit den venku, může se podívat i do některého z národních parků. Dnes se slaví Evropský den chráněných území. Na Šumavě, v Krkonoších, Podyjí nebo v Českém Švýcarsku už od rána navážou komentované vycházky, setkání se strážci přírody i dílny pro děti. Na šumavské Kvildě si navíc lidé o tomto víkendu připomínají 35 let od založení Národního parku Šumava. Je to hezká příležitost zpomalit a projít se krajinou tak trochu jinak. Na zámku v Blatné dnes rozšíří prohlídkové trasy v rámci dnů soukromých hradů a zámků. Během dne si projdete otevřené interiéry, zámecký park i anglický park s daňky, pávy a alpakami. A pokud pojedete s dětmi, čeká tam i výstava modelů stavebnice Lego.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost podat si přihlášky do druhého kola. Zoo Hluboká hostí setkání pěstounských rodin a zájemců o náhradní rodinnou péči. Na Jindřichohradeckou úzkokolejku od zítřka vyrazí vlaky každý den, vyjede i pára. Na jihu Čech očekávejte letní teploty do 30 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré ráno. Ještě zítra si můžou neúspěšní uchazeči podávat přihlášky na střední školy. Do druhého kola se jich podle organizace CERMAT zatím přihlásilo skoro 9 tisíc. Odevzdat můžou až 5 přihlášek, 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 na obory s talentovou zkouškou.
3: Seznam volných míst žáci najdou v systému DIPSY, přes který se následně můžou hlásit. CERMAT doporučuje podat elektronickou přihlášku. Testy uchazeči znovu nepíšou, výsledky se jim počítají z prvního kola. Pokud žák jednotnou přijímací zkoušku nepsal a teď se hlásí na obor, kde je potřeba, dostane za ní 0 bodů. Školy si můžou stanovit i školní přijímačky, třeba ústní pohovor. Výsledky druhého kola pak ředitelé škol zveřejní 23. června. Veronika Sutko, Český rozhlas.
1: Osoba, která u Bílého domu střílela na stanoviště tajné služby, podlehla v nemocnici svým zraněním. Podle stanice CNN by útočníkem mohl být 21-letý Nasir Best, který se už několikrát pokusil proniknout do sídla amerických prezidentů. Soudy ho tehdy poslali na psychiatrické vyšetření a zakázali mu přibližovat se k Bílému domu. Den pro jihočeské pěstounské rodiny dnes hostí areál Zoo Hluboká nad Vltavou. Návštěvníci tam můžou od 10 do 16 hodin zažít taneční vystoupení, karnevalový program nebo tvořivé dílny pro děti. Přijít může každý, kdo se chce o náhradní rodinné péči dozvědět víc. Jak uvedl mluvčí krajského úřadu David Hoke, náhradní pěstouni se s lidmi podělí o své zkušenosti. Vlaky na Jindřichohradecké úzkokolejce budou od zítřka jezdit každý den. Turistický provoz počítá se 3 páry vlaků denně na obou tratích z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a obrataně, řekla to mluvčí provozující společnosti Gepard Express Markéta Bočková. Dosud se od Velikonoc mohli svést turisti jen o víkendech a svátcích. Každý spoj na Novou Bystřici poveze i speciální vagón pro přepravu až 40 jízdních kol. U vlaků do obrataně kola svezou taky, záleží tam ale vždy na vytížení spoje. Červnové soboty na trati do Nové Bystřice oživí parní jízdy. Speciální parní vlak vypraví Gepard Express taky v sobotu 30. května na oslavu Mezinárodního dne dětí. Na první prázdninový víkend chystá provozovatel hudební festival Bystřička.
2: Sport.
1: Dominik Stříteský vyhrál podruhé v kariéře rally Český Krumlov. Druhého Adama Březíka porazil o 7,5 sekundy a navázal na triumf z roku 2024. Ovládl 5 rychlostních testů a vylepšil 3. místo z úvodního dílu mistrovství republiky rally Šumava Klatovy. 9násobný vítěz soutěže Jan Kopecký skončil 9.
2: Počasí.
1: Bude jasno nebo polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno a jen výjimečně se objeví přehánka. Teploty vystoupí k 27 až 30 stupňům Celsia, na horách se můžou vyšplhat k 26. Slabý proměnlivý vítr začne odpoledne foukat ze severních směrů, biozátěž je střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Kvůli pouti bude i dnes uzavřené centrum Vlachova Březí na Prachaticku. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Miluji takováto rána. Dnešní je v podstatě téměř letní nebo jarně letní, chcete-li, a neděle s datem 24. května je na svém samém počátku. S vámi Adéla Jirkalová, u mikrofonu pokračuje Jihočeské ráno. Dnešní počasí nejspíše vybídne k takovým aktivitám jako k procházce v nějakém stínovém stromořadí, k výšce na kole. Otužilci už se možná vykoupou a někdo má zase rád túry. Ovšem není výšlap jako výšlap. O tom nás už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice přesvědčí Aneška Pecháčková. Písničky, které nestárnou, pro vás také chystám. Zazní divokej byl Elton John a právě teď Možno sa ti zdá a Miroš Birka.

0: 24-letá studentka Jihočeské univerzity Aneška Pecháčková z Deberníka na Táborsku prožila 134 dnů v divočině. Ušla více než 3100 kilometrů přes celý Nový Zéland. Na cestě prožila 3 roční období a prochodila 3 boty. Díky 325 dárcům, kteří si adoptovali její kilometry na platformě www.darujme.cz/tichý hrdina, se už podařilo vybrat úžasných 323 505 korun. Všechny peníze putují na konto Českobudějovické Arpidy. Ta za ně zatím nakoupila pro své klienty 2 elektrostimulační přístroje pro nohy a ruce. Pokud se vybere více, je šance pořídit přístroj další, a to motomet, tedy jakýsi rotoped pro uvolňování a posilování horních a dolních končetin. A jak se Anežce Pecháčkové daří, můžete v jejich pravidelných reportážích slýchat v našem rozhlasovém vysílání od konce prosince. A také si je poslechnout na našich webových stránkách.
1: Tři tisíce kilometrů naděje.
2: Krásný dobrý den, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu České Budějovice. Moje jméno je Aneška Pecháčková a přešla jsem sama pěšky celý Nový Zéland po trase zvané Te Araora, což je v překladu z maorštiny dlouhá cesta, a prožila jsem neuvěřitelných 134 dní v divočině. Jdu to celou dobu s charitativním přesahem a tak i putuju. To znamená, že vy si můžete adoptovat moje virtuální kilometry a tím tak podpořit Českobudějovické centrum Arpida. Do celého projektu se můžete zapojit pasivně, a to právě adopcí mých virtuálních kilometrů, anebo aktivně, a to tak, že si založíte svoji vlastní podvýzvu na platformě Darujme pod mým projektem Tichý hrdina a vyzvete své okolí, aby si adoptovalo právě vaše virtuální kilometry. Skvělé je to v tom, že podpoříte stejně tak jako já Českobudějovické centrum Arpida a veškerý výtěžek putuje tam, ale zároveň se budete hejbat a uděláte dobro nejenom pro Arpidu, ale i sami pro sebe. A to, že můžeme chodit, není samozřejmostí. Aktuálně jsem vám chtěla moc poděkovat, protože v Arpidě mohli pořídit 2 zařízení, a to Omni High Five, což je elektrostimulace na ruku, a potom slíbený Volcate. Volcate už se pořídili a už je v provozu, a to je elektrostimulace na nohy. Aktuálně teďka se snažíme pořídit v Arpidě ještě 3. zařízení, a to je motoped, a to právě pomáhá lidem se zdravotním postižením. Takže prosím, chtěla bych vás vyzvat, abyste si znova adoptovali historicky poprvé moje kilometry na oceánu. Protože stejně jako Popelka má 3 oříšky, tak i mé dobrodružství je rozdělené do 3 částí. A tak jsem na samotném konci po 134 dní v divočině mé pěší poutě věděla, že tentokrát budu hledat pevninu. No a tak jsem si stopla loď do Nové Kaledonie. Bylo to neuvěřitelné. V Nové Kaledonii mě čeká teďka přechod, další druhý skrz Kaledonii, který je ale hrozně krátký, je to přes 100 kilometrů, takže si myslím, že to půjde jenom pár dní. No a myslím si, že když člověku začnou chybět všední věci, což jsem nikdy nečekala, že mě by se mohlo stát, tak je čas se vrátit domů. A tak předtím, než se podíváme společně na další cesty, tak se na chvilku vrátíme domů do Česka, kde konečně budu moct trochu vydechnout a vyspat se na svoji vlastní postel. Mějte se, adoptujte si prosím moje virtuální kilometry, a za Český rozhlas České Budějovice Aneška Pecháčková.
0: Velké poděkování patří všem dárcům, kteří zatím na platformě www.darujme.cz/tichý hrdina adoptováním kilometrů Anežky Pecháčkové přispěli částkou 323 505 korun. Zatím jich bylo 325, a pokud máte zájem, můžete mezi nimi být i vy. Za chvíli už aktuální počasí, budu ráda, když se ozvete. 90 01 03 číslo naší SMS brány, pošlete mi SMSku, jak je právě tam u vás, kde posloucháte Český rozhlas České Budějovice, a to ve tvaru CB, mezera, počasí, mezera, text. Předem děkujeme.
3: Český rozhlas České Budějovice.

0: počasí.
1: V Nové Beci je jasno a 10 stupňů, přeji krásný den, podepsána Dagmar. Jasno plus 10 stupňů trhové sviny, pěkný den všem i ve studiu, přeje a zdraví Bože. Znovu díky za vaše SMSky, vážím si toho, že jste si našli minutku na jejich napsání a odeslání. 27 až 30 stupňů Celsia jsou dnešní slíbená nejvyšší maxima, na horách taktéž letních 23 až 26 bude převážně slunečno s jasnou až polojasnou oblohou. Odpoledne a večer bude od severu přechodně až oblačno a jen výjimečně se objeví přehánka. Srážkové úhrny dnes maximálně do 3 mm, jinak bude nádherně, tak si to léto užívejte společně s námi.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Odsouzené ženy světelské věznice pomáhají klientům domova ve zboží na Havlíčkobrodsku. Nápravné zařízení tak jako první v Česku začalo propojovat vzdělávání v sociální péči s praxí přímo v domově pro klienty s mentálním postižením. Jaké práce vězenkyně v sociálních službách zastávají, řekneme už za chvíli v reportáži Českého rozhlasu České Budějovice. Ať už nás posloucháte právě v jihočeské metropoli, anebo v Prachatě, anebo v hluboké Uborovan, nebo kdekoliv jinde. Jsme rádi, že jste s námi a přejeme krásné brzké nedělní ráno.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: vámi Český rozhlas České Budějovice. 6 hodin k tomu 22 minut. Za námi Elton John, před námi už za chvíli Divokej byl. Dobré jitro. Do domova v obci Zboží pro mentálně postižené teď dochází na praxi odsouzené ženy ze světelské věznice. Učí se tam základy práce v sociálních službách. Věznice je první v Česku, která podobnou spolupráci navázala. Jde o reakci na změnu zákona o sociálních službách z roku 2024, díky které lze v těchto organizacích zaměstnávat i některé lidi se záznamem v rejstříku trestů.
1: Jde určitě o to se vlastně o klienty starat tak, že je koupené, že vlastně ty intimní služby, že jo, přibalování, jídlo, co se týče vlastně, když je volný čas, tak nějakou tu zábavu, hrajeme Člověče nezlobce.
2: Odsouzené ženy zrovna pomáhají s výdejem obědu, paní Markéta ale popisuje i další činnosti, na kterých se v domově ve Zboží podílí.
1: Určitě si myslím, že to je hodně velká zkušenost do budoucna. A vzhledem k tomu, že jsme odsouzený, tak vlastně jsme strašně rádi. Chceme poděkovat paní ředitelce, že nám dala tu šanci. A určitě si myslím, že se dá napravit každý a do budoucna by to bylo úplně super, kdyby jsme mohli v našem místě bydliště dostat nějakou takovouhle práci.
2: Podobně jako Markéta vidí svou možnou budoucnost v sociálních službách i Šárka s Evou.
3: Je prostě na nich úplně skvělý vidět, když dají těma očima ten výraz, že mají radost, že vás vidí znova.
4: Určitě já bych chtěla dělat s dětmi, protože máme s manželem pěstounské péči s Dan. Je postižený, takže bych chtěla ve stacionáři nebo tak.
2: Odsouzené ženy teď představují velkou pomoc také pro domov ve Zboží. Zaměstnanců v sociálních službách je dlouhodobě nedostatek a každá pomocná ruka je tak podle ředitele domova Jana Tourka znát.
5: Když tyto lidé prostě pracují a pečují o ty naše klienty, tak ti naši zaměstnanci zase mají víc volného času na to, aby prostě řekněme, tady se zvyšovaly aktivity volnočasové, že prostě se s tím jde na procházku, jde se prostě malovat, jde se což nějaká věc. To samozřejmě bomba pro nás. Jo. Už vlastně i vlastně z reakcí zaměstnanců vidíme, že si dovedeme představit, že by nám pomáhali třeba v kuchyni a podobně.
2: S ženami, které teď na praxe do domova dochází, ale Jan Tourek do budoucna počítat nemůže. Nepochází totiž z Vysočiny.
5: To je o tom, že prostě pomáháme prostě nějakým velkým městům a podobným zařízením ve velkých městech, kde prostě ten nedostatek těch pracovníků v sociálních službách je opravdu akutní.
2: Domov ve Zboží tak teď funguje v uvozovkách jako tréninkové středisko pro odsouzené ženy, které naučí potřebné úkony v sociálních službách. Ředitelka věznice Monika Mišičková už ale zaznamenala i zájem dalších organizací.
6: Mají o to zájem ředitelé domů seniorů z Prahy, z Děčína, z Chomutova. Budou se stávat garanty té odborné péče v rámci praxi a dále chtějí navázat na spolupráci při zaměstnávání jak odsouzených žen, tak odsouzených mužů.
2: Celkem do domova ve Zboží dochází 10 odsouzených žen, které vedení věznice vybralo i na základě toho, jaký druh trestného činu spáchali, aby se na ně vztahovalo rozvolnění bez úhonosti. Ze Zboží Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: A já jenom doplním, že odsouzené budou do domova docházet do konce června. Posloucháte Jihočeské ráno a já připomenu, že za chvíli nás čekají čerstvé zprávy s Lukášem Pelikánem. Počkejte si na ně.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: 24. květen, nedělní den je na svém počátku. Čekají nás zprávy. Dobré ráno.
3: Půl sedmé.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Už jen týden zbývá na zaplacení daně z nemovitosti. Termín je do pondělí 1. června. Finanční správa rozeslala platební údaje víc než 4 milionům poplatníků. Lidé, kteří údaje nedostali e-mailem, složenkou ani do datové schránky, mají podle ní kontaktovat příslušný finanční úřad. Využít můžou i daňovou informační schránku DIS plus na portálu Moje daně. Operní a muzikálový zpěvák Daniel Hůlka a kytarový virtuóz Lubomír Brabec dnes vystoupí ve Velešíně na Českokrumlovsku. Jejich společný akustický koncert bude v kostele svatého Václava. Kulturní a informační centrum na webu informuje, že začátek bude v 16 hodin. Ve Schwarzenberském sále Třeboňského zámku dnes od 2 hodin odpoledne zazní benefiční koncert Chceme dýchat s vámi. Výtěžek podpoří nadaci Dech života, která pomáhá pacientům na umělé plicní ventilaci. V programu vystoupí kapela Bárka, Petr Werner nebo Jan Sokolík. Svatodušní pouťová slavnost i dnes zaplní centrum Vlachova Březí na Prachaticku. Program bude na náměstí Svobody a v kostele Zvěstování Páně. V 9 hodin už vystoupí dechový orchestr základní umělecké školy Vimperk. Vystřídá se s mažoretkami z Prachatic. Slavnostní mše začne v 11 hodin. V Panském pivovaru jsou otevřené výstavy i stálé expozice. Druhý ročník městského street food festivalu dnes pořádají Počátky na Pelhřimovsku. K ochutnání budou speciality z celého světa, včetně burgerů, tacos nebo asijské kuchyně. Program začne v 10 hodin na tamním Palackého náměstí. Hazenkářky Slávie získaly po 3 letech ligový titul. Pražanky porazily v rozhodujícím finále v Chebu Lázně Kinžvart 33-24 a v sérii zvítězily 2-1 na zápasy. A ještě počasí. Slunečno, odpoledne přechodně víc oblačnosti a jen výjimečně přehánky. Teploty maximálně 30, na horách 26 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr, odpoledne ze severních směrů, biozátěž na dvojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Hlavní tah z Jindřichova Hradce k dálnici D3 zůstává až do začátku letních prázdnin uzavřený mezi obcemi Pleše a Újezdec. Objíždí se po úzké klikaté silnici přes Nítovice a Drahov. Dávejte si tam proto pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Byl pátý v celkovém pořadí na Tour de France. Teď Roman Kreuziger vysvětluje hobby cyklistům, že na silnicích je důležitý respekt. Mezi kým a proč, to vám vysvětlíme už za malou chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. 6.33. Dobré jitro.

0: Cyklista Roman Kreuziger byl v roce 2013 pátý na slavné Tour de France. Určuje taktiku profesionálního týmu. Po ukončení kariéry profesionálního jezdce se v říjnu 2021 stal sportovním ředitelem stáje Bahrain. Teď dorazil mezi studenty Českobudějovického gymnázia Česká. Mluvil o cyklistice, o řidičích automobilů, ale také o chodcích.
1: Proč? Protože mi byl zabit kamarád na silnicích a začaly vznikat nějaké osvěty právě mezi...
2: Trpělivě vysvětloval Roman Kreuziger studentům, proč je tak důležité, aby cyklisté, řidiči motorových vozidel, ale i chodci měli mezi sebou vzájemný respekt. A proč?
3: Respekt v poslední době chybí a každý musí začít sám u sebe, jak na to bude nahlížet, a pak si myslím, že to může začít fungovat líp celý svět.
2: Roman Kreuziger toho zažil na kole opravdu hodně. Možná právě proto, že ví, jak to chodí na velkých závodech, vysvětluje situaci hobby sportovcům, často dětem.
3: Já myslím, že v konvoji na závodech respekt samozřejmě je, i když občas to vypadá jako na bojišti.
4: A divočina.
3: Jako divočina, ale myslím si, že to funguje poměrně dobře, ale na těch silnicích je to opravdu o život a proto se snažíme dělat tu osvětu, aby každý začal sám u sebe, a myslím si, že je skvělý právě ta spolupráce s autoškolama a se školama.
5: Já myslím, že určitě není respekt, ale je to naší českou náturou a neznalostí.
2: Doplnila slavného, teď už bývalého profesionálního cyklistu Nicole Růžičková. Také ona 16, 17 a jen výjimečně 18-letým studentům odpovídala na dotazy.
5: Tam je potřeba začít, protože to je to, co vychováváme pro další generace a pro to, aby se dalších 40-50 let na silnicích uměli chovat.
3: Spousta studentů bude si dělat řidičáky a musí začít právě u nich, kde žijou v tom uspěchaném světě.
2: Říká Roman Kreuziger, podle kterého je první a důležitý předpoklad, aby všichni dobře znali pravidla.
3: A naučili se respektovat právě jak motoristy, tak cyklisty a zase navzájem.
2: Doplnil Roman Kreuziger, pátý muž z celkového pořadí na Tour de France z roku 2013. Z Českých Budějovic, Kamil Jáša, Český rozhlas.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice a to ve 6:45 při příjemné vstávání do krásného téměř letního rána.
1: Počasí.
0: A teď už v našem vysílání vítám také meteoroložku Evu Houbovou. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
0: Prozradíme rovnou, jak máme právě teď nejen na jihu Čech.
2: V České republice je teď jasno nebo skoro jasno a teplota se většinou pohybuje mezi 9 a 15 stupni. Nejchladněji hlásí Kvilda Perla -0,9. V Českých Budějovicích je teď jasno 13,5 stupně, vane jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepoštěný na hladinu moře má hodnotu 1029,5 hektopaskalu. Na Choráňově je také jasno 15 stupňů a jihozápadní vítr 1 metr za sekundu.
0: Samozřejmě nás zajímá, už jsme tady o tom hovořili, jak moc letní bude ten dnešní den.
2: Hodně letní, někde možná i tropický. Počasí u nás ovlivňuje rozsáhlá tlaková výše. Ráno a dopoledne bude slunečné počasí, odpoledne trošku přibude oblačnost od severu nebo od severozápadu, bude polojasno až oblačno a jen velmi výjimečně se může objevit i slabá přeháňka. Večer se pak začne zase vyjasňovat. Teplota vystoupí na 27 až 30 stupňů, na horách bude mezi 23 až 26 stupni. Vítr povane slabý proměnlivý, odpoledne severní nebo severozápadní do 4 metrů za sekundu. Bio je na střední zátěži.
0: Tak kdo ví, možná dnes padnou nějaké ty teplotní rekordy. K těm se ještě dostaneme. Nejprve se zeptám, v kolik nám dnes vyšlo a v kolik zapadne sluníčko.
2: Sluníčko vyšlo v 5:09 a zapadne ve 20:49.
0: A ty teplotní rekordy, které se váží ke 24. květnu?
2: Obávám se, že to maximum by se dneska dalo překonat. Je z roku 1979 29,1 desetina, aspoň tady v Českých Budějovicích, a minimum z roku 1944 0,3.
0: Mm-hmm. Jak teplá nebo studená bude dnešní noc a co přinese pondělí?
2: Během noci se vyjasní a zítra nás čeká slunečné počasí. Teplota ráno klesne na 15 až 12 stupňů, přes den vystoupí na 26 až 29 a na horách bude kolem 24. Povane slabý vítr severních směrů do 4 metrů za sekundu a bio bude na nízké zátěži.
0: To byla meteoroložka Eva Houbová, moc děkuji a opět se společně uslyšíme za hodinu.
2: Budu se těšit. Naslyšenou.
3: Café Grol, sběratel sněhu, paví hody nebo krajina roztavených zvonů. Autorem všech těchto románů je jihočeský spisovatel Jan Štifter. Kromě toho, že vydává časopis Barbar, taky často a rád spolupracuje s Českým rozhlasem. Ale my si Jana Štiftera představíme taky jako organizátora kulturního a společenského dění v Trhových Svinech a na Novohradsku. K poslechu kavárny vás v neděli krátce po 17. hodině zve Pavla Kuchtová.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.
1: A v nedělním Vltavínu vás redaktor Zdeněk Zajíček nejdříve vezme na Děbolín, přesněji na Rýdův kopec. Tam stojí od roku 2015 rozhledna. Je vysoká 33 metrů a díky své netradiční trojúhelníkové konstrukci patří mezi nepřehlédnutelná místa v krajině. Zdeněk tam natáčel o výhledech do krajiny, historii a konstrukci zajímavé rozhledny s jejím správcem Vladimírem Mariškou a pochopitelně se také zeptal na návštěvníků, přesně návštěvnic, jak se jim tam líbí.
2: Dámy, vy už jste tady někdy byli, nebo jste tu poprvé?
3: Jsme tu poprvé.
2: Říká maminka, a co dcery, jak se vám tady líbí? A nebáli jste se venku na tom ochozu?
3: Já hodně.
2: Proto jste šli tím vnitřním schodištěm.
3: Teď jdeme dolů po dřevěných.
2: A vy jste odkud?
3: My jsme od Veselí nad Lužnicí.
2: Takže na výletě.
3: No, spojili jsme příjemné s užitečným.
2: A vrátíte se někdy?
3: Asi jo.
4: Jo.
2: Víte, co se mi tady moc líbí? Ty zasouvací dveře. Teď už s Vladimírem Mariškou prohlížíme okolní krajinu z Rýdova kopce. Já to zkusím bez nápovědy. Teď se díváme jižním směrem, to znamená tamhle tuším Novohradské hory a Kraví horu.
5: Když vidíme tímto směrem, tam to by měl být Boubín. A tamhle za kopcem jsou Temelínský věže.
2: Pojďme na tu severnější stranu, protože tady je to do trojúhelníku. Čili tady je to pojaté směrem na Kamenici nad Lipou a Humpolec.
5: Dá se říct, že tímto směrem je to rozmezí Pelhřimov, Jihlava, Tábor. Tamhle vidíme Křemešník, který vlastně dominuje Křemešnický vrchovině, pod kterou tento Rýdův kopec patří.
2: A teď poslední část, tím východním směrem už vidíme kompletně Jindřichův Hradec.
5: S tím, že bohužel nevidíme, jak je opar, nevidíme nejvyšší kopec vrchoviny, to je Javořice, ta by měla být tímto směrem se Stožárem, ta je nejvyšší přes 1000 metrů, to je vlastně dominanta celé této oblasti.
2: Jižně už vidím Třeboňskou Pánev.
5: Já jsem fanatik do těchto věcí. Pamatuju si na studentská léta v Českých Budějovicích, kdy nás jedna profesorka vyhnala půlce listopadu. Vyrazili jsme s kamarádem hledat Vltavíny a pak jsme potkali tuto paní na kleti, tak nás vyhnala na rozhlednu, protože byl tak kouzelný den, že byly skutečně vidět Alpy s nejvyšším vrcholem Dachsteinem. Takže je možnost i tady od nás vidět alpské vrcholky těch předních Alp, ale musí být suchý vzduch a slunce, takový to zimní počasí.
1: A výhled na jihočeské hranice a Rakousko také předznamená další část dnešního Vltavínu, protože uslyšíte pokračování seriálu o jihočeských hranicích. Dnes to bude o tom, jak se po první světové válce rozdělovalo území Vitoraska mezi Československo a Rakousko. A celý Vltavín si poslechněte po zprávách v 9 tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. 6 hodin k tomu 55 minut. Dobré jitro.

0: A Lukáš Pelikán už dorazil do studia Českého rozhlasu České Budějovice. Čekají nás čerstvé zprávy.
1: 7 hodin. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ke splnění cílů NATO by Česko potřebovalo 40 tisíc vojáků z povolání, řekl to šéf generálního štábu Řehka. Správci Šumavského parku chystají na léto 4 setkání s návštěvníky přímo v šumavské přírodě. Fotbalisti Táborska vyzvou baráži Baník Ostrava. Počasí bude slunečno s teplotami do 30 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré ráno. Aby Česko mohlo plnit cíle Severoatlantické aliance, muselo by mít asi 40 tisíc vojáků z povolání. K tomu by potřebovalo ještě dalších 20 tisíc příslušníků v záloze. V televizi Nova to řekl končící náčelník generálního štábu Karel Řehka. Na začátku loňského roku mělo Česko celkem přes 28 tisíc vojáků z povolání, ukazují to data ministerstva obrany. Podle Řehky by ke splnění aliančních cílů pomohla taky úprava současného modelu armády.
3: Pravda je, že tenhle model armády, to znamená malá profesionální armáda s hrskou dobrovolných záloh, byl dělaný na operace krizového řízení. Dneska jsme zpátky v éře kolektivního odstrašení obrany a tam potřebujeme trošku jiný model a potřebujeme především mít velké množství záloh a legislativu takovou, aby jsme je byli schopni generovat.
2: Premiér Andrej Babiš z ANO tento týden řekl, že vláda hledá způsoby, jak urychlit nábor nových vojáků. Návštěvníci Šumavy se i letos setkají s pracovníky Národního parku přímo v terénu. Na vybraných stanovištích se od nich dozvědí třeba o přirozených procesech v krajině nebo zajímavosti o ikonických šumavských zvířatech a rostlinách. Akce budou pokaždé na jiném místě, upřesňuje mluvčí parku Jan Dvořák.
4: S odborníky, strážci, lesníky i z lektory středisek environmentální výchovy se návštěvníci potkají o prázdninách ve 4 termínech na 4 lokalitách uprostřed šumavské přírody v rámci akcí Potkejme se v přírodě, konkrétně na rybárně u Modravy, na Knížecích pláních, Bučině a u Plešného jezera. Kompletní informace naleznou zájemci na našich webových stránkách.
2: Všechny akce zároveň připomenou i letošní 35. výročí založení Národního parku Šumava. V Písku dnes pokračuje festival Pískoviště. Návštěvníky čeká program nazvaný Ozvěny budoucnosti. Na terase sladovny začne ve 2 hodiny odpoledne setkání Café a dort s tvůrci festivalu. Od 3 hodin pak animárium sladovny promítne filmy z animária a rakouského studia Zoom Vídeň. Divadlo Nitka nabídne od 14:30 pohádku Pověst o rybníku Šarlák. Po celý den navíc lidé ve sladovně uvidí novou výstavu za poloviční vstupné. Festival dětské radosti letos pracuje s tématem archeologů z budoucnosti, kteří v Písku hledají obyčejné každodenní radosti a takzvané nevšednosti. Sport. Fotbalisti Táborska prohráli v Prostějově 1-2. V posledním 30. kole 2. ligy obsadili v tabulce 2. místo a v baráži o nejvyšší soutěž se utkají s Baníkem Ostrava. A to v úterý. Silon sice v Prostějově rychle vedl, ale Hanáci bojující o udržení po změně stran skóre otočili. Domácí tým se díky vítězství zachránil o jediný bod před Jihlavou. Právě Jihlava a ještě rezerva pražské Sparty z 2. ligy sestoupili. Už jistý vítěz 2. ligy a postupující Zbrojovka Brno rozdrtila České Budějovice 4-1. Počasí. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 6 hodin v Českých Budějovicích 1030 hektopaskalů. Bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně oblačno a jen výjimečně se objeví přehánka. Večer se bude opět vyjasňovat. Teploty vystoupí k 27 až 30 stupňům Celsia, na horách maximálně k 26. Slabý proměnlivý vítr začne odpoledne foukat ze severních směrů. Biozátěž je střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Oprava silnice komplikuje jízdu na trase z Jindřichova Hradce do Dačic. Silnice 151 je uzavřená ve Valtínově. Objíždí se přes Strmilov. Práce mají být hotové do konce července. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou u mikrofonu je ve své polovině, 7 hodin k tomu 4 minuty máme a já ráda připomínám, že je tady neděle s datem 24. května. Svátek dnes slaví Jany, ale také Vanesy, tak milé dámy přejeme jen to nejlepší. Nejvíce práce mají kaktusáři na jaře a na podzim. V létě se hlavně kochají svými výpěstky. To je ústředním tématem zahrádkáře. My vám ochutnat dáme už za pár minut. A z písniček, které nestárnou, ochutnáte právě teď jednu od Michala Tučného.

0: Kaktusy patří mezi oblíbené rostliny pěstitelů díky své rozmanitosti tvarů, květů i nenáročnosti. Jsou známé svou schopností přežít v suchých podmínkách a přizpůsobit se i velmi odlišným stanovištím. Péče o ně se ale v průběhu roku výrazně mění a vyžaduje citlivý přístup zejména při přechodech mezi sezónami. O tom, jaká práce čeká kaktusáře v létě, nám v rozhovoru s Hankou Šoberovou více poví Jan Honca ze Spolku pěstitelů kaktusů a sukulentů v Táboře.
1: Teprve nedávno jsem já osobně vystěhoval všechny kaktusy ze sklepa do skleníku a do pařeniště. Sukulenty z domova, z obýváku, taky už do skleníku. No, udělali se první zálivky. No a teďka čekáme, až nám to začne kvést.
2: U kterých kaktusů se objevují první květy?
1: Jedny z prvních jsou echinofosul kaktusy, ponovu se jim říká teda stenokaktusy, potom některý gymná, například gymnobruchy, lofofory, v současné době kvetou živé kameny, to je taky paráda se na to dívat. No a víc se toho teďka moc nenechá dělat. Nějaký ten postřik preventivní, boj s vlnatkou, boj s různýma parazitama, hnilobama.
2: Kolik let vlastně, pane Honco, pěstujete kaktusy a sukulenty?
1: No, tak já osobně 25 let. No, dá to hodně práce, hlavně na jaře a na podzim. Přes léto je spíš ta radost se na to dívat. Občas zalejt, i když kaktusy se zalévají tak jednou za měsíc, ale sukulenty se musí zalévat častěji. Já osobně zalévám tak za 10 až za 14 dní sukulenty.
2: Používáte k zálivce dešťovou vodu?
1: Používal jsem dešťovou vodu, ale poslední zkušenosti, které máme, je, že je lépe používat vodu městskou, upravenou, protože v té dešťové vodě jsou různé ty splašky z těch střech, zejména v oblastech, kde jsou hodně komíny, kyselosti a takovýhle podobné neřesti.
2: Možná za ty roky už jste si vychytal takový ten boj s různými predátory. Máte nějakou vychytávečku svoji vlastní osobní, nějaký postřik, nějakou speciální zálivku, kterou čelíte těmto neduhům?
1: Popravdě řečeno, je to všechno špatný s těma přípravkama. To, co bylo účinný, tak to je u nás zakázaný používat. A třeba na vlnatku jsme používali velice dobrý přípravky a dneska už na ty rostliny, na ty škůdce nepůsobí. Takže objevují se takové nové metody, že používáme technický líh a nějaké prostředky proti hubení parazitů na zvířata.
2: Když mluvíte o tom technickém lihu, uděláte z něj roztok nebo postřik?
1: Uděláme z něj jenom postřik. Čistým technickým líhem. Buď to štětečkem, když je toho víc, anebo jemným postřikem. V případě, že je ta rostlina hodně nakažená, poškozená, musí se zasáhnout i do kořenů, takže je nutný celou rostlinu vyndat z květináče, vydezinfikovat všechno, rostlinu ošetřit tím líhem, včetně kořenů, no a potom zasadit do nového substrátu.
2: Jak se ta vlnatka vlastně šíří? Pokud se objeví, musíte tu napadenou rostlinu nějak separovat od těch zdravých?
1: Lépe je separovat a hlavně to nezasáhne jenom tu jednu rostlinu, ale i nejbližší rostliny. Takže je nutné preventivně postříkat i ty ostatní kolem rostliny.
0: Pokud patříte mezi obdivovatele kaktusů a sukulentů, zveme vás na jejich výstavu do botanické zahrady v Táboře. Koná se od 29. května do 1. června.
3: Český rozhlas České Budějovice.

0: Horko a žár nejspíše bude dnes i tady u nás na jihu Čech, nejen na Copacabáně. Jaké konkrétně čekáme počasí? To si prozradíme.
1: Počasí.
0: A také to, jak máte vy právě tam, kde posloucháte momentálně Český rozhlas České Budějovice. Ve Velešíně jasno 13 stupňů, všem krásnou neděli přeje Andulka, to je první z SMSek. Dobré ráno z Brloha, kde je jasno, slabý vánek a teplota je plus 14 stupňů. Zdraví a pohodovou neděli přeje Marie. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je jasno, klidno, slunečno. 11 stupňů, hezkou neděli přeje Marie. Pohodové nedělní ráno z Jindřichova Hradce u nádraží. Teplota je 10 stupňů, jasno a klidno. Pěknou neděli všem přeje Milan. Tedy je vás opravdu hodně, co už jste dnes stihli napsat. Vážím si toho, děkujeme za vaše SMSky. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Neděle s datem 24. května bude slunečná, odpoledne přibude oblačnosti a bude velmi teplo. Dnešní maxima 27 až 30 stupňů, na horách též letních 23 až 20. Předpokládané úhrny srážek maximálně do 2 mm, rozptylové podmínky teď ráno ještě mírně nepříznivé, během dne už ale dobré a vítr povane proměnlivý, odpoledne severní nebo severozápadní o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
2: Se zelenými světy tentokrát navštívíme mladý pár zahradních architektů, kteří si v Modlešovicích na Strakonicku přestavili původní venkovské stavení a vybudovali u něj doslova ukázkovou zahradu. S farmářkou Lenkou Šulcovou probereme pěstování angreštu a Pavel Chlouba do zahrady doporučí kalinu řásnatou. V neděli po 11. dopolední vás k poslechu zve Hanka Šoberová.
0: Od grafického románu po stripy současný český komiks obsáhne všechno. Podrobně o tom už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Také posílám další z písniček, které nestárnou. Poznáváte?

0: Komiksy jsou v mnohém generační záležitost. Lidé mezi 40 a 60 lety vyrůstali na čtyřlístku a komiksech z ABčka. Ti starší hltali rychlé šípy, mladší zase kačeří příběhy. Jak je to ale s komiksy, které vznikají dnes v Česku? Mluvit se o tom bude v knižní hlídce přibližně ve 3:15 odpoledne. Filip Černý se v ní mimo jiné bude ptát znalce Martina Kozáka, jestli se změnily komiksové příběhy oproti těm, které jsme čítávali před lety.
1: Myslím si, že ano, protože ta témata dneska jsou daleko osobnější. Vzniká velmi hodnotných grafických románů, což tady dřív nebylo, vždycky to byly spíš ty krátké nějaké příběhy, které na sebe navazovaly, ale dnes je to ucelený román, který třeba Branko Jelínek, poslední cena Muriel, šla za jeho krásný grafický román Oscar Ed a další. Plus u nás si myslím má velkou tradici historický komiks, kde se různá historická témata právě převádí do těch panelů. Na tom hodně pracuje Zdeněk Ležák se svým ilustrátory, jako je Kocián, nebo i třeba Šepanka Jíslová, která pro ně udělala komiks o Miladě Horákové a další.
2: Vy sám nějaké scénáře?
1: Úplně scénáře asi ne, když jako tím to baví, ale baví mě kreslit, takže mám pár takových komiksů svých autorských mě má v šuplíku, takže ano.
2: Vydáte někdy oficiálně?
1: Myslím si, že úplně ne, zase tak hodnotný to není, jsou to spíš takové legrácky, které mě napadly a vždycky víc než jedna stránka to není, ale tak jako občas mě to baví.
0: A já ráda dodám, že knižní hlídky se ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice dočkáte dnes přibližně ve 14:45. Tak si ji nenechte ujít.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: A připravené jsou už také čerstvé zprávy s Lukášem Pelikánem. Dobré jitro.
2: Půl osmé.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ženy nad 45 let se od července můžou objednat na screeningové vyšetření rakoviny prsu bez žádanky od lékaře. Potvrdili to Svaz zdravotních pojišťoven a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Teď žádanku vystavuje buď gynekolog nebo praktický lékař. Podle Svazu pojišťoven to ale neznamená, že by pacientky měly přestat chodit na preventivní prohlídky. Pojišťovny platí screeningové vyšetření ženám nad 45 let jednou za dva roky. Řidiči by zítra měli počítat se zdržením na dálnici D1 u Brna. Českem má projet víc kamionů než obvykle, a to kvůli státnímu svátku v Německu. Kamiony se totiž musí vyhnout tamním dálnicím. Komplikace navíc můžou podle ředitelství silnic a dálnic zhoršit stavební práce na D1 u Brna. Ulice Českých Budějovic dnes od 16.30 zaplní vypravěčská hra Sbírej, skládej, vyprávěj. Program začne v Rabenštejnské věži a účastníci pak ve skupinách vyrazí hledat po městě příběhy a jejich vypravěče. Po dvouhodinové hře se znovu sejdou u společného stolu. Akci připravil spolek Verbárium pro rodiny s dětmi i jednotlivce. Včelaři z Černívska u Blatné na Strakonicku si letos připomínají 130 let od založení spolku. Součástí dnešní dopolední výroční schůze bude odborná přednáška pro veřejnost s šéfredaktorkami časopisu Moderní včelař. Tématem budou patenty Marie Terezie. Přednáška bude na radnici v Bělčicích už v 10 hodin dopoledne, informuje o tom web města. A počasí. Slunečno, odpoledne přechodně víc oblačnosti a výjimečně přehánky. Teploty maximálně 30, na horách 26 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr, odpoledne ze severních směrů a biozátěž na dvojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: V Netolicích je až do příštího roku uzavřená Gregorova ulice, to je silnice 122 do Lhnic. Sledujte značené objízdné trasy a dobře dojďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Pěstitelům ovoce způsobily nedávné mrazy v Česku škody za zhruba 1,5 miliardy korun. Ovocnáři počítají, že sklidí jen polovinu úrody. Zničené jsou kromě ovocných stromů i jahodníky. Podrobnosti prozradíme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil. Do té doby Eternal Flame a Bengals.

0: 7.36, to je aktuální čas, probouzíte se do nedělního rána s datem 24. května. Nedávné mrazy způsobily ovocnářům v Česku podle předběžných odhadů škody za 1,5 miliardy korun. Poškodili ovocné stromy, hlavně jabloně. Mraz spálil také květy jahodníků. Úroda jahod bude podle odhadů některých pěstitelů zhruba o třetinu nižší než loni. Ceny zvýší v průměru o 5 až 10%.
1: Sehnu se, utrhnu si jednu jahodu, ochutnám, je krásně sladká, jsme ve foliovníku.
2: Počítejte, že my máme takhle pod tím foliovým krytem přibližně hektar a celková výměra jahodníků je 9 hektarů.
1: Kunratická jahodárna, majitel Michal Jakoubek. Co se týká mrazu, jak vás poškodili?
2: Letos jsme díky masivnímu nakrývání jsme tu úrodu ochránili, takže ty celkové ztráty jsou do 20%.
1: Přejedu o 50 km dál do Vraňan nedaleko Mělníka. Minulý rok tam měli sklizeň kolem 450 tun jahod, letos může být úroda nižší až o 100 tun. Pokračuje spolumajitel farmy Milan Hanč.
3: Jsme přišli o cca 30% květů a vzhledem k tomu, jaké panuje sucho a že je neustále chladno, tak to moc na kvalitě úrody nepřidá. To znamená, že jahody budou menší.
1: Předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík odhadnul s kolegy škody oproti pětiletému průměru na veškerém ovoci, a to v rámci celého Česka. Ty se podle něj mohou vyšplhat až na 1,5 miliardy korun.
4: Tak my jsme provedli nějaký první odhad těch škod tím mrazem. Z těch čísel vyplývá, že ta úroda bude zhruba o 51% nižší. Předpokládáme, že by se mělo sklidit asi někde kolem 65 až 70 tisíc tun, de facto polovička toho, co běžně.
1: Obecně největší škody způsobily byl mráz ve středních a východních Čechách a na střední Moravě. Ze Středočeského kraje Radek Duchoň, Český rozhlas.

0: Byla jedna bílá královna ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Já si spíš k dnešku představuju takovou tu sluneční paní z pohádky o princezně Jasněnce a létajícím ševci, protože dnes bude opravdu nádherně.
1: Počasí.
0: A na telefonu už čeká meteoroložka a ta nás o tom jistě přesvědčí, Eva Houbová. Krásné ráno.
2: Dobrý den.
0: Jak máme aktuálně na jihu Čech?
2: Pořád je slunečno a teplota většinou mezi 10 a 16 stupni, na Dějkově už je dokonce 19. V Českých Budějovicích i na Choráňově je jasno a 16 stupňů. Vítr v Českých Budějovicích jihovýchodní 1 metr za sekundu, tlak spočtený na hladinu moře 1029 hektopaskalů. Na Choráňově je vítr severozápadní 1 metr za sekundu.
0: Jak bude přes den?
2: Počasí u nás ovlivňuje rozsáhlá tlaková výše. Teď ráno a dopoledne čekáme slunečné počasí, odpoledne trošku přibude oblačnost, bude polojasno až oblačno. Velmi zřídka se může objevit i stavá přeháňka. Večer se pak začne opět vyjasňovat. Teplota vystoupí na 27 až 30 stupňů, na horách bude mezi 23 až 26. Vítr povane slabý proměnlivý, odpoledne severní nebo severozápadní do 4 metrů za sekundu. Bio je na střední zátěži.
0: My určitě pozdravíme i všechny vodáky, kteří nás poslouchají a zeptám se na stav vody v jeho českých řekách.
2: Ze Soumarského mostu splouvat nesmí, ale z vyššího brodu tam už ano, ale je to na hranici sjízdnosti 58 cm a průtok 6 metrů krychlových za sekundu. Lužnice na Pilaři je sjízdná 122 cm, průtok 1,1. V Bechyni je to pod hranicí 86 cm a průtok 3,4. Otava v Katovicích je taky pod hranicí sjízdnosti 41 cm a průtok 4,1. Teplota vody je mezi 13 a 18 stupni, na Lipně 15,3.
0: Jak bude dnes v noci a co přinese pondělní den?
2: Během noci se vyjasní a zítra nás čeká slunečné počasí. Teplota ráno klesne na 15 až 12 stupňů, přes den vystoupí na 26 až 29 a na horách bude kolem 24. Vítr povane slabý severních směrů do 4 metrů za sekundu a bio bude na nízké zátěži.
0: A ještě prosím přidáme předpověď pro úterní den.
2: Vypadá to na podobné počasí, opět slunečno, teplota ráno kolem 12 a odpoledne do 30 stupňů. Vítr povane jen slabý proměnlivý.
0: S námi byla meteoroložka Eva Houbová, děkuji a my se neloučíme na dlouho, za hodinu opět naslyšenou.
2: Těším se, naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Udrželi emoce na uzdě ve správný čas a v zápase nehráli ani jednou v oslabení. I proto dokázali čeští hokejisté porazit na mistrovství světa Slovensko. Více o tom ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár minut.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Čeští hokejisté mají na mistrovství světa jisté čtvrtfinále. V plné hale ve Friburgu vyhrál národní tým v místy nervózním utkání 3-2 nad Slovenskem.
1: My jsme to věděli, počítali jsme s tím, tak jsme na to byli jako tou hlavou připravení a musím říct, že i rozhodčí to zvládli, podle mě, se to stalo po druhý, tak ho napomenuli, říkali, příště jde a fakt ho vyloučili.
2: Ještě aby se Roman Červenka stěžoval, když mu rozhodčí po konzultaci u videa uznali nakonec rozhodující gol, který dal Bruce Lee. Český kapitán ale mluvil o provokujícím Kristianu Pospíšilovi a o vyloučeních. Právě Pospíšila z nás klubové úrovně z Brna Jakub Flek.
3: Možná jsem to čekal ještě trošku vyhrocenější, bylo vidět, že potom faul, kdy tam šel ven jenom pospec a my jsme z toho dali gol, že se to trošku uklidnilo, že bylo znát, že ten rozhodčí si to nechce pustit do nějakých velkých šarvátek, takže čekal jsem to popravdě ještě vyhrocenější.
2: Češi měli sice dva vyloučené, ale v obou případech šel ve stejnou chvíli i jeden ze Slováků. Jasněji je teď ve skupině ve Friburgu, tedy pro Čechy, kteří jsou v tabulce druzí a po večerní výhře Norů nad Švédy mají jistý postup do čtvrtfinále. Ve stejné pozici mohli být Slováci, ale důležitý zápas o gol nezvládli. Pokračuje útočník Jiří Černoch.
4: Ohromně důležitá výhra. My jsme věděli, že oni zatím měli samý výhry. My jsme měli to jedno zaváhání a věděli jsme, že kdo uspěje, tak bude mít k tomu čtvrtfinále blíž. A hlavně jsme věděli, že to bude vyhrocený zápas před plnou halou, takže to, co jsme od toho očekávali, to fakt bylo a strašně cená výhra.
5: Pro nás dobrý, že jsme vždycky vedli, ale velký prostor k zlepšení.
2: Říká trenér Radim Rulík. Dnešní trénink zkrátil na půl hodinu. Dalším soupeřem Česka budou v pondělí Norové, na konci základní skupiny pak dost možná v přímém souboji o první místo Kanada. Z Friburgu František Kuna, Český rozhlas.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Osm hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Rusko raketami a drony mohutně udeřilo na Kyjev. Policie bude v letních měsících dohlížet na bezpečný pohyb lidí u vody. Hokejová reprezentace vyhrála na mistrovství světa nad Slovenskem 3-2 a má jisté čtvrtfinále. Odpoledne se můžou teploty na jihu Čech vyšplhat ke 30 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré ráno. Rusko provedlo další velký kombinovaný vzdušní útok na Kyjev. Tamní radnice informovala o jednom mrtvém a víc než 20 zraněných. Kvůli masivním ruským náletům startovalo preventivně i polské letectvo. Zasahovat ale nemuselo.
3: Výbuchy se v Kyjevě ozývaly celou noc. Rusko odpálilo na Ukrajinu a Kyjev asi 50 raket, včetně balistických, a vyslalo téměř 700 nepilotovaných letounů různých typů. V Kyjevě zasáhli obchodní centrum Kvadrat a úplně ho zničili. Dále obytný dům, tržnici a stanice metra, ve kterém se ukrývali Kyjevané. Poškozeno bylo také muzeum Černobylu a hlavní pošta, uvedly městské úřady. Celkem bylo přímo nebo úlomky zasaženo asi 40 budov, oznámil šéf vojenské zprávy Kyjeva Timur Tkačenko. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Policisti budou od června do konce září kontrolovat bezpečný pohyb lidí v okolí vodních ploch v Česku, informoval o tom ředitel pořádkové policie Petr Koutný. V Česku se každoročně utopí zhruba 180 až 200 lidí, to je víc než v některých přímořských státech. Lidé u dětí podle policistů často podceňují dostatečné vybavení, připomínají proto, aby byli připraveni, dobře třeba zvolili místo podle plaveckých schopností a zajistili dostatečný dozor. Všechna krajská oddělení budou podle Koutného taky v letních měsících pořádat preventivní workshopy pro rodiny s dětmi. Den pro jihočeské pěstounské rodiny dnes hostí areál Zoo Hluboká nad Vltavou na Českobudějovicku. Navštěvníci tam můžou od 10 do 16 hodin zažít taneční vystoupení, karnevalový program nebo tvořivé dílny pro děti. Přijít může každý, kdo se chce o náhradní rodinné péči dozvědět víc. Jak uvedl mluvčí krajského úřadu David Hoke, náhradní pěstouni se s lidmi podělí o své zkušenosti. Svatodušní pouťová slavnost i dnes zaplní centrum Vlachova Březí na Prachaticku. Program bude na náměstí Svobody a v kostele Zvěstování Páně. V 9 hodin už vystoupí dechový orchestr základní umělecké školy Vimperk. Vystřídá se s mažoretkami z Prachatic. Slavnostní mše začne v 11 hodin. V panském pivovaru jsou otevřené výstavy a stále expozice.
4: Sport.
2: Čeští hokejisti zvítězili na mistrovství světa nad Slovenskem 3-2 díky brankám Voženílka, Kauta a Červenky. Český tým nehrál ani jednou v oslabení a ustál některé provokace od soupeře. I o tom mluvil trenér Radim Rulík.
5: Když jsme viděli, že bude emoční zápas, že tady bude spousta diváků, jak z Čech, tak ze Slovenska, bude to vypjatý utkání, tak jsme hlavně pozorovali na to, aby neopláceli, aby se nenechali zatáhnout do nějakých provokací, které jsme očekávali. A myslím si, že se to povedlo, jo, že jsme nedali tu šanci, co oni dali nám, jsme nedali my jim.
2: Česko má jisté čtvrtfinále, Norsko totiž porazilo Švédsko 3-2. V dalších sobotních duelech Dánsko přehrálo Slovinsko 4-0, Německo zdolalo Rakousko 6-2, Švýcarsko deklasovalo Maďarsko 9-0 a Lotyšsko vyhrálo nad Slovinskem 4-2.
0: Počasí.
2: Bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně oblačno a jen výjimečně se objeví přehánka, večer se bude opět vyjasňovat. Teploty vystoupí k 27 až 30 stupňům Celsia, na horách maximálně k 26. Slabý proměnlivý vítr začne odpoledne foukat ze severních směrů, biozátěž je střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na Strakonicku je uzavřený průtah česticemi. Osobní auta můžou jezdit po místních komunikacích, nákladní přes Volyni a Čkyni. Stavební práce skončí závěrem září. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: České ráno s Adélou Jirkalovou pokračuje. Máme tady neděli s datem 24. května, aktuální čas 8 hodin, k tomu 4 minuty. Já ráda a znovu připomenu, že svátek mají dnes dvě dámy, dvě jména jsou v kalendáři. Jana je jméno hebrejského původu, ženská podoba mužského jména Jan, které znamená Bůh je milostivý. A také Vanessa, což je původem umělé jméno, které v 18. století vytvořil irský spisovatel Jonathan Swift. Narozeniny právě dnes slaví například americký písničkář Bob Dylan, herečka americká Priscilla Presley, také dirigent Petr Alrichter, zpěvačka Leona Machálková a nebo fotbalista Vladimír Šmicr. Pokud i vy něco slavíte, tak přejeme jen to nejlepší, užijte si o to krásnější den. A teď už pro vás, pro všechny naši milí posluchači, Martin Schuster a písničky z Cizí kapsy.

Písničky z cizí kapsy. Příběhy českých coververzí. S Martinem Šustrem každou sobotu a neděli po 8 hodině raní. Tak tedy hezký den a hned teď se do něj rozezní i zvony. Aspoň v písničce, kterou zpívá Robert Křesťan. Samozřejmě s kapelou Druhá tráva.

Slyšeli jsme písničku z alba, jehož obal prozrazuje tajenku hned v názvu. Dylanovky. Takhle ji na sklonku roku 2007 vypustila do světa, jakožto v mnoha ohledech zajímavost, bluegrassem protřelá parta kolem zpěváka a textaře Roberta Křesťana Druhá tráva. Řeknete zajímavost, vždyť předělávek Dylanových písní běhá po světě takřka neobsáhnutelné množství. Jenže něco jiného je pohrát si jen s hudebním aranžmá a odzpívat známá slova, a nebo kromě hudební sborky a rozborky ještě převést mnohdy komplikované a nejednoznačné původní texty do úplně jiného jazyka, tedy v tomto případě do češtiny. Robert Křesťan vzpomíná, jak se všechno seběhlo a že to byl běh na dlouhé lokte. Na začátku toho všeho stál vlastně Vlasta Redl. Ten jednou v Telči na začátku 90. let říkal, pojďme společně natočit desku Dylanovek. Nehledě na to, že bychom s Vlastou celou desku asi nikdy nedokončili, protože každý pracujeme diametrálně odlišným způsobem, byla tehdy největší překážkou pověst, že Dylan žádné coververze svých písniček v jiných jazycích nepovoluje. Mně to připadalo docela pravděpodobné, takže jsem to vzal jako absolutní pravdu a o desce jsem přestal přemýšlet. Ale pak jsem narazil na nahrávku nějaké české obskurní countryové zpěvačky, která tam měla Dylanovu písničku s textem, se kterým Dylan neměl nic společného, navíc s textem velmi špatným. A já si říkal, jak je to možné? Začal jsem se o věc zajímat a zjistil, že se věci mají úplně jinak. No a tak se Křesťan pustil jak do interpretace, tak i do aktualizace mistrových písní. Dlužno dodat, že celkově se sympaticky kladným skóre. Písnička Zvoní zvony patří mezi plusové položky desky Dylanovských coververzí. Sám Dylan je pod názvem Ring Them Bells nahrál v roce 1989 na album Oh Mercy, s nímž se po tak trochu hluché dekádě své jinak úctyhodné kariéry začal nadechovat k velkému návratu. Se skvělým textem, jednoduchou, ale zároveň velmi působivou melodií a samozřejmě i se svým typickým krákoravým hlasem. Ale tak už to, a zvlášť u Boba Dylana, s autorským podáním chodí, ba dokonce jest to očekáváno. Nakonec od lekcí z krasopěvectví tu vždycky byli jiní. Zdraví vás, Martin Šustr.

0: počasí.
1: Volery Rafanda, jasno, sluníčko 13, Luděk a Zdeňka. Dobré slunečné ráno, klidno 15 stupňů. Posluchače i vás zdraví Věra, Stýna a také Jany, které připomínám právě dnes slaví svátek. Děkuji za vaše SMSky po celé dnešní ráno a že jste si našli tu chvilku na to nám napsat o tom, jak je právě tam, kde nás posloucháte. Dnešek bude přenádherný letní 27 až 30 stupňů, na horách 23 až 26. K tomu slunečno, odpoledne dne oblačnosti více a opravdu velmi, velmi teplo, tak připomínám, dodržujte pitný režim. A

0: Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Co se dnes bude dít v českobudějovické Rabenštejnské věži nebo na zámku Kratochvíle? O tom víc ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár minut. 8.16.

0: Tipy pro volný čas.
1: V Českých Budějovicích začne od 4:30 odpoledne v Rabenštejnské věži vypravěčská hra Sbírej, skládej, vyprávěj. Pak se ve skupinách vydáte ulicemi města. Budete hledat příběhy i jejich vypravěče a po 2 hodinách se všichni znovu sejdou u společného stolu. Další pěkný tip pro rodiny i jednotlivce. V Jindřichově Hradci pokračuje Mezinárodní festival filmové komedie. V kině Střelnice pustí od 3 hodin a žijí duchové, od 17:30 návrat do budoucnosti a večer od 8 hodin komedii Milion. Jestli máte chuť na odlehčený filmový večer, tady se nabízí hned několik možností. Do Třeboně můžete zamířit do zámecké lékárny. Komentované prohlídky s paní lékárníkovou začnou v 10 hodin a 10 minut dopoledne a znovu v 16:10. Přiblíží historii lékárenství, léčivé bylinky i staré knihy a na závěr nabídnou ochutnávku bylinných čajů. Na zámku Kratochvíle u Netolic ještě během dne uvidíte tradiční květinové instalace, které doplní běžné prohlídky interiérů a připomenou renesanční hudbu i tanec. A v Třeboni zazní od 2 hodin odpoledne ve Schwarzenberském sále zámku benefiční koncert Chceme dýchat s vámi. Vystoupí kapela Bárka, Petr Werner i Jan Sokolík a hudba tam podpoří nadaci Dech života. Pokud vás láká spíš něco k ochutnání, v Českobudějovickém metropolu dnes od 9 ráno do 3 odpoledne najdete africké trhy. Přivezou exotické ovoce od drobných farmářů.

0: hráčů z Ugandy, Indonésie a nebo Tanzánie.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.
2: Ještě chvíli unavíme čas, máme jen sebe.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT 1. Uvěznění bouří na horské chatě. S vrahem. David Matásek a Viktor Preiss řeší případ pro lyžaře. ČT 2. Zvítězí přátelství nebo čest policajta. Sean Penn v síti dávných vazeb irské mafie v premiérovém filmu Stav milosti. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu z katedrály svatého Petra a Pavla v Brně. Felix Mendelssohn Bartholdy, symfonie číslo 2, chvalospěv. Nedělní večer s Českou televizí.
3: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
4: Mousa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
3: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
5: No to bych to pěkně zvoral.
4: Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
6: A součástí jihočeského rána jsou i zprávy s Lukášem Pelikánem. Ten je připraven. Vám všem dobré ráno.
7: Půl deváté.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
7: Ještě zítra můžou neúspěšní uchazeči podávat přihlášky na střední školy. Podle organizace Cermat se jich do druhého kola zatím přihlásilo necelých 9 tisíc. Testy uchazeči znovu nepíšou, výsledky se jim počítají z prvního kola. Jindřichův Hradec hostí pátý ročník Mezinárodního festivalu filmové komedie. V kinosále Kulturního domu Střelnice čeká diváky až do soboty 16 projekcí i setkání s tvůrci a herci. Dnes návštěvníci zhlédnou filmy Ať žijí duchové nebo Návrat do budoucnosti. Po projekcích můžou snímky ohodnotit. Operní a muzikálový zpěvák Daniel Hůlka a kytarový virtuos Lubomír Brabec dnes vystoupí ve Velešíně na Českokrumlovsku. Jejich společný akustický koncert bude v kostele svatého Václava. Kulturní a informační centrum na webu informuje, že začátek bude v 16 hodin. Ze sportu. Fotbalisti Soběslavy v 27. kole 4. ligy porazili Milín 4-2 a jsou nejlepším jihočeským týmem v divizi A. Celkově jsou třetí. Mají 55 bodů a 8-bodový náskok na čtvrtou Hlubokou. V dalším sobotním zápase Český Krumlov zvítězil v Hořovicích 3-2. Dnes se bude hrát v Milevsku, kam přijedou Křimice. Výkop bude v 17 hodin. Favorizovaný Dán Jonas Vingegaard ovládl horskou 14. etapu cyklistického Gira d'Italia a po třetím triumfu v letošním ročníku se dostal do čela závodu. Český jezdec Jan Hirt dokončil náročnou etapu s cílem v horském středisku Pila jako 9. a po nejlepším výsledku na tomto Giru se posunul na 16. příčku celkové klasifikace. A počasí. Slunečno, odpoledne přechodně víc oblačnosti a výjimečně přehánky. Teploty maximálně 30, na horách 26 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr, odpoledne ze severních směrů a biozátěž na dvojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
7: Z jihočeských silnic nemáme v tuto chvíli hlášenou žádnou dopravní nehodu. Na Českobudějovicku počítejte s uzavírkami například silnice mezi Hrdějovicemi a Hlubokou nad Vltavou, mezi Koroseckým dvorem a Černým dubem nebo silnice z Lišova do Zvíkova. Sledujte dopravní značení a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Ručníky, lehátka a první skoky do vody. Se slunečným počasím začíná v Česku sezóna letních koupališť. Ledovou vodu z řeky pro všechny otužilce už napustili ve Volině na Strakonicku. My vás tam ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice vezmeme už za pár minut. Teď dostává slovo a prostor v našem rozhlasovém vysílání Ilona Čáková.

0: Slunečný a teplý víkend přilákal první lidi k vodě. Své brány už jim otevřely i některé jihočeské plovárny. Osvěžit se v bazénu můžou plavci například ve Volyni na Strakonicku.
1: Skočíš do vody? Skoč na velké! Tak na malej!
2: Dana Vilnerová už má na sobě plavky a i přesto, že voda není úplně nejteplejší, tak jde do bazénu.
3: Jako každý den, dá se říct každý den ráno a už několik let. Je to taková tradice a myslím si, že by bylo dobré to tady zachovat, protože to, co tady máme, jen tak nikde nenajdeme a jsme strašně šťastní, že to tady máme, protože je to něco nádherného, co se zachovalo z prvorepublikového období, že jo, těch míst už moc není.
2: Budu ráda, když mi poreferujete, jaká je ta voda.
3: No, jak se říká, voda jako křen. Tady vždycky byla voda studená, i přesto, že sluníčko ohřívalo.
2: Lukáš Velíšek se teď chystá u schodiště, že pomalu se vnoří do vody.
4: A vyzkouším, jestli se dá plavat. Jestli je to jenom na šok a rychle vylízt, nebo jestli se dá udělat pár temp.
2: Proč sem rád chodíte do Volyně na koupaliště?
4: To vidíte, tady je to oáza. Oáza klidu, nejhezčí je to tady ráno.
2: Provozní koupaliště ve Volyně Vlastimil Jirza právě nahodil čerpadlo.
5: To nám čerpá vodu z řeky Volynky, protože tady ten bazén je nad úrovní Volynky, kvůli tomu, když přijdou povodně, aby se nedostalo bahno.
2: Už vidíme, jak voda přitéká do bazénu. To znamená, že přitéká nová studena.
5: Určitě no, teď přitéká takový pěkný 8 stupňů. No. Se tu nechá týden a za týden se znova vypustí a pustí se čerstvá studena. My říkáme závodní, protože v ní nikdo dlouho nevydrží.
2: Ten areál koupaliště je kulturní památka.
5: Začala se budovat v roce 38 a 41 byla koloudace.
2: Sice děláte vždycky nějaké inovace, teď jste třeba přistavili pergoly, je tady pódium, je tady hřiště pro děti, ale to gro je původní.
5: Vlastně celá polovina koupaliště, která se využívá, je původní úplně. Akorát na té druhé straně, kde byla vysoká tráva, tak jsme dobudovali nějaký sezení a zázemí pro návštěvníky.
2: Koupaliště má své stálé návštěvníky. Některé ty kabinky se dokonce dědí z generace na generaci.
5: Vlastně těch kabinek je tady takových těch, řeknu VIP, je tady asi 30 a je tady vlastně jenom jedna rodina, která ji drží od samého začátku, od toho 41. od toho furt dědí jednu kabinu číslo 1.
2: Furt tady ještě běží nějaké práce, ta zima byla letos těžká.
5: Nutrie nám nadělali přes zimu docela škody a prožrali nám nějaký elektriku, vodu a opakovaně, teda když jsme to opravili, tak to dali znova, takže teď už se to trošku zlepšilo, ale ještě tady hodně co dělat.
2: Kromě volyňského koupaliště už je na jihu Čech otevřená například i plovárna u svatého Václava v Písku. Z Volyně Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, Písku.

0: počasí.
1: A my krátce před 8:45 míříme znovu za meteoroložkou Evou Houbovou, které znovu přeji krásné ráno.
2: Dobrý den.
1: A je opravdu pěkné slunečné to ráno. Jaké konkrétně? Pojďme si to pěkně uvést na pravou míru.
2: Opravdu slunečné, jasné nebo skoro jasné. Teplota roste, teď se drží mezi 17 a 21 stupni. V Českých Budějovicích je 18 stupňů, zvané severovýchodní vítr 1 metr za sekundu, pak přepoštěný na hladinu moře 1029 hektopaskalů. Na Choráněvě je 19 stupňů a vítr severní o rychlosti 2 metry za sekundu.
1: Jaké počasí přinese dnešní odpoledne?
2: Počasí u nás ovlivňuje rozsáhlá tlaková výše. Čekáme teď ráno a dopoledne jasno nebo skoro jasno. Odpoledne pak oblačnosti trošku přibyde. Bude polojasno až oblačno. Ojediněle se taky může objevit slabá přeháňka. Večer se pak začne opět vyjasňovat. A musím připomenout vlastně, že z té oblačnosti, která se tu nad námi vytvoří, bude i přítomný i saharský prach. Teplota, ale vypadá to, že by neměl klesat k zemi. Teplota dneska vystoupí na 27 až 30 stupňů, na horách bude mezi 23 a 26. Vítr povane slabý proměnlivý, odpoledne severní až severozápadní do 4 metrů za sekundu. Vyjo je na střední zátěži.
1: Jaká bude noc na pondělí a také zítřejší den?
2: Během noci se vyjasní a zítra nás čeká slunečné počasí. Teplota ráno klesne na 15 až 12 stupňů, přes den vystoupí na 26 až 29 a na horách bude kolem 24. Chované slabý vítr ze severních směrů do 4 metrů za sekundu a bio už bude na nízké zátěži.
1: Vydrží letní počasí i v úterý?
2: Ano, letní až někde možná trošku tropické. Bude zase slunečné počasí, teplota ráno kolem 12 a odpoledne do 30 stupňů. Vítr pované, slabý proměnlivý.
1: A co středa, dočkáme se nějaké změny?
2: Malinko se ochladí, přes naše území přejde rozpadající se studená fronta. Bude jasno až polojasno, ojediněle možnost přeháněk, teplota ráno kolem 12 a odpoledne kolem 26 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný, severozápadní až severní, 3 až 6 metrů za sekundu.
1: Tolik meteoroložka Eva Houbová, které přejeme příjemnou směnu se sluníčkem za okny. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkuju, hezký den a naslyšenou.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.
3: Se zelenými světy tentokrát navštívíme mladý pár zahradních architektů, kteří si v Modlešovicích na Strakonicku přestavili původní venkovské stavení a vybudovali u něj doslova ukázkovou zahradu. S farmářkou Lenkou Šulcovou probereme pěstování angreštu a Pavel Chlouba do zahrady doporučí kalinu řásnatou. V neděli po 11. dopolední vás k poslechu zve Hanka Šoberová.

0: 8.49 jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice míří pomalu, ale jistě do finále. A já vám potřebuji připomenout velmi zásadní věc. I na dnešní odpoledne jsme pro vás, milí posluchači, protože je neděle, připravili povídku k jejímuž poslechu a vás ráda zvu. Tentokrát to nebude nic moc veselého. Bude to příběh o 30-letém Martinovi, který kvůli mladistvé hlouposti skončil po těžkém úraze na vozíku. Hodně času tak tráví na balkoně a pozoruje věci kolem. Například krásnou sousedku Lindu, která bydlí v bytě nad ním.
1: Vypadá to, že chcete z toho balkonu asi spadnout. Hulákal s hlavou zvrácenou a za krkem ho přitom bolelo. Abych dopadla jako vy? Zasmála se na hlas. No, promiňte, to jsem asi řekla blbě. Ne, já nikam neskáču, koukám tamhle. Ukazovala před sebe. Vidíte ji? Snažil se sledovat směr, kterým ukazovala. Koho? Tam, v těch větvích. Je to hrdlička, nebo ne? Jsem sice ženská, ale v ptákách se moc nevyznám. Zaskřehotala zas. Nebylo to dobré. Jo, může bejt. Asi hrdlička, sedí na mladých. No, a hádejte, co starej. Pozoruju je už dlouho. On si přiletí jen na večer, něco pohodí, dá krátkou řeč a hned je pryč. Vykřikovala a přehnaně gestikulovala. Typický, co? Co? No co? Ženská se doma stará a chlap někde v luftě.
0: Linda je krásná černovláska, jen je nějak zvláštně prostořeká a pak nemá tedy vůbec příjemný hlas, ale zase ji baví pozorovat hrdličku sedící na vejcích. Poslechněte si povídku Na vozejku třebíčské spisovatelky Vladimíry Valové. Dnes krátce po 14. hodině číst vám bude Tomáš Drápela. Ode mne pro dnešek vše, mějte se krásně, Adéla Jirkalová se loučí od mikrofonu a teď už kapela Jelen, Touha a pláč. Dobrý poslech. Oba to.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Česko musí podle zmocněnce Landovského v NATO ukázat konkrétní plán, jak chce navýšit obranné výdaje. Nová zážitková karta na Šumavě by měla přinést výhody celému regionu. Vítězem rally Český Krumlov je po druhé v kariéře Dominik Stříteský. Na jihu Čech se můžou odpoledne výjimečně tvořit přehánky. Naměříme až 30 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré ráno. Situace Česka v Severoatlantické alianci je vážná, řekl to vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský v televizi Nova. Podle něj musí kabinet ukázat konkrétní plán, jak navýšit obranné výdaje. Jako prioritu vidí taky nábor nových vojáků. Česko bude neplnění aliančních závazků vysvětlovat na letním summitu NATO v Ankaře. Účast prezidenta je stále ještě otázkou. Vládní koalice jeho účast zatím odmítá a chce vyslat premiéra Andreje Babiše z ANO, ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů a ministra obrany Jiřího Zunu za SPD. Podle Landovského je jednou z možností, že se jednání zúčastní i on jako zmocněnec.
2: Budu tam mít určitě třeba spoustu schůzek, pokud na summit pojedu, a ty se budou právě týkat obranných výdajů, jejich uznávání, toho, co dělají ostatní spojenci, aby ten obraz, který si z Aliance Česká republika přiveze, byl úplný. A už teď vám můžu říci, že v současné době ten obraz není úplně nejlepší.
0: Česko se podle Landovského drží v NATO mezi zeměmi s nejnižšími výdaji na obranu. Kolem spodní povinné hranice 2% HDP se pohybuje společně se Slovinskem a Albánií. Obyvatele Hodkovic nad Mohelkou na Liberecku i dnes v noci obtěžoval hluk z technoparty. Policie podle mluvčího Vojtěcha Robovského dostala další stížnosti na rušení nočního klidu. Hudební akce je od pátku na soukromém pozemku. Dnes v poledne by měla skončit. Účastníci postupně odjíždějí. Nezávislá starostka Markéta Kauerová pořadatele už v sobotu vyzvala, aby technoparty kvůli hluku ukončili. Tento odmítl. Cestovní ruch na Šumavě doplnila nová zážitková karta ŠumavaCard. Návštěvníkům nabízí benefity a slevy v regionu západní Šumavy a jejím podhůří. Podle starosty Železné Rudy Filipa Smoly ze Sdružení nezávislých kandidátů by měla karta podpořit služby a přinést přínos z pobytu návštěvníků celého mu území.
3: Vidíme v tom obrovskou šanci, jak ještě více zatraktivnit to naše Železnorudsko a zároveň jak třeba zmenšit takové ty rozdíly mezi tou nejvíce exponovanou sezonou, kdy to naše Železnorudsko už je úplně přervané, a naopak mimo sezonou, kdy je téměř prázdné, tak aby byli jak spokojeni návštěvníci, tak především místní trvale žijící obyvatele.
0: Podle starosty vzniká podobná karta výhod i pro obyvatele regionu. Muž středního věku utrpěl v sobotu odpoledne závažná poranění na letišti ve Všechově u Tábora. Ve vyšší rychlosti nezvládl řízení čtyřkolky. Jak informuje zdravotnická záchranná služba na síti X, při nehodě neměl nasazenou přilbu. Na místo letěl i vrtulník letecké záchranné služby, který muže dopravil do Českobudějovické nemocnice. Sport. Dominik Stříteský vyhrál po druhé v kariéře rally Český Krumlov. Druhého Adama Březíka porazil o 7,5 sekundy a navázal na triumf z roku 2024. Ovládl 5 rychlostních testů a vylepšil 3. místo z úvodního dílu mistrovství republiky rally Šumava Klatovy. 9násobný vítěz soutěže Jan Kopecký skončil 9. Počasí. Bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně oblačno a jen výjimečně se objeví přehánka. Večer se bude opět vyjasňovat. Teploty vystoupí k 27 až 30 stupňům Celsia, na horách maximálně k 26. Slabý proměnlivý vítr začne odpoledne foukat ze severních směrů. Biozátěž je střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: S menším zdržením počítejte aktuálně na silnici 22 u Strakonic směrem na Vodňany. Jezdí se tam kyvadlově, protože tam opravují povrch a provoz řídí semafory. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Už delší dobu jsem nebyl na Jindřichohradecku a tak to v dnešním Vltavínu napravíme. Dá se říci, že za chvíli po písničce vezmu mikrofon a vyrazíme ven a celý Vltavín odvysíláme z terénu. Nejdříve vás vezmu nad Děbolín, přesněji na Rýdův kopec. Tam stojí od roku 2015 rozhledna. Je vysoká 33 metrů a díky své netradiční trojúhelníkovité konstrukci patří mezi nepřehlednutelná místa v krajině. A pak se opět ponoříme do historie jihočeských hranic a při té příležitosti jsem si uvědomil, že od roku 1918 nevzniklo příliš mnoho nových měst nebo obcí. V jižních Čechách to byly například Holečkov v roce 1925 a České Velenice v roce 1922. Byť ty byly založeny na základě osad už vzniklých dříve. A právě o nich a území Vitoraska bude mimo jiné řeč po návštěvě Rýdova kopce.

0: S Vladimírem Mariškou stojíme na Rýdově kopci u rozhledny, která se jmenuje stejně?
1: No ano, rozhledna na Rýdově kopce, ale obecní název je Trigon. A víceméně to napodobuje geodetický body, kdy se dělají na kopcích různý dřevěný trojnožky. Jináč tomu domácí říkají poset.
0: On ten trigonometrický měřící bod to připomíná skutečně a ono je to v podstatě i ze tří materiálů. Tady vidím železnou tubusovou konstrukci, kamení a dřevo.
1: Je to unikátní skvost, protože není moc rozhleden v České republice, který by měl třístranový základ jako trigon. Většinou je to na čtyř úhelníku, takže je to zajímavý i architektonicky a hlavně ten kamen víceméně je tady signifikantní, protože jsme v oblasti, kde teda je hodně kamene a žuly a má to teda obrovský pevný základ, taky kamenný a betonový. No a tubusy za vlastně ty nahrazují ty stojky dřevěný, co bývaly v Lukách. No.
0: To byla červeno-bílá tyč, pomalovaná.
1: To byly dřevěný klasický trojky, jo, s nějakým tím bodem a to byly geodetický body, podle kterých se teda potom zaměřoval různě. A byly to orientační body, dá se říct, že i pro leteckou dopravu. Že?
0: A teď už jsme uvnitř.
1: První patro je společný a od toho prvního patra potom jsou dvě možnosti výstupu na vyhlídku nahoru.
0: Čili na výběr jsou dvě cesty. Buď po kovových točitých schodech, anebo po dřevěných do trojúhelníku.
1: Po obvodu je teda dřevěný schodiště, má víc schodů, tuším 120, kovových je 102. A jak jsem říkal, tím prostředkem chodí ty, kteří se bojí výšek, aby náhodou nepřepadli, ale nemají se proč bát, je to zabezpečený velmi dobře.
0: Mimochodem, co to je za dřevo?
1: Tohle to já vám přesně řeknu, mám za to, že to je nějaká borovice, jestli to je kanadská nebo něco takového. No hlavně to musí být smolnatý dřevo, aby vydrželo. Pokud by to byl smrk, tak ten odchází, ten hnije. Takže většinou se používá dřevo, který je smolnatý modřín, borovice. Jako to mají třeba v Rakousku, že jo, ty selské stavby, všechno z modřínu, aby to přečkalo věky. Se nacházíme na vyhlídkové terase, kde je výhled na všechny světové strany a s mapou, s popsáním vrcholků, které pokud je počasí, jsou viditelné.
0: Tady je výhled dvojí. Jednak zevnitř, pokud je škaredé počasí, tak tady je to celé prosklené. Kolem nás asi připadám jako v nějaké lovecké chatě. A nebo pokud chcete, tak můžete jít na Ochoz. Tam půjdeme za chvíli. Tady už nějaká rozhledna předtím stávala.
1: Ne, bohužel nestála, i když je to výškově zajímavé místo. Kolem toho roku 2010-11 se zastupitelstvo, lépe řečeno rada, pak zastupitelstvo Jindřichova Hradce, protože tato místní část spadá pod město Jindřichův Hradec, rozhodlo, že se použije dotační titul na výstavbu těchto zařízení a vybralo se právě toto místo Rýdův kopec jako jedno z nejvyšších míst kolem města Jindřichova Hradce.
0: Dámy, vy už jste tady někdy byli, nebo jste tu poprvé?
2: Jsme tu poprvé.
0: Říká maminka, a co dcery, jak se vám tady líbí? A nebáli jste se venku na tom Ochozu?
2: Já hodně.
0: Proto jste šli tím vnitřním schodištěm.
2: Teď jdeme dolů pod dřevěný.
0: A vy jste odkud?
2: My jsme od Veselí nad Lužnicí.
0: Takže na výletě?
2: No, spojili jsme příjemné s užitečným.
0: A vrátíte se někdy?
2: Asi jo.
3: Jo.
0: Víte, co se mi tady moc líbí? Ty zasouvací dveře. Teď už s Vladimírem Mariškou prolížíme okolní krajinu z Rýdova kopce. Já to zkusím bez nápovědy. Teď se díváme jižním směrem, to znamená tamhle tuším Novohradské hory a Kraví horu.
1: Když vidíme tímto směrem, tam to by měl být Boubín. A tamhle za kopcem jsou Temelínský věže.
0: Pojďme na tu severnější stranu, protože tady je to do trojúhelníku. Čili tady je to pojaté směrem na Kamenici nad Lipou a Humpolec.
1: Dá se říct, že tímto směrem je to rozmezí Pelhřimov, Jihlava, Tábor. Támhle vidíme Křemešník, který vlastně dominuje Křemešnický vrchovině, pod kterou tento Rýdův kopec patří.
0: A teď Poslední část, tím východním směrem už vidíme kompletně Jindřichův Hradec.
1: S tím, že bohužel nevidíme, jak je opár, nevidíme nejvyšší kopec vrchoviny, to je Javořice, ta by měla být tímto směrem, se Stožárem, ta je nejvyšší přes 1000 metrů, to je vlastně dominanta celé této oblasti.
0: K jižně už vidím Třeboňskou Pánev.
1: Já jsem fanatik do těchto věcí. Pamatuju si na studentská léta v Českých Budějovicích, kdy nás jedna profesorka vyhnala půlce listopadu, vyrazili jsme s kamarádem hledat vltavíny a pak jsme potkali tuto paní na kleti, tak nás vyhnala na rozhlednu, protože byl tak kouzelný den, že byly skutečně vidět Alpy s nejvyšším vrcholem Dachsteinem. Takže je možnost i tady od nás vidět alpské vrcholky těch předních Alp, ale musí být suchý vzduch a slunce, takový to zimní počasí.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín, ve kterém si dnes opět projdeme část historie nejenom jihočeských hranic. Jihočeských ano, ale tentokrát přihlédneme i vlastně na celou tu stranu jižní a západní a severozápadní. Proč? Protože my už jsme zmínili v jednom z minulých dílů, že konstituování hraničních oblastí nebylo ani tak v tom roce 1918-1919, ale v některých případech se muselo čekat až na Saint-Germainskou dohodu 1920. A pak je tu ještě jeden mezník, Lokarnské dohody 1925. Mimochodem na toto jednání tenkrát v roce 1925, tedy dávno, dávno před Mnichovem, nebyl náš ministr zahraničí Edvard Beneš vůbec připuštěn, musel sedět v předsálí. Ale já se musím zeptat a ptám se opět Jana Cíglbaura, publicisty a historika, proč se vlastně muselo čekat na nějaké mezinárodní konference a na nějaké mezinárodní dohody?
1: Tak to nebylo jednoduché, když se rozpadá nějaký velký státní útvar a teď ho nahrazují nové menší státy jako nástupnické státy a vždycky při takovým procesu hrozí občanské války, nepokoje a další velké konflikty. A po té zkušenosti válečné s první světovou válkou, tak nikdo nechtěl znovu nějaký velký evropský konflikt. Je třeba teda si

0: připomenout, že ještě v době války, hlavně na počátku, tak ty později vítězné mocnosti tak neměly za cíl rozbít Rakousko-Uhersko. V jejich očích tady byl potřeba nějaký silný útvar jako protiváha, ať už Německu nebo Rusku a tak dále. A když se Rakousko-Uhersko tedy rozpadalo a vzniklo Československo a vznikaly nějaké první návrhy vlastně jeho státního území, tak tam došlo k jedné z mnoha paradoxních situací, kdy sice americký prezident Wilson, že jo, prohlásil to právo národů na sebeurčení a teď tady vzniklo Československo jako taková zmenšenina té rakousko-uherské mnohonárodnostní monarchie. Němci, Maďaři a tak dále. A teď navíc se ukázalo, že těch Němců v tom Československu budoucím bude více než třeba Slováků. Tak jak to, že Československo, tak tehdy, že jo, vznikl ten československý národ. A teď ty samotné hranice. Ještě s těmi českými zeměmi, Čechy, Morava, zbytek toho Slezska, nebyl takový nějaký problém, jako právě s tím východem Slovensko a Podkarpatská Rus, což v podstatě nikdy za těch, když přehlédneme nějaký raný středověk a podobně, tak těm Čechám, tomu Českému království nepatřilo. Byla to oblast Horních Uher. A jak každý asi ví, tak ty první roky existence republiky tak byly sváděny o Maďarsko ještě tvrdé boje. Ta válka vlastně pro nás hned neskončila tím říjnem 1918 a tak, jako se bojovalo v českém a moravském pohraničí na konci roku 1918, tak o to Slovensko probíhaly boje ještě právě v letech 1919 a 20. A mezinárodní smlouvy, které uznají ty velké mocnosti, hlavně ty vítězné, tak teprve přinášely nějakou záruku jasné deklarace těch státních hranic, které nikdo nesmí narušovat, nikdo nesmí spochybňovat. To byla Versailleská mírová smlouva a Saint-Germainská mírová smlouva, obě dvě podepsány v roce 1919 jak s Německem, tak Rakouskem. A jejich platnost vlastně začala až v létě 1920. A do té doby právě byly ty nejrůznější nepokoje a vojenská ostrá hranic a nebylo to úplně ještě jisté, jak to vlastně všechno dopadne. Zároveň tehdy mohl začít proces toho vlastního ustanovování těch hranic, to znamená vyměřování hranic, těch hraničních mezníků, přesné vlastně určení, co komu patří. Tohle to je území Československa, tohle to Maďarska a tak dále. A to trvalo hrozně dlouho a muselo to být zase pod drobnohledem mezinárodních rozhraničovacích komisí. Tam byli zástupci všech těch vítězných mocností, včetně třeba zástupců Japonska a tak dále. A ti se všichni tady pohybovali. A to vytyčování těch hranic třeba jenom na té rakouské hranici trvalo někdy do roku 1926, na té německé hranici, ať už bavorská hranice, saská hranice, slezská hranice, tak to trvalo až do poloviny 30. let. A dokonce až do zániku první republiky, do Mnichovské dohody, nikdy nebyla smlouva s Německem o průběhu státních hranic ratifikována. Takže vlastně ani se to nestihlo všechno dotáhnout tak, jak bylo v plánu.
1: Já jsem zmínil to Locarno schválně, protože na této konferenci v roce 1925 bylo jasně dáno, jak budou vypadat západní hranice Německa, ale zazněla tam důležitá věta i rezime, že východní hranice mohou být a budou podrobeny diskuzi v příštích letech. To znamená, to přesně odpovídá tomu, že vlastně jsme neměli ratifikovanou smlouvu a hlavně po tom následujícímu vývoji na konci těch 30. let, kdy toho všeho zneužil nacismus.
0: Právě na základě toho nebyla hlavně z Německa vůle tu dohodu ratifikovat. Opravdu si jasně stanovit a říct natvrdo, že takhle tady bude ta hranice probíhat už navždy. A pak se to přesně, jak říkáš, obrátilo proti Československu v roce 1938.
1: Já jsem si vybral toto místo tady v klidu, v centru Českých Budějovic, v parku, kde tady chodí lidé, odpočívají, sedí na trávě, na lavičkách, studují, vozí děti, mají své běžné denní všední starosti a myslím, že nad hranicemi našeho státu nikdo asi z těch, co tady jsou okolo, vůbec nepřemýšlí, možná vůbec celý život nepřemýšlel. Přitom, jak jsou důležité? Právě proto, aby ti lidé tady mohli v klidu, byť jsme v takzvaném schengenském prostoru, byť de facto ty hranice v současné době nevnímáme tak, že nějakým způsobem existovaly, tak přece jenom, jak jsou důležité. Protože i když jsou, dejme tomu teď, v roce 2026, jenom na papíře, přece jenom je nutné je mít.

0: Posloucháte Vltavína a teď už se od v podstatě mezinárodní teorie a praxe přesuneme zpátky do jižních Čech, protože tady se opět ukazovalo, byť jsme hranice v určitém slova smyslu po vstupu do šengenského prostoru zrušili, tak v zápětí přišli, nebo vypadalo to, že přijdou nějaké uprchlické vlny, v zápětí přišel covid a tak dále a opět se ukazuje, že bez těch hranic prostě nemůžeme fungovat. Tak se pojďme přenést zpátky na přelom 20. let minulé století. Jak to tady vypadalo v těch jihočeských končinách?
1: Tak my jsme opustili minule jihočeskou hranici na jaře 1919, kdy proběhla měnová odluka a vznikla československá koruna. Na nějakou dobu se ty staré bankovky rakousko-uherské staly nejpašovanějším zbožím přes rakouskou hranici. Tehdy na hranicích byly ještě vojenské útvary obnovené vlastně na základě rakousko-uherské armády, to znamená v našem případě 91. pěší pluk, 29. střelecký pěší pluk, 11. písecký a tak dále. No ale teď už právě v tom roce 1919 tak se rozhořely ty tvrdé boje o Slovensko s maďarskými jednotkami a tam bylo urychleně nutné přesunout co nejvíce vojenských útvarů z Čech a Moravy právě tam. Sice už se začaly konečně vracet i legionářské útvary, ale byly rovnou v podstatě nasazovány právě na tohleto nové bojiště. Kromě toho bojovalo se také o Těšínsko s Polskem a tak dále. A i tady ty naše domácí české útvary se musely na to Slovensko přesunout. Nebylo ale možné úplně nechat tu rakouskou hranici bez dozoru. Finanční stráž ještě existovala, ale ve velice slabých počtech. Stále ještě nebyla v platnosti Sanžirmarská mírová smlouva. Stále hrozilo nějaké riziko i ze strany Rakouska po těch událostech na konci roku 1918. A republika, nebo řekněme velení československé armády, teď našlo nový způsob, jak tohleto vyřešit. A to řešení se nalézalo v Itálii. V Itálii v této době byly tisíce zajatců rakousko-uherské armády, kteří pocházeli z Čech, ať to byli Češi nebo čeští Němci. V případě třeba těch Čechů byli to lidé, kteří z nějakých důvodů nestihli nebo neměli možnost anebo nechtěli vstoupit do československých legií a zůstávali tam v těch zajateckých táborech. A teď se řešil problém, jak je dostat domů do Československa a po dohodě s Itálií se to vyřešilo stavěním takzvaných domobraneckých praporů přímo v těch zajateckých táborech v Itálii. Ty domobranecké prapory, každý měl přibližně tisícovku chlapů, bylo jich postaveno téměř 60, takže řekněme, že 60 tisíc prostě těch bývalých zajatců se v rámci domobraneckých praporů začaly vracet do Československa. Značná část těch transportů praporů procházela právě Budějovicema, železniční tratí, že jo, to byla vlastně brána od toho jihu do Československa. A tihleti vojáci, domobranci, po tom návratu nebyli demobilizovaní a poslaní domů, ale zůstávali dál v armádě jako součást československé armády, byli vyzbrojeni a právě teď byli nasazeni na těch hranicích výměnou za to domácí vojsko, které okamžitě muselo jít bojovat na to Slovensko. Jo, a týkalo se to vlastně celých hranic Čech, Moravy, i na to Slovensko se dostali. Takže tyhle ty útvary přicházely jak na rakouskou hranici, tak na bavorskou, saskou a tak dále. Různě se ještě střídali, že během toho léta 1919 i to jeho české pohraničí tyhle ty domobranci obsadili a převzali tu ostrahu hranic jak vojenskou, tak řekněme policejní nebo celní po těch jednotkách domácího vojska. S těmi domobranci byly nejrůznější problémy, zvláště z útvary z prapory, které byly stavěny jako poslední, měly čísla 50 a výše. Ty se objevily tady v jižních Čechách z archiválí. Víme, že tam byly problémy právě třeba díky tomu, že v nich byli i vojáci německé národnosti. Občas se stalo, že ti vojáci odmítli třeba složit přísahu věrnosti republice. Byla řada stížností na chování vojáků, na nedisciplinovanost a nebo že se nesnaží nějak potírat pašeráctví a naopak místní pašerákům ještě pomáhají. Přesto tam byly i útvary, které byly, řekněme, zodpovědnější nebo které byly držené na nějaké vyšší úrovni. Ty spolehlivější jednotky byly primárně určovány ke střežení hranice, o které už tehdy bylo jasné, nebo předpokládalo se, že se posune. V našem případě to bylo Vitorasko. S platností Sanžermarské mírové smlouvy v létě 1920 byly připojeny na rakouské hranici tři takové malé oblasti. Česká část Vitoraska, část Valdická a předmostí Bratislavy Petržalka. A na té staré vitoraské hranici právě ti domobranci teď až do toho léta 1920 byli. A Vitorasko v každé době bylo takovou nejchudší oblastí jižních Čech. A i díky tomu, tak právě v této době, tak to pašeráctví tam hodně bujelo, pašovalo se tam všechno možné, potraviny, hlavně potraviny. Dá se říct, že to do jisté míry řešilo existenční problémy těch lidí, co tam žili, protože ten hlad tam opravdu byl. A docházelo tam k srážkám, přestřelkám s pašeráky. Taková proslulá vesnice pašeráků, tak byla Rapša na Vitorasku. Odtud víme zase z archiválí, že přímo z Rapšachu pocházeli hned tři pašeráci, kteří byli tady během těch potyček zastřeleni, nebo kteří prostě přitom padli, takže tam ty ztráty na životech byly také. Na druhé straně z řad těch domobranců, kromě nějakých raněných, tak tady na té jihočeské hranici vlastně přišel o život jenom jeden jediný, a to ještě takovým zvláštním způsobem. Byl to domobranec, do kterého u tvrze Zuckenstein u Nových Hradů při bouřce udeřil blesk.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Vltavín. Z našeho studia dnes se opět věnujeme hranicím a jihočeským hranicím jako takovým. Když se vrátíme do 20. let, nebo na přelom roku 1919-1920-1921, když jsme zmínili Vitorasko, asi bychom ho měli trochu územně upřesnit, o jaké území šlo, o jakou rozlohu, o jakou část jihočeské hranice. A hlavně napadá mě v této souvislosti jeden z mála vzniků nových měst v minulém století tady na jihu Čech, a sice České Velenice.
1: No, je to tak, tehdy vlastně teprve vznikají Velenice, tak jak je známe. Do té doby to bylo, řekněme, malé předměstí Gmindů a hlavně několik osad samostatných, ale důležitý tam byl ten železniční uzel a ty železniční dílny, které připadly Československu, a proto tam vlastně Velenice vznikly. To historické Vitorasko nebylo nebo není jenom ta česká část, která dodnes teda patří České republice, ale i část, která zůstala v Rakousku, a v těch osadách, které připojeny byly, tak to obyvatelstvo většinově mluvilo česky, ta jazyková struktura se tady hodně mísila, ale co tam bylo důležité pro tu republiku, tak byl ten železniční úzel, a proto k tomu připojení hlavně došlo. No, vlastně ze strategických důvodů, stejně jako to předmostí Petržalka u Bratislavy.
0: Dobře, čili jsme v létě 1920, odcházejí domobranci a nastupuje už nově ustanovená finanční stráž?
1: Tady v jižních Čechách, tak domobranci odcházejí v červenci 1920 a pak jsou konečně tedy demobilizováni a jdou domů. Vchází vlastně v platnost Tanžemarská mírová smlouva a ostrá hranic přichází na mírový stav, kdy to v podstatě přebírá finanční stráž. Armáda se stahuje od hranic, zůstávají posádky v pohraničních městech, třeba v Kaplici, ve Vimperku a tak dále, ale pouze pro případ nějakého nutného zásahu. Ta finanční stráž už tady nějakou dobu byla, ale teda v malých počtech. A teď vlastně teprve po návratu legionářů domů do Československa, tak může být dosaženo těch potřebných počtů. Republika i vlastně tehdy takhle řešila problém, jak se o ty legionáře postarat. Až se vrátí domů, nemohli všichni zůstat v armádě, že jo, tak obrovskou armádu republika živit nemohla. A zároveň bylo třeba jednak se jim, řekněme, odměnit nějak se prostě o ně postarat za to, že vlastně tu republiku vybojovali. A v první řadě tak legionářům byla nabízena místa, řekněme, ve státních službách, hlavně v řadách četnictva a finanční stráže. Pro vstup do finanční stráže sice existovaly poměrně přísné podmínky, ten zájemce musel mít nějaký minimální věk, musel mít odsloužené roky ve vojsku, nesměl být ženatý, musel mít nějaký stupeň dosaženého vzdělání a tak dále, ale z toho všeho tak se legionářům dávaly úlevy. Jo, pokud přišel legionář, že chce k finanční stráži, chybělo mu dostatečné vzdělání, tak většinou ho tak jako tak přijali. Takže díky tomu, díky legionářům se to rychle podařilo naplnit a skutečně ještě ta polovina 20. let, tak dá se říct, že možná až 90% příslušníků finanční stráže byli bývalí legionáři. Zároveň ale došlo k paradoxní situaci tím, že velitelé, ten řekněme velící kádr finanční stráže, ať už velitelé těch jednotlivých oddělení jako nejnižší nějaké jednotky přímo na té hranici a velitelé nebo šéfové inspektorátu finanční stráže, po které už jako spadal nějaký větší úsek několik těch oddělení, tak museli být přeci jenom už zkušení úředníci. A dost často to tam právě byli už staří příslušníci finanční stráže z Rakouska-Uherska. No a teď došlo vlastně k tomu, že ty velitelé byli, jak se tehdy říkalo, staří Austriáci, kteří vlastně to Rakousko-Uhersko hájili na těch hranicích až do posledního dne a pod sebou jako podřízené měli většinou mladé legionáře. Takže tam samozřejmě byla řada nesvárů, máme o tom spousta prostě písemných zpráv a materiálů, ale nakonec nějak se to všechno nějak ustálilo, oni všichni byli nakonec na jedné lodi a dokázali spolu nějak fungovat.

0: Já jsem poměrně dlouhou dobu se díval na První republiku stylem, že asi nejúžasnějších bylo těch prvních 10-12 let existence První republiky od toho roku 1918 až de facto po krizi 1929-30, než to sem došlo. Že to byla ta nejúžasnější doba, kdy se povedlo udělat mnoho práce, mnoho se toho postavilo, konstituovalo se to celé tady, udrželo se to ekonomicky i politicky v tu dobu. A až jsem si někdy pak říkal, jestli já si toto období až příliš neidealizuji, protože cokoliv bylo z 20. let, tak pro mě bylo nedotknutelné, bylo svaté, bylo to úžasné. Ale no, ono to asi tak není.
1: No právě, no, to jako do dneška jako trvá takový ten ideál té první republiky, a ono to tak rozhodně ideální nebylo. A zrovna na příkladu té finanční stráže se dá krásně ukázat, jak ta ideální republika vlastně fungovala, ale to bude na delší povídání, to si necháme radši na příště.
0: Dobře, začněme to kouskovat. Co se tou dobou nejvíce pašovalo, když už tedy koukneme na to, co nebylo ideální?
1: Ta potom pašování peněz, což ještě bylo za toho vojenského střežení, tak se první polovinu 20. let, tak nejpašovanější zboží na rakouské hranici, tak byly potraviny. Potraviny všeho druhu, a to ve směru z Československa do Rakouska. Rakousko, jak byl poražený stát a byla tam ta obrovská inflace, tak tam byl velký hlad a potraviny se tam předplácely neuvěřitelnýma částkama a spousta lidí, kteří hold viděli nějakou příležitost, tak skupovali ve velkém potraviny v českém pohraničí a pašovali je do Rakouska. Dokonce to vedlo tak daleko, že československá vláda v jednu chvíli vyhlásila stanné právo na nezákonné vyvážení potravin z českého území, takže teoreticky takový dopadený pašerák mohl být potrestán i trestem smrti, což teda se nestalo. Ale finanční stráž v těch svých prvních letech tak tady řešila hlavně to pašování potravin. Jinak jak rozsáhlé to pašování bylo, tak máme nějaké statistiky z celé éry první republiky. Nejhorší právě tady ty první leta, těch prvních pár kritických roků. Pod finanční ředitelství Budějovice tehdy spadal úsek, který přibližně odpovídal dnešní hranici jeho českého kraje na těch rakouských hranicích, už nějakých 300 kilometrů. A jenom třeba v roce 1923, což byl takový asi nejhorší rok, tak na tomhletom úseku té jeho české hranice tak bylo zadrženo asi více než 3000 pašeráků, jo, což je obrovské číslo. Ono na první pohled se zdá, že tam teda asi pašoval úplně každý, ale ono přeci jenom, když do těch statistik pak jdeme podrobněji, tak finanční stráž tehdy pašeráky dělila na tři takové hlavní kategorie. Nejpočetnějšími byli takzvaní příležitostní pašeráci, což byli lidé, kteří přecházeli státní hranici legálně za účelem povolání, prací, nebo tam měli nějaké hospodářské pozemky, o které se starali. A když už byli na tom území cizího státu, tak si tam třeba pro vlastní potřebu koupili, pořídili něco, co u nás bylo nedostatkové, nebo drahé, nebo naopak, a nechtělo se jim za to na hranicích platit clo. No a když je náhodou přitom financ přistihl, pokutoval, tak už to spadalo vlastně do toho pašeráctví a do té statistiky. Daleko méně početní, ale o to nebezpečnější byli řemeslní pašeráci, pro které to pašování, ať už potravin nebo čehokoliv jiného, tak se stalo pravidelným přivýdělkem, někdy i hlavním povoláním. Tihleti lidé dost často chodili ozbrojeni, s nima právě docházelo zase k různým přestřelkám a srážkám. No a pak třetí skupina, tak té říkali průmysloví pašeráci. A to je něco jako dnes, to byli různí podvodníci, podnikatelé, kteří se pokoušeli různými podvody, ať už paděláním listin nebo uplácením, vyvážet neproclené zboží ve velkém, někdy dokonce v celých vagonech. Dokonce nějakou dobu bylo v českém pohraničí pozorován takový fenomén zakládání malých výrobních dílen a podniků blízko státních hranic, už s jasným záměrem pak tu svoji komoditu tajně nějak dostávat za hranice bez proclení. No, takže to tolik k tomu rozsahu. Ale už někdy kolem té poloviny 20. let, tak se ta situace přeci jenom uklidnila. Jednak situace v Rakousku, už tam ten hlad, ta velká poptávka po potravinách taková nebyla. a i ty statistiky toho pašování začínají rychle klesat. Jo? Takže ta konsolidace trvala těch nějakých prvních, řekněme, 5 let po vzniku republiky a po konci první světové války.
0: Takže to sundování růžových brýlí nás čeká i příště v dalším Vltavínu, kdy si postupně odkryjeme další černá místa historie jihočeského pohraničí s publicistou Janem Cíglbourem.

A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Jan Simota a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Od července můžou ženy na preventivní mamografické vyšetření i bez žádanky od lékaře. Začaly práce na opravě fasády Pacovského nádraží. Mezinárodní festival filmové komedie naplní Jindřichův Hradec humorem. Slunečné počasí na jihu Čech doprovodí teploty do 30 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré dopoledne. Ženy nad 45 let od července nebudou pro screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku. Na mamograf se tak budou moct objednat i bez návštěvy gynekologa nebo praktického lékaře. Potvrdil to prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
2: Aby ten screening mohly absolvovat i ženy, které z nějakého důvodu nechodí na pravidelné preventivní prohlídky ke svému praktickému či gynekologickému lékaři, nebo ho z nějakého důvodu nemají.
3: Podle Balady to ale neznamená, že by ženy od července na preventivní prohlídky chodit neměly. Právě před zanedbáním prevence varují gynekologové, popisuje předseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák.
4: Některé ty ženy jdou na prevenci, ať už praktikovi nebo k nám, protože potřebují žádanku na mamografii. Takže ohrozil by to patrně další screeningové programy.
3: Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky na mamografii nechodí asi třetina žen nad 45 let, kterým ji hradí pojišťovny jednou za 2 roky. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Kyjev se v noci na dnešek stal terčem rozsáhlého útoku balistickými raketami. Při úderech zemřeli nejmín 4 lidé. Starosta města Vitalij Kličko kromě toho potvrdil požár v jedné z místních škol a vyzval obyvatele, aby zůstali v krytech. Na masivní ostřelování Ukrajiny reagovalo taky Polsko, které preventivně aktivovalo letectvo. V Pacově na Pelhřimovsku začaly práce na fasádě nádražní budovy. Malíři přetřou svítivě oranžovou barvu, která se stala předmětem kritiky po dokončené 2leté rekonstrukci. Nové provedení by mělo být historicky věrnější. Podle mluvčího správy železnic Davida Kabeleho budou následovat i některé další úpravy. Práce budou hotové do konce června. Následovat ještě bude úprava dlažby okolo budovy. 5. ročník Mezinárodního festivalu filmové komedie hostí Jindřichův Hradec. V kinosále Kulturního domu Střelnice čeká diváky až do příští soboty 16 projekcí i setkání s tvůrci a herci. Dnes návštěvníci zhlédnou filmy Ať žijí duchové nebo Návrat do budoucnosti. Po projekcích můžou snímky ohodnotit, doplňuje ředitel festivalu Zdeněk Vlk.
5: Budou hlasovat formou z hlasovacích lístků, který dostanou u vstupu do kina, označí, jak se jim ten film líbil, a na konci festivalu my vybereme vítězný film, který dostane ocenění. Sport.
0: 3 zápasy skupiny o titul se dnes uzavře sezóna první fotbalové ligy. Už jistý šampion Slavia je zakončí doma v Edenu proti Plzni a po utkání před prázdnými tribunami převezme pohár pro mistra. Výsledek už nezmění na 3. místě Viktorie. Konečné pořadí v tabulce neovlivní ani zbývající zápasy. 2. Sparta přivítá 4. Hradec Králové a 5. Jablonec hostí v severočeském derby 6. Liberec.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně oblačno a jen výjimečně se objeví přehánka, večer se bude opět vyjasňovat. Teploty vystoupí k 27 až 30 stupňům Celsia, na horách maximálně k 26. Slabý proměnlivý vítr začne odpoledne foukat ze severních směrů, biozátěž je střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V Černěticích u Volyně na Strakonicku neprojedete po silnici směrem na Malenice. Stavební práce, rozšiřování silnice budou trvat až do října. Objíždí se přes Volyni. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
6: Vítejte ve světě, kde to voní, lidem je dobře a život si vychutnávají. Takhle to děláme společně už 10 let a to je třeba oslavit. Třeba tím, že pro vás máme největší sladkou knižní kuchařku za celou dobu. Sladké Česko. Objednat si můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz. Najdete v ní naprosto všechny sladké recepty z našeho pořadu a taky další bonusové kousky. Slavíme i s našimi kolegy a přáteli pochoutkového roku z řad profesionálů, kteří pečou a vaří podle vítězných receptů z celé dekády našeho pořadu. Dnes dostane prostor Naďa Konvalinková. Bude dělat sladký, tekutý dezert. Kromě toho si řekneme něco o řepkovém oleji, exotickém ovoci a o slabé nebo silné vůli nad sladkým se sportovcem a moderátorem Romanem Šebrlem. Tak ať je vám s námi dobře, si přeje Patrik Rozehnal. A slavte s námi!
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Zatím stojíme v průvanu, v pasáži, kde dětství prožívala Naďa Konvalinková a bydlí tu už od malá, tak na ní zazvoníme a s pochoutkovým rokem, s tím jubilejním, se vydáme za receptem na kozičkový dezert od Evy Mlčochové ze Selutek. Budeme ho dneska dělat v Praze a v úpravě Naďi Konvalinkové.
1: Ano, ano, otevírám.
0: Ano, brána se otevírá a rozhlasová reportáž začíná.
1: Výborně. Hezkou cestu výtahem.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Snad vám neskazím náladu?
0: Ne, vůbec ne. Máme dobrou, nám nikdo neskazí.
3: Koukám, že tady přenášit do éteru rovnou.
0: A nebojte, vás vystřílím.
3: Ale nebudete první ani poslední. Já už jsem jako mediální hvězda zářil, takže já jsem v klidu.
0: Jo, jo, jo. Ani jsem nestačil zazvonit.
1: A jsem tady, viď? A je mikrofon, fotoaparát, kamera, no to se dalo čekat, pojďte dál.
0: I potraviny nesu sebou.
1: Jseš, no tak to je výborný, budeme mít z čeho vařit, protože já nemám nic. Ale mám tady příbor, talíře, hrnce, všechno ostatní.
0: Dokonce jsi vzala a minule jsi to slíbila, tu naši oranžovou novou zástěru.
1: No právě, do toho jsem si vzala modrý šaty, aby to ladilo. Modrá s oranžovou jde.
0: Naďo, a ty si takhle připravuješ večer oblečení, aby ti to ladilo, nebo až ráno podle nálady?
1: No přemýšlela jsem o tom už, jak jsem se probudila. Jsem říkala, co si vezmu, aby ten Patrik byl v šoku.
0: Tak to jsi možná nemusela brát nic.
1: No tak to by si byl v šoku, to je pravda. To bych byla v šoku i já teda.
0: Co je nejhorší na tom, když se člověk hezky oblíkne a pak v té kuchyni... Že to tak musím říct trochu zasmrádne, že jo?
1: No právě, no to se nedá.
0: Musí do pračky.
1: Budeme prát potom, no. Mám to nachystaný, snad půjde ta pračka.
0: Jako máš a vy váš? Vůni? Typ?
1: Já machám jedině v octě. Protože ocet vždycky dávám do posledního máchání, protože ten vyeliminuje všechny zbytky prášku a pro alergiky skvělá rada.
0: Naděja dělá všechno úplně jinak a po staru. Osvědčené recepty.
1: Babička, viď, taky hlavu nám splachovala octem vždycky poslední spláchnutí. A leskly se nám, byly zdravý, krásný, pružný.
0: Jak často to dělala?
1: Jsem se koupala jednou týdně, všichni v jedné váně, v jedné vodě. Nejdřív děti, pak rodiče, pak babička, pak voda na podlahu byla.
0: To bylo jako u nás.
1: Taky, viď. No.
0: Tak od praní k vaření. My jsme přijeli na recept paní Evy Mlčochové ze Seloutek. Nazvalo to kozičkový dezert.
1: To jsem na to zvědavá teda. Já vím, že to bylo něco jako ovocná polívka nebo něco takového, že?
0: Vlastně dezert něco mezi polévkou a takovou kaší. Bylo to z černého bezu a právě tomu říkají na Moravě kozičky. No tak my teď v téhle době ještě nemáme ty plody toho bezu, ale máme zavařený, že jo?
1: No právě, no a já mám teda na ty plody toho bezu taky recept, že prostě vymačkat a do té štávy tu smíchat s alkoholem světlým, či třeba s vodkou, jo? A pak je to jedna ku jedné a je to skvělý prostě prostředek na čištění cév, ale nesmí se přijít, že je to ostrý, takže nalačno, ale úplně pidi mini moka lžičička.
0: Toho černého bezu.
1: Tý směsi. S tím alkoholem. No a ono to čistí cévy, krev a všecko. No.
0: A nebo jak si dopřát něco dobrého a omluvit si to. My se do toho pustíme, trochu to vylepšíme, uděláme tam nočky a jsem zvědav, jak to bude trochu jiné od té paní Mlčochové. Ona je taky zvědavá, určitě bedlivě poslouchá.
1: No tak to je dobře, já ji pozdravuju a těším se na její recept.
0: Začínáme za chvíli.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, jubilejní, 10. ročník pokračuje tedy, už to dobře víme, v Praze u Nadi Konvalinkové. A na Nadiu přišel recept, který vyhrál u posluchačů v roce 2021. Eva Mlčochová tehdy udělala kozičkový dezert. To zní dost legračně.
2: Kozičky jsou vlastně plody bezinek, černé kuličky.
1: To znamená, že budeme ten recept dělat, ale Nadějo, podle tebe, ty jsi ho asi vylepšila, tak nám teď prozraď, co budeme potřebovat za suroviny.
2: Budeme potřebovat 0,5 kg zavařených kozinek, 1 citron na kůru, kterou budeme strouhat do toho dezertu, 250 ml smetany ke šlehání, lžičku z kořice, trošku zázvoru, vanilkový cukr a 55 gramů zázvoru naloženého v medu.
1: My samozřejmě nepoužíváme příliš cukru z toho důvodu, že už v tom kompotu, v tom zavařeném je ten cukr. Kdyby to byly čerstvé bezinky, tak dáváme cukr podle chuti, je to tak?
2: Podle chuti, protože sami bezinky jsou od sebe

0: Další výherní recept, je to odpovědná práce.
1: No, samozřejmě, že jsem celá v napětí, jsem z toho nervózní trošičku, ale vím, že ty mi pomůžeš, takže jsem v klidu.
2: Pochoutkový rok.
0: Pustíme se do toho. Naděja má hrnec pěkně vyšší, kdyby to plkalo, aby nás to nepotřísnilo.
1: Právě. A budeme tedy dělat polévku. Mělo to být původně z čerstvých bezinkových plodů, ale ty v této době nejsou, takže máme zavařené.
0: Buď džem nebo zavařené plody, oni trošku povolí. A my je teď rozředíme a ochutíme, že jo?
1: Ano, rozředíme je šlehačkou a troškou mléka a ochutíme zázvorem, s kořicí. Nastrouháme trošku citronové kůry a vanilkový cukr, ten dáme celý a přidáme zázvor s medem, takže to bude vlastně všeho chuť velice dobrá. Trošku ostré tím zázvorem.
0: Teď to tedy přivedeme k varu.
1: No, už to začíná hezky vonět.
0: Budeme dělat taky nočky, jako paní Mlčochová.
1: Tvarohové nočky, takže nejdřív dáme tvaroh. Dáme tam trošku cukru moučkového, takovou lžičku, možná dvě.
0: A teď to stěrkou propracujeme, promícháme. Můžeme přidat i vanilkový, kdyby někdo chtěl.
1: Jo, to je pravda, že by to zavonilo tou vanilkou.
0: Chceš, máme ještě jeden.
1: Tak dáme ještě vanilkový.
0: No a teď je pak třeba z toho vytvarovat noček. Podle libosti, obliby, tvar, velikost, kulaté, válcové, menší, větší. A ty se pak vlastně vloží do té polévky, aby jsme to jako trochu tím ochutili. Takže to jsou dobrý nápady, člověče, než jenom povařit černý bez s cukrem, tak to takhle pěkně vytunit.
1: Ještě něco přidat, aby to bylo ještě zajímavější, že jo?
0: Tak. Takže z dezertu je taková luxusní restaurační polévka ovocná.
1: Ano, aby to bylo barevnější, tak jsme vymysleli, že tam přidáme sušené brusinky. Takhle si trošku.
0: Možná by do toho šel nějaký alkohol, co říkáš?
1: Tak hele, víš, co já dneska řídím, tak pro mě ne.
0: Tak já si tam dám sám, no. Nadějo, máš talíř naloženo, velký nok.
1: Mám velký nok a nádhernou sladkou kozinkovou polívku. Je moc dobrá. A nok je taky dobrý. Udělá v tom hezkou barvu, čověče.
0: Ježíš, to jde k sobě. To se ti fakt povedlo, je to sladko, kyselý, víc do sladka. Má to říct trochu od toho zázvoru.
1: Ta skořice ještě k tomu, že jo? Ten citron, ta kůra tam taky, no hraje to všema barvama chutí teda.
0: A když si to vememe s tím ochuceným tvarohem, tak to je tak jako ještě posune a nechá zvýraznit ten černý bez. Takhle je to ještě lepší.
1: Myslím si, je promiň, ale já sotva můžu mluvit, jak mi to chutná, že jsme to dobře vymysleli a dobře teda vytvořili.
0: Polévka jako dezert.
1: Potěší vás.
0: Najdete to všechno na webu pochoutkovýrok.cz. Najdete tam i ten původní recept, který byl jednodušší verze, byl z čerstvého černého bezu. Tohle je z toho zavařeného předem, takže i ten rozdíl možná v barvě. No a jak už jsem řekl, oba najdete na stránkách pochoutkovýrok.cz. Na jedné fotce i srovnání, ať vidíte, komu, jak se to povedlo. A můžete si to vyzkoušet. Budeme moc rádi, když nám dáte třeba i zprávu, jak zkoušíte a ochutnáváte tyhle recepty. Víme, že poslouchají nejenom ti, co původně dělali tyhle výherní kousky. A byl to recept posluchačský, to znamená, posluchači ho vynesli na to místo vítězů. A tak příště nás čeká recept ze třetího místa toho roku 2021. Těšíme se i s Nadějou Konvalinkovou. Dnes pro vás vařila tohle úžasnou polévku. Naděj, děkuju, ať se daří.
1: Já ti taky děkuju za pomoc a za to, že jsi to sejmul celý. Děkuju.
0: Sejmul. Já tě sejmu.
1: No, já se rozhlasově.
0: To taky.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Připomeňme si, že pochoutkový rok už slaví 10 let a v tom 10. jubilejním narozeninovém roce spolu s vámi si opakujeme úspěšné a vítězné recepty z předchozích 9 let. Jdeme chronologicky od toho roku 2017 až k současnosti. Teď se pohybujeme v roce 2021. Načali jsme ho dnes s Naďou Konvalinkovou a sladkým dezertem. Příště budeme pokračovat s Ivanem Vodochodským, který připraví zajíce s černou omáčkou. Dělala ho v roce 2021 Zuzana Kučerová z Prahy 6 a ocitla se díky němu na třetím místě. Tihle naši experti a přátelé pochoutkového roku nejsou sami na to, aby nám připomněli všech 36 vítězných receptů z prvních 9 let. Pomáhají jim ještě Jaroslav Sapík, Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus nebo Josef Maršálek. Dostali všichni stejné zadání. Vezměte vítězné recepty, připomeňte posluchačům, udělejte je tak, aby chutnali i vám. To znamená, že můžete něco změnit, můžete něco přidat, vylepšit, nebo z té přípravy nám i prozradit, jak by to bylo v profesionální verzi. No a my pak ty dva recepty, v zásadě stejné, můžeme porovnat na stránce pochoutkovýrok.cz, kde pokaždé najdete ten původní i nový recept, vedle sebe i pro srovnání obě fotografie vítězného pokrmu, ať si uděláte představu a třeba i malou soukromou soutěž, kdo byl lepší, a ať si to můžete taky zkusit. Ke každému receptu samozřejmě přesný popis, video a co je k tomu potřeba. To všechno se odehrává v pochoutkovém roce právě ve vysílání v čase, který posloucháte, a kdykoliv se k tomu můžete vrátit i na stránkách pochoutkovýrok.cz, kde se na konci roku ze všech těch vítězných receptů z předchozích let bude volit recept desetiletí. Bude to od vás i od poroty rozhodnutí. Tak pečlivě sledujte náš pořad a průběh tohoto roku, ať vám nic neunikne. Sledovat nás samozřejmě můžete i na Facebooku nebo Instagramu na profilu Patrik Rozehnal / pochoutky. A za malou chvíli bude čas na povídání o řepkovém oleji. Tak poslouchejte dál.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

problém, ať se na hucelý spíšík najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já.

se zhrdnout třeba zítra. Komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na Hudson spíš jít najmout.

0: poslední době se to v receptech hemží olivovým olejem, ale také třeba speciálními, konopnými, ořechovými, dýňovými oleji. Ale málem bychom zapomněli i na ten náš, původně opravdu hodně starý český řepkový olej. I ten je dobrý. Vlastně ještě lepší než slunečnicový. O tom vám víc řekne naše kolegyně v Pochoutkách Soňa Jindrová.
1: Řepka olejka je stará kulturní rostlina, jejíž pěstování se rozšířilo hlavně ve druhé polovině 19. století. Během první a druhé světové války se používal řepkový olej hlavně pro technické účely, například pro svícení v lampách, mazání a mydlářství. V potravinářství jen okrajově. Jeho hlavní složkou byla totiž kyselina eruková, proto se někdy taky říkalo řepkovému oleji erukový olej. V 60. letech se ale podařilo řepku vyšlechtit tak, že od 70. let se používají pro potravinářské účely výhradně dvounulové bezerukové odrůdy. A jak se vlastně takový řepkový olej vyrábí, to popisuje obchodní zástupkyně firmy Bioenergo Komplex Kolín Tereza Klocová.
2: No tak v momentě, kdy řepka přijede z pole, tak se vyčistí, vysuší a přijede k nám do lisovny, kde se vylisuje, následně se přefiltruje a potom už se balí do různých druhů balení, ať už jsou to lahvičky, IBC kontejnery nebo cisterny.
1: To je řepkový olej zastudena lisovaný při maximální teplotě 40 stupňů, takže jsou v něm uchovány všechny zdraví prospěšné látky, charakteristická vůně a oříšková chuť. Seženete ho většinou jen ve zdravých výživách nebo ve specializovaných prodejnách. V běžných obchodech je k dostání hlavně rafinovaný olej,
2: který se upravuje hlavně z toho důvodu, že vlastně z něj zmizí charakteristická vůně, charakteristická chuť a má vyšší tepelnou odolnost. To znamená, že se dá použít i do fritézy.
1: A jak probíhá rafinace oleje?
2: No, proces rafinace probíhá vlastně v několika fázích. První fází je takzvané odslezení, potom následuje neutralizace volných mastných kyselin louhem, potom se olej s pomocí bělící hlinky bělí a nakonec následuje deodorace, kdy z oleje vlastně odchází ty prchavé látky, jako je ta charakteristická vůně a chuť. Zároveň během té rafinace olej vlastně ztrácí docela velkou část vitamínu E.
1: A olejů je na trhu opravdu hodně. Který je z hlediska složení pro naše zdraví nejlepší?
2: Co já vím, tak nejdůležitější je to srovnání poměru omega 3 a 6 mastných kyselin, který by měl být 1:2. Ten poměr 1:2 splňuje pouze řepkový olej, zastudena lisovaný i rafinovaný. Potom máme třeba olivový olej, který podle odrůdy má poměr omega 3 a 6 mastných kyselin 1:10 až 1:20. No a potom nejčastěji bych řekla, že se v supermarketech prodává ještě slunečnicový olej a tam je ten poměr až 1:70.
1: Řepkový olej má v kuchyni široké využití. Jak potvrzuje Jiří Vaněček, někdejší šéfkuchař na českém velvyslanectví v Paříži a v Berlíně.
3: Já osobně využívám řepkový olej ve studené kuchyni, protože má oproti ostatním olejům výhodu, že při nízkých teplotách netuhne. Takže například různé marinády, zálivky můžeme hned po vydání z lednice používat a nemusíme čekat, až se takzvaně odleží. Dále se dá používat na smažená jídla, a to protože dobře snáší vysoké teploty. Ale musíte dávat pozor, kterýho výrobce a nebo v jaké kvalitě ten olej vyrábí, protože se mi už několikrát stalo, že při zahřátí zapáchl po rybině.
1: A to konec konců platí u všeho. Kvalita na prvním místě.
0: O řepkovém oleji i o tom, jak se vyrábí a fotografie z výroby procesu najdete už teď na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A zatímco se možná budete dívat na internet, tak si už brzy poslechnete také krátký rozhovor s moderátorem a úspěšným olympionikem Romanem Šebrlem.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my jsme se teď dali dohromady s Naďou Konvalinkovou, abychom si popovídali ještě s dalším hostem.
1: Romanem Šebrle.
0: Moderátor a taky olympionik. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Romane, bez ohledu na to, jestli jdete na nějaký meeting, máte před sebou závod nebo měla jste, tak jaká jídla obecně máte rád? Dá se to říct třeba, která si nesete už od dětství, nebo možná jste k ním přišel až v průběhu času?
2: No, asi není nějaká kategorie, kterou bych vyloženě upřednostňoval, možná těstoviny. Asi ta italská kuchyně, které mám nejblíž, tak to asi ty těstoviny stoprocentně, taky špagety jsou moje nejoblíbenější jídlo a v podstatě skoro jediný, který umím uvařit celkem solidně. Ale mám rád i českou kuchyni, mám rád hodně omáčky, ať už rajskou nebo svíčkovou. Tatarku mám rád. No, mám jednu obrovskou výhodu, že úplně si tu váhu hlídat nemusím. Teď třeba jim docela zdravě a hlídám si to, protože mám zase sásku s mladým, ale to je jiná kapitola. Když jsem trénoval, tak v podstatě jsem si to nemusel hlídat, protože ten výdej byl tak obrovský, ty dvoufázové tréninky, že prostě člověk, ať snět, co snět, tak to dal pryč. Nejsem ten typ, který by přišel domů a zbodnul se v ledničce, takže v tomhle mám výhodu, takže ta váha nelítá. To spíš tuky lítají, protože jsem na sladký a to je horší.
0: Ale co sladkého máte rád?
2: No všechno. Všechno sladký.
1: Tady nám nabídli švestkové koláče.
2: Já jsem viděl, jablečné koláče, jsou krásný, vynikající. Asi opravdu jeden ochutnám, ale jak jsem říkal, to se bude hodit, ale jak jsem říkal, teď mám zrovna sásku s mladým, kdy vlastně můžu říct asi před nic půl roku nedělal, nebo občas jsem si šel zaběhat, občas zaposilovat, ale minimálně a tak ten tuk se trochu nahromadil a jednou mi mladý říká někdy před koncem roku nebo na začátku tohoto roku, že vůbec nevypadám na sportovce.
1: Yes.
2: Počkej, hele, až pojedem do Itálie, jezdíme vždycky v červenci, budu mít buchtičky. On říká, buchtičky, tak maximálně se šoro, a to už máš. Říkám, tak mladý, počkej, já ti ukážu, co je vůle. Tak od té doby se držím, aha, běhám teda každý den a posluji, takže na ty buchty tak jako koukám, ale asi odolám, a možná jednu, jo.
1: Tak držím palce, aby byly v červenci buchtičky.
2: Děkuji.
0: Nezačínáte se bát Itálie trochu?
2: Ne, nezačínám. To já zase jako mám docela dobrou vůli, takže fakt to držím a opravdu jim třeba na večer jenom saláty a v poledne maso se zeleninou, takže se bude kančí se zeleninou hodit.
0: Tak moc děkuju, díky moc.
1: Dobrou

0: Do pochoutkového roku toho narozeninového dílu v rámci 10. roku, kdy slavíme ty narozeniny, přispěje svým dílem i odborník na etiketu Ladislav Špaček. Dnes se chci zeptat, jak správně jíst takové exotické ovoce. Ať už to budou citrusy, nebo třeba takový banán.
1: Pokud bychom dostali ještě, tak jako dříve se to dělávalo, na stůl banán, tak ostrým nožíkem nakrojíme slupku nahoře a dole na té horní straně. Vidličkou natočíme, otočíme tu slupku směrem doprava a potom nožem krájíme jednotlivé dílky a vidličkou vkládáme do úst.
0: To znamená, srolujeme to jako rybičky, konzervu?
1: Takhle jsem to chtěl říct, výborně, ano. Jestliže si dáme pomeranč, tak to bude složitější. Vidličkou si ho přidržujeme a ostrým nožíkem nakrájíme kůru jakoby tam, kde budou ty měsíčky. Potom vsuneme lžíci mezi kůru a mezi dužninu. Tou lžící oddělíme kůru od dužniny a vytvoříme tím vlastně takovou hvězdici, která bude tvořit podstavu toho pomeranče. Potom vidličkou a lžící oddělíme jednotlivé dílky od sebe a vidličkou je konzumujeme. Dáváme pozor na to, abychom pecky odkládali na talíř, aby se neválely na stole. Nožem obvykle ještě musíme třeba u jablka vyříznout jádra a podobně. No, je to manipulace, kterou musíme nacvičit raději už doma. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

A připomínka ještě té důležité věci. Už minulý týden jsme odtajnili naši naprosto novou, exkluzivní, obrovskou kuchařku Sladké Česko. V této kuchařce najdete jenom sladké. Protože sladké milujeme, sladké si často mezi sebou lidé vyměňují a zkouší nové věci. A sladké dominovalo i ve všech soutěžních ročnících pochoutkového roku. Takže v téhle knížce najdete ty recepty z úplně prvního ročníku, včetně těch třeba z loňského. A přidali tam i své recepty naši porotci, stejně jako já. Dohromady je to úctyhodných 170 sladkých receptů. Na bábovky, dezerty, štrůdly, koláče na plech, nejrůznější řezy, dokonce i tekuté dezerty, zmrzlé dezerty, kynuté, střeného těsta, z listového, z čehokoliv. Na co si vzpomenete, to tam najdete. Všechny recepty jsou doprovozeny fotografií, přesným seznamem surovin a taky postupem, podle kterého to určitě zvládnete i vy. V to věří Patrik Rozehnal a doporučuje, ať se podíváte na tuhle knížku na stránkách www.pochoutkovirok.cz a když vás zaujme, můžete si ji i pořídit. Stačí si objednat buď přes formulář, anebo můžete kdykoliv ve všední dny a v pracovní době volat na objednávkové telefonní číslo 724 819 319. Knižní kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A proto ještě jednou připomínám jejich číslo pro objednání, to telefonní 724 819 319. A o tuhle knížku my taky nově soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal Roman Paulus do těsta na zelné šlíšky. Byly to brambory. A z těch správných odpovědí jsme vylosovali vůbec historicky první tři majitele knížky Sladké Česko. Vyhrávají Jiřina Procházková z Hodonína, Anna Brantalová z Radějova a Ladislav Lalurny z Třince. A dnes se ptám a znovu nabízím opět kuchařku Sladké Česko, naši novinku, jako odměnu v soutěži, pro ty, co správně odpoví a budou vylosováni. Otázka zní, z čeho je kozičkový dezert, který dělala Naďa Konvalinková? Z jakých plodů? Z jeřabin nebo z černého bezu? Z čeho je kozičkový dezert, z jakých plodů? Pokud si myslíte, že z jeřabin, pošlete nám soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Pokud jste přesvědčeni, že kozičky jsou černý bez, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno a příjmení s adresou na číslo stále stejné 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Otázku vám připomeneme a pravidla najdete i na webu pochoutkovirok.cz a jak to dopadne a koho vylosujeme, se dozvíte v příštím vydání Pochoutkového roku. Za týden. Držím vám palce, přeju hodně úspěchů a pokud si myslíte, že se na vás štěstí takhle neusmívá v soutěžích, tak si tu knížku prostě objednejte. Stojí za to. Krásný týden plný chutí přeje všem. Patrik Rozehnal.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Rusko podle Ukrajiny útočilo v kyjevském regionu hypersonickou střelou Orešnik. Čeští hokejisti porazili na mistrovství světa Slovensko a jsou ve čtvrtfinále. Se slunečným počasím začala v Česku sezóna letních koupališť. Odpolední teploty se na jihu Čech přiblíží tropické třicítce. Dobré dopoledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Ukrajina tvrdí, že Rusko na kyjevský region zaútočilo střelou Orešnik. O úderu hypersonickou raketou středního doletu informuje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Moskva s ní zasáhla město Bílá Cerekev u Kyjeva. Na to, že se Rusko chystá střelu Orešnik s vysokým ničivým potenciálem použít, upozornil Zelenský už během soboty. Varoval, že útok takovou zbraní by vytvořil nebezpečný precedens pro jiné potenciální agresory. Moskva využití Orešniku potvrdila, označila ho za odpověď na ukrajinské útoky na civilní cíle. Během rozsáhlého nočního útoku Moskva vyslala na Ukrajinu taky dalších 600 dronů a 90 raket. Zůstaly po něm dva mrtví a desítky zraněných. Kyjev útočil v ruském Krasnodarském kraji na ropná zařízení. Teploty na jihu Čech se dnes přiblíží tropické třicítce. Sezónu proto zahájila i některá koupaliště. Osvěžit se mohli lidé už v sobotu, například ve Volyni na Strakonicku.
2: Skočíš do vody?
3: Lukáš Velíšek se teď chystá u schodiště, že pomalu se vnoří do vody.
4: A vyzkouším, jestli se dá plavat. Jestli je to jenom na šok a rychle vylízt, nebo jestli se dá udělat pár temp.
3: Provozní koupaliště ve Volyni Vlastimil Jirsa ponořil do vody teploměr.
5: Tak mám 11,9 dneska teplotu.
3: Voda sem do bazénu na koupaliště přitéká z řeky Volyňky.
5: Bez úprav, takže se tu nechá týden a za týden se znova vypustí a vypustí se čerstvá studená.
3: Kromě volyňského koupaliště už je na jihu Čech otevřená například i plovárna u svatého Václava v Písku. Z Volyně Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: 77% Čechů plánuje letos strávit dovolenou v tuzemsku. Je to zhruba o 12% více než loni. Vyplývá to z průzkumu státní agentury na podporu cestovního ruchu Czech Tourism, kterého se na začátku května zúčastnila tisícovka respondentů. Na dovolenou v Česku míří domácí turisti nejčastěji do Jihočeského kraje, potom taky na Jižní Moravu nebo Moravskoslezského kraje. Průměrná délka pobytu v tuzemsku letos dosahuje víc než 11,5 dne, to je o téměř 3 dny víc než loni. Sport. Čeští hokejisti porazili na mistrovství světa Slovensko 3-2 a jsou ve čtvrtfinále. Rozhodující branku dal ve Friburgu kapitán Roman Červenka. Utkání bylo emotivní, do několika strkanic se zapojil taky útočník národního týmu Jaroslav Chmelař.
6: Jo, tak říkali jsme to před zápasem, že to bude hodně emočně nasazený zápas, takže ty šarvátky k tomu patří. Mně tam trošku chybí to dokončení těch šarvátek, že nemůžeme reálně do sebe zajít, že to je jenom taková pošťouchovaná, ale ta atmosféra byla super, bylo vidět, že oba dva týmy do toho jdou úplně se vším všudy, takže si myslím, že ty fanoušci, co přišli, si to určitě užili.
0: V základní skupině jsou Češi druzí a před sebou mají ještě dva zápasy. V pondělí proti Norsku a v úterý proti Kanadě. Postup do čtvrtfinále dala Čechům definitivně výhra Norů 3-2 nad Švédy. Už předtím Dánové porazili Slovince 4-0. A výsledky druhé skupiny jsou Lotyšsko, Spojené státy 4-2, Rakousko-Německo 2-6 a Švýcarsko-Maďarsko 9-0.
1: Počasí.
0: Bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně oblačno a jen výjimečně se objeví přehánka, večer se bude opět vyjasňovat. Teploty vystoupí k 27 až 30 stupňům Celsia, na horách maximálně k 26. Slabý proměnlivý vítr začne odpoledne foukat ze severních směrů, biozátěž je střední.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Motorkář havaroval v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku na křižovatce Nádražní a Písecké ulice. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zelené světy. Aneb exkurze do říše rostlin.

0: Krásné nedělní dopoledne. Slovo květen je vonavé slovo, znamená mládí, lásku, píseň a vše, co je v životě krásné. A to jsou slova amerického básníka a pedagoga Henryho Longfellowa. Od 19. století, kdy žil, se nezměnilo nic, co by ubralo na pravdivosti tohoto tvrzení. Květen je stejně krásným měsícem nejenom pro zamilované, ale i milovníky rostlin a zahradničení. Přináší nám barvy, vůně i radost ze zrození života. Klidné nedělní dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
1: a Pavel.

0: Se zelenými světy jsme se tentokrát vypravili do obce Modlešovice, je to nedaleko Strakonic, a to za partnery Jakubem Kovářem a Kateřinou Čatkovou. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Zajímat mě bude na samý úvod váš příběh. Samozřejmě jsme v zelených světech, budeme mluvit o rostlinách, ale jak vy jste se dostali k tomu vašemu nádhernému stavení?
2: To naše stavení bylo v dezolátním stavu a zhruba před 8 lety jsme zahájili rekonstrukci a tím, že jsme oba s ženou zahradně krajinářský architekti, tak jsme začali zároveň budovat i zahradu. Povedlo se nám začít dřív zahradou, než jsme měli opravený všechny střechy a do zahrady se půjdeme postupně podívat.
0: Vy jste, Jakube, z Krkonoš, říkám to správně, to znamená, že jste se seznámili ve škole, říkám to dobře?
1: Říkáte to dobře, seznámili jsme se ve škole na univerzitě v Lednici, kde jsme právě studovali náš obor a od té doby tak jako spolu fungujeme, tvoříme a vlastně už z té naší profese jsme zvyklí tak jako z ničeho, když přijdeme na zahradu, většinou tam není nic, je tam syrová půda, tak z toho vykouzlit vlastně tu zelenou oázu, tak něco podobného. Jsme se snažili vytvořit vlastně i tady z té ruiny, vytvořit něco živoucího, něco hezkého, kam lidi budou moct jezdit a trávit čas.
0: Co vás přivedlo do Modlešovic?
1: Moje dětství, protože já jsem tu trávila na vedlejší chalupě, dá se říct každé léto, mám tu hodně vzpomínek na dětství a i když už jsme potom žili v Brně, tak jsme sem často jezdili právě za mojí rodinou, kde jsme se tu scházeli. No a vlastně tuhle chalupu jsme vždycky míjeli, vždycky jsme se na ní dívali a říkali jsme si, jaká je to škoda, že chátrá, že vlastně už ji pohlcuje ta okolní příroda, ona je dost na exponovaném místě, ona je vlastně na návsi, je na ní hodně vidět. No a pak jsme si jednoho dne řekli, že by bylo vlastně hrozně fajn si začít budovat něco svýho někde takhle na venkově, kde bychom mohli vlastně být s dětma našima. No a protože to byla ruina, tak nestála tolik peněz, tak jsme si mohli dovolit.
0: No já myslím, že o to větší náklady a o to víc práce vás to potom všechno vlastně ve finále stálo. Ale zajímat nás bude hlavně ta zahrada. Měli byste už, když jste sem vešli, představu, jak to tady bude jednou vypadat? Jak byste to chtěli celé koncipovat?
2: Přišlo to postupně. Samozřejmě, že ten prostor byl nepřehledný. Posluchači by si měli představit tu naši zahradu na začátku tak, že to byl poměrně rozvinutý les. Byly tu nálety různého stáří, takže zahrada nešla ani projít. Vlastně v prvních letech jsme jenom káceli a nechávali nějaký jako stromy, které jsme si mysleli, že budou jako moci zůstat do budoucna jako do té zahrady. A vize byla krásná v tom, že on je to uzavřený dvůr z jedné strany cihlovou zdí, z druhé strany kamenou. Ty zdi jsme postupně opravovali. Vlastně už to připomíná možná rajskou zahradu. Je to jakási uzavřená zahrada za zdí. To mikroklima, který tady vlastně bylo, tak si začalo říkat. Máme tady jako partie, které jsou stinné a potom jsou tu partie, které jsou slunné. A díky tomu, když se poslouchá vlastně to stanoviště, tak jsme podle toho začali volit i ty jednotlivé druhy a těm se díky tomu vlastně daří. No ale celkově ten charakter vždycky nám tady přišel takovej i mírně jižanský. Tím, jak je to uzavřený, tak jsme měli pocit, že si vytváříme prostor opravdu takového jako italského ráje nebo toho mediteránu, dovolenkového světa, kam lidi vlastně utíkají. Takže vlastně nám tady vzniknul prostor, v kterém se cítíme my dobře a i když nám přijdou nějaké návštěvy, tak to kvitují a říkají, že je to tu příjemné. Ale on i ten genius loci té staré chalupy, těch zdí, stodoly v pozadí, tak to vlastně napomáhá tomu, že cokoliv maličko bychom tu udělali, tak by bylo dobře.
0: Když si dva zahradní architekti tvoří svoji zahradu. Možná to má nějaké zádrhele, anebo naopak je to pro vás snazší budovat si vlastní zahradu?
1: Možná už asi tušíte, že to je spíš těžší. Ze začátku jsme vlastně k té zahradě přistupovali spíš jako k takové poloveřejné, že by nebyla vyloženě čistě jenom pro nás, ale právě pro ty různé akce, které jsme přemýšleli, že by tady se mohly odehrávat. A teď postupně zjišťuju, že vlastně nám tady chybí rybízy, že bych chtěla víc jahod, že bych chtěla víc ovocných stromků, protože chci, aby děti měly čerstvý ovoce. Takže samozřejmě zahrada je neustálá proměna, neustálá transformace, takže i u nás probíhají tyhle ty transformace, ale furt se snažíme, aby jsme těm lidem, kteří tady vlastně přijdou, tak aby jsme mohli inspirovat, že i když to bude užitková část, tak furt může vypadat zajímavě, může vypadat hezky. Snažíme se je prostě v tomhle tom smyslu inspirovat. Ale samozřejmě nějaké dohady mezi náma, co, kde, kam, tak jsou mnohem složitější než možná v běžnějších domácnostech. Ale zase víme, že to musíme někam vždycky dotáhnout, takže se vždycky nějakým způsobem dohodneme.

0: Se zelenými světy jsme se vypravili do Modlešovic. Našimi hostiteli jsou partneři Kateřina Čatková a Jakub Kovář. My teď stojíme před bránou do té vaší zahrady.
1: Beru za kliku a pojďte dál.
0: Tak, Vida. Už se nám hned změnila akustika, vstoupili jsme do uzavřeného dvora. Nejprve vystoupáme po nádherných kamenných schodech. Ty jsou skládané jakoby na sucho?
1: Mělo by to připomínat, že to je na sucho, ale vevnitř je betonovej, skrytej jako základ. A ty kameny, které tady máme, tak jsme všechny našli tady v rámci naší zahrady. Vzniklo to tím, že jsme postupně třídili materiály a každý kámen si našel své místo.
0: Tak půjdeme nahoru a už se nám otvírá nádherný prostor. Celým tím dvorem uzavřeným se line ten kamenný chodník a vznikají tady takové jednotlivé ostrůvky. Každý ten ostrůvek je koncipovaný trošku jinak?
1: Dalo by se říct, ale z největší části využíváme toho, že tu máme stinné partie a slunná místa, takže vycházíme vždycky z toho, jaké podmínky půdní a světelné tam jsou, ale tím, že se snažíme jako v téhle naší zahradě ukázat co největší škálu použití rostlin, tak to máme koncipovaný tak, že to samozřejmě je nějakým způsobem barevně odlišený a co se týče i výšek a tak dále, těch podrostových trvalek.
0: Co se týká materiálu, tak zkusme popsat našim posluchačům, jaký materiál tady vlastně najdeme.
1: Je to venkovská zahrada a klademe důraz na to, aby tady byly přírodní materiály. Takže dlažba, po které tady chodíme, ať je pojezdová nebo pochozí, tak je tvořena starými kameny, které jsme tady měli. Jsou to takové velké nášlapy, některé jsou velké 80 cm, jiné třeba 30 cm. A mezi nimi je rozptýlená žulová dlažba a to jsou žulové odseky, které to vyplňují. Je to takovej zvací chodníček nebo koberec, který nás provede celou zahradou.
0: No a ty záhonky jsou krásně olemované. Tam jste zvolili takovou pásovinu nějakou kovovou.
1: To je ocelová pásovina, není tu použitý vlastně betonový obrubník, jak by třeba mohl být a my tyhle ty ocelové pásoviny velice rádi navrhujeme do zahrad i třeba k oddělení trávníku od právě těch květinových záhonů. A tady je ukázka toho, že i ta ocelová pásovina dokáže držet dlažbu.
0: Jako mulč volíte kůru převážně?
1: To vychází zase z toho stanoviště, tak jak si zahradu postupně projdeme, tak si poukážeme na ty slunné partie, kde volíme spíše ostrohraný štěrk, protože tam charakterově vycházíme z rostlin, které rostou na skaliskách nebo na nějakých stepních partiích, vrcholcích teplomilných hor, takže tam bychom jako mulč zvolili ostrohraný štěrk, frakce 4-8 a co se týče těch stinných míst, tak tam zase vycházíme z takových těch typických předloh, jako je podrost v lese, lužní les a podobně. A tam pracujeme s mulčem, který není minerální, ale je to kůra a ideál je, když ta kůra je už v nějakém stádiu mírného rozložení. Není to hrubá kůra. Tam by měla připomínat opravdu jako takovou tu hrabanku nebo nějaký spát listů.
0: Na správné vesnické zahradě by neměla chybět ani ta užitková část, zobací část. I tu tady u vás najdeme.
1: Ano, postupně k takové části dojdeme. Máme tam vyvýšené záhony, v kterých pěstujeme zeleninu a máme tam i bylinky. Tak jak se snažíme kombinovat to užitkové s tím estetickým, tak si potom ukážeme i vodní prvek, který tam máme. Je to kortenová nádoba, do které vtéká voda z takových tří pramenů a ten zvuk dodává tu zajímavost zase do té zahrady a je to zároveň zakomponováno do zdánlivě na sucho vyskládané kamenné zítky.
0: My jsme před písničkou mluvili o tom, že jste ponechávali některou tu výsadbu. Je tu něco původního?
1: Není. Právě, že jsme postupně přišli k tomu, že tak, aby jsme to tady měli částečně bezbariérové, tak nám ten původní terén nevyhovoval a po celé ploše jsme to zhruba o nějakých jako 20 cm snížili a proto tady jako z té původní výsadby nemáme.

0: Menic, z toho původního lesa.
1: Ale stromy už tady nějaké vysazené opět jsou, tak z té vzrostlé části, co bychom asi mohli zmínit?
0: Správná zahrada by měla mít všechny tři patra, co se v přírodě objevují. My tady máme stromové patro řešené jedonskými třešněmi, potom tu máme keřové patro tvořené vícekvenými keři. My tu používáme jednak všemi určitě dobře známý muchovník Lamarckův, ale také tu máme použité dříny obecné, které jsme vyvětvili do těch tvarů vícekmenů, které nám zase jemně přistínují záhony, které jsou tvořené trvalkama. No a to nejnižší patro, tak to jsou potom podrosty trvalek a jsou to buď to podrosty na sluníčko, anebo podrosty do stínu.
1: No, je to na další povídání a tak jsem se rozhodla, že se sem za Kateřinou a Jakubem do Modlešovic vydáme zase příště. Přijmete nás?
0: Budeme moc rádi.

0: Dlouho jsme si s Pavlem v Zelených světech nepovídali o kalinách. Kaliny jsou nádherné keře, které zaujmou už svým tvarem. Máte pro nás nějakou zajímavou, Pavle?
1: No, měl bych jich celou nůši nebo plný košík, ale vybral jsem pro dnešek jenom jeden jediný druh. Je to kalina řásnatá nebo kalina japonská. To je vlastně jiný název pro tu samou rostlinu. Latinsky se jmenuje Viburnum plicatum. A je to rostlina, která si na zahradě zaslouží své místo, protože z toho sortimentu, který máme k dispozici, tak bych snad nenašel ani jednu jedinou, která by nebyla hezká.
0: Ona je tím vzrůstem trošičku netypická, že ano?
1: Ve srovnání s jinými kalinami, které známe, tak je úplně jiná. Velká většina těch odrůd roste významně horizontálně. To znamená, že pokládá ty větve v takových jakoby jednotlivých patrech a díky tomu se ta kalina trošku může roztahovat tou zahradou. Jsou odrůdy, není jich moc, které jsou trošku kompaktnější, ale většina z nich bývá často více široká než vysoká. To by mohl být v malých zahradách problém, ale myslím si, že malý, když se to ví. Takže ten habitus je naprosto charakteristický, ale i listy jsou velmi typické, i květy jsou velmi typické a plody, pokud se vytváří, protože ne všechny odrůdy tvoří plody, tak i ty jsou velmi charakteristické a také moc hezké.
0: Zkusíme je popsat, Pavle, možná pro ty posluchače, kteří by si nebyli jisti, jak kalina řásnatá vypadá.
1: Myslím, že jsme trošku už naznačili ten horizontální vzlet těch hlavních větví. Tady vám k tomu ještě jednu takovou malinkou poznámku. Někteří pěstitelé, zahrádkáři bývají někdy vystrašeni, když ze země začíná vyrůstat výhon, který roste kolmo nahoru, protože byli naučeni, že větve rostou vodorovně, tak jak je možné, že roste nějaký kolmý výhon. Ta kalina to takto prostě má. Ona musí udělat nejdříve ty kolmé výhony, které obsadí ten prostor vertikální a potom z těch pupenů, které se tam nachází, na tom kolmém výhonu, tak vyrůstají větve, které rostou horizontálně. Takže ty kolmé výhony, to je vlastně první etapa života tohoto druhu kaliny, takže toho se nebojte potom, prosím. Listy bývají v době rašení světle zelené. Podle odrůdy můžou mít někdy trošku takový nádych do vínova. A v podstatě za normálních let v polovině jara, zhruba od poloviny května do začátku června se tvoří květy. Ty květy jsou poměrně malé, ale vždycky jsou květy, které veliké. Takže my vnímáme jakoby velké květy. Ve většině případů se jedná o květenství talířovitého vzhledu. Opravdu je to ploché soukvětí, které je velmi dobře patrné z dálky, je to velmi nápadná rostlina, kterou nejde si nevšimnout na té zahradě. Ale je několik odrůd a minimálně jednu bych vám rád pojmenoval za chvilku, která tvoří soukvěti kulovité. A to kulovité soukvěti velmi připomíná tu naši kalinu obecnou, takové ty sněhové koule, taková ta vesnická kalina, která se pěstovala už od dávna v našich zahrádkách. A tato má trochu jiné vlastnosti, co se týká odolnosti vůči škůdcům, proto ji mám tak moc rád.
0: Jaký je tam rozdíl, Pavle, v té odolnosti?
1: Tak ta kalina obecná, která tvoří takzvané ty sněhové koule, ta vesnická rostlina, je velkým magnetem pro mšice. Když je sezona mšic, tak většinou tuto kalinu si ty mšice vždycky najdou a špičky těch výhonů bývají zkroucené, což vede k nutnosti nějakého zásahu, buď mechanicky odstranit, anebo je ošetřit nějakou látkou. A kalina řásnatá ty mšice nebaví. Vůbec na ně nechodí, je to pro ně nezajímavá rostlina, tím pádem je zajímavá pro mě, i když je v nákupu teda něco dražší, tak je pro mě zajímavější, protože ji vnímám jako téměř bezúdržbovou.
0: Určitě bychom měli říct název odrůdy, která má ty kulové květy.
1: Těch odrůd je víc, jedna z nich má moc hezké, dobře zapamatovatelné jméno, ta se jmenuje Popcorn. A tvoří krásné kulaté květenství vlastně za každým párem listu. Ta rostlina, když kvete, tak je nesmírně obalená tím květenstvím. Potom existuje odrůda, která se jmenuje Rozace a taky jedna z těch novějších odrůd, také velmi hezká. A vlastně ty květy mají tento tvar, je to kulovité soukvětí, ale není bílé, ale je takové jakoby šmrcnuté trošku do růžovkava fialová. Když ten květ ještě není úplně zralý, tak je v tom i zelený podíl barevný a díky tomu je to zase taková jakoby až extrémně zajímavá kalina.
0: Když jsme u těch odrůd, zmiňme ještě nějakou.
1: Tak aspoň jedno hanko, to je taková ta nejznámější, která je asi na trhu nejdelší dobu a asi je i nejdostupnější, ta se jmenuje Mariezii. To je kalina, která právě patří do té skupiny velmi širokých. Tam je potřeba pro tu rostlinu vyčlenit minimálně nějakých 6 metrů čtverečních dospělosti, protože ona se rozrůstá do strany, půvabná, je nádherná. Než doroste do této velikosti, tak ten prostor kolem ní můžete osázet nějakými jednoduchými trvalkami nebo letničkami nebo nějakým obyčejnějším křovím, kterého vám potom nebude líto, když ho ta kalina přeroste. Takže to místo můžeme klidně využít, ale pokud máte to místo na zahradě, máte pro ně dobré podmínky a potkáte se s touto odrůdou v zahradnictví nebo v zahradním centru, tak neváhejte, opravdu je krásná.

0: S Lenkou Šulcovou, zahradnicí, farmářkou, si tentokrát budeme povídat o pěstování angreštu. Budeme vybírat na začátek správné stanoviště angreštu.
1: Řekla bych, že ten angrešt má velmi podobné náruky vlastně jako ten rybíz, to znamená, nevolila bych nějaká větrná stanoviště, kde jako hodně fouká, ale aby ten angrešt opravdu jako dozrál a ty plody byly sladký, dobrý, tak sluníčko, nevolila bych jižní stranu, protože zase ten úpal mu úplně nedělá dobře a kolikrát se to ostrý sluníčko na těch jižních stranách projevuje vlastně jakoby popálenýma těma plodama, oni vypadají, jak když mají jako puchýře.
0: Jaké nároky má angrešt na půdu?
1: Řekla bych, že dost podobný jako ten rybíz, i když možná ten angrešt, tam bych mu dopřála o malinko víc asi vápníku do té půdy, což já třeba vápník dodávám hlavně popelem a dodávám ho na podzim. Jenom bych teda ještě tam, kam vlastně dáváte čerstvý hnůj, tak když dáváte čerstvý hnůj na podzim, tak vápnit můžete až na jaře. Nemůžete vlastně jakoby současně, protože by se vám vyrušil vlastně ten hnojivý účinek.
0: Když jsme si povídali o rybízu, tak jsme zmiňovali a pamatuji si, že jste říkala, že ve škole vám kladli na srdce, že rybíz by měl být spíše keříčkový, angrešt stromkový. Říkám to správně?
1: Říkáte to úplně správně a vychází to vlastně z toho, že ty keřový angrešty, ta sklizeň, je opravdu na asbestové rukavice. Kort u některých odrůd opravdu ty mají fakt jako trnů hodně, takže pro vás a lepší sklizeň a i lepší řez a tvarování a vůbec jako vyzrávání těch plodů. Osobně se vlastně přiznám, že jako keřový angrešt jsem snad ve školkách ještě neviděla.
0: Bylo by to o zdraví. Na druhou stranu, my když jsme byli malí, tak za nás existovaly snad většinou. Ty plody samotné byly chlupaté a špichlavé, jako děti jsme to nechtěli jíst. A dneska už jsem ochutnala výborný angrešt, který je hladký, červený, sladký. Takže ten výběr odrůd už je asi poměrně velký.
1: Velikánský, opravdu velikánský a myslím si, že dokonce i existují odrůdy, které jsou rezistentní proti americkému padlí, což je teda opravdu jako asi nejvážnější choroba celého toho angreštu a když udeří, tak často vlastně jako nesklidíte téměř nic, protože je to na každém tom plodu. Takže už by opravdu vybírala i nejen podle chuti, ale i jako s určitou mírou, když ne rezistence, tak aspoň odolnosti.
0: Pojďme doporučit našim posluchačům právě nějakou odrůdu, která je rezistentní proti tomu zmiňovanému padlí.
1: Za mě bych určitě doporučila odrůdu Invicta. Ta je velmi plodná a chuťově je jako hrozně dobrý. Nám teda jako chutná a i od bedinkářů mám takový jako pozitivní ohlasy. Pak mám červený Spin Free, se jmenuje vlastně tato odrůda a ta teda nechci lhát, ale myslím si, že je bestrnej dokonce, protože nejenom, že máme teda jako rezistentní, ale máme dokonce i bestrný angrešty. A ta Spin Free je odrůda jedna z nich a ta má vlastně červený plody. A můžeme zmínit i bestrnej žlutej a to je Mucurines. A pak je ještě jedna odrůda a to je Dukát. A ta je teda jako taky velmi dobrá.
0: Jak se americkému padlí budeme ideálně bránit? Jak mu předejít co nejlépe?
1: Určitě jako předcházet je tím, že vybereme opravdu jako vhodnou odrůdu, ty odolné odrůdy, asi bych se opravdu zaměřila hodně na ně, protože jakmile už tam vlastně to americké padlí je, tak už se těm postřikům nějakým způsobem nevyhnete. Dále tomu velmi pomáhá ten prosvětlovací řez, opravdu ty korunky udržovat vzdušný, aby se tam opravdu jako těm houbám vlastně nedařilo, protože padlí je zase houbová choroba, která potom, když má příznivý podmínky, tak víceméně vy se tam skoro můžete modlit, ale ona ta vzpora od někaď prostě přiletí a je tam. A pak už vlastně jako, když už tam je, tak už vlastně asi nezbývá nic jiného, než se uchýlit k nějakému vlastně jako postřiku.
0: Prořezávání funguje podobně jako u rybízu?
1: U toho angreštu je to právě trošičku jako složitější a ten řez je celkem takový, jako bych řekla, jako drastický. Že málo lidí se k tomu jako uchýlí, protože má takový pocit, že vlastně si ostříhává to plodný, ale u těch odrůd, které nejsou odolný, tak je to potřeba. Opravdu ne tam těch plodů mít prostě vagón, ale mít jich tam půlku vagónu, ale aspoň jako velký, aby stihli dozrát a aby byly chuťově dobrý. Takže ten řez u toho, já se tak jako většinou držím toho, že zkouším jeden takový, jako, aby to vypadalo jako to, ten stromek. To znamená, že mám jako jeden terminální nějaký výhon, plus třeba 4-5 postranních a zbytek, který se mi kříží nebo který je jako vlastně ohnutá dolů už ta větev, že vidíte, že je odplozená, že tam nějakým způsobem překáží, tak normálně nemilosrdně vystříhnout. Když budete ty větvičky zakracovat, což tady u toho je to povoleno, tak vždycky asi bych to směrovala na nějaký pupen, který směřuje ven z té korunky, aby se vám vlastně ten pupen neprobudil a nesměřoval vám dovnitř a nezahušťoval vám tu korunu dovnitř. Myslím si, že pan Urbánek na YouTube má skvělý videa a ten tam, myslím, v jednom videu říká, že správným angreštem vlastně byste měl prondat jako ruku bez toho, než byste se jako popíchal. Od toho se opravdu odvíjí ten, že jako říkám, že ten řez je jako drastický, ale co mám já tu zkušenost, tak jsem jeden, protože mi ho bylo líto, tak jsem říkala, že udělám takový pokus a byly to vlastně jako stejná odrůda a jeden byl řezaný míň a ten druhý jako fakt jsem ho vzala teda tak, jak se má a hned to léto jsem věděla, že budu to takhle dělat u všech. Opravdu mi to vrátil. Neměl těch plodů tolik, ale měl je opravdu veliký, byly úplně jinak sladkost, jako ta byla úplně někde jinde a tady v tom neostříhaném hned tam byly mšice a vlnatka.
0: Platí i tady, že budeme tady vystřihávat ty staré větve a navíc můžeme tady zkracovat, pochopila jsem to správně?
1: Protože tam ty větvičky fungují tak, že oni jsou rozložený vlastně jakoby do celého toho nějakého profilu. Tak tam opravdu i můžete přistoupit k tomu, že když si tu větvičku představíte jako rybí kost, tak třeba objednu tu větvičku úplně vyhodit, jo, aby mezi nima byl větší jako rozestupy, tudíž tam už vlastně zase docílíte toho, že tam bude proudit víc toho vzduchu a i když ji vlastně zakrátíte, tak ji vlastně vždycky zakracujte na nějaký ten vrcholový pupen, který směřuje jakoby ven z té korunky, aby potom ten pokračující růst vlastně byl zase jako ven z té koruny.
0: Pokud bychom našemu angreštu chtěli trošku přilepšit, co mu dodáme? Nějaké hnojivo?
1: Za mě určitě nejlepší je zase prostě z jara kompost a když kvetou, anebo už tam potom vidíte vlastně jakoby ty menší angreštičky, tak zvlášť v oblastech, kde neprší, málo sněhu třeba bylo v zimě, vůbec se nebojte mu klidně i ty tekutý slepičince, pokud třeba nemáte svůj vlastní kompost, klidně můžete normálně do konve a klidně tomu jednomu stromečku, když dáte prostě v květnu třeba 3-4 konve vody, tak vám to prostě několikanásobně vrátí a dáte mu vlastně jak živiny, tak mu dáte vodu a najednou šup a budete koukat, že i ty šejníky najednou mizí, protože prostě on tomu jakoby uroste.

0: A to už je z dnešních zelených světů všechno. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílovů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šoberová
1: a Pavel Chlouba.

Tento týden jsme se v seriálu o jihočeských zvonech zastavili v Drahově na Táborsku. Ve věži kostela na nebevzetí Panny Marie se nachází památkově chráněný barokní zvon, který má hlavní tón Fis 2, průměr 55,5 cm a váží přibližně 110 kg. Roku 1653 ho ulil zvonař Šimon Urndorfer v Českých Budějovicích. Na zvonu je německý nápis, který v překladu kampanologa Radka Lungy zní: roku 1653 byl tento zvon ulit k slávě Boha a Panny Marie. Na plášti je relief ukřižovaného Krista se svatým Janem Evangelistou a Panou Marií. Dobré poledne.

0: odbylo nedělní poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá týden. Správci šumavského parku chystají na léto 4 setkání s návštěvníky přímo v šumavské přírodě. Na Jindřichohradeckou úzkokolejku se od zítřka vrací vlaky. Budou jezdit každý den a vyjede i pára. Teplé slunečné počasí bude pokračovat i v dalších dnech. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden, termín je do 1. června. Rozhodující je datum připsání částky na účet finančního úřadu. Finanční správa rozeslala platební údaje víc než 4 milionům poplatníků, pokračuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
2: Pokud poplatník údaje pro placení daně neobdržel prostřednictvím e-mailu, složenky nebo dodatové schránky, doporučuje finanční správa kontaktovat příslušný finanční úřad nebo se přihlásit do daňové informační schránky DIS+, která je součástí portálu Moje daně.
0: Kdo má vyměřenou daň přes 5000 korun, může si její zaplacení rozdělit na dvě splátky. Tu druhou je pak možné doplatit až do 30. listopadu. Návštěvníci Šumavy se i letos setkají s pracovníky Národního parku přímo v terénu. Na vybraných stanovištích se od nich dozvědí třeba o přirozených procesech v krajině nebo zajímavosti o ikonických šumavských zvířatech a rostlinách. Akce budou pokaždé na jiném místě, upřesňuje mluvčí parku Jan Dvořák.
3: S odborníky, strážci, lesníky i z lektory středisek environmentální výchovy se návštěvníci potkají o prázdninách ve 4 termínech na 4 lokalitách uprostřed šumavské přírody v rámci akcí Potkejme se v přírodě. Konkrétně na rybárně u Modravy, na Knížecích pláních, Bučině a u Plešného jezera. Kompletní informace naleznou zájemci na našich webových stránkách.
0: Všechny akce zároveň připomenou i letošní 35. výročí založení Národního parku Šumava. Vlaky na Jindřichohradecké úzkokolejce budou od zítřka jezdit každý den. Turistický provoz počítá se 3 páry vlaků denně na obou tratích z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a obrataně, řekla to mluvčí provozující společnosti Gepard Express Markéta Bočková. Dosud se od Velikonoc mohli svést turisti jen o víkendech a svátcích. Každý spoj na Novou Bystřici poveze i speciální vagón pro přepravu až 40 jízdních kol. U vlaků do obrataně kola svezou taky, záleží tam ale vždy na vytížení spoje. Červnové soboty na trati do Nové Bystřice oživí parní jízdy. Speciální parní vlak vypraví Gepard Express taky v sobotu 30. května na oslavu Mezinárodního dne dětí. Na první prázdninový víkend chystá provozovatel hudební festival Bystřička.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech je většinou jasno, odpoledne bude přechodně až oblačno, výjimečně se může objevit přehánka. Večer se začne opět vyjasňovat. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů Celsia, na horách maximálně k 26. Fouká slabý severní nebo severozápadní vítr. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1028 hektopaskalů. Noc na zítřek bude velmi teplá, teploty klesnou k 16 až 13 stupňům. V pondělí očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty opět do 29, na horách do 26 stupňů Celsia. Slabý vítr severních směrů, biozátěž střední.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Centrum dopravních informací policie České republiky píše o bezohledném řidiči osobního auta na dálnici D4 ve směru z Písku do Prahy okolo hranic Jihočeského a Středočeského kraje. Buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
5: 12 hodin, k tomu 5 3/4 minuty. Posloucháte tedy Český rozhlas České Budějovice, na kterém právě dnes a právě nyní, v neděli 24. května roku 2026, začínají písničky pro radost. Dobré poledne, nedělní hezké a klidné poledne přes studia Luboš Voráček. Už je připravena Jihočeská podhoranka. Ta bude hrát v úvodu do Vrábče a také do svého boh. A tam tedy začnou, ta první gratulace míří do svého boh, kde dnes slaví svátek paní Jana Petráková. Blahopřání k svátku posílají kamarádi, muzikanti a zpěváci z kapely Jihočeská Podhoranka a především manžel Karel, který byl dlouhá léta členem kapely a dnes už si užívá muzikantský důchod se svojí manželkou Janou, se společně radují z vnoučat. Užijte si spolu dnešní sváteční a pohodový den s pěknou písničkou, se píše v tom přání. Paní Janě Petrákové, do své boh, za malý okamžik zahrajem. Ještě předtím tu mám přání do Vrábče, kde 55. narozeniny má pan Václav Valenta. Vše nejlepší k dnešním narozeninám, hodně štěstí a zdraví do dalších let vám přeje obecní úřad Vrábče. Pro pana Václava Valentu do Vrábče k 55. narozeninám a také do své boh k svátku paní Janě Petrákové teď bude hrát Jihočeská Podhoranka píseň Leť do světa písničko.

písničkách pro radost dohrála jihočeská Podhoranka, připravena už je Veselka Ladislava Kubeše, aby zahrála jednak do Milína, ale také do Drhovle. Začnu v Drhovli, kde svátek má paní Jana Rybárová. A nám přišel do redakce takový pěkný dopis, já ho přečtu, jak to je. Milí a vážení, v písničkách pro radost Českého rozhlasu České Budějovice. Ráda bych vaším prostřednictvím nechala zahrát mojí mamince, paní Janě Rybárové, k svátku, který má právě dnes 24. května. Nyní žije v domově důchodců Světlo v Drhovli. Chtěla bych jí popřát hlavně moc a moc zdravíčka, které tolik potřebuje. Štěstíčka a lásky. Moje milá maminko, usměj se jenom malinko. Přišla krásná chvilička, kdy zazní pro tebe z rozhlasu písnička. Měj jenom pevné a dobré zdraví, oslav svůj svátek tak, jak se slaví. Přeji ti, co má přát, co se má přát, ať tě má každý moc rád. Měj nadále dlouhé žití, na cestu nechť ti slunce svítí. To vše a ještě mnohem víc ti přeje tvoje dcera Martina z Českých Budějovic. Paní Janě Rybárové do Drhovle k svátku. Za okamžik bude hrát Veselka, ale ještě předtím tu mám přání také do Milína k svátku pro paní Janu Hadačovou. Mamko, k tvému svátku ti přeji všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví, štěstí a ať je ti s námi dobře. Děkuji ti za vše a zároveň také připojuji i k narozeninám přání, které budeš mít 7. června. Protože tě rádi máme, tak písničku ti posíláme, píší Marcela a Sáruška. Do Milína k svátku pro paní Janu Hadačovou a také do Drhovle k svátku paní Janě Rybárové bude hrát Veselka Ladislava Kubeše píseň Touha po vlasti.

písničkách pro radost ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice dohrála Veselka Ladislava Kubeše a už je připravena zahrát Doubravanka, jednak do Lažiště, ale také do Letů u Vodňan. Začnu v Letech, kde má jmeniny paní Janička Nosková, ale ona není samotná, protože těch Janiček je daleko více. Takže k nám přišlo přání, ve kterém se píše: prosím o zahrání písničky Červená růžička kvete z jara od Doubravanky pro paní Jany, které oslaví 24. května krásné jmeniny. Jsou jimi Janička Nosková z Vodňan nebo z Letů, Janička Pudivítrová z Bavorova, Janička Motlová z Bavorova, Janička Kučerová z Mirovic, dále pak Janička Mádlová ze Zlivy, Janička Švingerová z Jámy u Mičovic a také Janička Pancová z Hostýna. Milé Janičky, my vám přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti z nejbližších. Užijte si svoje jmeniny v klidu a v pohodě v rodinném kruhu. To přijí vaše rodiny, fanklub Doubravanky, kapela Doubravanka s kapelníkem Vaškem Bártou a všichni, co vás mají rádi. Za všechny píše pan Láďa Hřídel. Tak to bylo přání pro Jany od pana Hřídele, ale ještě tu mám jedno přání pro paní Jirouškovou, speciálně do Lažiště. Přišlo nám dopis, ve kterém se píše, abychom zahráli Červenou růžičku, která kvete z jara, pro paní Janu Jirouškovou. S přáním hodně zdraví a štěstí a k svátku přeje paní Milena Melková ze svaté Maří. Tak do Lažiště paní Janě Jirouškové a pak všem těm Janičkám, které vypisoval pan Hřídel, všem bude hrát Doubravanka Červená růžička.

0: Dechovky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: 7:07 posloucháte Český rozhlas České Budějovice. V písničkách pro radost jsou připraveni zahrát babouci, a to jednak do Štěkně, ale také do svaté Maří. A začnu ve svaté Maří, kde má svátek dnes paní Jana Tomanová. A v tom dopise, který k nám přišel, se píše: prosím o zahrání písničky pro Janu Tomanovou ze svaté Maří, duše muzikanta od babouků. Jani, hodně zdraví, štěstí, to přeje tvá sousedka Milena Melková. Do svaté Maří paní Janě Tomanové za okamžik budou hrát babouci, ale ještě předtím to mám přání do Štěkně pro pana Václava Levého k 75. narozeninám. V tom dopise, který k nám přišel, se píše: vážená redakce, prosím o přidání hudební gratulace pro našeho kamaráda Václava Levého ze Štěkně, který právě dnes 24. května oslaví své 75. narozeniny. A k tomuto životnímu výročí mu přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti v osobním životě, aby ještě dlouho mohl navštěvovat vystoupení své oblíbené kapely, kterou jsou babouci. To přejí Mirek a Maruš Bláhovi. Tak tedy babouci budou hrát do Štěkně k 75. pro pana Václava Levého, ale také do svaté Maří pro paní Janu Tomanovou k svátku. Duše muzikanta.

Babouci dohráli v písničkách pro radost připravené zahrát do Ubravanka, jednak do Soběnova, ale také do Prachatic. A já začnu v Prachaticích, kde 60. narozeniny má paní Maruška Študlarová. Milá Maruško, zlatíčko a miláčku, k tvým narozeninám ti přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, radost, spokojenost, lásku a pohodu v rodinném životě. A taky moře peněz. Milé Marušce, zlatíčku, ke kulatým narozeninám přejí milující přítel a zajíček Jiříček, Deniska s rodinou, také Nelinkou, dále pak Toníček s Tereskou, Marek s rodinou, Mirka s Nikolkou a Dominikem, také babička Hanka s dědečkem Jirkou, dále pak Marina s rodinou a ještě také Petruška s rodinou, Janička s rodinou, sestra Jana s rodinou, dále pak Michalka s rodinou, také Fanda s Helenkou i Jitka se Štefanem. A sladké pusinky posílají Marušce, Štěpánka s Nelinkou. Ty všichni přejí do Prachatic k 60. narozeninám paní Marušce Študlárové, jak se píše. No ale Doubravanka, uzomká cestička, bude hrát také do Soběnova, kde rovněž 60. narozeniny má paní Ludmila Čurdová. A k tomuto životnímu jubileu přeje obec a také Sbor pro občanské záležitosti v Soběnově paní Čurdové hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a také pěkné chvilky strávené se svými vnoučaty. Do Soběnova k 60. narozeninám pro paní Ludmilu Čurdovou a také do Prachatic pro paní Marušku Študlarovou bude hrát Doubravanka píseň Uzonká cestička.

písničkách pro radost už je připravena zahrát veselka Ladislava Kubeše, a to jednak do Číčenic, kde budeme přát za malý okamžik, nebo kam budeme přát za malý okamžik, ale to první přání bude pro paní Hanu Zourkovou. Teď budu číst z ručně psaného dopisu, snad to dobře přečtu. Paní Hana Zourková má právě dnes 60. narozeniny. Haničko, zapomněla si zavřít dvířka, už je tu 60. Syn s rodinou přejí, manžel, druhý syn, přítelkyně taky, všichni vám přejí vše nejlepší k narozeninám, štěstí, zdraví, hlavně to zdravíčko. Haničko, nebuď z toho na měko, do stovky máš daleko. Mikulášek a Šimůnek posílají pusinku štípanou babičce. Kolegové z práce za všechny klienty, asi píše paní Nováčková a paní Martina Caklová. Paní Haně Zourkové k těm dnešním 60. narozeninám veselka zahraje za okamžik, ale bude hrát také do Číčenic, kde už 70. narozeniny má paní Jana Pajerová. Hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti do dalších let přeje paní Pajerové za obecní úřad Číčenice paní starostka. A protože dnes mají svátek Jany, takže má paní Jana Pajerová z Číčenic nejen 70. narozeniny, ale ještě také svátek. Tak hrát bude veselka Ladislava Kubeše, píseň Moje česká vlast.

písničkách pro radost ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice dohrála veselka Ladislava Kubeše a už je připravena zahrát Vysočinka do Svinů u Veselí nad Lužnicí, kde 70. narozeniny má paní Marie Davidová. Všechno nejlepší, zdraví a štěstí přeje Lidka Šťastná paní Marie Davidové. Tak to je to první přání a ještě pro paní Marii Davidovou do Svinů u Veselí nad Lužnicí k 70. mám jedno přání. Do dalších let přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, moře zdraví a spokojenosti. Děkujeme vám za vaši obětavou a dlouholetou práci kronikářky obce. A také velké poděkování vám patří za to, že jako zástupce Sboru pro občanské záležitosti pravidelně necháváte zahrát místním oslavencům. Všechno nejlepší přejí všichni z vedení ve Svinech s panem starostou. Do Svinů u Veselí nad Lužnicí k 70. narozeninám pro paní Marii Davidovou bude hrát Vysočinka píseň Máni.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
2: Ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice v písničkách pro radost teď budeme přát do dvorce u Nepomuka, ale také do hůr. V hůrách 75. narozeniny má pan Zdenko Kančev. Vážený pane Kančeve, přijměte od nás blahopřání, které shrne věta: hodně štěstí, pevné zdraví, dlouhá léta. K tomu ještě klid a pohodu a vždy dobrou náladu. To přejí zástupci obce s panem starostou. Do hůr panu Zdenko Kančevovi za chvilku zahrajeme, ještě předtím ale tu mám také přání k 80. narozeninám do dvorce u Nepomuka pro paní Vlastu Suchou. Milá Vlastičko, k tvým kulatým narozeninám přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody a abys byla pořád naše sluníčko. To přejí kamarádky z bývalé mlékárny. Do dvorce u Nepomuka k 80. narozeninám paní Vlastě Suché a také do hůr k 75. narozeninám, které má pan Zdenko Kančev, bude tedy hrát Šťáhlavská šestka, píseň Pivovarský koně.

písničkách pro radost tež Šťahlavskou šestku vystřídá hudba z Marzu Revival, aby zahrála jednak do Rohozné u Batelova, ale také do Jarošova nad Nežárkou. A právě v Jarošově nad Nežárkou má 80. narozeniny paní Marie Novosadová. A tak zástupci obce Jarošov nad Nežárkou vám, paní Novosadová, k vašemu jubileu přejí klid, pohodu a pevné zdraví. Paní Marie Novosadové do Jarošova nad Nežárkou k 80. za okamžik bude hrát sklářská písnička a bude hrát také do Rohozné u Batelova k 80. pro pana Viktora Dolníka. Přišel k nám dopis, ve kterém se píše: jménem odborové organizace Sklárna Janštejn vás žádáme o zahrání písničky pro našeho člena pana Viktora Dolníka z Rohozné k 80. výročí jeho narození. Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví, osobní pohody a spokojenosti k tomuto jubileu a také do dalších let přejí odboráři a kamarádi z Janštejna. Pan Dolník celý život pracoval ve sklárně v Janštejně a proto by měla hrát sklářská píseň. A bude. Do Rohozné u Batelova k 80. pro Viktora Dolníka a také do Jarošova nad Nežárkou, kde 80. narozeniny má paní Marie Novosadová, bude hrát hudba z Marzu Revival píseň Sklářská

0: Podcast vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V písničkách pro radost je připravená zahrát Strahovanka do Kolišova a také do Číčenic. V Číčenicích 80. narozeniny má paní Alena Kuklišová. A tak hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti do dalších let přeje paní Kuklišové za obecní úřad Číčenice paní starostka. A Strahovanka bude hrát také do Kolišova, kde rovněž 80. má pan Vladimír Hercik. Úřad městyse Bernardice blahopřeje panu Vladimíru Hercigovi z Kolišova ke krásným 80. narozeninám a přeje hodně zdraví a pohody do dalších let, jak píše pan starosta. Tak tedy do Kolišova k 80. pro Vladimíra Hercika a také do Číčenic, kde 80. narozeniny má paní Alena Kuklišová, bude hrát Strahovanka jeho českou písení.

písničkách pro radost ještě zaspívá Josef Zíma, a to konkrétně do Jihlavy, kde 26. května 85. narozeniny oslaví paní Bohumila Juránková. K tvým 85. narozeninám ti přejeme hodně štěstí, zdraví, pohody a také radosti při práci na zahrádce. Máme tě rádi, píší dcera Hanka, syn Petr a vnuci Petr a Vítek. Pro paní Bohumilu Juránkovou do Jihlavy k 85. narozeninám bude zpívat Josef Zíma, Proč ten je telíček.

Dnešní písničky pro radost se dostávají k závěru a tak ještě připomenu obsazenost našeho pořadu. Květen už je plný a červen už je hodně plný. V červnu už je pouze 30. června. Je poslední jediný volný termín, ale už se plní i červenec. 1., 2., 3. a 4. července už je také plno. Ostatně přehledně to najdete na našich internetových stránkách www.budějovice.rozhlas.cz. V sekci písničky pro radost je ten objednávkový elektronický formulář, který vás také navede případnou objednávkou. A ještě pozvánka za písničkou. Dnes tu mám pozvánku do Řepeče u Opařan na Táborsko, kde je pouť. Pouťové odpoledne bude zvesela odehraje v 2:30, začíná kapela Doubravanka. Tak tedy pro příznivce Doubravanky dnes řepečské pouťové odpoledne, které začne v 2:30. Luboš Voráček, děkuji za vaši pozornost. Všem hezké nedělní odpoledne a oslavencům ještě jednou všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ministr školství si kvůli testování páťáků a deváťáků předvolá ústředního školního inspektora. Sudetoněmecký sjezd v Brně je podle krajanů historickou kapitolou vztahu mezi Německem a Českem. Mezinárodní festival filmové komedie naplní Jindřichův Hradec humorem. Dnes i zítra bude na jihu Čech slunečno s teplotami do 29 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Kvůli testování žáků pátých a devátých tříd si ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga předvolá zítra ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Na sociální síti X uvedl, že po něm bude chtít podrobné vysvětlení situace. Plaga dodal, že je připravený celé testování i zastavit. Na konci vědomostních testů z matematiky a češtiny se totiž školákům objevily otázky na socioekonomický status rodiny a citlivé oblasti mentálního zdraví. O otázkách předem nevěděli učitelé ani žáci. Sudečtí Němci označili sjezd v Brně za otevření historické kapitoly vztahu s Českem. V projevu to prohlásil zástupce předsedy krajanského sdružení Steffen Hertler. Ke stovkám německých i českých účastníků víkendového sjezdu promluvil při hlavním shromáždění na brněnském výstavišti. Setkání, které se odehrává poprvé v Česku, je podle něj živým mostem pro budoucnost Evropy. Pátý ročník Mezinárodního festivalu filmové komedie hostí Jindřichův Hradec. V kinosále Kulturního domu Střelnice čeká diváky do 30. května 16 projekcí i setkání s tvůrci a herci. Dnes návštěvníci zhlédnou filmy Ať žijí duchové nebo Návrat do budoucnosti. Po projekcích mohou snímky ohodnotit, doplňuje ředitel festivalu Zdeněk Vlk.
2: Budou hlasovat formou z hlasovacích lístků, které dostanou u vstupu do kina, označí, jak se jim ten film líbil, a na konci festivalu my vybereme vítězný film, který dostane ocenění.
0: Muž středního věku utrpěl včera závažná poranění na letišti ve Všechově u Tábora. Ve vyšší rychlosti nezvládl řízení čtyřkolky. Jak informuje zdravotnická záchranná služba na síti X, při nehodě neměl nasazenou přilbu. Na místo letěl vrtulník, který muže dopravil do Českobudějovické nemocnice.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech je jasno nebo skoro jasno, od severu bude přechodně polojasno až oblačno a jen výjimečně se objeví přeháňka. Teploty budou mezi 26 a 29 stupni Celsia, na horách do 26. V noci se ochladí na 16 až 13 stupňů, v pondělí očekávejte jasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 26 a 29 stupni Celsia, na horách do 26. Vítr slabý severních směrů, biozátěž na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Ve Vlachově Březí na Prachaticku počítejte do 17 hodin s řadou uzavírek kvůli pouťové slavnosti. Sledujte dopravní značení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Výlety.
3: Moc vás zdravím v neděli 24. května. Jaro definitivně převzalo vládu nad počasím a tak můžeme bez obav vyrážet na výlety a užívat si příjemného tepla a sluníčka. Také příjemné posadit se třeba u nějakého zámku, do cukrárny, do kavárny, dát si dobrou kávu, dortík, pijte a podívat se na to všechno, co máte kolem. No, abych nezdržoval, co nás čeká, tak třeba cesta k jeskyni jménem Petrovina. Najdeme ji ukrytou ve skalní stěně v údolí Strenického potoka na Mladoboleslavsku ve středních Čechách a jak za chvíli uslyšíte, vůbec není snadné se do ní dostat. Potom zamíříme do Jáchymova v Karlovarském kraji, který v minulosti strážil hrad Freudenstein. Dnes z něj zůstaly stát jen dvě věže a my se do jedné z nich, zvané Šlikovka, také podíváme. Čeká nás i procházka zámeckým parkem v Bílých Poličanech v Královéhradeckém kraji, který hlídá kamenná socha Satyra u místního jezírka. A nakonec se trochu rozhlédneme po jižní Moravě, konkrétně po Národním parku Podyjí. Umožní nám to výstup na rozhlednu jménem Rumburak, u které navíc narazíme na dvě krásné obří sochy krkavců.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Dnes nás naše středočeská redaktorka Jolana Nováková pozve do míst zahalených tajemstvím. Nedaleko obce Březovice na Mladoboleslavsku narazíte na jeskyni jménem Petrovina. Je vytvořená lidskou rukou, ale přístup do ní není vůbec jednoduchý. Kdo ji do skály vytesal a proč? Schovávali se v ní loupežníci? Tak na to se Jolana zeptala archeologa Filipa Krásného z Muzea Mladoboleslavska, který ji do údolí Stranického potoka také doprovodil.
1: Jdeme údolím, které lemují vysoké pískovcové skály. A taky tady někde v těch skalních hradbách je ukrytá jeskyně Petrovina. Tamhle nahoře?
2: Ano, dovedně vytesaná do skály tak, aby nebyla snadno k nalezení. A to nám možná trošku napovídá o důvodu, proč vznikla.
1: A vy to víte, já jsem totiž těch účelů a důvodů četla několik, tak jsem zvědavá, který je ten správný. Ostatně musím dodat, že nám to poví archeolog Filip Krásný.
2: Jeskyně je umístěna v terénu, tak se lze domnívat, že měla sloužit jako úkryt, případně jako strážní místo, které toto záhadné údolí hlídalo.
1: A nahoru se vylézt asi dá, vidíte, možná to bude trošku náročné.
2: Musíme se vyškrábat teda možná 15 metrů nahoru po takovém lesním svahu a ten vstup není upřímo v úrovni nohou, takže ještě polezeme trošku po skále.
1: Pokusíme se nesklouznout. Já si tady odložím asi batoh, myslím, jako. Dobrý. Tak teď fakt po čtyřech. Já vám tady dám na chvilku to nahrávadlo.
2: Tady vidíme nějaké stopy po tesání té skály a my jsme u toho největšího okna průhledu ven, vlastně přímo do údolí a vidíme tady vlastně i pozůstatky nějakého vydřevení, tady jsou takové kapsy, takže zřejmě nějaký rám toho okna původního a je tady spousta různých rytin. Tady můžeme právě proti oknu vidět letopočet 1627 a vlastně rytinu kalicha a většina z nich je moderního data.
1: Žili tady loupežníci?
2: Podle pověsti ano a dost pravděpodobně se zde ukrývali lidé v průběhu dějin vícekrát, nejspíše tedy v době pobělohorské a asi i později.
1: Jeskyně jsme si prohlédli, tak zase sejdeme nebo sjedeme zpátky na cestu. O jeskyni Petrovina psal taky učitel, spisovatel, archeolog Karel Sellner, který učil tady na nedaleké škole v Březovicích. A když se podíváme tady přes cestu, tak tam je Sellnerovo hradiště.
2: Sellnerovo hradiště je taková záhadná archeologická lokalita, kterou tedy, jak jeho název napovídá, objevil učitel Karel Sellner a tím, kdo po něm pojmenoval toto místo, tak byl Eduard Storch, jeho přítel. A hradiště tedy zaujímá rozlohu zhruba půl hektaru, je tedy maličké, je to taková úzká ostrožnička přetnutá valem. Dodnes se nepodařilo zjistit, z jaké doby ta památka pochází, kdy to hradiště vzniklo. Jsou takové tři teorie. Jedna je tedy, že se jedná o pravěké hradiště, případně raně středověké. Druhá varianta je, že možná šlo o přípravu pro stavbu hradu ve středověku, ke které ovšem už nedošlo. A ta třetí varianta je, že se jedná o nějaké novověké nebo raně novověké opevnění čistě vojenského charakteru, to znamená 30letá nebo spíše 7letá válka.
1: Ono se tady totiž zatím nic nenašlo.
2: Nějaký předmět, nález, artefakt, podle kterého bychom mohli určit, jak je ta lokalita stará.
1: No, uvidíme, jestli se to někdy dozvíme.
0: Uzavírá návštěvu nevšedního místa nedaleko obce Březovice na Mladoboleslavsku naše středočeská kolegyně Jolana Nováková.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Možná jste si všimli, že ve filmových titulcích, když skončí nebo začíná film, to je jedno, je třeba funkce vyhledávač lokací. To je člověk, který vybírá krásná místa pro natáčení, takže pak v těch filmech vidíme vlastně to nejlepší třeba z toho kraje. Mezi velmi oblíbené filmové lokace patří třeba vesnička, které se díky četným natáčením přezdívá vesnický Hollywood. My jsme se ptali minule, jaká vesnička to je, dal se mi nějaké nápovědy. Mohla to být za A vesnička nebo obec Vesec u Sobotky v Českém ráji nebo za B Hoštice u Volyně v jižních Čechách. Ty Hoštice vás možná trošku zmátly, protože to je slavná vesnice. Zdeněk Troška tady natáčel tu svou filmovou trilogii, takže jste mnozí podlehli a dali jste Bčko, ale to jste neudělali dobře. Správně Ačko, je to Vesec u Sobotky. Hodně se tam natáčelo jenom namátkou, jak dostat tatínka do polepšovny, Jára Cimrman, ležící spící, z Čerty nejsou žerty, no a našli bychom řadu dalších filmů či pohádek. Takže kdo napsal Ačko, byl ve slosování, hrálo se o multifunkční nožíky, no a ten vyhráli tito naši posluchači a posluchačky. Pan Drahomír Werner, Havířov město, paní Eva Spinetová Slaný, paní Petra Hegrová Nové Strašecí, pan Josef Svítil Stot a pan Radek Stalmach Raškovice. Máme radost, že jim to vyšlo a gratulujeme. Vám to možná nevyšlo, ale stáli jste, pokud jste správně odpověděli ve hře o hlavní cenu, o výletnický batoh, ve kterém je plno věcí, které se vám hodí na ty vaše letní cesty. Tak si je užívejte. Jak zní nová soutěžní otázka? No tak budeme mluvit o jedné světové kuriozitě, ale počkejte si.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

0: Jáchymovem v Karlovarském kraji se tyčí Šlikova věž. Je jedním z posledních pozůstatků někdejšího hradu Freudensteina, který nechal vystavět rod Šliků krátce po založení města. Kamenná věž už více než 500 let připomíná slavnou dobu, kdy bylo díky těžbě stříbra druhým největším městem v Čechách a razily se tady slavné tolary. Dnes věž patří k nejvýznamnějším dominantám Jáchymova a nabízí pohled na město i okolní Krušné hory. Naše karlovarská redaktorka Jana Strejčková se na její prohlídku vypravila společně s vedoucí informačního a kulturního centra v Jáchymově Petrou Javůrkovou.
1: Prohlídka začíná u paty schodiště, poté se vlastně návštěvníci přesouvají sem na ochoz, kde se dozví o historii, můžou se podívat i na plánek a nákres toho, jak hrad původně vypadal, protože vlastně vy tady, co stojíte, tak se díváte přímo do části, kde byly obytné budovy, ten hrad původně byl jakoby čtvercového půdorysu a ta silnice, po které jsme sem dneska přijeli, tak vlastně prochází dříve tím hradem.
2: Vysvětluje mi vedoucí Jáchymovského infocentra Petra Javůrková.
1: Poté se vlastně všichni přesouvají postupně nahoru na věž, kde se mohou podívat z oken. A když teda není počasí zrovna jako dneska, tak tam potom mají možnost na takový ten exkluzivní pohled na to město, který se trošku podobný dá vidět ještě ze zatáčky nad Jáchymovem. Historie Šlikovky sahá až do roku 1517, kdy ji začal vlastně na popud Štěpána Šlika stavět šlikovský stavitel Mínich. Trvalo to zhruba nějaké 3 roky, říká se až do roku 1520 plus minus a měla vlastně původně plnit funkci strážního hradu, aby chránila vlastně majetek, který tady byl a vznikající město. Nicméně již roku 1525 byla tato věž dobyta nebo tento hrad dobyt vzbouřený horníky a ukázalo se, že vlastně není úplně optimálně položena, protože sami návštěvníci, až sem zavítají, uvidí, že z horní části je velmi snadno dobyvatelná. Také se vlastně říká, že ve sklepeních hradu Freudensteinu Šlikovy věže se poprvé zkusmo razily Jáchymovské tolary ještě bez povolení panovníka.
2: Před námi je schodiště.
1: A to je také jedna taková rarita této věže, protože schodiště je poměrně příkré a nachází se tady takzvané mlynářské schody. To znamená, že jsou vykrojené a musíte vždycky správně našlápnout, protože kdybyste šlápli špatně, tak vlastně opravdu stoupnete do prázdna a nedopadlo by to dobře.
2: Napadá mě, když se na ten prostor nepříliš veliký dívám, k čemu sloužil v minulosti?
1: Tento prostor sloužil, krom toho, že to byla klasická hradní věž, tak v pozdějších dobách vlastně zde obýval i místní hlásný, který vlastně i hlídal vznik požáru nad městem. Ono totiž, když se přeneseme do 16. století, tak tady dříve bývaly domy a ty měly třeba dřevěné komíny. Takže ty požáry byly opravdu jakoby velmi časté a město Jáchymov i několikrát vyhořelo. Takže z toho důvodu a strategické pozice tady máme vlastně i tuto funkci této věže. Pak se tady taky zvonil, tuším, začátek a konec šichet místních horníků a jak správně tady naznačila moje kolegyně, tak tady byla i po revoluci zřízená restaurace. Takže tady uvidíte i pozůstatek tohoto zařízení.
2: Je možné Štěpána Šlika ve Šlikovce vidět?
1: Zcela jistě, ale budete muset dorazit na náš speciální zážitkový program, který je chystán už v červnu. To bude první zkušební a myslím si, že takový duch Štěpána Šlika by se nám na Šlikovce určitě zjevit mohl. Ale víc určitě neprozradím, přijďte se podívat, budeme se na vás moc těšit a budeme rádi, když přijedete.
0: Zve na prohlídku Šlikovské věže vedoucí informačního a kulturního centra v Jáchymově Petra Javůrková, která pozůstatkem nejmladšího hradu v Čechách provedla naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou.

0: Další dnešní výlet nás zavede do Královéhradeckého kraje, do malebné vsi Bílé Poličany, 3 kilometry od městečka Miletín a 9 kilometrů od dvora Králové nad Labem. Naším cílem bude 13-hektarový anglický park, který obklopuje původně renesanční zámek. Jeho nejbližším okolím se v doprovodu provozní zdejšího areálu Zdeňky Ludvíkové prošla naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová.
1: My vás zdravíme ze zámku v Bílých Poličanech. Zámek běžně přístupný není, ale celoročně je tu přístupná zámecká zahrada, zámecký park v anglickém stylu. Už za chvíli se tam s paní Zdenkou Ludvíkovou půjdeme podívat, ale vy jste mi, paní Zdeno, říkala, že když sem přijdeme do toho areálu zámeckého, tak že tady byly i jiné budovy.
2: Ano, dnes už tady teda nestojí pivovar, zůstaly pouze takové vzdušníky, kašna, váza antická. Po pravé straně v dnešní době jsou garáže s hasičskou technikou a po levé straně zde máme domeček, byly kanceláře správců, je na tom nově udělaná šindelová střecha, další budova s hodinami, tam jsou učebny a v druhé části je kinosál.
1: Do zámku se můžete jít podívat, je tam několik místností dobově vybavených, ale je potřeba se předem objednat.
2: Ano, musíte dopředu, protože jinak je tady právě hasičská škola pro dobrovolné hasiče.
1: A vrata bývají otevřená, to znamená do parku kdykoliv.
2: Kdykoliv.
1: My se díváme na vodní plochy.
2: Jsou tady dvě, bohužel v dnešní době jsou vybetonovány plochy. Jedný je kašna, kde přitéká voda, a druhá je nižší, kde je přepad. A to má asi 30-40 čísel. Takový klid pro duši.
1: A tamhle je ten vodník?
2: Ano.
1: A té nádrži?
2: Ano. Tam hlídá tu větší plochu. Byl to dárek, který dostala tady jedna z majitelek, 50 nám. Přijeli jsem z Moravy, dva pánové, ty zase říkali, že mají toho samého, ale že neříkají vodník, ale satyr.
1: A tady je takový altán nebo domek.
2: Původně to je postavený hudební salon, který postupem času se změnil v kapli svatého kříže, pak byl vysvěcen a jako poslední věc sloužil i jako hrobka posledním majitelům. A když to tady převzala ústřední hasičská škola, ostatky byly převezeny a dneska to slouží spíš jako sklad.
1: Je tady spousta stromů, možná některé dost vzácné.
2: Určitě, myslím si, že tady budou i pozůstatky po některých majitelích, protože třeba František de Paula Cetzinger studoval ve Francii botaniku a myslím si, že spousta těch vzácných stromů, co ještě zůstaly, jsou z dob těch Cetzingerů.
1: Paní Zdeno, když bychom si naplánovali výlet sem, spojili bychom se s vámi, abychom se podívali do zámku, ale zároveň se tady sklidnili v tom parku anglického stylu. Kam tady ještě v okolí je dobré se podívat?
2: Pokud jako po vesnici, tak je tady Morový sloup, kříž, kde byla bitva sedláků proti panstvu, směr Miletín, rodiště Karla Jaromíra Erbena, nedaleko dvůr Králové, Lanžov, Zvičina, kraj krásný, klidný.
1: Dá se tady jezdit na kole také v okolí? Máte tady?
2: Určitě nějak... jsou tady stezky, jsou tady i označený.
1: A my už se spolu jdeme sklidnit, projdeme se parkem a zaposloucháme se do zvuku té fontány.
0: Od fontány v anglickém parku, který obklopuje zámek v Bílých Poličanech na Podzvičinsku, se s námi rozloučili provozní zámku Zdeňka Ludvíková a naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová. Možná jste si všimli, že v úvodu, když jsem to ohlašoval, padlo i město nebo městečko Miletín. No, kdybyste se tam vydali, tak na náměstí v cukrárně si určitě kupte miletínské modlitbičky. To je místní rarita. No a v čem je ta rarita? Prostě jeho provozovatel je potomkem po Karlu Jaromíru Erbenovi. Takže kdybyste řekli jenom miletínské modlitbičky, budete opraveni. Pozor, Erbenovi miletínské modlitbičky. Tak dobrou chuť.
3: Výlety.
0: Posloucháte Výlety, máme před sebou ještě hodně minut, protože nás čeká další reportáž a pak jenom připomenutí soutěžní otázky, teď její, řekněme, zadání v premiéře. My jsme včera navštívili Loretu v České Lípě. No a pro soutěžní otázku zůstáváme na severu Čech. Máme totiž jednu světovou kuriozitu. Nejsevernější Loretu na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s Černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. Otázka zní, kam se za ní můžeme vydat, kam si můžeme udělat hezký výlet. Za A do Rumburku, za B do Varnsdorfu. Ačko Rumburk, Bčko Varnsdorf. Lidově se mu říká mezi obyvateli Vanďák třeba, kdybyste to někdy slyšeli. Hrajeme o cestovní alulahev, no a textová zpráva má vypadat takto, totiž textovkou se u nás odpovídá soutěží. Výlety, mezera A nebo B, druhá mezera, pak křestní jméno, příjmení a doplníte adresou. Nezapomínejte prosím vždycky na poštovní směrovací číslo. Tuto zprávu odešlete do dnešní půlnoci na telefon 90 011 04. Je spoplatněna částkou 4 koruny, službu poskytuje ATS Praha. A k té hlavní ceně za květen hrajeme o výletnický batoh, na něm jsou reflexní prvky vhodný tedy i na ranní či večerní cesty, kdyby vás mělo nebo nedej bože chtělo porazit auto, no chtělo. Prostě abyste na silnici byli vidět. No a v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Pěkná cena, co říkáte. Držíme palce.

0: A na závěr se dnes ve výletech vypravíme na jižní Moravu a budeme obdivovat krásy Národního parku Podyjí. A to navíc pěkně z výšky. Vystoupáme totiž na rozhlednu jménem Rumburak. Ta stojí nedaleko hradu Bítova na Znojemsku a kromě samotné vyhlídkové věže upoutá i dvěma velkými sochami. Jejíž autorem je sochař Michal Olšiak. Na rozhlednu nás teď vezme náš jihomoravský kolega Zdeněk Truhlář.
1: S majitelkou rozhledny Vlaďkou Piskovou stojíme pod jednou ze dvou soch krkavců. Proč právě Rumburak?
2: Rumburak je krkavec velký, je to náš největší pěvec, má hlasivky, dokáže mluvit a naše rodina už ho vlastní hodně, hodně let. Už máme asi 3., 4. a máme ho živého vzadu v kleci.
1: A co ta rozhledna, co vás to tak napadlo postavit si rozhlednu?
2: Rozhledna měla původně stát nad Střebíči na kopci, ale tam jsme se nedohodli, takže jsme hledali nějaké vhodné místo na klidné bydlení a na to, aby jsme si postavili rozhlednu. Takže našli jsme kopec tady nad hradem Bítov a postavili.
1: Vy jste u té stavby samozřejmě byla, protože jste majitelkou. Doslechl jsem se, že prý jste ji docela netradičním způsobem kontrolovala, když se stavěla.
2: Když se stavěla, předtím přijal velký jeřáb, 30-metrový, no a když něco takového stavíte, no tak nejlepší, když vylezete nahoru a podíváte se, co uvidíte. No tak jsem vylezla nahoru a podívala jsem se, co všechno uvidíme. A je toho dost.
1: Tak my se na to teď společně půjdeme podívat. Takže vcházíme kolem pokladny dovnitř. Kolik nás vlastně čeká schodů? Jak je rozhledna vysoká?
2: Rozhledna je vysoká 30 metrů, má 10 pater a má 146 schodů nahoru.
1: Tak jdeme na to. Nahoru na rozhlednu se stoupá docela pohodlně. Procházíme vnitřním schodištěm betonovým. I samotná rozhledna je docela masivní.
2: Betonová rozhledna je postavená ze stratného bednění. Schody má pohodlné, také z monolitů betonových, takže doprostřed by se vešel docela i výtah, ale ten nechcem, protože by to nebylo ono.
1: Vystoupali jsme až na vyhlídkový ochoz. Ten rozhled na Podyjí a okolní krajinu je opravdu nádherný. Koukáme se jižním směrem, tuším, že poznávám zříceninu hradu Zornštejna.
2: Ano, je to hrad Zornštejn. Ten nějak teď v téhletý době slaví nějakých 800, možná více let.
1: Nalevo se nám objevuje Bítov.
2: No, je to Bítov, ale je to vesnice Bítov. Hrad Bítov, který tady od nás je vidět pouze v zimě z rozhledny, kdy není listí, tak je na úplně druhé straně, to znamená napravo, na západní straně rozhledny.
1: Směrem na východ, alespoň podle těch popisků, které rozhodně na rozhledně nechybí, tak by měly být vidět komíny jaderné elektrárny Dukovany. Úplně tedy nevidím.
2: Nevidíte, protože rozhledna už stojí vlastně 18 let a za tu dobu ty stromy trošku vyrostly, takže teď vidíme už jenom kouř z těch 4 chladících věží.
1: A když se podíváme severním směrem?
2: Na sever je nejvyšší vrchol Bítovska tady, je to Suchá hora a je vysoká 574 metrů.
1: Výhled z rozhledny Rumburak je opravdu všemi směry. Když se sem budou chtít lidé přijít podívat, tak kdy mohou rozhlednu navštívit a vystoupat si na ní?
2: Rozhledna je otevřena celoročně, i když částečně omezeně. Jediné 2 měsíce, kde je úplně zavřená, je leden, únor. Jinak jako je na vyžádání v restauraci mimo hlavní sezónu a v hlavní sezóně je otevřena každý den od června do konce září a je otevřena od 10:30 do 18:00.
0: Říká majitelka rozhledny Vlaďka Pisková, která na vyhlídkovou věž zavedla našeho jihomoravského kolegu Zdeňka Truhláře. Od rozhledny Rumburak můžete pak pokračovat k hradu Bítovu. Je odtud vzdálený asi 15 minut chůze a my se na něj vypravíme třeba v některém z dalších výletů.

Všimli jste si, jak se některé výrazy mění, zejména mladí posluchači to tak činí, protože za nás se vždycky říkalo držíme palce, dnes někteří drží pěsti. Prostě my vám přejeme hodně štěstí v naší soutěži i v té soutěži tohoto víkendu. Jak zní soutěžní otázka? My jsme navštívili včera Loretu v České Lípě, to nás inspirovalo. My totiž máme jednu unikátní Loretu. Je nejsevernější na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s Černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. My se ptáme, kam si za ní můžeme udělat výlet? Za A do města Rumburg, za B do města Varnsdorf. Leží od sebe asi 11 kilometrů. Hrajeme o cestovní alulahev, pošlete nám textovou zprávu, jak se píše, už nebudu opakovat, nikdy to na závěr nečiním, ale odkazuji na naše webové stránky, kde najdete všechno podrobné, včetně znění otázky, i toho, jak se zpráva píše, jsou tam reportáže, fotografie k reportážím, tak si zapamatujte výlety.rozhlas.cz. No a pokud budete mít chvíli, tak se tam podívejte. Jinak upozorňuji, že ta textovka je za 4 koruny, službu zajišťuje ATS Praha. Takže cestovní alulahve jsou ve hře a stále hlavní cena za měsíc květen. Výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Je neděle, je popolední, 2 hodiny popolední, za chvíli nás čekají další zprávy ve 14 hodin. A jestli se chcete ještě vydat na nějaký výlet, tak já myslím, že počasí nám přeje, stmívá se poměrně pozdě, tak vám přejeme šťastnou cestu. No a ať jedete kamkoliv, šťastně se vraťte, abyste si mohli poslechnout výlety třeba příští víkend. Už teď se na vás těší Pavel Kudrna, začínáme opět 4 minuty po 13. hodině. Tak se mějte pěkně.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Spisovatel a bývalý politik Milan Uhde dostal od sudeckých Němců Evropskou cenu Karla IV. Nová zážitková karta na Šumavě by měla přinést výhody celému regionu. Tenistka Marie Bousková v prvním kole Roland Garros porazila Italku Bronzetiovou. I zítra bude na jihu Čech slunečno s teplotami do 29 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS a jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU-ČSL ocenili sjezd sudeckých Němců v Brně. Přivítali stovky českých i německých účastníků akce na brněnském výstavišti. Oba vyzvali k posílení vztahu mezi národy a ocenili snahy ke smíření. Sudeto-německé krajanské sdružení při té příležitosti předalo své nejvyšší vyznamenání Karla IV. Spisovateli a bývalému politikovi Milanovi Uhdemu. Ten za ní krátce poděkoval v němčině.
2: Evropskou cenu Karla IV. Přijímám rád a jménem všech lidí dobré vůle, kteří přispěli k tomu, že dnes všichni můžeme být spolu.
0: Mezi české držitele této ceny patří třeba bývalý ministr kultury Daniel Herman z KDU-ČSL. Po nočním vzdušném útoku na Kyjev a Kyjevskou oblast jsou 4 mrtví a přes 80 zraněných, informuje o tom agentura Reuters s odkazem na úřady. Ukrajina tvrdí, že Rusko na kyjevský region zaútočilo střelou Orešnik. Moskva s ní zasáhla město Bílá Cerekev u Kyjeva. Moskva využití Orešniku potvrdila. Označila to za odpověď na ukrajinské útoky na civilní cíle. Cestovní ruch na Šumavě doplnila nová zážitková karta Šumava Card. Návštěvníkům nabízí benefity a slevy v regionu západní Šumavy a jejím podhůří. Podle starosty Železné Rudy Filipa Smoly ze Sdružení nezávislých kandidátů by měla karta podpořit služby a přinést přínos z pobytu návštěvníků celému území.
3: Vidíme v tom obrovskou šanci, jak ještě více zatraktivnit to naše Železnorudsko a zároveň jak třeba zmenšit takové ty rozdíly mezi tou nejvíce exponovanou sezonou, kdy to naše Železnorudsko už je úplně přervané, a naopak mimo sezonou, kdy je téměř prázdné, tak aby byli jak spokojeni návštěvníci, tak především místní trvale žijící obyvatelé.
0: V Písku dnes pokračuje festival Pískoviště. V tuto chvíli začíná na terase sladovny setkání s tvůrci festivalu. Od 15 hodin pak promítání v animáriu sladovny. Divadlo Nitka nabídne od 14:30 pohádku Pověst o rybníku Šarlák. Po celý den mohou lidé ve sladovně vidět také novou výstavu za poloviční vstupné. Sport. Marie Bousková vstoupila úspěšně do tenisového Roland Garros. V prvním kole porazila Italku Bronzetiovou 6-3, 6-1. Na antukových kurtech v Paříži se dnes představí ještě 5 českých zástupců. Tereza Valentová se utká s Polkou Linetovou, Barbora Krejčíková bude hrát s Američankou Baptistovou a Sára Bejlek zabojuje proti Američance Stephensové. Tomáš Macháč zahájí turnaj proti Belgičanovi Berksovi, Jakub Menšík narazí na domácího Dragetta.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech je slunečno, přechodně může být polojasno až oblačno a jen výjimečně se objeví přehánka. Teploty jsou mezi 26 a 29 stupni Celsia, na horách do 26. Vítr je slabý, severní nebo severozápadní. V noci budou teploty mezi 16 a 13 stupni, na horách mohou klesnout k 11. V pondělí očekávejte jasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 26 a 29 stupni Celsia, na horách opět do 26. Vítr slabý severních směrů, biozátěž na většině území bude na dvojce, na Jindřichohradecku bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Ve Vlachově Březí na Prachaticku počítejte do 17 hodin s řadou uzavírek kvůli pouťové slavnosti a sledujte dopravní značení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: pohodové jihočeské odpoledne posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jako vždy nás dneska čeká čtení na neděli v této hodině, také nesmí chybět soutěž o hezkou cenu a přidáme i knižní hlídku Filipa Černého. Hezký poslech vám přeje Michal Hovorka.

0: Čtení na neděli.
1: Do dnešního čtení na neděli jsme pro vás, milí posluchači, vybrali povídku třebíčské spisovatelky Vladimíry Valové. Jmenuje se Na vozejku a hlavním hrdinou příběhu je 30-letý Martin, který po těžkém úrazu nemůže chodit a je upoután na vozík. Hodně času tak tráví doma, z balkónu svého bytu pozoruje okolí a hlavně krásnou sousedku zhora a taky hrdličky za oknem. Povídku Vladimíry Valové načetl herec Tomáš Drábela.

0: Když hodně zakloní hlavu, vidí ji stát na balkóně. Kouří rychle a hladově. Zcela postrádá ten nostalgický výraz, jaký dřív, když ještě chodil, vídal u většiny kuřaček. Má dnes černé tričko na ramínka. Levé jí trochu sklouzlo a vytvořilo svůdnou nedokonalost, jako když odbíjí 3/4. Jemu společnicí ale neví o tom. Bydlí o patro výš a je krásná. Ostrý nos, černé obočí, oči nejspíš modré. 30 víc jí nebude. Asi jako jemu. On tráví hodně času tím, že na ní čeká. Až mu ze sebe nabídne alespoň kousek. Jako ty drobky, co vyklepává každý den z prostírání, nebo suché lístky, které překvapivě často prolétnou kolem jeho okna. Kytky tedy moc nezalévá, ale aspoň je zbavuje starého a zbytečného. Určitě potřebuje opravit pračku, špatně ždíme. Když pověsí prádlo, dlouho z ní pak padají kapky vody. Slýchá z jejího bytu hudbu nebo televizi. Bývá překvapen, jak málo mu stačí. Většinou to vypadá, že z balkonu někoho vyhlíží, je jako načekané, hodně se vyklání, někdy až moc. Zrovna jako teď. Zapřela se rukama o zábradlí a vzepjala se, až jí nohy visí pár čísel nad zemí. Pomalu se předklání. Hlavou mu projelo, jak to tenkrát udělal on. Byl to ten taxikář. Stopnul si ho nad ránem, když se vracel z nonstopu. Chlastal a kouřil moc, tančil na chodníku, chodil po zábradlí. Domů se mu nechtělo, ale už by měl, to věděl. Taxikář poslouchal country rádio a pobrukoval si. Nemohl byste to přeladit, zkusil to s úsměvem. Country fakt nesnáším. To bych nemohl, kamaráde, zazněl ledově. Nejsme kamarády. Hele, jen to kolečko trochu přetočte, vždyť o nic nejde, ne? Zkoušel to ještě pořád smířlivě. Takže, tohle auto je moje a já určuju, co v něm hraje. Jestli je to velký problém, tak si vystup. Odpověděl taxikář, zabití lhostejně. Začal si pohvizdovat a pokračoval 80. Vystup si. Takový kreten, šmejt, arrogantní hrouda sádla mě má mít ve svý moci? To nemá nikdo, jen já sám a ten, komu tu moc dám. Takže ani Bůh, ani strach, žádnej z těch prázdných ksichtů, protože já jsem ten, kdo může cokoliv. Zabít toho chlapa vedle, vyrvat mu z toho jeho podělanýho taxíku rádio a narvat mu ho do držky. Můžu klidněji vystoupit, rozepnout ten pás a vystoupit. Z bezvědomí se probral po 2 týdnech. Nemocnice, rehabilitace, psychiatrie, rehabilitace. Vozík. Buďte rád, že jste to přežil, přikázal mu jeden z doktorů. On nebývá moc rád. A dnes to vypadá, že chce skočit ona. Co to děláte? Nechte toho! Zakřičel na ní. Zarazila se a pohlédla dolů. Nohy zase postavila na zem. Čeho jako? Opáčila překvapivě protivným, skřehotavým hlasem. On přitom snil o hlubokém sametu. Vypadá to, že chcete z toho balkonu asi spadnout. Hulákal s hlavou zvrácenou a za krkem ho přitom bolelo. Abych dopadla jako vy? Zasmála se na hlas. No, promiňte, to jsem asi řekla blbě. Ne, já nikam neskáču, koukám tamhle. Ukazovala před sebe. Vidíte ji? Snažil se sledovat směr, kterým ukazovala. Koho? Tam, v těch větvích. Je to hrdlička, nebo ne? Jsem sice ženská, ale v ptákách se moc nevyznám. Zaskřehotala zas. Nebylo to dobré. Jo, může bejt. Asi hrdlička, sedí na mladých. No? A hádejte, co starej. Pozoruju je už dlouho. On si přiletí jen na večer, něco pohodí, dá krátkou řeč a hned je pryč. Vykřikovala a přehnaně gestikulovala. Typický, co? Co? No co?
1: Ženská se doma stará a chlap někde v luftě.
0: Aha. Vrátí mi tu iluzi, prosil jí v duchu. Tleskni a zasmíj se, že jsem ti na to skočil. Sundej masku, nebo si ji nandej, to je jedno.
1: Jak dlouho se dávají na těch mladejch? Nevíte?
0: Pokračovala.
1: Nevím. Co? Nevím. Tak 2 týdny? Měsíc? Co?
0: Řekl bych, že je maximálně měsíc. Jak dlouho tady už je?
1: Pozoruju ji 2 týdny. Na ty mladý se už těším.
0: Usmála se nečekaně něžně. Zadívala se na něj lehce přimhouřenýma očima.
1: Párkrát jsem vás zahlídla. Jak to, že ten vozík jede sám? Jezdíte si s ním jak s Fordem. Je to električák. Cože? Električák? Električák.
0: Proboha.
1: Je na elektrický pohon. Jo, tak.
0: Zasmála se hýkavě, až jí zaskočilo.
1: To teda promiňte, ale když už jsme u toho, vy jste ochrnutej od pasu dolů?
0: Jo,
1: to jako úplně? Se vším všudy?
0: Zadíval se na ní. Nebylo to dobré. Byl to průser jak mraky.
1: Teda, ten život, co?
0: Navázala plynule.
1: Ale třeba se to někdy spraví, prej se to stává. Tak se mějte. Nebo vlastně, když už jsme se takhle potkali, já jsem nějaká Linda. Tak čau. Martin. Čau.
0: Zmizela za balkónovými dveřmi. Prásk. Začalo se šeřit. Znovu se zadíval na větev. Ta černá stužka kolem krku, to bude hrdlička. Zodpovědně seděla na vajíčkách. Má největší úkol a nic s ní ne. Vůbec nic. Chvíli se díval stejným směrem jako ona. Na vzdálené křižovatce tepal srdečním rytmem oranžový semafor. Stačilo jenom se posunout o pár centimetrů doprava a zakryl ho opodál stojící altán. Tlukot ustal. Zavřel okno. Tak tedy. Ne, že by opravdu věřil, že až spolu promluví poprvé, nebe se rozjasní, on ucítí ztracené chvění od pasu až po prsty u nohou a všechno i jeho život bude mít smysl. Natolik troufalý nebyl. Ale mohlo to být příjemné. Tomu šanci dával, to chtěl. Jenže ani tohle, že? Bože. Zadíval se znechuceně na temnící oblohu. Potřebuju mluvit. Víno? Jo. 20 minut. S Márou se přátelil od okamžiku, kdy mu na zahradě mateřské školy pomohl zahrabat nenáviděné brejličky do hlubin pískoviště. Táhlo jim tehdy napět. Výslech učitelek a rodičů přešli mlčením. Ani později nemluvili zbytečně. Bylo jasné, že když jeden zavolá a řekne potřebuju, druhý to pochopí. Rituálně vysedávali na lavičce u hřbitovní zdi, měli k ní stejně daleko. Pěšky 10 minut, na vozíku o něco déle.
1: Tak co? Chmura přepadla invalidu?
0: Prohodil Mára místo pozdravu. Ta ženská v patře nade mnou.
1: Počkej, ta kočka s rozbitou pračkou?
0: Jo, Linda. Dneska jsme spolu mluvili poprvý. Já ve okně, Linda na balkóně.
1: A?
0: Máš to víno? Zeptal se Martin rezignovaně. Mára vytáhla 7 z brašny.
1: O čem jste mluvili?
0: O hrdličce u nás na stromě. Že ten vozejk není električák, ale električák. Že nehodlá dopadnout stejně jako já. Nějaká Linda žije a já impotent. Prostě pokec, znáš to.
1: No, fakt alternativní pojetí balkónové scény.
0: Hulákal pobaveně Mára a podal kamarádovi otevřenou láhev.
1: Směje se strašně. Skřehotá, jakoby, pokračoval Martin ve výčtu a nepřestával zírat před sebe.
0: Ale hezká fakt je, to jo. Tričko jí padalo z levýho ramene. Pěkný to bylo. A jinak nic pozitivního? Těší se na mladý. Ta hrdlička sedí na mladejch. Ale to je krásný. No vidíš, hodná ženská je to. Vole. Hele, nechlastej zas tak rychle. Přešel Mára do důrazného výchovného tónu a čistil

nějak utíct, aby nebyla tak úplná ta... Konec Martinovy věty zanikl v rachotu projíždějící motorky. Kdo? Ta prázdnota moje. No. Martin vytáhl cigarety. Co ty? Zeptal se. Pořád v práci. Fotím teď hodně svateb. Pořádně se nevyspím ani o víkendu. Buď rád, že něco děláš. A teď jo. Nějaká ženská? Jen ty desítky nevěst. Oba se usmáli. A co budeš dělat, až se potkáte příště? Vrátil se Mára na začátek. Zacouvám. Víc už nemluvili. V dlouhém mlčení vypili druhou láhev. K domovům se vydali v úplné tmě. A ne, že zas po cestě domů budeš věřvávat a vyřizovat si účty s Pánem Bohem, varoval přítel přítele. Jako minule. Hulákal si jak magor, hrozil nebesům pěstičkou, lidi koukali z oken, ale asi si říkali, no jo, chudák na vozejku, necháme ho bejt. To bylo tvoje štěstí, jinak by na tebe někdo vyběhl. Neboj, jsem na plech a budu rád, když dojedu domů, odpověděl Martin stěžka. Tak zlom vás, skoro se stalo. Rozloučili se tradičně. V noci ho budili zmatené sny, ráno bolavá hlava. Z postele se hrabal déle než obvykle. Přes den pil hodně kávy a zakazoval si pohledy k hornímu balkónu. Vypravil se na dlouhou projížďku. Bylo skličující dusno, špatně se mu dýchalo. Volali oba rodiče, chtěli vědět, jak se má. Došel k rozhodnutí pořídit si psa. Zatáhlo se a hnala se bouře. Dění na nebi už pozoroval ze svého místa v kuchyni. Vypadalo to divoce a hrozivě. Vítr zvedal prach, první kousky prádla nevydržely na šňůrách a poletovaly po ulici. Rodiče svolávali děti domů. Strhlo se to během chvíle. Vítr zesílil tak, že i za oknem Martin skoro ucítil jeho prudký náraz. Všechno potemnělo. Síla živlu byla děsivá i vzrušující. Lámal drobné větve a... Martin si sleknutím vzpomněl na hrdličku. Podíval se jejím směrem v poslední chvíli. Balancovala na ledabile postaveném hnízdě, vší silou se na něm chtěla udržet, ale nešlo to. Vichr ji nadzvedl a hnízdo sfouknul skoro mimochodem. Zahlédl dvě vajíčka padající k zemi a vyděšenou hrdličku poletující kolem. Sakra, to ne, tohle fakt ne, mumlal si. O patro výš třískly dveře. Po schodech se rozléhal dupot a za chvíli ji uviděl. Lindu pobíhající po trávníku a sbírající ze země nakřáplá vejce. Chvíli je držela v rukou, vítr s ní cloumal, pak ji opatrně vrátila na zem. Za okamžik se ozval zvonek u jeho dveří. Stála tam brečící. Viděl jsi to taky? Jo, proč jsi tam vůbec šla? Ten pád přece nemohli vydržet. A ona tam stála a nepřestávala plakat. Pojď když tak dál. Dík. Zamířila rovnou k oknu. Koukej na ní, vidíš ji? Je vyděšená k smrti a furt je hledá. Koukej. Ukazovala prstem. Nešťastné děvčátko. Měla pravdu. Hrdlička zvěsile a beznadějně hledala své mladé. Létala zmateně mezi stromy a neomylně se vracela tam, kde ještě před chvílí hřála dva životy. Ale je dobře, že ty ptáčátka ještě nebyly vylíhnutý, to by bylo horší, pronesla Linda mezi nekončícími vzliky. I pro tebe. Dovedeš si představit, že bys je na zemi našla rozmašírovaný? Jak to můžeš tak hnusně říct? Rozmašírovaný. Promiň. Dáš si něco k pití? Zeptal se překvapivě klidným hlasem. Vždyť o ní dlouho snil. Tak snil. A teď stojí tady v jeho kuchyni. Cože? Ty chceš jako v pohodě popíjet? Mně je to taky líto vážně, ale co pak jim pomůžu, když tady budu kňučet u okna? Kňučet? Takže já tady podle tebe jako kňučím? Zase ten protivný hlas. To jsem neřekl. Čekala bych, že projevíš víc soucitu, když jsi sám... Když ty sám jsi impotentní kripl?

0: Neřekla. Ani nemusíš. No, promiň, já vím, že včera jsem se zeptala docela blbě. Někdy prostě nepřemýšlím, než něco řeknu. Omluvila se spěšně. Myslela jsem to tak, že když si prodělal ten úraz a mohl si prej i umřít, takže nebudeš tak hnusně bezcitnej. Ježišmarja, koukej, ona je furt hledá. Slyšíš ji? Vykřikla Linda tónem balancujícím na další vlně pláče. Fakt si nic nedáš, víno nebo panáka, zkusil to podruhé. Proč vysvětlovat, že to není bezcitnost, ale put sebezáchovy? Že by jinak brečel stejně jako ona. Stačí mi voda. Chlastám víc, než je vhodný. Povzdechla si. Usmál se. Sedni si konečně. Vybídli a z kohoutku začal napouštět vodu. Dřív by koukal využít situaci. Linda byla nakonec milá a dojemná, jak tak litovala zničené ptačí rodiny. Jak se ale využívá situace s dolní půlkou těla mrtvou? Jaká má být poenta?
1: A ty někoho máš?
0: Zeptala se, když už oba seděli u stolu. Ta její bezprostřednost se mu skoro začala líbit.
1: Ne.
0: A ty?
1: Ne. Není to jednoduchý dneska najít chlapa. Opravdického chlapa, chápeš?
0: Moc nechápal, že on jim není, ale tušil.
1: Pro tebe asi taky není snadný najít si holku, co? Chtěl bys, aby byla taky na vozejku?
0: Nepřestával ho překvapovat. To nevím, takhle jsem o tom nepřemýšlel.
1: Fakt? Myslím, že by si s holkou na vozejku rozuměl líp. Měli byste toho přece víc společného.
0: Pravila již uklidněná. Dopila sklenku s vodou. Poděkovala a rozloučila se.
1: Tak zas někdy, jo? Ne, nemusíš mě vyprovázet, zavřu za sebou.
0: Ach jo. Povzdechla si při závěrečném pohledu z okna a odkráčela. Nezavřela pořádně. Poznal to podle zvuku dveří. Projel chodbou a přibouchl je s přehnanou silou. Cítil krev ve spáncích. Starý koktejl ponížení a bolesti se mu zase rozléval do žil, vláken, závitů a tkání.
2: Bože!
1: Potřebuju. Co je? Mluv? Nevím. Potřebuju. Já nevím. 5 minut. Za 5 minut jsem u tebe.
0: Zavěsil a čekal. Nepřestával přitom pozorovat poletující hrdličku a 2 prasklá bílá vajíčka.

0: Na vozejku, tak se jmenuje povídka spisovatelky Vladimíry Válové, která právě dozněla v našem čtení na neděli. Nemoc veselý příběh v režii Olgy Šubertové v roce 2018 v našem rozhlasovém studiu načetl herec Tomáš Drápela. A po písničce nás jako obvykle čeká soutěž. A na jakou knížku se může těšit výherce? Tak třeba na román Zahrada mrtvých duší českobudějovického rodáka spisovatele Lukáše Bočka. Příběh o rodinném tajemství, které mělo zůstat pohřbené. Vydalo nakladatelství Vyšehrad, které nám knížku do soutěže také věnovalo.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: prostor.
1: Před písničkou jsem vám sliboval soutěž a nyní už můžete volat na telefonní číslo 221 55 44 11. A jaká bude dnešní soutěžní otázka? Zachytili jste, díky jakému opeřenci se seznámil hlavní hrdina příběhu Martin se svojí sousedkou Lindou? Tak za A to byla Sojka, za B Hrdlička, za C Strakapout a nebo za D Poštolka. Připomínám ještě jednou telefonní číslo k nám do studia Českého rozhlasu České Budějovice, které zní 221 55 44 11. A možná už mám na telefonu výherce či výherkyni. Pěkné odpoledne vám přeji.
2: Dobrý den, tady je Lenka Šimová, Malčice. Je a byla to Hrdlička.
1: Byla to Hrdlička, ani jsem nestačil říct, abyste si stlumila rádio, ale mezi tím už jste to hezky správně odpověděla. To už nemusíte. Každopádně, je to správná odpověď, já vám gratuluji, připomínám, že teda vyhráváte román Lukáše Bočka s názvem Zahrada mrtvých duší, které vydalo nakladatelství Vyšehrad. Tak ať se vám román moc líbí, zůstaňte mi na telefonu a zatím naslyšenou, mějte se hezky.
2: Děkuju.
3: Café Grol, Sběratel sněhu, Paví hody nebo Krajina roztavených zvonů. Autorem všech těchto románů je jihočeský spisovatel Jan Štifter. Kromě toho, že vydává časopis Barbar, taky často a rád spolupracuje s Českým rozhlasem. Ale my si Jana Štiftra představíme taky jako organizátora kulturního a společenského dění v Trhových Svinech a na Novohradsku. K poslechu kavárny vás v neděli krátce po 17. hodině zve Pavla Kuchtová.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, kde vám už za chvíli zaspívá Richard Miller. Předtím ale dostává slovo Filip Černý, který nám v knižní hlídce prozradí, že český komiks jde s dobou. Nabízí totiž neotřelé příběhy i kvalitní popkulturu.
1: Knižní hlídka Filipa Černého.
2: To je Pindia?
3: Kde pak? Pindia z legendárního čtyřlístku knižní hlídce dneska nevolá. A ani rychlonožka z rychlých šípů. Dobrý den přeju, teď totiž opustíme všechny tradiční postavičky českého komiksu a prosvištíme si současné české příběhy s bublinami. Změnily se komiksové příběhy oproti těm, které jsme čítávali před lety? To je otázka na znalce Martina Kozáka.
4: Myslím si, že ano, protože ta témata dneska jsou daleko osobnější. Vzniká velmi hodnotných grafických románů, což tady dřív nebylo, vždycky to byly spíš ty krátké nějaké příběhy, které na sebe navazovaly, ale dnes je to ucelený román, který třeba Branko Jelínek, poslední cena Muriel, šla za jeho krásný grafický román Oscar Ed a další. Plus u nás si myslím má velkou tradici historický komiks, kde se různá historická témata právě převádí do těch panelů. Na tom hodně pracuje Zdeněk Ležák se svými ilustrátory, jako je Kocián, nebo i třeba Štěpánka Jíslová, která pro ně udělala komiks o Miladě Horákové a další.
3: Vy sám nějaké scénáře?
4: Úplně scénáře asi ne, když jako to baví, ale baví mě kreslit, takže mám pár takových komiksů svých autorských má v šuplíku, takže ano.
3: Vydáte někdy oficiálně?
4: Myslím si, že úplně ne, zase tak hodnotný to není, jsou to spíš takové legrácky, které mě napadly a vždycky víc než jedna stránka to není, ale tak jako občas mě to baví.
3: Zatímco Martin Kozák v civilu českokrumlovský psychiatr si maluje příběhy jen tak pro radost, tak zmíněný Branko Jelinek, Slovák žijící a tvořící v Praze, přistupuje k tvorbě komiksů s hrdinou Oscarem Edem s nespoutanou profesionalitou.
5: Já postupujem tak, že mám jasný koniec, kde se chcem ocitnout, vím, aký chcem zprostředkovat pocit, ale mnoho mezi tým už je také jako objavovanie v rámci tých 10 rokov, kedy to tvorím. Je to taký určitý automatizmus, kde sa posúvam cez 5 ďalších a 5 ďalších stránok a konštruujem ten príbeh. Takže nie je to tak, že by som mal pripravený scénár, ktorý 10 rokov alebo 8 rokov kreslím a otrocky ho prekreslujem. Skôr je to také, že sa nechávam prekvapovať s vedomím toho cieľa, ku ktorému putujem. Nechávam sa prekvapovať tými svojimi myšlienkami, ktoré v daný moment nejakým spôsobom vedú. U mňa asi dominuje tá výtvarná stránka, lebo ja tú knižku celú nakreslím bez toho, že by som mal napísaný scénár, text v bublinách a až potom dokončení vpisujem texty do bublin. Samozrejme, keď sú tam nejaké dialógy, tak vnímam nejaký rytmus, obsah a tak, ale nechávam sa tým príbehom previesť znovu. A tým, že všetko mám celý čas v hlave, takže mám všetko.
3: Je to tak, kdo má příběh, má komiks. Pro koho by ale dobrodružství muže s vejčitou hlavou Oscara Eda od Branka Jelinka byla příliš současná, má teď možnost šáhnout po klasice, kterou byste v českých luzích a hájích asi nečekali. Dan Černý totiž pro nizozemskou produkci kreslí příběhy Kačera Donalda a česky je teď vydala Krev. Jak taková práce ve stáji Disney vypadá, prozradil Dan Černý v rozhovoru pro komiksové noviny.
6: Pošlou mi scénář, já nakreslím, oni to koupějí. Já pošlu scénář, oni ho koupějí, já ho pak třeba nakreslím.
3: Jak prosté, milý Vocne. Tolik pro dnešek komiksy. Tak ještě letem světem další žánry, ať si na své přijde i čtenářstvo ostatních vkusů a preferencí. Je možné zamilovat se do někoho, kdo nám v minulosti ublížil? Romantický příběh s těžšími tématy a atmosférou letních prázdnin, to je kniha Co když to vyjde od Michály Červenkové. Kniha je z žánru Young Adult a vydalo ji nakladatelství Joli, psáno Y-Oli. Ve jménu spravedlnosti detektivní příběhy z Českého království. To je zase soubor 11 historických krimipovídek napsaných 11 autorkami a autory, vydala ho MOBA. Proza prokládaná volnými verši odceněného autora, skrytého za pseudonymem Elsa Aids, se jmenuje Přípravy na všechno a právě vyšla ve druhém vydání. Kniha je něco mezi milostnou novelou, deníkem a vším ostatním a není rozhodně pro děti. Začíná slovy. V malé zemi začala noc. Je letní víkend, plynulý provoz. Někdo tudy jenom projíždí, jestli nesjede z dálnice, za hodinu se dostane k hranicím. Neosvětlený prostor za svodidly se rychle vyprázdní, zbyde jen ticho a tma. Konec citátu. Já bych k tomu dodal, proto je dobré vždycky mít sebou nějakou knihu. Tak za týden zase naslyšenou.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Ministr školství si kvůli testování páťáků a deváťáků předvolá ústředního školního inspektora. Víc parkovacích míst pro obytné vozy bude od léta v Lipně nad Vltavou. Barbora Bukovská na světovém poháru bikerů v Novém Městě na Moravě obsadila druhé místo v cross country juniorek. Zítra bude na jihu Čech slunečno s teplotami do 29 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Kvůli testování žáků pátých a devátých tříd si ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga předvolá v pondělí ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Na sociální síti X uvedl, že po něm bude chtít podrobné vysvětlení situace. Plaga dodal, že je připravený celé testování i zastavit. Na konci vědomostních testů z matematiky a češtiny se totiž školákům objevily otázky na socioekonomický status rodiny a na citlivé oblasti mentálního zdraví. O otázkách předem nevěděli žáci ani učitelé. Plaga chce se Zatloukalem mluvit i o technických problémech, které plošné testování provázely. Vláda by mohla odložit rozhodnutí o tom, kdo pojede na červencový summit NATO. Ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka to navrhne premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. V novém pořadu Poledne s Moravcem řekl, že by podle něj vláda měla rozhodnout o delegaci až ve druhé polovině června. Původně měla rozhodnout 8. června. Nová parkovací místa pro obytné vozy nabídne od léta rekreační areál v Lipně nad Vltavou na Českokrumlovsku. Vzniknou na centrálním parkovišti. K dispozici bude elektřina i voda. Lipenský areál tím reaguje na rostoucí návštěvnost karavanistů. Další novinky vyjmenovává mluvčí areálu Jiří Gruntorát.
6: Areál Lipno rozšiřuje nabídku o kuličkovou dráhu v Království lesa, nové skill centrum nejen pro malé cyklisty, léto navíc odstartuje ještě větší a na novém místě umístěný cyklistický festival Kolem kolem fest, který se od 5. do 7. června uskuteční hned ve 4 obcích.
5: Zahrádkáři mohou aktivně pomáhat s ochranou přírody. Začíná další kolo celonárodní soutěže Živá zahrada. Soutěžící při ní budou pozorovat pohyb zvířat na svých zahradách. Přihlášku najdou na webu živazahrada.cz. Živočichy zaznamenají do formuláře, doplňuje Petr Stýblo z pořádajícího Českého svazu ochránců přírody.
7: Do té oni mohou vypisovat, co na té zahradě viděli za živočichy. Počítají se jenom živočichové, kteří se té zahrady nějak dotknou. To znamená, že když nad ní přeletí čáp, tak to se nepočítá, ale když si sedne na střechu, tak už ano.
4: Sport.
5: Barbora Bukovská při obhajobě prvenství na světovém poháru bikerů v Novém Městě na Moravě obsadila druhé místo v cross country juniorek. Úspěch domácích barev podtrhla třetí Lucie Grohová. Suverénní vítězkou se stala juniorská vicemistryně světa Anja Grossmanová ze Švýcarska. Cross country žen suverénně vyhrála rakouská bikerka Laura Štígrová před Jeny Rysvrcovou a Zinou Frajovou. Nejlepší Češka Tereza Tvarušková obsadila 46. místo.
4: Počasí.
5: Na jihu Čech je slunečno, přechodně může být polojasno až oblačno a jen výjimečně se objeví přeháňka. Teploty jsou mezi 26 a 29 stupni Celsia, na horách do 26. V noci se ochladí na 16 až 13 stupňů. V pondělí očekávejte jasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 26 a 29 stupni Celsia, na horách do 26. Vítr slabý severních směrů, biozátěž na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Na Českokrumlovsku je nově uzavřená silnice 39 u Rájova, ukřížení se silnicí 155. Ta je uzavřená mezi obcemi Horní Třeboní na prostřední Svince. Objížďky jsou značeny.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Jihočeské odpoledne. Napadlo vás někdy, kolik ostrovů je v Praze na Vltavě? Prozradíme v této hodině. Také tu bude pravidelná nedělní rubrika Jihočeské nebe s Janou Tichou a k tomu si budeme hrát ty písničky, které nestárnou. Zaspívá Hana Zagorová. Hezký poslech vám stále přeje Michal Hovorka.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice právě teď následuje Jeho české nebe.
1: Jeho české nebe s Janou Tichou.
2: Hezké odpoledne pod jeho českým nebem vedle astronomky, ředitelky Budějovické observatoře a planetária Jany Tiché přeje i redaktor Filip Černý. Včera první čtvrt měsíce, za týden úplněk, my ale nebudeme dneska koukat na měsíc jen tak, ale vydáme se k němu po stopách předchozích vesmírných výprav.
3: Nedávno jsme hovořili o misi Artemis 2, a můžem si už říct, že mise bezpečně přistála, že kromě těch, co poslala, přivezla další snímky pohledu na měsíc odvrácené strany měsíce. A my se teď můžeme podívat více zblízka, ne na odvrácenou stranu měsíce, to jsme jaký někdy mohli, ale na to, že před touto misí letošní naposledy viděli pozemšťané odvrácenou stranu měsíce z Apollo 17 před Vánoci 1972, to znamená, že ta mezera je 54 let, což se zdá na naši jako technicky vyspělou civilizaci strašně hodně, ale ona je otázka, jestli byla snaha tehdy pokračovat v tom létání na měsíc, protože vlastně to dosažení měsíce vyhlásil jako americký prezident John Fitzgerald Kennedy jako cíl lidstva, ale zároveň jako politický cíl, jímž doufal tehdy dokonce dohnat, protože tehdy měl Sovětský svaz jaksi větší úspěchy v kosmonautice za sebou než Spojené státy. A ještě teda ten Sovětský svaz předehnat, což se nakonec Spojeným státům podařilo a na měsíci přistálo vlastně 6 těch výsadkých modulů Apollo. A bylo tam 12 pozemšťanů, tehdy hovořili o tom, že jsou tam jménem celého lidstva, ale bylo jednoznačně jasné, že to je vlastně vítězství Spojených států ve studené válce. Bylo to dáno úžasným nasazením těch tisíců a tisíců lidí, kteří na to dělali, a zároveň to bylo dáno obrovským množstvím peněz, které na to byly vynaloženy. V těch letech Apollo dokonce dostávala NASA, prosím, z federálního rozpočtu Spojených států 4,5%. Nevím, jestli si někdo dokáže představit, že by z českého státního rozpočtu se dalo 4,5% na astronomie nebo na výzkum kosmu.
2: Stačí české handrkování o výše příspěvků na vlastní obranu. Nicméně v Americe tahle podpora výzkumu vesmíru také skončila.
3: Když už toho cíle bylo dosaženo, tak se dokončil vlastně ten první plán, a kdy vlastně posledním byli ty astronauti z Apollo 17, kdy mezi nimi vlastně poslední muž na měsíci byl Eugen Cernan, americký občan, americký astronom, který měl všem české kořeny, ba přímo částečně jeho české, takže kdo byl poslední na měsíci zatím je... To se jen tak myslí ve Washingtonu a nebudem jim to vyvracet. A pak trvalo dalších 23 let, než se vůbec jako vedení Spojených států opět vrátilo k měsíci. Protože až v lednu 2004 George W. Bush vytyčil návrat na měsíc v rámci programu tehdy nazvaného Constellation, čemuž se ovšem mnozí odborníci posmívali, že to je Apollo na steroidech a Saturn 5 na steroidech, že to je prostě jenom jakoby zvětšené plány té původní techniky, která se tam místo rakety Saturn měla jmenovat Ares. To zvětšené Apollo se měl jmenovat Orion, to vlastně zůstalo té kosmické lodi jako jediné jméno, a ten přistávací modul tehdejšího návrhu se měl jmenovat Altair. Kvůli změnám v americké politice, ekonomice, ale v tom programu Constellation nebylo pokračováno a potom další prezident Barack Obama naopak začal prosazovat mise k asteroidům, což třeba nám na kleti přišlo velice zajímavé. A ty mise k asteroidům jednak měly směřovat k přesměrování asteroidů, pokud by mířil přímo na kolizní dráze ke srážce se Zemí, a jednak k využití asteroidů pro získávání surovin z nich. Tento program byl ovšem zase ani ne po 5 letech opuštěn zase z politických důvodů po odchodu Obamy z prezidentského křesla za válné pracovny.
2: No a tak zcela přízemně vznikl program Artemis.
3: Mimochodem to jméno Artemis bylo vybráno proto, že v antické mytologii je to sestra Apolóna. Ta první Artemis byla vlastně jenom automatická kosmická loď, nebo ta první mise, a tu další misi pod názvem Artemis 2 s kosmickou lodí Orion. Tu jsme si tady hodně popisovali, ale v době, kdy jsme o ní naposled mluvili, tak ještě byla na své pouti k měsíci. A dneska už si můžeme říct, že se v pořádku vrátila 11. dubna letošního roku ve 2 hodiny našeho času ráno. Přistála ten přistávací modul na hladině Tichého oceánu, jeho západně od San Diego v Kalifornii. Během té 9denní cesty doletěli k měsíci, obletěli měsíc. Oni tam udělali tak jakoby kličku, která souvisí s tím, že ten měsíc se vlastně při tom pohybuje a táčí kolem své osy. Takže to není jako, že uděláte takovou jednoduchou zatáčku. A dostali se zatím nejdále od planety Země v rámci jaksi lidského nebo s lidským zařízením kosmického letu, tak se dostali až na vzdálenost 406 tisíc kilometrů od Země.
2: A s čím se vrátili na Zem, respektive co mise znamená pro budoucí výzkum měsíce, si řekneme za týden. To byla Jana Tichá a rubrika Jihočeské nebe.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Nyní následuje, co v učebnicích nebylo, pravidelná rubrika ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Jaké téma budeme probírat dnes, tak to už nám prozradí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že na Vltavě v Praze bývalo mnohem více ostrovů, než je tam nyní? Určitě byste nalezli Žofín nebo Střelecký ostrov, ale co třeba takový Křenový nebo Jeruzalémský? Vltava na území Velké Prahy měří více než 30 kilometrů a v současnosti na ní nalezneme více než 13 ostrovů a ostrůvků, z nichž některé nemají ani jméno. A ty, co ho mají, ho často měnili. Například Štvanici se říkalo také Velké Benátky nebo Velký ostrov. Velká část pražských ostrovů vzala za své v 19. století, kdy se koryto řeky upravovalo a na nábřežích probíhala čilá stavební činnost. Takto zmizely třeba menší ostrovy u Štvanice, Papírnický a Primátorský. Jejich území dnes tvoří pevninu Karlína. Z Libeňského ostrova dále po proudu zase budovatelé rozšiřující se Prahy zasypáním části ramen vytvořili dlouhý poloostrov, takzvanou Kosu. A bývalý Holešovický, který se táhl od Pelctyrolky až k Trojskému zámku, je dnes součástí zoo. Ostrovy, které v Praze nyní máme, jsou vyhledávanými místy pro sport a odpočinek.

učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Za půl minuty bude půl čtvrté a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Nyní je tady kalendárium. Petra Matoušková v něm připomene 165 let od narození kapelníka železniční dechové hudby v českých Velenicích Jana Harudy.
1: Kalendárium.
2: Vítejte u dalšího kalendária, milí posluchači. Připomene jména a výročí vybraných osobností spojená nejen s Jihočeským krajem, která najdeme v týdnu od 25. května. Příjemný poslech. Května by se 130 let dožil Vilém Hnilička z Českých Budějovic, který byl známý jako dozorce parku Háječek, kde i bydlel a provozoval loutkové divadlo. Později se dočkal uznání jako zakladatel firmy na výrobu hraček a loutek. V Opařanech na Táborsku se 25. května před 175 lety narodil profesor dějin přírodních věd, docent hospodářských a sociálních věd, historik, etnograf a ředitel univerzitní knihovny profesor Jan Pajsker. Václav Kiml byl malíř, grafik a ilustrátor, který zemřel 27. května před 25 lety v Blaničce na Prachaticku. Jaromír Měšťan byl známý jako básník a spisovatel, který žil v letech 1916 až 1948 v Českých Budějovicích. Narodil se 27. května před 110 lety. Května uplyne 25 let ode dne, kdy Roman Šebrle jako první desetibojař na světě překonal hranici 9000 bodů. Na mítinku v rakouském Getzisu dosáhl výkonu 9026 bodů. Po závodě tehdy na svůj výkon reagoval slovy.
3: Já jsem si myslel, že v tu chvíli, že už je to ztraceno, protože přeci jenom ty tři výkony, jak překážky, disk, taky teď jsem čekal daleko lepší, takže už jsem v to ani moc nevěřil. Samozřejmě tomu štěpu jsem věděl, že na to mám. Na ten poslední pokus jsem do toho dal všechno a co se týče té patnáctky, tak mě to senzačně rozběhlo a tyhle životky, který naprosto trefil tak, jak to mám, jak jsem to měl jít a jsem viděl 300 metrů před cílem, že by to mohlo padnout, tak už jsem to nepustil. Samozřejmě tohle pro mě zůstane na dosmrti největším výkonem, ale ty motivace je stále hodně, protože těch medailí mám stále málo.
2: Roman Šebrle oficiálně ukončil svou úspěšnou atletickou kariéru v červnu roku 2013 ve věku 38 let. Důvodem byly dlouhotrvající zdravotní potíže, hlavně zranění paty. Během své kariéry získal olympijské zlato a stal se mistrem světa i Evropy. Května před 165 lety se v Třeboni narodil Jan Haruda, kapelník železniční dechové hudby v Českých Velenicích. 29. května uplyne 190 let od narození Vojtěcha Lany mladšího, českého průmyslníka a podnikatele, který nechal postavit železnice, provedl regulaci mnoha řek a patřil do českobudějovické rodiny Lanů. Dnešní kalendárium je u konce, u dalšího vydání se uslyšíme opět za týden ve stejném čase, tak jak jste zvyklí. Od mikrofonu vám pohodové dny přeje Petra Matoušková.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v 15 hodin a 37 minut. Slunečný a teplý víkend přilákal první lidi k vodě. Své brány už jim otevřely i některé jihočeské plovárny. Osvěžit se v bazénu můžou plavci třeba ve Volyni na Strakonicku.
1: Skočíš do vody? Skoč na velké! Tak na malej!
2: Dana Vilnerová už má na sobě plavky a i přesto, že voda není úplně nejteplejší, tak jde do bazénu.
3: Jako každý den, dá se říct každý den ráno a už několik let. Je to taková tradice a myslím si, že by bylo dobré to tady zachovat, protože to, co tady máme, jen tak nikde nenajdeme a jsme strašně šťastní, že to tady máme, protože je to něco nádherného, co se zachovalo prvorepublikového období, že jo, těch míst už moc není.
2: Budu ráda, když mi poreferujete, jaká je ta voda.
3: No, jak se říká, voda jako křen. Tady vždycky byla voda studená, i přesto, že sluníčko ohřívalo.
2: Lukáš Velíšek se teď chystá u schodiště, že pomalu se vnoří do vody.
4: A vyzkouším, jestli se dá plavat. Jestli je to jenom na šok a rychle vylízt, nebo jestli se dá udělat pár temp.
2: Proč sem rád chodíte do Volyně na koupaliště?
4: To vidíte, tady je to oáza. Oáza klidu, nejhezčí je to tady ráno.
2: Provozní koupaliště ve Volyně Vlastimil Jirza právě nahodil čerpadlo.
5: To nám čerpá vodu z řeky Volynky, protože tady ten bazén je nad úrovní Volynky kvůli tomu, když přijdou povodně, aby se nedostalo bahno.
2: Už vidíme, jak voda přitéká do bazénu. To znamená, že přitéká nová studena.
5: Určitě no, teď přitéká takový pěkný 8 stupňů. No. Se tu nechá týden a za týden se znova vypustí a vypustí se čerstvá studena. My říkáme závodní, protože v ní nikdo dlouho nevydrží.
2: Ten areál koupaliště je kulturní památka.
5: Začala se budovat v roce 38 a 41 byla koloudace.
2: Sice děláte vždycky nějaké inovace, teď jste třeba přistavili pergoly, je tady pódium, je tady hřiště pro děti, ale to gro je původní.
5: Vlastně celá polovina koupaliště, která se využívá, je původní úplně. Akorát na té druhé straně, kde byla vysoká tráva, tak jsme dobudovali nějaký sezení a zázemí pro návštěvníky.
2: Koupaliště má své stálé návštěvníky. Některé ty kabinky se dokonce dědí z generace na generaci.
5: Vlastně těch kabinek je tady takových těch, řeknu VIP, je tady asi 30 a je tady vlastně jenom jedna rodina, která ji drží od samého začátku, od toho 41. od toho furt dědí jednu kabinu číslo 1.
2: Furt tady ještě běží nějaké práce, ta zima byla letos těžká.
5: Nutrie nám nadělali přes zimu docela škody a prožrali nám nějaký elektriku, vodu a opakovaně, teda když jsme to opravili, tak to dali znova, takže teď už se to trošku zlepšilo, ale ještě tady hodně co dělat.
2: Kromě volyňského koupaliště už je na jihu Čech otevřená například i plovárna u svatého Václava v Písku. Z Volyně Kristýna Baršíny.

0: Užíváme si víkend plný sluníčka, ale také vysokých teplot. Jak to bude s těmi teplotami v dalších dnech?
1: Počasí.
0: Tak to už nám prozradí Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Přeji vám krásné odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Zítra začíná nový týden, tak nejdříve si řekněme, jak bude v noci a potom v první všední den, to znamená v pondělí.
2: Počasí u nás ovlivňuje rozsáhlá tlaková výše. Čekáme, že teď večer bude ještě polojasno, ale během noci se vyjasní a zítra už nás čeká slunečné počasí. Teplota ráno klesne na 16 až 13 stupňů, přes den vystoupí na 26 až 29 a na horách bude kolem 24. Zatímco dneska padl rekord přibližně na 70% stanic, předpokládám, že zítra to bude trošku méně přeci jenom. Vítr povane slabý severních směrů do 4 metrů za sekundu a bio bude na střední zátěži.
0: V úterý bude počasí obdobné?
2: Bude skoro jasno nebo jasno. Teplota ráno klesne na 14 až 10 stupňů a přes den vystoupí na 26 až 30. Vítr povane jen slabý proměnlivý.
0: Podíváme se i na další dny, jaká bude středa.
2: Vlivem rozpadající se studené fronty bude převážně polojasno a během dne se ojediněle mohou vytvořit i slabé přehánky. K večeru se pak vyjasní. Teplota ráno bude kolem 13 stupňů, odpoledne mezi 24 a 28. Vítr povane slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný, severozápadní až severní 3 až 6 metrů za sekundu.
0: A nakonec přidáme čtvrtek.
2: To už bude za tou studenou frontou trošku chladněji, ale jenom přechodně. Bude slunečné počasí a teplota ráno kolem 8, odpoledne do 24 stupňů. Vítr povane slabý severních směrů.
0: Říká meteoroložka Eva Houbová, které děkujeme za informace. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Café Grol, sběratel sněhu, paví hody nebo krajina roztavených zvonů. Autorem všech těchto románů je jihočeský spisovatel Jan Štifter. Kromě toho, že vydává časopis Barbar, taky často a rád spolupracuje s Českým rozhlasem. Ale my si Jana Štiftera představíme taky jako organizátora kulturního a společenského dění v Trhových Svinech a na Novohradsku. K poslechu kavárny vás v neděli krátce po 17. hodině zve Pavla Kuchtová.
1: Původně měl být zbourán. Vildův mlýn v Jestebnici na Táborsku nakonec zachránila parta nadšenců, která stavbu původem z poloviny 18. století postupně obnovuje za pomoci veřejnosti i mnoha dobrovolníků. U Vildova mlýna tak díky nim dnes můžete zažít hudbu, divadlo či různé přednášky. Jaký příběh konkrétně vedl k záchraně stavby a co všechno takové rozhodnutí obnáší, zeptáme se Bohumily Mrzenové ze spolku Sedlecká. Nalaďte si nás v pondělí 25. května po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Hasiči v Jihomoravském kraji zasahují u záchrany pěti jeskyňářů. Spisovatel a bývalý politik Milan Uhde dostal od sudeckých Němců Evropskou cenu Karla IV. Odborníci z Národního parku Šumava se v létě setkají s lidmi uprostřed přírody. Na jihu Čech bude zítra slunečno s teplotami do 29 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Jihomoravští hasiči zachraňují pět amatérských speleologů. Uvízli v jeskyni poblíž Holštejna na Blanensku, přibližně 100 metrů od výstupu. Podle hasičů nejsou zranění, ale mezi nimi a východem je prostor s vyšší hladinou oxidu uhličitého, který je nutné překonat v dýchací technice, jak říká mluvčí hasičů Klára Ochmanová.
4: Nevíme úplně přesně, jak dlouho ten zásah bude trvat. Víceméně jde o to, jestli oni se vlastně dostanou ven, když je vybavíme dýchací technikou, anebo jestli budeme muset třeba nějakou část té jeskyně prostě odstranit.
3: Brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS a jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU-ČSL ocenili sjezd sudeckých Němců v Brně. Přivítali stovky českých i německých účastníků akce na brněnském výstavišti. Oba vyzvali k posílení vztahu mezi národy a ocenili snahy ke smíření. Sudetoněmecké krajanské sdružení při té příležitosti předalo své nejvyšší vyznamenání Karla IV. Spisovateli a bývalému politikovi Milanovi Uhdemu. Při procházce šumavskými lesy mohou v létě výletníci potkat odborníky ze správy Národního parku. Akci Potkejme se v přírodě připravují na rybárně u Modravy, na Knížecích pláních, Bučině a u Plešného jezera. Pokračuje mluvčí Národního parku Jan Dvořák.
5: My tam budeme mít stánek a budou tam nejrůznější kolegové ze správy, nejrůznější odborníci, ať to jsou třeba zoologové, biologové, ať to jsou lesníci, ať jsou to strážci Národního parku, ať jsou to kolegové lektoři, kteří mají na starosti environmentální výchovu. Vlastně, když tam lidé přijdou s dětma, tak budou tam nějaké hravé aktivity.
3: Neznámý zloděj se v době od 17. do 19. května za použití násilí dostal do jedné garáže v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku. V garáži měl majitel zaparkovaných několik motocyklů. Pachatel jeden z nich vyvedl ven a poškodil. Následně z garáže odcizil motocykl značky Java a motocykl značky Babeta. Celková škoda, kterou krádeží a poškozením způsobil, přesáhla částku 200 tisíc korun. V případě dopadení a prokázání viny hrozí pachateli trest odnětí svobody až na 2 roky, informovala dnes na webu policie jihočeská mluvčí Štěpánka Švarcová.
2: Počasí.
3: V noci budou teploty mezi 16 a 13 stupni, na horách mohou klesnout k 11. V pondělí očekávejte na jihu Čech jasno nebo skoro jasno, teploty mezi 26 a 29 stupni Celsia, na horách do 26. Vítr slabý severních směrů, biozátěž bude na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Ve Vlachově Březí na Prachaticku počítejte do 17 hodin s řadou uzavírek kvůli pouťové slavnosti a sledujte dopravní značení.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
6: Víte, co mají společného vitamin C, procházka přírodou a dobrý vtip? Všechny tři varianty vám zlepší náladu, ale jen ta poslední vás rozesměje a někdy i k slzám. Stejně jako osobnost, která nás dnes bude bavit, a tu vám představí Patrik Rozehnal. Tak jsem si to raději všechno sepsal. Ona žena se narodila 7. března 1959.
7: No co koukáš? Proč nepíšeš?
6: Ještě si potřebuji udělat pár poznámek.
7: Já na vás nebudu čekat.
6: Na mě nemůžete takhle rychle.
7: Co pochytáte, to pochytáte. Takže, kde jsme skončili? Teď nevím.
6: S datem vašeho narození.
7: Už to mám.
6: Rád bych slyšel něco o vašich rodičích.
7: Naši nejsou doma.
6: To nevadí. Bude to hlavně o Evě Holubové. Ale já si ještě musím přepnout na tu aplikaci se svými poznámkami. Tak vydržte.
7: Prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Eva Holubová, jméno, které ještě mnohokrát dnes uslyšíte, a její hlas ještě častěji.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Náš dnešní příběh se začíná 7. března roku 1959. Tehdy se v pražské Podolské nemocnici narodila Eva Holubová. Je tedy křtěná Vltavou. A do jaké rodiny přišla? Kým byli její rodiče?
2: Zemřeli už dávno, zemřeli rodiče docela brzo. Maminka byla mzdová účetní, tatínek byl nějaký úředník a v 68. no úředník, abych tak budu upřímná, pracoval na obvodním výboru KSČ do 68. Uvěřil socialismu s lidskou tváří, napřed teda uvěřil socialismu vůbec po válce a pak nesouhlasil se vstupem vojsk a dělal v národním podniku Palk Belly seřizovače strojů. To mi bylo 10 let, když prozřel.
0: K tomuto tématu se vlastně Eva Holubová spolu s režisérem Janem Hřebejkem vrátila v jedné z bakalářských povídek, ve které si zahrála i po boku Bohumila Klepla a Miroslava Donutila, co by zarytého komunisty. Ta bakalářská povídka nesla název Dobrá zpráva. V televizi totiž dávali reportáž o tom, co se děje v tehdejším Rusku v 90. letech.
3: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
4: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
3: Tak já ti něco řeknu, holku, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik ty bereš?
4: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot. Víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku. A zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
3: No a co je lepší dnes než tenkrát?
4: Já se ptal první, odpovězte mi.
3: No, jsem ti odpověděl otázku.
4: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice ne hranice, a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit, a nebo se s vámi můžu bavit, a nemusím jít strach, co se se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mého domu, víte? A o to tady jde, a to je důležitý.
3: Je hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on ale... do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, dáš, přineste skleničky a je to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš? Zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný? Co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
4: Takhle kravina mě v životě nenapadla, pane Jeleček. No, vidíš, ne.
3: No vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty se na mě díváš jako, učíš pravdu, seš si jistý, že učíš pravdu? Seš si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekrucuje? Seš si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
4: Neříkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
3: Hele, to se rozjel! Vy jsi panáka, ty vole!
4: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím!
3: No tak, prosím, nech to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. Tobě si žilo hůř, bylo plocho?
5: Jenom taková maličkost, pane Jeleček. Jestli pak víte, co je tohle?
3: No co já vím, no vata, ne?
5: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si ji tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
3: To mě neskoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu toho měla. Proč jsi nepřišla?
5: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším, se vším.
3: Já nevím, jste divný lidi, s váma člověk těžko najde společnou řeč, ale kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se, a to vy ne, vy furt se nímráte v té minulosti, vám to dělá dobře, vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Ty vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
0: na gymnáziu koketovala Eva Holubová s divadlem. Působila třeba v divadle Sklep, kam ji přivedl spolužák David Vávra. Později pak vystupovala na divadelních poutích na Střeleckém ostrově. Po střední škole pracovala krátce v mateřské školce a taky v Jedličkově ústavu. Dalo by se říci, že právě do té druhé zmíněné instituce ji přivedla deprese, kterou tehdy měla. Měla pocit, že je zbytečná. Když jednou cestou od hrobu Boženy Němcové, kde rozjímala, co dál s životem, prošla kolem Jedličkova ústavu, všimla si inzerátu, že hledají sanitární pracovnici. A tak to vzala jako Boženinu odpověď. Stále ovšem snila o herecké dráze. Její tatínek ji ale zrazoval, jak kdysi prozradila i v našem rozhlasovém pořadu Tandem.
2: Tatínek, jak tak všichni říkají, tak mě to vždycky je směšný, že ochotničil, ale ono se opravdu dřív hodně ochotničilo, daleko víc než jakoby dneska. Takže opravdu k tomu divadlu měl lásku i aktivní, ale byl proti tomu, abych já byla herečka. Nepřišla se mu na to hezká. Já si myslím, že se bál, že neunesu tu porážku, tak mě na ní připravoval dopředu, čímž mi bral sebevědomí, ale já jsem si ho pak našla jinde. Já jsem velmi záhy pocítila, už asi někdy v družině jsme začali hrát s mým kamarádem Jardou Richtrem pro ostatní divadlo. A já jsem pocítila, že mi to jde, že není pro mě problém se vžít do toho druhýho a není problém ho přirozeně jakoby napodobit a že to ty ostatní baví. To najednou jako vám jde samo v tu chvíli, ale vedle toho, když třeba chcete tančit nebo zpívat, tak zjistíte, že se nadřete a že vám to nejde. Takže já jsem věděla, že nějaký talent tady k tomu je, že musím si vybudovat psychický předpoklady a najít nějaký znamení.

0: ukázka nás přenesla až do roku 1981, do krátkometrážního snímku Tomáše Vorla, nazvaného To můj Láďa. Zachycoval několikaminutový vnitřní monolog v těle Evy Holubové, která se vrací z nákupu a zamilovaně přemýšlí nad svým mužem, Láďou. Možná už tohle utvrdilo Evu Holubovou, že by tou herečkou skutečně mohla být.
1: Ze začátku to bylo proto, že jsem nevěděla, čím bych byla. A vždycky, když jsem byla třeba na venkově, tak jsem chtěla být dojičkou, pak jsem začala chodit do školy, učitelkou, popelářem a tohle všechno. A měla jsem pocit, že ta herečka tohle všechno může hrát, takže může být vším. No, což je blbost, že jo? A pak v pubertě jsem chtěla být herečkou pořád a k tomu ještě hodně slavnou, protože jsem se začala bát smrti a myslela jsem si, že aspoň tady někde zůstane to moje jméno.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: O touze hrát nám zpívala Helena Vondráčková. O stejné touze, jakou měla už kdysi zemitě vtipná a úžasná herečka Eva Holubová, které se dnes věnujeme v pořadu, který jste si tolik oblíbili.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Vraťme se ještě do jejich školních let, do doby, kdy navštěvovala gymnázium. Na to zavzpomínala i s Halinou Pavlovskou v jejich banánových rybičkách na obrazovkách České televize.

0: připravená a byly povolený pouze dva. Maminku by to velmi ranilo, kdybych tento ústav nedokončila. Tak jsem říkala, Karle, musíš mi nějak pomoct. On říkal, to je jednoduchý, vemem krajtu. Tak jsem jí měla. Já jsem musela sedět v první řadě potom už, jo? Hned asi od druhého pololetí prvního ročníku. V tom pytli. Paní učitelka Mojžíšová říkala, dej si ty krámy někam dolů. A jsem říkala, tam mám pro vás překvapení. A teď jsem se těšila, že zešílí. A vzadu seděl majitel krajty Karel Fortin, že jo? No a já teda vytáhla to hada. Já se hadu nebojím. A nebo kdybych se bála, tak tu chvíli, kdyby mě měl uškrtit, tak prostě. A ta Mojžíšová jim říkala, no a co mi o ní povíš? A já jsem říkala, tuším, že má kloaku. Tu chvíli mě ta krajta počůrala, že jo? No a do toho vyšel ten Karel Fortin a udělal velkou přednášku o tom a prostě hodina proběhla bezvadně. Já jsem teda potom s tou krajtou chodila celý dopoledne po tom gymplu. To mě hrozně bavilo. A potkali jsme paní profesorku latiny, která blbě viděla, takhle kouká a říká, co to máš, Holubová? A já jsem říkala, krajtičku. A ta úplně začala řvát, zešílela. Zaběhla do kabinetu dějepisu a latiny a zamkla. A profesor Moravec jí říkal, co blbneš, Hano? A on říká, Holubová chodí s krajtou po gymnáziu. A on si myslel, že se zbláznila.
1: V roce 1981 se Eva Holubová vydala na seriózní hereckou dráhu. Na třetí pokus se dostala na Damu a postupně začaly přicházet i herecké příležitosti ve filmu. Namátkou si zahrála třeba v Pražské pětce, v Času sluhů nebo v Kouři a v 90. letech pak přišly divácky úspěšné snímky jako třeba Knoflíkáři.
2: Prosím tě, tohle to ty neřeš.
3: To teda budu řešit.
2: A nechoď pořád za mnou.
3: S tebou mluvím, tak za tebou přece musím chodit.
2: Tak za mnou nechoď.
3: Když s tebou mluvím, tak musím.
2: Hele, víš co, běž si sednout a dívej se. Dívej se na chlapy, který něco dokázali. Ty jsi v životě nic neudělal.
3: Já jsem taky udělal. A? Kluka jsem vychoval. Já přece nemůžu být tak blbej, tak mě furt tvrdíš, když mám tak chytrýho kluka. A Petr je chytrý. On není blbej, to já poznám.
2: Ty tak něco poznáš.
3: Já fakt poznám, že není blbej a on není blbej.
2: Petr je chytrej.
3: Víš, že jo?
2: No, je chytrej, protože není po tobě, víš? Protože není po tobě blbej, tak je chytrej.
3: To je jako po tobě, jo?
2: No tak po tobě rozhodně není.
3: Počkej, jak to, že po mně není?
2: No, není, no.
3: To je jako po Frantovi Brabcovi, jo?
2: Hleď, tak já ti teda něco řeknu. Já jsem ti byla věrná.
3: Byla?
2: Byla, ale to není vůbec důležitý. I kdybych nebyla...
3: Počkej, to
2: prosím,
3: pro mě to...
2: Prosím tě, to neřeš, to není důležitý.
3: Pro mě to je
2: důležitý. Kdybych nebyla, tak by se mi nikdo nemohl divit, protože ukaž mi ženskou, která by chtěla mít blbý děti, takovou mi ukaž. Neznám takovou, kromě tvý mámy.
3: Hele, teda teď mě trošku vytočila. Teď mě teda trošku vytočila. Prosím tě, moji mámu nech na pokoji, jo?
2: Já, kdybych ti byla nevěrná, tak to je služba celému lidstvu. A možná všem těm civilizacím. Protože jeden blbec je až. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě. Tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
1: Film režiséra a scénáristy Petra Zelenky Knoflíkáři z roku 1997 byl původně určen do pořadu Česká soda. Měly to být povídky, které se tam měly odehrát. Nápad udělat z toho film dal Petru Zelenkovi Čestmír Kopecký, producent České televize. A všechno spojil rolí taxikáře. Eva Holubová tu svou roli má moc ráda. Prý je tak dobrá, že někdy zapomíná, že v ní hraje a směje se té situaci vždycky, když to vidí v televizi. Byla prý tak dobře napsaná, že ji stačilo pouze pochopit a uchopit. A vyšlo to skvěle.
2: Nech to tam, co to děláš, člověče, co si to dovoluješ, neživíš, tak nepřepínej, já to mám rozkoukaný, vrať mi to tam.
3: Já se jenom mrknu, co dávají na jedničce.
2: Ale ty můžeš být rád, že se můžeš dívat, co dávají na dvojce, dej to tam zpátky.
3: Ježiš,
2: no, mi to uteklo.
3: To je blbec. Mě tam mohli dát z fleku.
2: Proč by tě tam dávali, prosím tě, co ty umíš?
3: Náhodou, jednu věc.

0: Jo, já jsem zapomněla prskat na lokomotivovi. No, to je pro nás hrozně důležitý.
1: Prosím tě, tak mě ukaž někoho. Ukaž mi někoho, kdo si lehne mezi koleje. Jo. A trefí plivancem lokomotivu přímo na osmičku.
0: No.
1: V takový rychlosti. V takový rychlosti.
0: Honí mi z obrazu.
1: To mi ho teda ukaž. To by ani ten tvůj Franta Brabec nezvlád.
0: No a proč by to dělal, prosím tě?
1: Protože by to nezvlád. To umím jenom já.
0: Franta Brabec náhodou umí jiný věci. Ten není tak blbej, že musí cintat po lokomotivách.
1: Počkej, počkej. A co umí Franta Brabec?
0: To neřeš. To není důležitý.
1: Hele, to, co to neřeš? Co zvládne Franta Brabec?
0: Potom nepátrej, důležitý...
1: Hele, nezamluvej to,
0: není to,
1: nezamluvej
0: co umí Franta Brabec, důležitý je, co umíš ty a ty neumíš vůbec nic, rozumíš?
1: No, tak hele, nezamluvej to, co umí Franta Brabec?
0: Budu zamluvat, co budu chtít, Franta Brabec náhodou umí moc věcí. A ty neumíš vůbec nic, proto musíš plivat na lokomotivy, rozumíš?
1: Víš, proč to dělám?
0: No, protože jsi blbej, ti to říkám.
1: Já to dělám, protože mě furt opakuje, že jsem blbej. Tak jdu a musím se uklidnit. A dělám už to tak dlouho, že jsem v tom možná nejlepší na světě, víš? Možná nejlepší na světě. Co možná? Já jsem v tom nejlepší na světě. Proto bych si zasloužil, aby moje sperma taky letělo na měsíc.
0: Na měsíc, jo?
1: Jo.
0: To je výborný, na měsíc.
1: Jo.
0: Kdo by ho tam asi převzal, můžeš mi říct?
1: Prosím tě, tohle to neřeš, jo? Tohle neřeš. Seď, dívej se a tohle neřeš. To si vyřeším sám. Víš, já jsem v tom nejlepší na světě. Tak neřeš. Mě ukaž někoho. Tohle to neřeš a ukaž mi někoho, kdo se trefí plivance na osmičku. Bych chtěl vidět, jestli někoho, koho ho najdeš. A tohle to neřeš, jo? To je moje věc, to si vyřeším sám. Seď, neřeš.
2: Eva Holubová se ani nikdy nezabývala tím, jak vypadá. Prý to zařídila matka příroda. Už v mládí vypadala jako matka svých spolužaček a to se jí drží v podstatě dodnes. Jinak, jak sama o sobě říká, je obyčejně pracovitá i obyčejně líná. A umí zahálet. A ani to nebere jako zahálení. Prostě si pouští filmy, ráda si čte, medituje, žvaní, klábosí se členy své rodiny a užívá si života. Povídala si na tohle téma i s Karlem Šípem v jeho Všechny párty v režii Viktora Polesného.
3: Řeknu ti to na rovinu. Ty, když jsi měla kolem třicítky, tak si hrála urousaný padesátnice a teďka naopak hraješ takový ty neukojitelný samice.
0: Pravdu,
3: jak si to vysvětluješ? Tu
4: já
3: změnu toho repertoáru?
4: Takhle.
3: No.
4: Já už od 15 vypadám na 45. Podívejte se, já když jsem měla Sitkou Asterovou, která je stejně stará jako já, tak jsme jeli na natáčení Dušana Hanáka na kostýmové zkoušky.
3: No.
4: A ožrali jsme se, tak jsme u toho tvýho tématu taky konečně. Ožrali jsme se cestou ve vlaku.
3: Ano.
4: Snad i ze strojvůdce. A Sterka, jak tohle, to já nevím, to je jenom nějaký automat a tohle. A jenom tam byli všichni ty ajzvoňáci, všichni ty, a jenom říkali, to je blbý, že jsi vzala sebou mámu. A já to zachránila, jo. Druhá, jo, příhoda. Děti jsem měla sice později, bylo mi 34, no ale tak jako dobrý. Jdu pro ně do školky, že jo. A teďkon prostě tam přijdu a Karolinka ke mně běží a říká, mami, že nejsi naše babička. A já říkám, to víš, že ne, když jsem tě měla bříšku a takový. A teďkon Kája jde k té holčičce a říká, tak vidíš, že to je moje máma. A ta holčička mrchá říká, ale moje maminka je mladá. A já jsem nevěděla, co mám říct a říkala jsem, ale já jsem za to chytrá holčička. Tu chvíli jsem ale sundala kabát. A měla jsem pod ním noční košili, kterou jsem si nestačila sundat, jo, protože šli po o. A třetí bylo, to bylo úplně hrozný, jsem šla, už jsem měla snad natočený pelíšky, pupendo a tohleto a jdu se psem a teď prostě tam nějaká paní mě potká a říká, vás já od někaď znám. A já říkám, no, nevím, ne, počkejte, od někaď vás znám. A říkám, tak dělej, babo, já už prostě. A říká, no, tak nic, rozcházíme se a ona na mě volá, už vím, vám jsem nedávno vyměřovala důchod. Takže. Jde o tohle. Vy už jste si na tenhle ten ksicht zvykli, jo. Já když jsem byla na Damu, jsem seděla, přišla Chýlková do stejného ročníku, tak si myslela, že jsem dálkařka. Vy už jste si na ten ksicht zvykli. Jde to hodně o zvyk. Fakt jde o zvyk vždycky. No a oni ty ty krasotinky vedle mě stárnou, že jo? To vidíte. A tohle prostě drží, jo? Tohle prostě drží. S tímhletím já půjdu i do té rakve, jo?
3: No ne, že drží, to se skromná. To se v mám dojít.
4: No to je právě, víš,
3: zlepšuje tohle, se to.
4: No zlepšuje se to.
3: Čili ty role jako začaly přicházet s tím, no tak předpokládám, že nějaký mastičky taky, ne? Neříkám přímo skalpel.
4: Ne mastičky. Mastičky.
3: Mastičky ani
4: mastičky,
3: ty.
4: Mastičky ne, mám.
3: Nebo na noc takový to.
4: Víčka nový a tady nový. No dítě, já jsem tady
3: tě
4: měla.
3: Řízli tě?
4: No ale to už je dlouho.
3: Jo.
4: Už se to zase vytáhlo, ale to nebylo kvůli vytáhání, já to měla ještě horší. Já tam měla tukový váčky jak palec úplně. A když to a tuk váže vodu. A my, když jsme točili detaily, tak Vorel říká, no to nejde. Ty ona to má úplně nateklý, to není možný, tak jí dejte let a tak. Hmm. No, tak jsem si to dala, ale ani není to nic poznat, že jo?
3: No ne, no naopak, no. Jako ne, že
4: já
3: poznat.
4: Já už s tím takhle chodím 7 let a ještě prvé teď Karlovi, když je ten Silvestr, tak jsem to řekla, jo, ale jinak nikdo nic nepoznal.
3: Jinak Otovo. Myslíš, že to je taková indiskrétní jako věc, jako
4: mě
3: že by ženský neměli?
4: Jedno.
3: No, proto jsi to řekla.
4: Mě to je úplně jedno. No. Šer je přešívaná, hale, a já když ji vidím nějakým filmčaj s Mussolinem nebo něco takový, jaký miluju.
3: No.
4: Mě to je jedno. I když má někdo umělý zuby nebo co, jako Jaruška má hnusný zuby, ale fakt jsou její. No, tak na ně může být hrdá, no.
5: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Řekl bych, že nás právě teď v našem pořadu čekají legendární role Evy Holubové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Tahle herečka má na svém kontě už víc než 50 rolí. Nejedna z nich ji přinesla i důležitá herecká ocenění. Skoro by se dalo říct, že v každém úspěšném filmu, který stál za to, a hlášky z něj zlidověly, si zahrála právě Eva Holubová. Kromě humorných rolí ale umí zachovat i vážnou tvář, což předvedla třeba ve filmu Requiem pro panenku. Ale nás teď čekají Hřebejkovy pelíšky. A filmové partnerství s Jaroslavem Duškem, který jako vánoční dárek dal těžítko.
2: Nádhera, viď? Nepřipadá ti to úplně magický?
3: Připadá.
2: Podívej.
3: Já miluju sklo. Já jsem se strašně přála těžítko.
2: Ale tohle to není jenom těžítko, Evi.
3: Co to je?
0: Jaké vzpomínky má na natáčení téhle legendární komedie samotná Eva Holubová?
4: První natáčecí den jsem měla tady se sestrou.
0: Tím má na mysli Simonu Stašovou.
4: My jsme obě jedináčkové, tak si od té doby říkáme ségra. Jo, a to bylo... To...
5: Ano, tady je můj starej, dodala Simča
4: a
5: pohledem na pana Donutila.
4: A to bylo v té koupelně.
6: Stará.
4: To bylo v té koupelně. Ale už jsem věděla, že na mě čekají jiné scény s Jardou Duškem. Ta milostná, já jsem v životě moc milostných scén nedostala. A Dušek, aby mě uklidnil, když jsem říkala, co to je těch pár teček, a Hřebejk říkal, no tak máš děti. Já jsem říkala, vím, kamaš, ale chcete zajít. A Dušek říkal, Hřebejk říkal, záleží, kam nás pustíš. A Dušek řekl, já půjdu na krajíček. A pak těsně předtím dodal, neboj se, mám kondom. Takže tam já, to, co tam říkám, to nebylo vůbec v textu.
7: Vem to do rukou a vnímej jenom tu energii, prosím tě. Vem to do rukou, prosím tě. Kolenou tě, prosím, a vnímej tu energii. To je vzrušový, jít.
8: Já nevím, mě nějak blbě.
9: Mami?
8: Ano? Dělej zasni, zasni! Dělej zasni!
9: Soudruhu, učiteli, můžu se na něco zeptat?
7: Ano?
9: Hoří hovno.
4: Peťo!
7: Co říkal?
9: Jestli hoří hovno.
7: No, třeba velbloudí, ano. To je pravda.
4: To je pravda, ty nevíš, kolik je hodin?
9: Kolik je hodin?
4: Moc.
9: Říkali jsme si přece, že tatínky budeme vždycky vybírat spolu.
4: Peťo, mazej do postele, nebo ti ten mikroskop zabavím a dostaneš ho až na konci školního roku. Hřebejk říkal, jestli si chceme zopakovat text, já jsem říkala, prosím, nech mě bejdi někam. Byla jsem hrozně zprostá a to tiše a rychle a mě blbě, to je moje zpracování. No, pak to bylo s těma slovíčkama.
10: Dříve než přistoupíme k otázkám prospěchu, musím vás, ač nerada, upozornit na jednu velice nepříjemnou věc. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Děti velice často používají sprostá slovíčka. Zejména pak jedno slovo. Je to slovíčko... Prcat.
11: Odkud to přišlo?
10: Od nás to nemají. A to říkají všichni? Všichni. Šepková taky.
11: To je hrůza.
4: To bylo slovo, které jsem do té doby neřekla, přestože to je blbost, protože proč souložit je jakoby povolený a to druhý ne. Dušek mi to zase učil, říkal, že mám říkat mrcat, mrcat, prdat, prdat a pak to vyměnit. Ale to jsem taky nedokázala, tak jsem si vymyslela, že to napíšu. To mně přišlo lepší, potrhnu. A Honza Hřebejk říkal, výborně, napíšeš, potrhneš a řekneš.
7: Jo.
9: Není to ono, co?
6: Je to dobré.
9: Ta omáčka.
6: Je to vynikající. Ostatně, já s tím všechno. Kriminál mě naučil. To si vůbec nedovedete. Ale je to vynikající, vynikající.
4: No, opravdu je to výborný. Víš, Péťo, řekni něco.
12: Ty knedlíky připomínají vajíčka karety obrovská.
4: Koho?
6: Mořské želvy.
0: Spolupráci s Janem Hřebejkem si užívala Eva Holubová mnohokrát. Třeba i následně u dalšího filmového hitu nazvaného Pupendo. Tam jí partnera, manžela, hrál Bolek Polívka.
4: Tak. Chlebíček pro malýho. Já ti to nakrájím. Dobrou chuť? Tohle ne. Věš, nemusí každý vidět, jak na tom jsme.
13: Good morning, sunshine.
4: Bedřichu, prosím tě, dej to dovnitř.
13: Kam myslím, že to chci dát dovnitř, ne?
4: Ty jdeš teda těm dětem pěkně příkladem. Víš, jak se tomu říká? Tomu se říká stádium ranního doušku. Ty jsi zralej na léčení.
13: Viděl jsi to? Maminka mě chtěla bodnout. A ty chceš, aby bral věci s humorem, jo? Ty mě kvedláš...
4: Promiň.
13: Ty mě kvedláš takhle nožem v játrech a potom promiň.
4: Já jsem ti řekl promiň.
13: No já vím promiň, ale co promiň, jak promiň, co pořád promiň? Promiň, nevážený soude, já jsem ten nůž tatínkově bříšku zapomněla.
4: Ježiši Kriste! Papej.
13: No ten taky. No předo ukřižují, že jo? Tady, tady krováky, tam krováky, všude krováky, potom jim vstane z mrtvých, tak oni... Všechno přehodnotí a promiň, no. Kdyby Krista utopili, tak nosíš tady na krku akvárium.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Vraťme se k Evě Holubové, která je už řadu let jednou z největších hvězd českého filmu, i když ve spojení s ní se tohoto termínu moc neužívá. Ale my si to dovolíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Další výraznou příležitost, pokud navážeme třeba na Pelíšky a Pupendo, dostala i jako předsedkyně volební komise v komedii Alice Nellis Ene Bene. Vynikla i ve sfilmované verzi Vívegova románu Účastníci zájezdu. Jako ředitelka v komedii Gimple nebo v komedii Líbáš jako Bůh, kde hrála manželku Oldřichu Kaiserovi. Od konce 80. let spolupracovala Eva Holubová také s televizí, hrála v řadě inscenací, pohádek a seriálů a vytvořila třeba i zábavné pořady. Na jeden takový zavzpomínala i na Slovensku.
2: Na televizi Prima bylo Hádej, kdo jsem.
3: A vy jste byli součástí toho.
2: Já jsem tam potom nahradila Danu Morávkovou, která nemohla zároveň být na Primě a zároveň na Nově. Tak mě vyměnili k nelibosti diváků. A Dana mi sama volala a říkala, hele, někdo to po mně musí vzít, já budu ráda, když to budeš ty.
3: To znamená, že vy jste sedávali tam
2: ano,
3: na té opačné straně.
2: Byla jsem z nich nejhorší.
3: Nešlo vám to?
2: Ne, teď jsem koukala se za kulisy, jak jste měli tady toho kata těch myší.
4: To bylo těžké, ale...
2: Plně jsem sem chtěla vběhnout, protože nevím, jestli to víte, ale existují i takové pastičky, to jsou takové klícky. Ta myška tam hupne a vy ji můžete...
3: Sousedovi
2: a ona se k vám zase vrátí, ale...
3: Je to taková hra s myškami,
2: je to, no. Ale neuměla jsem, vždycky jsem se, já jsem měla hned ne, vždycky jsem se zeptala nějak blbě a většinou na to, co se ptal ten přede mnou a já jsem to znova zopakovala, takže diváci si stěžovali, ať tam vrátěj schopnou Danu Morávkovou. Ale měla jsem ten pořad ráda.
0: Zmiňme i seriály, ve kterých vystupovala Eva Holubová. Nezapomeňme na sérii To jsem z toho jelen, Návest, Cukrárna, Slunečná, anebo také velmi úspěšný a oceňovaný seriál Volha, který nás přenesl do období socialismu. Tam si zahrála jednu ze zajímavých postaviček, jako Šička, se kterou televizní štáb točí reportáž. A opět se tu setkala se svým častým filmovým a televizním manželem a životním kamarádem Bohumilem Kleplem. Režii měl tehdy Jan Pachl.
5: Takže madam, tedy soudružko Kapičková, napřed s vámi uděláme malý rozhovor. Konkrétně nás zajímá, za co jste dostala řád hrdinka socialistické práce. Pak si uděláme pár postřihů, jak tady šijete. Tak když rozej to.
6: Hrdinka práce poprvé.
5: Prosím.
6: No ale já nevím, co mám říkat.
5: No, jak se jmenujete, co ve fabrice děláte a za co jste dostala ten metál?
6: Kapičková, já tady šiju.
5: Jaký máte kolektiv?
6: Kolektiv celkem dobrý. Holky, nechte toho, nebo si to budete říkat sami.
5: Prosím vás, děvčata, v klidu. Takže ještě jednou, jak se jmenujete, za co jste dostala ten metál a co tady děláte ve fabrice? Prosím.
6: Kapičková zašití.
5: Zašití čeho?
6: Spoďáru.
0: S Bohumilem Kleplem toho zažili opravdu hodně. Jak před kamerou, tak i na divadelních prknech. Vzpomínali kdysi v pořadu Nikdo není dokonalý v režii Vojtěcha Nouzáka.
7: No, já si pamatuju, když jsme byli s divadlem na Zábradlí hrát Čechova Machatu v Moskvě, tak odborník na vodku byl náš bývalý a vynikající kolega a rusofil Leoš Suchařípa, že jo? A ten měl ty stakany jako zásadně určit každý den, 40 let Leošek takhle uměl pít. A pamatuju se, když jsme hráli v tom chatu, tak se sešel tenkrát s hercem, takový slavný ruský herec, který byl ředitelem chatu Jefremov. A Leošek před ním jako po tom představení pil ty dvě deci, ten stakan, ty vodky, takhle to vždycky Leošek dělal tohle vždycky. On to takhle vypil naraz a pak udělal tohle.
8: No, ano.
7: A pak řekl, táhne. Taková úleva. A tohle udělal před tím Jefremovem, který byl v jeho věku. A Jefremov, protože byl hrozně už nemocný a jako nemohl, tak na něj takhle na Leoše koukal a říkal, od u vás demokracie.
6: Já
2: vím, že on na to myslel asi hodně často, tu vodku měl někde v podvědomí, hráli jsme strýčka Váňu a on hrál Serebriakova, který teda jako se rozhodne prodat ten statek Ornestovi, který hrál Váňu, tak v prvním okamžiku, což pro toho strýčka Váňu byla pohroma, v prvním okamžiku řekl, já ten statek neprodám. Tak najednou tím pádem se nemělo o čem hrát, že jo, protože tam je to založený na tom, že ho prodá, tak já jako jeho žena mu říkala, když jsi mi to slíbil, že ho prodáš, a tak říkala, tak dobře, já ho prodám, a měl říct, že si koupíme ve Finsku malou vilku, a řekl, a my si za to koupíme finskou vodku. A to už se pak nedalo hrát.
0: I Eva Holubová si prošla těžkým obdobím, kdy pila často a hodně. Někdy dokonce po barech tancovala opilá na stole, jindy se svlékala do spodního prádla. Domů se pak vracela nad ránem. Tehdy jí bylo jedno, že na ní doma čekají děti, dvojčata Adam a Karolína, které měla se svým mužem, výtvarníkem Miroslavem Zdeňkem. Seznámili se spolu v roce 1991. Občas se k tomu přidaly i problémy. Musela platit pokuty za zrušená natáčení nebo představení. Na tuhle divokou éru svého života upřímně zavzpomínala i v zábavném pořadu Všechno párty v režii Viktora Polesného jako host Karla Šípa.
2: Ale to je to, já jsem si myslela, že opravdu jako, že to ustojím a taky někdy jo, jedna sklenka, druhá sklenka, no a třeba za 3 měsíce, až koukám, že místo sklenky už tam mám flašku, že jo, že říkám to vůbec, co byste pořád běhal, nechte to tady. A to šlo pěkně vždycky jak před popravou.
8: A to jste měla tak zavedený, že jste třeba chodila do jenom jedný svý oblíbený hospody, nebo prostě vám to bylo jedno, kam jste zapadla, tam jste si dala? Jo.
2: Ale ne, tak jako, že bych šla a dala si. Já jsem vždycky to začínají ty rozjezdy tak jako by pomaličku, tu a tam a tohle a pak už je to jedno. Já si dokonce pamatuju s tím sklepem, to byl asi největší malér. Jsem prostě takhle jsme jednou tahli Prahou. A to byly v Praze, to byl rok 76, asi 86, 84 a teď prostě byly už jenom ty non-stopy. Tak jsme tam vtrhli, já hned na ten pult a nepíjano, nepívo. Tam Romále a prostě svět byl náš. A teď tam stál takový kluk a byl strašně smutný. Já jsem říká, proč ty se neraduješ a takový. On říká, mám jít zítra na vojnu ruku. Já jsem říká, prosím tě, kam bys chodil, život je krásný. Sklepáci odešli a já jsem s tím chlapcem tahla Prahou dál a že mu ukážu Malou stranu a Hradčana. No a tak jsme procházeli těma uličkama, tak on se tak během toho do mě zamiloval, kleknul si přede mě a říkal, já tě miluji. Já jsem říká, nemůžeš klečet před člověkem, klečet se může jenom před Bohem, klekla jsem si taky, jenže jsme byli před americkou ambasádou. Vyběhli tedy soudruzi příslušníci, vzali nám, mě občanku, jemu nějaký povolávací rozkaz, byli úplně hotoví, začali někam strašně telefonovat a já jsem říkala, počkej, než to vyříděj, tak si tady skočíme ke sluncům, tam už otvírá. Tak jsme si dali tam pivko u slunců, no pro mě přišli příslušníci, pro něj přijela nějaká rozvědka nebo co, to už jsem v životě neviděla. A opravdu jsem druhý den právě objímala tu ne lahev, možná mi to chybí, hele, tu mísu. Zvracela jsem a proč jsem říkala, proč jsem požila. Nebo že, to jsem si vždycky říkala do té mísy, no, že mi bylo tak zle strašně, že jsem měla šílený deprese, jo. Že jsem hrála poznamenaná i představení, že mi vůbec nikdo nerozuměl právě toho Václava Havla, hned druhý den po premiéře. Říkáš? Hrozný.
8: Vy jste hrála Havla pod vlivem? Jo.
2: Všichni se za mě styděli, jedinej Bohouš Klepl přišel a říká, jaž to výborně, dej si paráda. Hrozný.
0: Eva Holubová se opakovaně pokoušela pití omezovat. Zlom nastal až v roce 2002, svolila, aby kolega a kamarád Jan Kraus odvezl do léčebny. Postupně se jí podařilo návyk překonat. Získala energii a tu investovala do rodiny, práce i dobročinných aktivit. No a v roce 2009 se provdala za svého dlouholetého partnera, už jednou zmíněného Miroslava Zdeňka. Jak říká, s věkem už se i mění cíle. víc se zabývá svým vnitřním světem. A pomáhá jí v tom i humor. Tak ať humor a dobrá nálada pomůže i vám, to si přeje Patrik Rozehnal a těším se u dalšího dílu plného vzpomínek, hereckých kousků a hvězd. Mějte se krásně a vesele.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Jihomoravský hejtman jednal v Brně s bavorským premiérem o spolupráci obou regionů. V Lipně nad Vltavou v létě bude více parkovacích míst pro obytné vozy. Čeští veslaři vybojovali na juniorském mistrovství Evropy kompletní medailovou sbírku. V pondělí bude na jihu Čech slunečno s teplotami do 29 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Jihomoravský kraj bude víc spolupracovat s Bavorskem v řadě průmyslových a vědeckých oborů. Hejtman Jan Grolich z KDU-ČSL o tom dnes jednal s bavorským premiérem Markusem Zédrem. Ten přijel do Brna na sudetoněmecké dny, které se poprvé konají v Česku. Politici plánují vytvořit společnou pracovní skupinu, ve které budou zástupci univerzit, Jihomoravského inovačního centra, regionální politici, zástupci hospodářské komory a podobné instituce z bavorské strany. Česká televize chce vymáhat pokutu po novináři Václavu Moravcovi. Podle televize porušil konkurenční doložku, když spustil svůj vlastní publicistický projekt Moravec.cz. Bývalý moderátor nedělního diskuzního pořadu na České televizi skončil letos v březnu a konkurenční doložka mu podle televize platí půl roku, jak říká její mluvčí Michal Pleskot.
2: Václav Moravec uzavřel s Českou televizí v roce 2018 dobrovolně dohodu o konkurenční doložce, která je nadále platná a nedošlo k jejímu ukončení. Současné aktivity pana Václava Moravce jsou proto v rozporu s jím podepsaným závazkem zdržet se vůči České televizi konkurenčního jednání.
1: Moravec uvedl, že celou věc už nechce komentovat. Dříve ale řekl, že po konzultaci s právníky doložku považuje za neplatnou a že peníze z ní posílá televizi zpět. Nová parkovací místa pro obytné vozy nabídne od léta rekreační areál v Lipně nad Vltavou na Českokrumlovsku. Vzniknou na centrálním parkovišti. K dispozici bude elektřina i voda. Lipenský areál tím reaguje na rostoucí návštěvnost karavanistů. Další novinky vyjmenovává mluvčí areálu Jiří Gruntorát.
3: Areál Lipno rozšiřuje nabídku o kuličkovou dráhu v Království lesa, nové skill centrum nejen pro malé cyklisty, léto navíc odstartuje ještě větší a na novém místě umístěný cyklistický festival Kolem kolem fest, který se od 5. do 7. června uskuteční hned ve 4 obcích.
1: Pouliční festival Pískoviště, který dnes v Písku skončil, premiérově nabídl festival malých nakladatelů Knížkoviště. Obsahoval mimo jiné literární dílny nebo výtvarný workshop. Od pátku akci navštívilo několik tisícovek lidí, uvedl ředitel pořádající galerie Sladovna Adam Langer. Program se konal na mnoha místech, kde tím hlavním byl areál letní plovárny.
0: Sport.
1: Čeští veslaři vybojovali kompletní medailovou sbírku na juniorském mistrovství Evropy v Brandenburgu. Titul na šampionátu do 19 let získala 8 juniorů, mezi juniorkami obhájila stříbro párová čtyřka a 8 veslice skončila třetí. Tom Pidcock vyhrál cross country mužů na světovém poháru horských kol v Novém Městě na Moravě. Nejlepší z českých jezdců byl 20. Ondřej Cink. Tenista Tomáš Macháč porazil na Roland Garros Belgičana Zizu Bergse 6-4, 6-4 a 6-3 a prošel do druhého kola.
0: Počasí.
1: Noční teploty budou mezi 16 a 13 stupni, na horách mohou klesnout k 11. V pondělí očekávejte na jihu Čech jasno nebo skoro jasno, teploty mezi 26 a 29 stupni Celsia, na horách do 26. Vítr slabý severních směrů, biozátěž bude na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Osobní auto s motorkou se srazily na silnici číslo 20 u Sedlice na Strakonicku. Pozor také na dálnici D4 mezi Předoticemi a Miroticemi na Písecku. Ve směru na České Budějovice stojí porouchané osobní auto.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Café Grol, sběratel sněhu, paví hody nebo krajina roztavených zvonů. Autorem všech těchto románů je jihočeský spisovatel Jan Štifter. Kromě toho, že vydává časopis Barbar, taky často a rád spolupracuje s Českým rozhlasem. Možná ho znáte jako autora Našich raných sloupků. Ale my si dnes Jana Štiftra představíme taky jako organizátora kulturního a společenského dění v Trhových Svinech a na Novohradsku. Inspirativní poslech dnešní kavárny přeje Pavla Kuchtová. Dnes je mým hostem v kavárně spisovatel Jan Štifter. A jsem tomu ráda, protože Jan Štifter je nejen spisovatel, ale i člověk, který se hodně angažuje jednak v novinařině, ale jednak taky v obecném kulturním dění v Trhových Svinech, v Novohradských horách a v okolí. O tom všem si dneska budeme povídat, takže Honzo, vítejte, dobrý den.
5: Děkuji, dobrý den, těším se.
4: Já se těším též, protože vaše jméno je i hodně spojeno s Českým rozhlasem, což nás těší obzvlášť. Ale my se dnes společně nejprve zaměříme na Týden literatury v Trhových Svinech, protože to už je takový krásný festival, který vznikl před lety a postupně se rozvíjí, ale nikoli bych řekla do nějaké velké šířky, ale do kvality. Honzo, jak bude letošní Týden literatury ve Svinech vypadat?
5: V podstatě jako v předchozích letech, my vždycky ten týden ladíme tak, aby to byl poslední celý červencový týden, takže začínáme tentokrát 20. července a startujeme osobností, spisovatelkou, novinářkou, blogerkou Barborou Šťastnou, je to vždycky od 18 hodin. A v úterý 21. července přijíždí Pavla Horáková, ta má Magnézii literu za román Teorie podivnosti. Ve středu potom Dita Kůtová. Dita Kůtová napsala Zlou babičku, to je knížka, kterou už dneska četli asi všichni, dočkala se mnoha dotisků a pořád chyběla, tak teďka chybět nebude a dokonce i autorka Dita bude hvězdou svinenského čtení. Ve čtvrtek 23. července Michal Sýkora, ten píše detektivky, některé jsou i zpracované třeba Českou televizí a v pátek ten festival, to je tedy 24. července, uzavírá Štěpán Javůrek, napsal spoustu knih, mimo jiné trilogii Sudecký dům.
4: Tak my jsme to teď na naše posluchače pěkně vybalili, ale pojďme postupně. Mě by zajímalo, jak vlastně vznikla myšlenka uspořádat takováto literární setkání v Trhových Svinech a kdy se vám to převinulo do toho festivalu.
5: Myšlenka vznikla náhodou a je to tak, že mám za to, že tímhle způsobem se dějou ty nejlepší věci. Já jsem tenkrát jel autem od někud z Písku do Budějic a říkal jsem si, jak by bylo fajn mít nějaký takovýhle festival na jihu a ideálně ve Svinech, kde to mám skoro nejradši, protože odsud pochází naše rodina a je to tam podle mě objektivně pěkný. A v ten moment mě volala ředitelka kulturního a informačního centra Šárka Floderová, která přišla s tím, jestli bychom nechtěli společně udělat nějaký takovýhle festival. Takže ono se to vlastně jako potkalo, že člověk na to myslí a ono to vlastně jako přichází. Takže Šárka vymyslela něco, co mě napadlo a tak se to hezky, aniž bychom si to řekli, tak se to hezky potkalo a stavili jsme tenkrát první ročník, to je před 5 lety a povedlo se nám tam pozvat zajímavý jména, jako tenkrát třeba Alenu Morštejnovou, Jirku Hájíčka a tak mám pocit, že jsme jako hezky odstartovali a od té doby hezky jedeme.
4: To je krásná myšlenka. Hezké to propojení. Říkáte, že je to pátým rokem, ono je důležité to, nejen kdo vám tam čte, ale také kde. Protože samozřejmě ty besedy můžou být v knihovně na jednom místě, může to být takové sterilní prostředí, ale to není vaše cesta.
5: My jsme venku, když nám to počasí dovolí. Naštěstí se pak děje to, že ty venkovní stage, jestli můžeme třeba Bušku v Hamr nazývat stage, mají i krytou variantu, takže když na Hamru prší, dokážeme být vevnitř nebo pod stanem. To se týká i kostela Nejsvětější Trojice. Jenom jednu variantu, kdy sedíme u kostela nad městem, tak tam moc není varianta, jak jít někam jinam, tak tam utíkáme do kulturáku, který je hnedka pod kopcem, takže vlastně nedaleko. A je to o tom, že my chceme ukazovat ta nejhezčí místa Trhových Svinů, což se nám snad daří. Jsou to právě ta místa jako Buškův Hamr nebo zdejší kostely. Zároveň jsme jsme venku, což je věc, která z toho dělá skutečně jako hezkou záležitost. Já jako autor jezdívám často po besedách, ty jsou nejčastěji v knihovnách, ale ono skutečně, když se nějaká akce děje pod širým nebem, tak to má úplně jiný švuňk.
4: Jinak to dýchá, určitě. A ta krajina Novohradska, ta dýchá velmi a vy dýcháte s ní společně s literáty.
5: A současně tam funguje to, že si povídáme. Dneska v těch knihovnách je taky taková praxe velmi častá, že knihovnice teda se vás pozvala, tak vás uvede, ale potom už je to na vás jako na autorovi, a což je taková show pak jednoho člověka, kdežto, když diskutujeme, povídáme si a ještě do toho vtahujeme lidi, tak to má skutečně takovou jako velmi příjemnou povídací lidskou atmosféru.
6: A lidé už se nebojí ptát, už se osmělují a ptají se přímo autorů, mají vlastně jedinečnou příležitost.
5: Navíc Trhové sviny mají skvělé publikum. Já skutečně mám pocit, že jako jestli to město, kdyby se mělo definovat, v čem je nejlepší, tak v tomhle určitě, protože jsou tam lidi, kteří jsou zvyklí konzumovat tu zdejší kulturu. Ono je to možná dané historicky, že sviny už od 19. století mají své ochotníky a ti lidé jsou zvyklí chodit na tu svoji kulturu a tu vlastní kulturu si dělat. Možná funguje taky to, že už jsme trochu dál odbudějíc, přece jenom těch 20 minut, půl hodiny, už nejsme na Borku, kde skutečně je třeba náročnější dělat kulturu. Navíc často funguje, že v těch Svinech, jak jsme pořád na úrovni malého města, tak tam není velká konkurence toho, že by ten večer ti lidé se rozhodovali, kam všude mohou jít. Většinou je to tato akce, ta hlavní akce toho večera, a tak tam ti lidé přicházejí. Třeba Viktorka Hanišová, autorka několika románů, říkala, že v životě neměla tolik hostí, tak velké publikum, jako právě v Trhových svinech.
6: Tak to je hezké. Podle jakého klíče vybíráte autory, které si tam zvete?
5: A těch klíčů je několik. Já tam chci mít vždycky nějakou hlavní hvězdu, osobnost, o které se mluví a kterou ti zdejší očekávají, nebo si oni i říkají. To je právě ta škála jmen, jako jsem zmiňoval Alenu Morštajnovou, na ní třeba potom navázala Karin Lednická, měli jsme tam Míšu Klavisovou a spoustu dalších zajímavých autorů. A v téhle kategorii bych právě teďka asi viděl Štěpána Jahůrka, který skutečně vyprodává knihovny. A pak tam máme třeba ale i kategorii začínající autor, a to jsem si vlastně říkal, takhle já jsem tam loni měl Miroslava Hlauča, když jsem ho zval, protože napsal svoji první knížku Letnice a ještě jsme netušili, že z ní bude takový hit a že vlastně tam, než festival začne, my to vždycky plánujeme skoro rok dopředu, takže z Hlauča vyroste skutečně osobnost současné české literatury, a vlastně v podobné rovině je to teď s Ditou Kůtovou, kterou jsem taky zval jako autorku prvního románu, a než tam přijede, tak možná se stane to, že na ní tam přijde nejvíc lidí.
6: Tak to je týden literatury v Trhových svinech, který se jako vždycky uskuteční poslední týden v červenci, a my si dnes o něm povídáme se spisovatelem Janem Štiftrem.

0: magazín.
1: Dneska jsem si pozvala do kavárny spisovatele Jana Štiftra. Bavíme se o svinenském čtení, o tomto krásném festivalu, ale já myslím, a vy už jste to naznačil, že sviny docela hodně kulturně žijí a vy spolupracujete na tamním kulturním dění. Myslím, že jste i před časem napsal takového průvodce po svinenských místech temných a spojených se zločinem. Něco podobného se chystá?
2: Ta spolupráce s městem je letitá a plodem je několik knih. Tu, co zmiňujete, ta se jmenuje Já tě musím uškrtit, je to takový přehled afér a skandálů z města trhové sviny na přelomu 19. a 20. století. A to, co pokračuje, tak je projekt, který se jmenuje Svinenské století. V něm jsem zpovídal zdejší pamětníky. Taky z toho vznikly dvě knížky, které se takhle jmenují, dělali jsme k tomu i výstavy. A je to taková za mě hrozně důležitá práce, protože jdete za lidma, kteří mizí, kteří odchází a vy ještě stihnete. Jsou to často lidi 90 i 95+. A vy tam jdete a necháte si odvyprávět ten příběh. A ty příběhy jsou vždycky fantastický, protože jsme vlastně v kulisách a v období 20. století. Takže vždycky je o čem vyprávět. Dělali jsme naučné stezky, to jsme vytvářeli stezky taky vlastně ve spolupráci s Kicem a s městem, a to jsou stezky třeba trhové sviny zbožné i hříšné, což se odkazuje i k té knize, jak jsme zmiňovali před chvílí. Nebo...
1: Ano, tu jsem si s radostí prošla.
2: A to je krásná. Ano, je krásná. A ono, skutečně my tam vlastně máme jako velkou devizu v tom, že tam kamkoliv vykročíte, tak je to tam prostě hezký. Jo. Ono se totiž podle mě zase, ale jako tím to máme vlastně takový celkově jednodušší. Ne? Si tak myslím, že kdyby jsme se pohybovali v regionu, kde ty lidi nechtějí být, tak by se to dělalo o něco hůř, ale my jsme tam, kde chtějí být všichni.
1: Je to krásná krajina, vlastně už odsud je kousek do Novohradských hor. To je taky krajina vašeho srdce.
2: Je to tak. A taky vlastně vnímám ty Sviny skutečně jako vstupní bránu do Novohradských hor, místo, kde se můžete ubytovat, kde je takový to zázemí, který potřebujete, kde se najíte, nakoupíte si a potom děláte dál hloubš do hor ty výlety. Já tam dělám i výlety nejenom v krajině, ale především v tom terénu města Trhové Sviny. Čekají nás tam tuším historické úterky o prázdninách, kde zopakujeme některé vycházky, které už tam byly, jako třeba Hříšní lidé města nebo Jihočech Emil Hácha, největší nebo nejslavnější svinenský rodák. Letos taky začínám průvodcovat na Buškově Hamru, tak se docela těším, budu tam tuším 2 dny v červenci, 2 dny v srpnu a 2 dny v září, a je to o tom, že si to tam taky vlastně chci zkoušet a je to taky místo, které mám jako děsně rád.
1: Vy tam máte hodně těch míst, které máte hodně rád, když popojdeme právě kousek dál do těch Novohradských hor, tak vy se hodně angažujete v obci Klení, kde už jste téměř zachránili tamní kostel, teď je sbírka na zvony a tak dále. Jak jste se vlastně dostal do Klení a proč se angažujete právě tam?
2: Klení je taky taková jedna z těch náhod, které jako náhody vypadají, ale pak zjišťujete, že prostě nic není náhoda. Já jsem do Klení jezdíval jako kluk na letní tábor někdy v 90. letech. Vnímal jsem tam ten kostel, do kterého jsme chodili v rámci nějakých stezek odvahy. A teď jsme se tam vrátili jakožto obyvatelé toho jednoho starého domu, který jsme koupili. My jsme tam nějaký čas byli jako nájemníci, nakonec jsme si řekli, že vlastně to tam máme rádi. A ve chvíli, kdy víte, jak na zahradě chutnají třešně a že sousedi jsou fajn, tak se vám nechce nikam jinam. Takže teď jsme tak jako rozkročení mezi Budějovicemi a Klením. A to, že zachraňujeme kostel, to není moje zásluha, to je zásluha spolku, který tam je, a který tam funguje od 90. let a který se snaží skutečně, nebo už se to povedlo, ten kostel je zachráněný, ale je tam ještě spousta věcí, které je potřeba dodělat, aktuálně třeba zvony, na které sbíráme na platformě Donio.cz. Zároveň já tam jsem tak trochu od toho, abych o tom mluvil a všem ostatním říkal, máte-li volnou korunu nebo 100 korunu, tak přesně víme, kde je potřeba.
1: Takže je vidět, že místo, kde žijete, vám není opravdu cizí, ale že se vždycky máte potřebu nějakým způsobem angažovat.
2: Já bych asi se nedokázal jako úplně dívat na tu cizí práci a na to. Já mám pocit, že když člověk může, tak v podstatě musí. Ale pak je to o tom, že je člověk účasten tolika projektů, že neví, kde mu hlava stojí.
1: To říká Jan Štiftr, můj dnešní host, mimo jiné tedy spisovatel, novinář, ale jak jste slyšeli, taky občansky velmi angažovaný člověk.

0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: Kavárně si dnes povídám se spisovatelem Janem Štifterem a jak už jste slyšeli, je to člověk mnoha profesí, mnoha zájmů, mnoha aktivit, ale to hlavní, vy jste, Honzo, spisovatelem. A myslím, že jeho Češi vás velmi dobře znají, protože máte za sebou celou řadu prací, které čerpají právě z jižních Čech. A já ještě ráda dodám, že vy spolupracujete s Českým rozhlasem a my jsme tomu velmi rádi. Myslím, že na začátku května, je to vlastně pár dní, mohli lidé slyšet i povídku, kterou jste napsal přímo pro Český rozhlas, jmenovala se Růd.
2: Ale je to vlastně jako je takový střípek ze spolupráce, kterou máme. Točili jste mi naprosto výborně, například Café Grol jako četbu na pokračování, nebo Krajinu rozstavených zvonů, taky jako četbu na pokračování, kterou teď reprízovala Dvojka nebo Vltava. Do toho teďka na přelomu května, června odstartovala v Hradeckém rozhlase četba Pavých hodů, mého jediného románu, který vystoupil z regionu jižních Čech. A pak to jsou povídky, sloupky, raní, to všechno nás spojuje a mě to baví.
1: Jaké to je pro autora, když vlastně jeho kniha se dostane do hledáčku dramaturgů Českého rozhlasu a najednou začne vznikat ta spolupráce na nějaké četbě nebo právě četbě na pokračování, případně dramatizaci?
2: Já myslím, že pro autora je to určitě podsta, že se té knížky někdo, nebo toho textu někdo všimnul. Zároveň je to vždycky takový velký napětí, jak to dopadne, protože třeba Paví hody, ty jsou zkrácený na 5,5 hodin, ale je to vlastně můj nejobšírnější román. Ještě jsem to neslyšel a jsem takový jako hodně napjatý, co z toho vlastně bude. Vzniká z toho potom i nakonec trochu jiný dílo, což mě ale nevadí. Myslím si, že je to v pořádku, nevstupuju do toho, protože já jsem si ten román napsal a tyhle další zpracování už potom beru jako autorskou záležitost těch, kteří na tom potom pracují.
1: Takže to posíláte dál a s napětím čekáte, jak to dopadne. Jak jste spokojen právě s tím, co jste slyšel v Českém rozhlase Budějovice?
2: Jedna moje kamarádka říká, že vždycky pozná, že se to dělalo v Budějcích, protože je to dobrý.
1: Café Grol, mimo to, že se dočkalo četby tedy v Českém rozhlase, tak jsme mohli vidět a stále se ještě hraje inscenace v Jihočeském divadle. To je další rozměr, který vlastně vaše literatura dostává.
2: Je to asi podobný v tom, že jsem do toho nechtěl vstupovat. Já jsem si jenom četl scénář, abych věděl, že některé věci byly pochopené správně, ale taky jsem nechtěl mluvit do toho, jak by to mělo vypadat a povedlo se to. Nejsem odborník na rozhlas, nejsem odborník na divadlo. Mám za to, že snad dokážu pochopit, jak by měl vypadat ten text. A u toho nakonec končím a vždycky držím palce všem, kteří s tím potom dále pracují.
1: Takže nějaká spolupráce na scénáři vás neláká třeba do budoucna?
2: My řešíme několik filmových zpracování mých knih, ale zase zůstávám v té rovině.

0: mě, že fandím a s čím jde, tak pomůžu, ale myslím si, že každý by se měl v podstatě držet svého kopyta.
1: Jak se to tak říká o ševcích, takže i spisovatelé. No, nemůžu se samozřejmě nezeptat na to, co teď dokončujete, protože už to trošku prosáklo, že to zase bude z našeho regionu.
0: A bude to román, který se jmenuje Vltavice. My jsme hrozně dlouho řešili, jak by se měl jmenovat. Měli jsme několik variant toho názvu. A je to román z Dolní Vltavice. Teď jsem někde říkal, že na jihu Čech píší všichni, takže i ten terén máme rozparcelovaný, takže třeba Petra Klabouchová se drží své Horní Vltavice a já teď mám svůj region Dolní Vltavice. Jsme na Lipně, jsme vlastně v té potopené krajině a i tenhle román s tím pracuje. Je tam příběh, je tam několik časových rovin, což mě vždycky baví. Je tam příběh z roku 1900, kde vidíme malýho 9-letýho, 10-letýho kluka, který křičí do světa, že jednou tady okolo nás budou plavat ryby, oni mu to nevěří. Možná uvažují o tom, že to je přece potopa světa, ta už se nestane, nikoho nenapadne, že by tam mohla stát někdy přehrada. A do toho, nebo vedle toho je tam příběh Emy, 60-leté dámy z Budějovické Havlindy, která touží potom objevit sochu Jana Nepomuckého, která je tam někde ve vodě, ona tam skutečně je, potápěči ji zkoušeli hledat a jestli ji najdou, to je jedna z point tohohle románu, pro ní je to cesta k určitému tajemství a objasnění i jejího vlastního příběhu.
1: Takže zase se vám bude v tomhle románu spojovat minulost se současností, tak jak to máte rád a jak jste zvyklí ohledávat ty naše kořeny.
0: Já to jinak asi neumím. Ptal se mě teď taky nedávno někdo na besedě asi v Pardubicích, jestli napíšu někdy nějaký román ze současnosti. A já vlastně mám pocit, že všechny ty moje romány jsou vlastně romány ze současnosti, i když zpracovávají historická témata, protože pořád to jsou naše témata a i ty historické romány mají vždycky nějakou současnou linku. Mám pocit, že bych nedokázal vyprávět jenom to, co je dneska, protože nic není jenom dneska. Tomu dnešku vlastně předcházel i nějaký včerejšek.
1: Vy jste mi na to částečně odpověděl, ale proč je pro vás ta historická paměť důležitá?
0: Protože bez ní nedokážeme pochopit opravdu ani hodinu všedního dne. My skutečně, aby jsme věděli, co je a co bude zítra, tak musíme do určité míry chápat, co tomu předcházelo. A to se samozřejmě nějakým způsobem teda promítá i do toho mého psaní.
1: Tak to říká Jan Štifter, spisovatel, novinář, aktivista v dobrém slova smyslu, občanský aktivista. Jsem moc ráda, že jste si našel čas a cestu do Českého rozhlasu České Budějovice. Díky, že jste věnoval svůj čas kavárně a jejím posluchačům a přeju, ať se daří, no a ať má svinenské čtení letos v červenci hodně návštěvníků, vnímavých návštěvníků. Děkuju.
0: Já taky děkuju a dorazte na svinenské čtení, začínáme 20. července.
1: Od mikrofonu se loučí a inspirativní dny vám přeje Pavla Kuchtová.
2: Původně měl být zbourán. Vildův mlýn v Jestebnici na Táborsku nakonec zachránila parta nadšenců, která stavbu původem z poloviny 18. století postupně obnovuje za pomoci veřejnosti i mnoha dobrovolníků. U Vildova mlýna tak díky nim dnes můžete zažít hudbu, divadlo či různé přednášky. Jaký příběh konkrétně vedl k záchraně stavby a co všechno takové rozhodnutí obnáší, zeptáme se Bohumily Mrzenové ze spolku Sedlecká. Nalaďte si nás v pondělí 25. května po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

přátelé, vše dobré vám přeju z Českého rozhlasu České Budějovice na začátku písničkové půlhodinky, která má v záhlaví spojení světla ramp. Moje jméno je Jiří Kasal. Mohu slíbit, že následující půlhodinka bude plná příjemných písniček. Ve většině případů hitů, jenže jejich výběr vychází ze smutné skutečnosti, že jejich interpreti nebo autoři, jako hned v prvním případě, v minulých týdnech už opustili tento svět.

The Gambler, hráč, to byl životní song amerického písničkáře Dona Šlice, původem z Dartmouth v Severní Karolíně, který se stal v roce 1978 jenom mírným hitem v jeho podání. Ovšem potom, co jej natočili countryové hvězdy jako Bobby Bear nebo Johnny Cash, se stal jednou z nejoblíbenějších písniček zpěváka Kennyho Rogerse. U nás tato skladba zdomácnila zásluhou Petra Spáleného. Don Schlitz, nositel dvou cen Grammy a autor mnoha písniček pro zpěváky a zpěvačky z ranku country and western, zemřel minulý měsíc ve věku 73 let v Nashville. Před týdnem 16. května se uzavřel ve věku 76 let životní příběh skvělého zpěváka, hráče na foukací harmoniku a kytaristy Denise Locorriera, vedoucího člena populární country rockové a poprockové kapely původním celým jménem Dr. Hook and the Medicine Show, která měla v 70. letech plejadu velkých hitů, známých také v Čechách, a to i díky domácím verzím. Sylvia's Mother, Sylviana matka, byla první.

Silviana matka říká, Silvie nemá čas přijít k telefonu. Silviana matka říká, Silvie se snaží začít svůj vlastní život. Silviana matka říká, Silvie je šťastná, tak ji nech na pokoji. A spojovatelka říká 40 centů za další 3 minuty. Tak to byla pro mě hned jedna z nejslavnějších skladeb skupiny Dr. Hook and the Medicine Show. Silviana matka, Silvie's Mother, kterou natočila v roce 1972 a kterou v Čechách opět přespíval Petr Spálený pod názvem Silvie nemá čas. Jejím autorem je skladatel, ale skvělý výtvarník a autor dětských knížek Shel Silverstein, kmenový autor kapely. A byl to právě on, který již o 2 roky dříve doporučil do filmu Kdo je Harry Kellerman a proč o mě říká ty strašné věci s Dustinem Hoffmanem a Barbarou Harris v hlavních rolích. Za původně podivným dlouhým jménem stál jeden ze zakládajících členů sestavy George Cummings. V roce 1968 hrál spolu s kamarády s již zmíněným Dennisem Locorierem a Royem Sawyerem v klubu Bandbox nedaleko autobusového nádraží v Union City ve státě New Jersey na dohled přes řeku Hudson od New Yorku. Majitel klubu tehdy požádal chlapce, aby si dali nějaké jméno, které by mohl dát do vitríny s programem klubu. George Cummings si řekl o kousek papíru a tušku a během chvilky napsal Dr. Hook a jeho Medicine Show přímo z jihu nabízí solovou muziku. No, dnes už nevíme, zda byl majitel v první chvíli nadšen, či nikoliv, jestli pro jeho vitrínku nebyl název příliš dlouhý, ale ujal se. Medicine Show byl odkaz na cestující prodejce zázračných medicín, hadích mastí, na léčbu všeho, a ti na koních a ve vlacích, kdy si křižovali divoký západ. Dr. Hook byla zřejmě narážka na pásku přes oko zpěváka kytaristy Roye Sawyera. Pirát Hook by nebyl v medicínské show hodný, proto dostal titul doktor. Tak to je vznik tajuplného názvu Dr. Hook and the Medicine Show.

With a Beautiful Woman, když se zamilujete do krásné ženy. To byl velký mezinárodní hit z konce 70. let kapely, která už v tu dobu ale užívala krátký název Dr. Hook. Když už také nežijící Ray Sawyer svou černou páskou přes oko poutal vizuálně největší pozornost, hlavním zpěvákem kapely byl právě Dennis Locorriere, rodák z Union City v New Jersey. Zatímco doma v Americe měli veliký hit v písničce The Cover of Rolling Stone na obalu Rolling Stone, na britských ostrovech se tato písnička nevysílala, protože byla vnímána jako jednoznačná reklama na známý americký časopis. V roce 1975 opustila kapela Dr. Hook nahrávací firmu CBS a zkrátila si název na Dr. Hook a přešla ke společnosti Capitol. Během zhruba 6 let se za dobrou smlouvu odměnila šňůrou hitů jako A Little Bit More, Walk Right In, Sexy Eyes, If Not You, nebo Sharing the Night Together, místo, kde můžeme být sami, zasneme světlo a budeme noc společně sdílet. Dennis Locorriere s kapelou Dr. Hook a Sharing the Night Together.

Sharing Night Together. Tato skladba byla posledním hitem, který jsme vám od kapely Dr. Hook jednak navodili atmosféru pozdních 70. let a také připomněli květnový odchod jejího zpěváka, kytaristy, vůdčího člena Denise Locorriera. Ve 84 letech zemřela 14. května Claudine Longe, vysloveno francouzsky, hlavně v 60. a 70. letech populární v Americe žijící francouzská zpěvačka a herečka, která kdysi přitahovala pozornost posluchačů eroticky působícím hlasem. Její hlas necharakterizoval nějak úchvatný rozsah, ale spíše jeho barva. Zpívala v rodném jazyce, ale častěji anglicky s milým francouzským akcentem a působila především na mužské publikum mimořádnou intimitou a jemnou dívčí rostou. Když k tomu připočteme jednoznačný fyzický půvab, nelze se divit, že Claudine Longe se stala v 60. letech hvězdou různých televizních pořadů a také zazářila ve filmu Večírek z roku 1968 po boku Petra Sellerse. A zájem byl i o její nahrávky, jako třeba Love is Blue, neboli francouzsky L'amour est bleu, česky Láska je modrá.

Obloha je modrá, když se vracíš, láska je modrá, když mi držíš za ruku. A to byl malý hit zpěvačky Claudine Longe z roku 1968. Love is blue, l'amour est bleu. Claudine Longe pocházela z Paříže, odkud odcestovala v 19 letech do Las Vegas, kde jako tanečnice excelovala v jedné noční show. Tam se její životní cesta protnula s Andym Williamsem, velice populárním zpěvákem a konferenciérem, ovšem také pohledným mužem. Mladá Francouzka jednou marně zápolila s nepojízdným autem, když jí byl znenáhlu na blízku usmívající se gentleman Andy a vše elegantně vyřešil. Z náhodné situace přirozeně vyplynul nenucený hovor. Bylo to opravdu nádherné ráno, zavzpomínala později Claudine. Velká romance byla rychle na světě a co na tom, že roztomilá Claudine Longe byla o 14 let mladší než Andy Williams. Výsledkem toho všeho bylo bulvárním tiskem bohatě využité manželství, z něhož vzešly tři děti, ale také několik společných nahrávek, včetně duetu z roku 1967 písničky Let It Be Me od Everly Brothers, respektive Gilberta Beckoda. Zde je Bůh žehnej dni, kdy jsem tě našel, chci zůstat s tebou a tak tě prosím, ať jsem to já.

0: Francouzský duet před 59 roky předvedli Claudine Longe a Andy Williams. Jenže manželství postupně dospělo ke konci a vítr odval také někdejší popularitu Claudine Longe v roli zpěvačky. Ta žádné porozvodové deprese necítila, neboť se zamilovala do známého amerického lyžaře chorvatského původu olympionika Vladimira Spidera Sebiče. I on disponoval značným jméním, které mu umožňovalo žít v milionářském zimním středisku Aspen v Colorádu v sousedství takových celebrit jako herce Jacka Nicholsona nebo countryového zpěváka Johna Denvera. Manželskému vztahu ale učinilo přítrž ráno na první jarní den roku 1976, kdy byl sjezdař Spider Sebiš nalezen mrtev ve svém domě. Na jeho legálně drženém revolveru byly nalezeny otisky prstů Claudine Longe a ihned se v tisku objevily spekulace o chladnokrevném mordu. Už dříve se mluvilo o tom, že toto manželství prý bylo dosti divoké. Manželka se bránila tím, že šlo o nešťastnou náhodu. Nakonec tato verze u soudu uspěla a Claudine byla obviněna pouze z nedbalosti, za což jí bylo uloženo 30-denní vězení. Vzpomínkou na kdysi sladkou Claudine Longe se posuneme na závěr Světla ramp k tomu rozhodně lepšímu, a to třeba ke slavné písničce z filmu Muž a žena. V níž mužský hlas patří brazilsko-americkému perkusistovi José Suárezovi. Autor pořadu Jiří Kasel vám, přátelé, děkuje za přízeň a i za mistra zvuku Michala Koláře přeje mnoho šťastného.
1: André?
2: Oui.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Uvěznění bouří na horské chatě. S vrahem. David Matásek a Viktor Preiss řeší případ pro lyžaře. ČT 2. Zvítězí přátelství nebo čest policajta. Sean Penn v síti dávných vazeb irské mafie v premiérovém filmu Stav milosti. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu z katedrály svatého Petra a Pavla v Brně. Felix Mendelssohn Bartholdy, symfonie číslo 2, chvalospěv. Nedělní večer s Českou televizí.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Hasičům se podařilo zachránit zatím jednoho z pěti uvízlých jeskyňářů. Odborníci z Národního parku Šumava se v létě setkají s lidmi uprostřed přírody. Fotbalisté Slávie porazili Plzeň 3-0 a před prázdným stadionem si převzali pohár ligového mistra. Zítra bude na jihu Čech slunečno s teplotami do 29 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Hasičům se podařilo zachránit jednoho z pěti uvízlých jeskyňářů poblíž Holštejna na Blanensku. Oznámili to na síti X. Podle nich je v pořádku a v péči záchranářů. Záchrana ostatních pokračuje. Zasahuje celkem 80 záchranářů, včetně hasičů a speleozáchranky. Amatérští speleologové uvízli přibližně 100 metrů za vchodem do jeskyně. Mezi nimi a východem je ale prostor s vyšší hladinou oxidu uhličitého, který je nutné překonat s dýchací technikou. Při procházce šumavskými lesy mohou v létě výletníci potkat odborníky ze správy Národního parku. Akci Potkejme se v přírodě připravují na rybárně u Modravy, na Knížecích pláních, Bučině a u Plešného jezera. Pokračuje mluvčí Národního parku Jan Dvořák.
4: My tam budeme mít stánek a budou tam nejrůznější kolegové ze správy, nejrůznější odborníci, ať to jsou třeba zoologové, biologové, ať to jsou lesníci, ať jsou to strážci Národního parku, ať jsou to kolegové lektoři, kteří mají na starosti environmentální výchovu. Vlastně, když tam lidé přijdou s dětma, tak budou tam nějaké hravé aktivity.
2: Zahrádkáři mohou aktivně pomáhat s ochranou přírody. Začíná další kolo celonárodní soutěže Živá zahrada. Soutěžící při ní budou pozorovat pohyb zvířat na svých zahradách. Přihlášku najdou na webu živazahrada.cz. Živočichy zaznamenají do formuláře, doplňuje Petr Stýblo z pořádajícího Českého svazu ochránců přírody.
5: Do té oni mohou vypisovat, co na té zahradě viděli za živočichy. Počítají se jenom živočichové, kteří se té zahrady nějak dotknou. To znamená, že když nad ní přiletí čáp, tak to se nepočítá, ale když si sedne na střechu, tak už ano.
2: 77% Čechů plánuje letos strávit dovolenou v tuzemsku. Je to zhruba o 12% víc než loni. Vyplývá to z průzkumu státní agentury na podporu cestovního ruchu Czech Tourism, kterého se na začátku května zúčastnila tisícovka respondentů. Na dovolenou v České republice míří domácí turisté nejčastěji do Jihočeského kraje. Dál potom na Jižní Moravu nebo Moravskoslezského kraje. Průměrná délka pobytu v tuzemsku letos dosahuje víc než 11,5 dne. To je téměř o 3 dny víc než loni.
3: Sport.
2: Fotbalisté Slávie po závěrečném kole prvoligové sezóny nezvykle před takřka prázdným stadionem převzali pohár pro ligového mistra. Obhájci trofeje, kteří dnes porazili Plzeň 3-0, se při slavnostním ceremoniálu museli obejít bez fanoušků kvůli uzavřenému hledišti za nedávné nedohrané derby se Spartou. Ta porazila dnes Hradec Králové 2-1. Oba týmy měly už před utkáním jisté konečné umístění, zaručující start v evropských pohárech. Jablonečtí fotbalisté v podještěckém derby porazili Liberec 2-1 a v nadstavbové skupině o titul oslavili v posledním zápase sezóny první výhru.
3: Počasí.
2: V noci budou teploty mezi 16 a 13 stupni, v pondělí očekávejte na jihu Čech jasno nebo skoro jasno, teploty mezi 26 a 29 stupni Celsia, na horách do 26. Vítr slabý severních směrů, biozátěž na většině území na Dvojce, na Jindřichohradecku bude mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehoda. Voda u Sedlice na Strakonicku už by měla být odstraněna. Pozor ale na dálnici D3 u Horusic nedaleko Veselí nad Lužnicí. Ve směru na Tábor je na vozovce roztrhaná pneumatika.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
6: Příjemný podvečer letních teplot, jsou tu víkendové melodie podvečera, známé písničky ve společnosti Českého rozhlasu České Budějovice, které dnes doplníme o písemná přání, ale také si můžete o písničku zavolat, a to na telefonním čísle 221 55 44 11. Pohodový poslech vám přeje Michal Hovorka.

Posloucháte Melodie pro večera ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Máme tu první dnešní písemné přání, a to k narozeninám. Dobrý den k vám do studia všem posluchačům, prosím vás o zahrání k narozeninám pro moji kamarádku Marii Zítkovou. Milá Maruško, k tvým narozeninám ti přeji všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav, tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy.

0: V Melodích pro večera pokračujeme nyní telefonickým přáním a bude k dnešnímu svátku. Krásný podvečer vám přeji, tady je Český rozhlas České Budějovice. Dobrý den.
1: Dobrý večer, nebo dobrý ještě podvečer. Já bych chtěla nechat zahrát k dnešnímu svátku Sergeje Janě Křiklánovej. Hlavně pohodu, štěstíčko, zdravíčko, přejou jí to ségry Milča a Jiška a zahrajte jí nějakou hezkou písničku od Vaška Neckáře.
0: Velmi rádi, já jsem vybral takové pěkné duo s Helenou Vondráčkovou a ta písnička se jmenuje Hezkej den, což si myslím, že úplně přesně odpovídá.
1: Ano, to je úplně nejlepší, jo. Tak děkuju moc a užijte si hezky ještě podvečer další.
0: Vy též, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky. Na své.

0: Máme dneska hezký den a taky pořádně horký den. Tady je Český rozhlas, krásný podvečer vám přeji, kdo pak se k nám dovolal.
1: Podvečer vám a vaší redakci a já bych chtěla pozdravit všechny Janičky a i těm, kdo se třeba nedovolá a poslouchá, a nemusí to být jenom Janičky, tak vám všem, protože jak to říkáte, je krásný den, tak se musíme ještě užít. Tak já bych chtěla poptat naší Janice Čechů do Prachatic, protože už se známe hodně dlouho, byli jsme na první dovolený u moře spolu, představte si to, ještě pořád takhle táhneme. Takže
0: no, tak
1: to
0: krásný. Nějaký
1: no a já bych chtěla i pozdravit její maminku, protože třeba to najdou zpětně. A pak mám ještě paní Janičku Ježávku a paní Lampovou Marušku, i když teda je Maruška, ale přivezla mi ta krásný sázení, takže se i podělíme s někým. Takže věřím tomu, že nám to prší a tak máme radoši. Milí holky Janičky, hodně nej a užijte si to ještě krásně. Dejte si něco dobrýho a třeba se někde sejdem na zmrzlině. Vám by to přála taky, ale bohužel jenom po rozhlase, takže vám taky přeju krásně.
0: Tak to moc děkuju. A když jsme měli předtím hezký den, tak jsem vybral písničku od Michala Tučného a ta písnička se nazývá Dnešní noc bude dlouhá, protože třeba předpokládám, že děvčata to dneska hezky oslaví. Co vy na to?
1: No určitě. A je to třešnice na dortu, protože přesně dva musí. Vy to krásně uvedste, pomocte mi. No a ten druhej zaspívá, takže se dva tím. Takže děkuju moc a přeju krásný večer.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Melodie podvečera. O písničkový dárek si řekněte na čísle 221 55 44 11, SMS-ku ve tvaru CB mezera MP mezera plus text zprávy posílejte na 900 11 03.
2: Tak jeď. Jen vař. Padnem tam do těch starých putik, tam hudba má svůj rajc. Swing, rock and roll a pak beat. Tak točte se kočky a ty koukej, hraj!

0: swing.
1: Swing. Swing. Swing.
0: Wide eye, wide eye, wide eye, wide eye. Hoj, tě pámbu.
1: Dík.
0: Ať slouží.

0: hrncům a pěkně vař. Sednout hrncům a pěkně vař. Sednout hrncům a pěkně vař.
1: A co bude k obědu teď?
0: Sleď.
1: Tě pámbu.
0: Dík.
1: Ať slouží.
0: Začni, válej, česný, hodla, zvink.

0: chtěl snad víc? O ne, ne, ne, on Mojžíš věděl, proč vědro s vodou v té studni měl. Well, well, well, co k obědu teď? Ach, sleď.
1: Tak dobrou.
0: Díky.
1: Ať slouží. Swing, swing, swing, swing, swing.
2: Melodích pro večera, nyní budeme hrát opět k narozeninám. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro pana Josefa Roda z Jindřichova Hradce k jeho 91. narozeninám. Milý tatínku, dědečku, to už je takové číslo, že by si zasloužila vlastní rybářský revír a dvě zahrádky navíc. Pořád nechápeme, jak to děláš. Většina lidí v tvém věku odpočívá, ale ty zvládáš kontrolovat rybníky, organizovat zahrádku a ještě mít přehled úplně o všem. Přejeme ti hodně zdraví, hodně štěstí a pořádnou dávku pohody. Hlavně si zachovej svůj humor, klid a nadhled. To je to, co z tebe dělá toho nejlepšího taťku. Užij si svůj den přesně podle sebe, v klidu, pohodě a s úsměvem. Všechno nejlepší k narozeninám ti přeje dcera Ivana s manželem, syn Bohouš s rodinou a všechna vnoučata.

A další přání v Melodiích pro večera ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice bude opět narozeninové. Prosím, zahrajte k narozeninám pro Petra Nováka z Kamenice nad Lipou. Přejeme ti ještě spoustu let prožitých ve zdraví a spokojenosti, ať máš dost času užívat si všeho, co tě baví, tvoji nejbližší. A když je to písnička pro Petra Nováka, tak si myslím, že bude nejlepší, když mu zaspívá i jeho jmenovec Petr Novák.

nyní budeme hrát paní Aně Míkové z Konopiště. Aničko, všechno nejlepší k narozeninám, hlavně hodně zdraví do dalších let ti přeje Anička Malá.

vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Je podvečer. Známé písničky v dobré společnosti Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Teď tu máme další přání, které dorazilo SMS-kou. Zahrajte prosím mému bráchovi Josefu Němcovi k narozeninám. Karel Lukáš.

A je tu dnešní poslední vzkaz v melodích podvečera. Dobrý podvečer, chtěla bych nechat zahrát pro mě a mou dceru Nelču od Mandraže písničku Františkovy lázně se vzkazem, že se nám ty Františkovky už blíží. Děkuji, vaše posluchačka Martina. Michal Hovorka se pro dnešek loučí, brzy opět naslyšenou.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Žáci museli v testech odpovídat na své duševní zdraví nebo vzdělání rodičů. Ministr Plaga si proto předvolá šéfa inspekce Zatloukala. Na jaře přibývá střetů s lesní zvěří. Jihočeští policisté letos evidují 400 případů. Největší půjčovna lodí na Vltavě bude v nadcházející sezóně nabízet i doprovodného instruktora. Zítra bude na jihu Čech slunečno s teplotami do 29 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga si zítra předvolá ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Napsal to na síti X. Důvodem jsou letošní plošné testy žáků 5. a 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Bez vědomí škol i rodičů se na jejich konci objevil dotazník s osobními otázkami na duševní zdraví dětí nebo vzdělání rodičů.
2: Testy se pravidelně dělají z českého jazyka a matematiky. Na jejich konci se letos objevil dotazník a v něm třeba otázka, zda v posledních dvou týdnech měl žák myšlenky, že by mu bylo lépe, kdyby nežil nebo si nějak ublížil. Pokračuje člen Rady asociace ředitelů základních škol Tomáš Augustín.
3: O tom dotazníku jsme nebyli dostatečně informováni, věděli jsme, že nějaký dotazník tam bude, ale většinou jsou to takové poměrně neškodné otázky.
2: Ústřední školní inspektor Zatloukal na telefonáty redakce nereagoval. Mluvčí uvedla, že inspekce se k celé záležitosti vyjádří až v pondělí. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
0: Řidiči na jihu Čech letos nahlásili více než 400 střetů s lesní zvěří. Jen na Strakonicku jich bylo 170. Sražené zvěře podle policistů přibývá na jaře. Srnky nejčastěji přebíhají silnice při svítání a soumraku. Jak se při hrozícím střetu za volantem chovat, radí policejní mluvčí Lenka Krauzová.
4: Určitě je důležité ubrat rychlost, držet pevně volant, krátce zatroubit, sledovat okolí, nestrhávat volant do protisměru ani do příkopu. Tomu střetu, když už se nejde vyhnout, tak opravdu nezazmatkovat.
0: Vyšebrodská firma Ingetour, největší půjčovna lodí na Vltavě, bude v nadcházející sezóně nabízet novou službu doprovodného instruktora. Vede lodě a skupiny rekreantů po řece a případně jim i ukazuje zajímavá místa v okolí, uvedla za Ingetour Anna Hyková. Firma provozuje také 4 velké kempy na Vltavě od Vyššího Brodu po Český Krumlov.
1: Počasí.
0: Noční teploty budou mezi 16 a 13 stupni. V pondělí očekávejte na jihu Čech jasno nebo skoro jasno, teploty mezi 26 a 29 stupni Celsia, na horách do 26. Vítr slabý severních směrů, biozátěž na většině území střední. Na Jindřichohradecku bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pozor, dávejte na dálnici D3, za sobě slaví na Táborsku směrem na Prahu, je tam porouchané vozidlo.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den vám od mikrofonu přeje, milí posluchači, Kateřina Dvořáková. Dnes otevíráme téma, které v Česku trápí statisíce žen a přesto o něm v soukromí často jen šeptáme. Řeč bude o inkontinenci a potížích s poklesem pánevních orgánů. I když nejde o onemocnění, které by nás přímo ohrožovalo na životě, dokáže nám ho neuvěřitelně znepříjemnit. Omezuje nás v pohybu, v radosti z koníčků i v běžném sebevědomí. Každá žena je jiná a stejně tak i její cesta k úlevě. Jak poznat, o jaký typ úniku moči jde? Proč je důležité začít s posilováním pánevního dna už v mládí? A co dělat, když se operace obáváme? O individuálních řešeních, moderní léčbě i bezpečné pomoci v období menopauzy si budu povídat s paní doktorkou Janou Rackovou z gynekologické ambulance Gynovum v Mochově. My nebudeme mluvit jen v obecné rovině. V našem vysílání bude i pacientka paní doktorky, která se rozhodla o svém problému promluvit. Právě kvůli citlivosti tématu si přeje zůstat v anonymitě, ale podělí se s námi o svůj příběh se smíšenou inkontinencí a sestupem dělohy. Uslyšíte, že v tom rozhodně nejste sami a že každé trápení má své řešení. Další medicínský příběh se šťastným koncem zazní v cestě k uzdravení. Pořad vysíláme v 9 hodin 15 minut v Českém rozhlase Střední Čechy každou neděli a v ten samý den na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu v 19.05. Pokud díl nestihnete, pusťte si nás podcastu na Spotify, Můj rozhlas a dalších aplikacích. Na příběh s dobrým koncem se těší Kateřina.
0: Cesta k uzdravení. We'll be right back.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co se vlastně děje v těle, když řešíme inkontinenci? Na to se zeptám paní doktorky Jany Rackové, která za námi přijela z Mochova, a s ní přišla i její pacientka, a jak už v úvodu zaznělo, zůstane v anonymitě, ale o svůj příběh se s námi podělí. Milé dámy, dobrý den.
2: Dobrý den, já velice děkuji za pozvání do Českého rozhlasu a moc děkuji taky pacientce, která se s námi přišla podělit o svůj příběh.
3: Dobrý den.
2: Inkontinence moči je jakýkoliv mimovolní únik moči, který člověk neočekává. My dělíme inkontinenci na stresovou, urgentní anebo smíšenou, a stresové říkáme právě proto, že dochází ke zvýšení nitrobřišního tlaku a tím dochází k mimovolnímu úniku moči. U urgentní inkontinence tam je to většinou složka nervová a hladké svaloviny, kdy hladký sval v močovém měchýři nedokážeme tak dobře ovládat a ten sval sám má nějakou svoji aktivitu a buď ta žena má pocit rychlého nucení na močení, anebo dojde ještě k úniku té moči. U urgentní inkontinence může být i noční močení, můžou tam být vyšší frekvence močení v noci a ohrožuje to zejména potom starší pacienty, protože vstávají k tomu močení a může dojít třeba k pádu. No a smíšená inkontinence je kombinace těchto dvou.
1: A to je diagnóza vaší pacientky?
2: U naší pacientky řešíme k tomu ještě sestup pánevních orgánů, protože pánevní dno je extrémně složitý orgán, kdy právě máme dohromady močovou trubici, močový měchýř, dělohu, pochvu a ještě rektum a konečník, a každý z těchto orgánů může nějakým způsobem sestupovat. Ty pacientky, které mají sestup, na druhou stranu nemusí mít nutně problém, některé jsou asymptomatické i dlouhý život, ale v případě naší pacientky právě i efekt porodu a potom perimenopauzy, tak může přispívat k tomu, že právě pacientka má ty smíšené příznaky.
1: Existuje nějaká prevence, paní doktorko?
2: My jsme společnost, která žije extrémně sedavým způsobem. Obecně máme málo pohybu už v dětství a dále k tomu samozřejmě přispívá i nadváha nebo obezita. Takže bych z preventivních opatření určitě začala zdravým životním stylem, péči opravdu o celou tu postavu, to znamená o celé to posturální svalstvo, od nohy přes to pánevní dno, přes dýchání, bránici, dokonce k tomu přispívá i funkce čelisti k pánevnímu dnu. Takže my musíme mít opravdu celý komplex toho těla tak vyrovnaný, aby nám to pánevní dno dobře fungovalo. To znamená začít pohybem v tom dětství nebo potom v adolescenci, nepřestávat. A ideálně by bylo fajn třeba zařadit pro ženy cvičení pánevního dna ještě předtím, než otěhotní.
1: Já bych chtěla zůstat chvíli u té funkce čelisti. Jak souvisí čelist s pánevním dnem?
2: Celé tělo člověka je protkáno takovým jemným vazivem a v poslední době se přišlo na to, že to vazivo je všechno propojené. V těle jsou fascie, které opravdu prochází celým tím tělem, a právě s tím pánevním dnem potom souvisí i ty příčné svaly, třeba břišní. To souvisí s bránicí a jak dýcháme, tak samozřejmě všechno se to upíná na klíční kosti a to potom jde i k té čelisti přes krk.
1: Děkuji za to vysvětlení. Je pravda, že jsou dneska různé cvičení na fascie pomocí fasciálních válců. Vy říkáte, že je dobré posilovat pánevní dno před těhotenstvím, ano, ale zároveň jsme tady mluvili o tom dětském věku. Na co se primárně zaměřit u dívky a u ženy, abychom předešli inkontinenci?
2: Obecně asi přiměřený zdravý pohyb se zapojením všech těch svalových struktur a myslím si, že u těch mladších dívek je hrozně důležité znát tu anatomii toho svého genitálu, jak zevního, tak vnitřního, vědět, jaké ty struktury tam máme, případně jaké svaly tam máme. A opravdu my těmi svaly toho pánevního dna, protože je tam velká část těch kosterních svalů, které my můžeme ovládat, tak tím pádem my je můžeme i zapojovat. A chtěla bych zdůraznit, že důležité není jenom posilovat pánevní dno, ale zároveň je umět i správně relaxovat.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pojďme si ještě jednou připomenout a možná i upřesnit, paní doktorko Racková, co všechno inkontinenci způsobuje. Jsou to třeba četnější porody, ale vy jste tady zmínila i menopauzu, čili hormonální změny.
2: Určitě. Pokud se bavíme o té stresové inkontinenci, tak ve 20% může být i u mladších lidí, i u těch, co nerodili. Takže není to jenom porod nebo samotné těhotenství, které nám zvyšují ta rizika, ale můžou to být jiné faktory. Velkou roli tam hraje genetika, potom právě stav kolagenu, elastinu a vaziva celkově v tom těle, s tím souvisí ty fascie, jak jste říkala správně. A potom tam hraje roli například obezita anebo různé návyky u některých pacientů i užívání léků.
1: Proč se tomu říká stresová inkontinence?
2: To slovo stres je nějaký určitý tlak vyvíjený právě na to pánevní dno, takže to je při kašli nebo při poskoku, při pohybu, při smíchu často. Je to převzato z angličtiny.
1: Pak tady máme urgentní inkontinenci a tu způsobují i hormony nebo pokles estrogenů v menopauze?
2: Částečně máte pravdu a u obou typů inkontinencí má velký vliv stav toho kolagenu, stav kostí, stav těch svalových vláken. Takže samozřejmě část může být zapříčiněna poklesem těch hormonů nebo kolísáním hormonů v perimenopauze.

0: odchází určitá harmonie z toho života a přichází ta disbalance, protože je to někdy vážně problém. Kdy u vás nastal? Co to způsobilo?
1: Zjistila jsem, že si dvakrát poskočím a musím teda jít na toaletu a je problém. A že i když si na tu toaletu dojdu, tak to neznamená, že si můžu poskočit třikrát. A že si nemůžu skákat po té jedné noze s těma dětma, protože to prostě nezvládnu. A musím si teda dojít pro nějakou pomůcku, abych teda se nemusela jít převlíknout celá.
0: Jak jste to začala řešit?
1: Takže jsem normálně si řekla, dobrý, tak si vemu slipovou vložku. Jenže jsem zjistila, že slipová vložka opravdu není vhodná. Že to způsobuje nepříjemné pocity a velmi brzy po tom, co je únik moči. Takže jsem se začala schánět po inkontinenčních pomůckách dalších.
0: Kolik vám bylo let?
1: Bylo mi 2,40. Mm-hmm. Takže jsem zjistila, kde se dají koupit, jaký jsou druhy, jaký jsou šíře a že mi zatím teda stačí ty slabí. Pak jsme se prostě s kamarádkama dohodli, že zkusíme posilovat břicho.
0: A to vám pomohlo?
1: A to jsem měla pocit, že mi teda pomohlo. A začala jsem chodit na rehabilitaci, kdy cvičím s rehabilitační sestrou. Nicméně ono se vlastně dostavilo takový mírný zhoršení po tom začátku, na což ona mě upozorňovala, že se může stát. Teď se mi to zdá zase lepší, ale my jsme ještě teda s paní doktorkou nasadili léčbu mastí.
2: Co na lokální terapii.
1: Tam mi teda přišla lepší. Já třeba jsem přestala chodit v noci na toaletu.
3: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka už to tady v úvodu takzvaně naťukla, že někdy ženám pomůže i hormonální léčba. A u té bych s vámi, paní doktorko Racková, chtěla chvíli zůstat. Jakou hormonální léčbu jste své pacientce navrhla, která jí vlastně evidentně pomáhá?
2: My jsme ještě s pacientkou řešili vyšetření na specializovaném pracovišti na urogynekologii v nemocnici, kde pacientka podstoupila takzvané urodynamické vyšetření, kde právě se zjistilo, že tam je i ta složka urgentní, a pacientka dostala ještě léky, které se používají na urgentní inkontinenci, aby se zlepšilo právě i to noční nucení na močení. A mě trošku mrzelo, že pacientce nebyla jako první volba nabídnuta terapie těmi lokálními estrogeny.
1: Ano.
2: Takže jsme se s paní dohodli, že tady zkusíme i tuto léčbu spolu právě s léčbou z té urgentní inkontinence, a zvolili jsme terapii estriolem,

0: protože existuje několik typů estrogenů, které my můžeme použít a víme ze studií, že opravdu i na stresovou inkontinenci, i na tu urgentní inkontinenci ten efekt je dobrý. Není stoprocentní, ale určitě spoustě ženám a právě v tom mladším věku, kdy třeba ještě nezvažují operační řešení, tak může ta lokální terapie pomoct.
1: Abych tomu dobře rozuměla, estriol je hormonální lék, který dodává tělu estrogen?
0: Tam je to tak, že to pánevní dno i ten zevní genitál, tak mají receptory pro estrogen. Estriol je typ estrogenu, který se ve větších mírách produkuje v těhotenství, placentou a on má dobrý vliv opravdu na všechny ty struktury toho pánevního dna. Ale můžeme používat i třeba estradiol, případně jiné přípravky.
1: To je velice pozitivní zpráva.
0: Tato lokální terapie není systémová, dokonce v posledních letech existují i studie, že u některých pacientů, které prodělali třeba karcinom prsu, tak už se ta lokální terapie může použít, není nebezpečná pro ně, protože právě víme, že systémový efekt těch lokálních krémů nebo mastí tak je minimální nebo žádný, působí to opravdu lokálně.
1: Jak je to u dám, které jsou v menopauze? Také jim navrhujete hormonální léčbu v případě, že jsou inkontinentní? Pomůže jim to?
0: Samozřejmě s pacientkou vedeme vždy debatu, nesmí tam být nějaké kontraindikace k té hormonální terapii a my při tom gynekologickém vyšetření, když vidíme, že ten zevní genitál jeví nějaké známky takzvané atrofie, to znamená, že ta sliznice je přece jenom tenká, je tam vidět ten nedostatek toho estrogenu už při tom vyšetření, anebo pokud si pacientka sama stěžuje na nějaký diskomfort, pálení, případně bolestivost při styku, tak tyto lokální terapie působí velice dobře.
1: To velice ráda slyším. Já se ptám i proto, jestli by se dámy měly nebo mohly poptat u svých gynekologů v případě, že mají problém s inkontinencí po těchto lokálních lécích, pokud jim je sami od sebe nenavrhnou.
0: Myslím si, že by mohli, ale je to samozřejmě vždycky na té indikaci, na tom rozhodnutí toho daného lékaře, protože se jedná o velmi individuální záležitost, tak samozřejmě některá z těch dám může potřebovat operační řešení, záleží na věku, záleží opravdu na tom stupni té inkontinence, takže tam bych to nechala na rozhodnutí toho daného gynekologa.
1: Vy tedy užíváte lokální estrogen, do toho léky na noc, evidentně se váš stav zlepšil. Uvažujete o operaci?
2: Uvažuju o ní pořád, ale rozhodla jsem se pro teď vlastně jako oddálit. A myslím si, že tomu ještě jakoby dám šanci. Pořád si říkám, že budu důsledná a že zkusím ještě podpořit vlastně tu hormonální léčbu tím cvičením a že bych ještě s tím chvilku počkala.
1: Paní doktorko, jak věřit speciálním křeslům, které fungují na bázi elektromagnetického pole? Jak hodně jsou funkční, jak nám zabrání v inkontinenci?
0: Já si myslím, že pokud ty příznaky nejsou nějak dramatické, tak samozřejmě to není špatná volba, dochází určitě k většímu prokrvení toho pánevního dna, může opravdu dojít k lepší funkci těch svalů, takže pokud opravdu máme spolupracující pacientku, která je ochotná cvičit, která dokáže s tím tělem pracovat, tak si myslím, že to je jedna z možností, jak zkombinovat všechny typy terapie.
1: Některé ženy trápí vedle inkontinence i vizuální změna, sestup orgánů. Tam už byste doporučila operační zákrok?
0: Ten sestup pánevních orgánů se zase posuzuje podle toho, který ten orgán směrem do té pochvy sestupuje, to znamená, jestli je to ta stěna močového měchýře, nebo samotná močová trubice, anebo potom to rektum, případně děloha, děložní čípek. Takže podle toho stupně, toho sestupu se volí to operační řešení.
1: Jak dlouho by měla vaše pacientka vlastně čekat? Neříkám, že něco zkouší, ale vy jste jí navrhla léčbu, která jí částečně pomáhá. Jak to bude dál?
0: Já si myslím, že určitě bych tomu taky dala čas, ještě přece jenom u té lokální terapie, tam je potřeba opravdu aspoň 3 až 6 měsíců, než ten efekt nastoupá, takže není kam úplně spěchat. Vždycky v tom mladším věku pacientek si myslím, že pokud se nejedná opravdu o příznaky, které by tu kvalitu života zásadně ovlivňovaly, tak můžeme pořád zkoušet konzervativní postup, případně tu farmakologickou terapii, ale určitě nejsem proti a máme spoustu pacientek, které jsou i po operačním řešení a jsou spokojené. Takže individuálně.
1: Chcete k tomu něco říct?
2: Já ještě tomu tu šanci dám, že ještě zkusím zacvičit a společně s tou hormonální léčbou tomu dá šanci, abych na ten zákrok prostě nemusela. Protože se těch operací jako bojím.
1: V pořádku. Já vám přeji, abyste mohla hrát volejbal a nemusela odbíhat, skákat přes švihadlo s vašimi dětmi. A doufám, že to tak dopadne, že ta operace vás nečeká v nejbližších dnech ani měsících, možná ani letech.
2: Děkuju.
1: Paní doktorko, závěrem, jak vysvětlit ženám, že inkontinence není tabu?
0: Já si myslím, že přesně jak váš pořad takhle dělá osvětu, případně samozřejmě existují nějaké pacientské organizace, které se tomu věnují. Myslím si, že důležité je o tom opravdu mluvit, nestydět se pojmenovat ty názvy toho zevního genitálu, nestydět se za ty symptomy a přijít za tím odborníkem, případně za praktickým lékařem a vyhledat pomoc co nejdříve, protože když ještě ty ženy jsou mladé, mají přítomnost toho estrogenu v té krvi, tak ty svaly se samozřejmě budou mnohem líp posilovat, než když potom už ta žena je v postmenopauze, kde to svalstvo už může být ochablé, nebo může docházet třeba k osteoporoze, té pánve, těch kyčelních kloubů a tam samozřejmě ty úpony zase nemají tu svoji funkci a inkontinence s věkem se zhoršuje.
1: A kde začít? U gynekologa nebo urogynekologa?
0: Začít určitě u gynekologa a pokud gynekolog zhodnotí, že je potřeba navštívit další specializaci, tak pacientku určitě doporučí.
1: Já vám děkuji, milé dámy, vám za váš příběh, za vaši odvahu a vám, paní doktorko, za vaše odborné rady a doufám, že se tady spolu zase brzy potkáme.
0: Děkuji moc za pozvání.
2: Taky děkuji za pozvání.
1: Děkuji, milé dámy.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Šalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Lodrovy školy mají novou Tóru. Židovské muzeum připomíná své válečné zaměstnance a uplynulo 20 let od smrti spisovatele Viktora Fischla. Při poslechu. V Lodrových školách se ve čtvrtek konala netradiční oslava. Celá škola přihlížela slavnostnímu vnesení svitku Tóry. A není to jen tak ledajaký svitek. Patřil kdysi Salomonu Hugo Liebenovi, muži, který byl významnou postavou českého židovského života v první polovině 20. století. Podílel se mimo jiné na založení židovského muzea v Praze. Tóru škole trvale zapůjčili jeho potomci. Více prozrazuje ředitelka Lodrových škol Tereza Gafna-Váňová.
2: Svitek, který jsme tento čtvrtek vnášeli do naší školy, k nám přijel vlastně zhruba před 14 dny, přivezl ho pan rabín Jehuda Ješarim od Sofera, to znamená písaře, který ten svitek opravil, a ten svitek původně vlastnil Salomon Hugo Lieben, což byl zakladatel židovského muzea v Praze, byl to velmi vzdělaný filantrop, který se aktivně účastnil židovského i intelektuálního života tady v Praze, a rukou osudu historie se ten svitek dostal do depozitáře židovského muzea a židovské muzeum jej potom v roce 2025 vrátilo zpátky potomkům rodiny Lieben. Tato rodina u nás má 6 pravnoučat pana Liebena a rodina se rozhodla, že místo toho, aby si svitek nechala jako cenou památku na svého předka doma, tak jej věnuje opravdu k aktivnímu používání u nás ve škole.
1: Jak taková oslava vnesení svitku Tóry vypadá?
2: Vnesení toho svitku je takovou jakoby velkou radostí pro tu danou židovskou komunitu, to znamená v tomhle případě pro tu naší školní komunitu. Pořídit si svitek Tóry je vlastně neuvěřitelně nákladná věc, je to podobné jako pořídit si opravdu velmi hezké auto, takže když nějaká rodina nebo nějaký filantrop Tóru věnuje, tak je to důvod k velké radosti, protože ta obec, která Tóru nemá, ji najednou má. A s tím je taky teda spojená ta radost, která se projevuje v tom obřadu. Takže se různě tancovalo, zpívalo a ta Tóra se představila celé té školní komunitě. Přišel jeden ze zástupců rodiny Lieben, Dan Nikolský, který hovořil o tom, jak se ten svitek vlastně do rukou té rodiny dostal a jaká byla potom jeho cesta k nám do školy. Z toho svitku jsme četli, vyvolali jsme k Tóře právě potomky pana Liebena, dva kluky, kteří dostali aliu k Tóře, a tu Tóru zabalila vlastně jejich sestra a vrátila ho zpátky do Aaronu a Kodeše. A přišel pan rabín Shmuel Rosenberg, který mluvil o tom, jak je důležité svitek Tóry, obzvláště svitek Tóry, který je nějak spojený s osudy dětí v naší škole, jak je důležité takový svitek ve škole mít. A všichni potom nakonec dostali vanilkovou zmrzlinu, což je vlastně něco, co je spojené se svátkem Šavuot, který hned následoval vlastně večer na to, ten svátek začal, a během toho svátku se připomíná to, že my Židé jsme dostali po putování v poušti na hoře Sinaj Tóru, a oslavuje se to tím, že se jedí mléčné sladké výrobky, takže všechno tohle jsme spojili do té oslavy.
1: Jak často se ze svitku bude číst, jak se bude používat?
2: Tóru u nás ve škole používáme k občasným sobotním bohoslužbám, které se konají zhruba jednou za 6 týdnů, a zároveň ji používáme při ranních bohoslužbách, zejména v situacích, kdy nějaké z našich dětí má bar mitzva. A zároveň je hrozně důležité říct, že ta rodina Liebenu, nebo respektive její potomci, dlouhodobě zapůjčila tenhle ten svitek naší škole pod podmínkou, že kdokoliv z naší školní komunity bude chtít tu Tóru použít i mimo školu, tak je povinností školy jim tu Tóru poskytnout, což je od té rodiny velice laskavé, protože je spousta lidí, kteří chtějí mít bar mitzva třeba v nějaké jiné synagoze než ve škole, nebo často třeba chtějí mít v nějaké synagoze, která je mimo Prahu a je nějakým způsobem spojená s jejich rodinou. Je to třeba synagoga, která už není funkční, a na takové bar mitzva je často neúplně snadné sehnat košer svitek Tóry. A teď je milou povinností školy takováto bar a bat mitzva skrze tuto Tóru umožnit, a to je skvělá věc.
1: Říká ředitelka Lodrových škol Tereza Gafna-Váňová. Posvěť nás svými příkazy a dej nám podíl na své tóře. Na slova židovské modlitby zpívá česko-kanadská zpěvačka a skladatelka Lenka Lichtenberg.

0: Židovské muzeum v Praze by dnes nebylo takové, jaké je, bez lidí, kteří v něm pracovali za druhé světové války. Jeho zaměstnanci a spolupracovníci se tehdy zasloužili o záchranu židovského kulturního dědictví z Čech i z Moravy. Nacisté je nutili schromáždit na 100 000 předmětů ze synagog a od deportovaných lidí. Skoro polovinu z nich pak zavraždili v koncentračních táborech. Právě těmto hrdinům nyní muzeum odhalilo nový památník. Pokračuje Petr Kastner.
1: S kurátorem památníku Martinem Jelínkem jsme na starém židovském hřbitově. Tady na stěně jsou tři kovové desky, které připomínají památku pracovníků muzea z období války. Jsou to lidi s vedením tehdejšího muzea nebo i řadoví zaměstnanci a spolupracovníci?
2: Jsou to v podstatě všichni zaměstnanci a spolupracovníci muzea, které se nám podařilo dohledat. Je tam jak vedení instituce, odborní kurátoři, tak jsou tam prostě vrátní a kustodi, různí údržbáři.
1: Jak významní jsou tito pracovníci pro muzeum, co tehdy dělali, co byla náplně jejich práce za druhé světové války?
2: Tak hlavní náplní práce bylo v podstatě skatalogizovat a zdokumentovat předměty, které se do Prahy za války dostaly z celého území protektorátu, což bylo v podstatě přes 100 000 předmětů, ať už šlo o trojrozměrné předměty nebo textil, například vybavení synagog, tak různé knihy.
1: Na třetí desce je taky jméno František Zelenka, to je tedy architekt František Zelenka. Jaký byl jeho osud?
2: Osud Františka Zelenky byl bohužel ten z těch smutných. Údajně jeho syn Martin byl nemocný a že to byl důvod, proč se vlastně v Praze zdrželi a tím pádem se jim nepodařilo emigrovat včas. Bohužel nakonec on i jeho manželka Gertruda a syn Martinek šli přes Terezín do Osvětimi, kde byli zavražděni.
1: Popsal kurátor památníku Martin Jelínek. Zmapování 161 pracovníků trvalo Židovskému muzeu přes jeden rok. Podle jeho ředitelky Pavly Niklové je možné, že další jména ještě dohledají.
3: Kolega Martin Jelínek, když se začal zabývat přípravou vlastně nebo výzkumem toho, kolik lidí v tom muzeu za války pracovalo anebo s ním spolupracovalo nějakou dobu, tak si myslel, že to bude třeba 30, maximálně 50 lidí a dostal se na číslo 161.
1: Památník si lidé můžou prohlédnout při návštěvě muzejního okruhu. Na ten můžou jít sami nebo s průvodcem, říká vedoucí návštěvnického provozu Antonín Růst.
4: Může samozřejmě si to projít úplně sám, ale je to asi takové, jako když se budete procházet městem a uvidíte budovy, uvidíte stromy, uvidíte silnice, uvidíte ulice. A když máte toho průvodce vedle sebe, tak on vám to podhalí, on vám řekne ty skryté významy, on vám to přiblíží.
1: Památník muzeum odhalilo k příležitosti 120 let od svého založení. Chystá i další akce, například v listopadu výstavu v Národním muzeu.
0: 23. žalm Bůh je můj pastýř zpívá opět Lenka Lichtenberg.

0: Muž dvou jmen a muž rozkročený mezi několika světy. Tak by se dal charakterizovat Viktor Fischl nebo také a Viktor Dagan. Tento Čech a Izraelec, literát a diplomat, spisovatel i překladatel, prozaik i básník, zemřel přesně před 20 lety. Jeho medailon připravil Leo Pavlát.
1: Základní encyklopedické heslo Viktora Fischla by mohlo být stručné. Narodil se 30. června 1912 v Hradci Králové v židovské sionisticky orientované rodině. Již v meziválečném období publikoval verše, byl aktivní v židovském životě. Válečná léta jej zastihla v Londýně, kde se po boku Jana Masaryka podílel na působení exilové vlády. V roce 1948 odešel do nově vzniklého státu Izrael. Již s hebrejským jménem Avigdor Dagan pracoval v jeho diplomatických službách a současně česky i hebrejsky pokračoval v literární a překladatelské činnosti. Po listopadu 1989 se vrátil do českého kulturního prostoru. Jeho bibliografie čítá na 30 titulů. Románů, povídek, knížek pro mládež, rozhovorů, původní poezie i biblických překladů z hebrejštiny. V roce 1996 byl Viktor Fischl vyznamenán řádem Tomáše Garrigua Masaryka, o 9 let později mu ministerstvo zahraničí udělilo cenu Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Zemřel ve svých 94 letech 28. května 2006 v Jeruzalémě. Já měl to štěstí, že jsem se s ním mohl po obnovení diplomatických styků s Izraelem v roce 1990 několikrát setkat. Patřil k těm židovským prvorepublikovým vzdělancům, pro něž bylo zevrubné vzdělání, kulturní a politický přehled, kultivovanost, stejně jako aktivní znalost několika jazyků samozřejmostí. Jemný ve vystupování, pozorně naslouchající, ale současně i nekompromisního názoru. Tak si ho pamatuji třeba z návštěvy v jeho jeruzalémském domku, kde žil se svou ženou Stelou. Hned za vchodem hosty vítala sbírka suvenírových i umělecky zhotovených figurek kohoutů, darů k připomínce snad nejslavnější Fischlovy knihy Kuropění. Knihy o selhání v mezní situaci, konfrontaci s vlastním svědomím. Právě naléhavé zkoumání paměti, viny, lidské odpovědnosti a možnosti nápravy je téma, které Fischlovo dílo vytrvale provází, včetně motivů z biblické tradice. Z knih Viktora Fischla rozhovoru s ním stojí za to citovat. O češtině. Nikdy jsem nebyl šťastnější, než když jsem přeléval hebrejskou moudrost a krásu do ryzího skla českého jazyka, který miluji. O lítosti. Láska někdy vyprchá, ale lítost nás musí zůstat. Jenom tak někomu neublížíme. O Izraeli. Ben Gurion říkával, kdo v Izraeli nevěří na zázraky, není realista. V Izraeli je víc zázraků než jinde, protože je tam život těžší než jinde. A konečně o židovství. Není to těžký úděl? Ptali se ho. Není, odpověděl. Židovství je hrdost.
0: Na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Ve Velké Británii začal měsíc židovské kultury. Do 16. června nabídne více než 100 akcí po celé zemi. Ministr pro bydlení, komunity a místní správu Steve Reed při zahájení zdůraznil přínos židovské komunity k dějinám a současnosti země. Goldflam, otec a syn se jmenuje výstava obrazů Arnošta a Otto Antonína Goldflamových. V silném uměleckém dialogu propojuje obě generace v brněnské kavárně a galerii U dvou polívků. K vidění je do konce května. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Proti zákonu o veřejnoprávních médiích protestovali v Praze tisíce lidí. Hasiči vysvobodili všechny lidi uvízlé v jeskyni na Jižní Moravě. Zítra čekáme většinou slunečné počasí s teplotami do 29 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Proti zákonu o veřejnoprávních médiích protestovalo v Praze několik tisíc lidí. Pár set metrů dlouhý průvod prošel ze Staroměstského náměstí přes Ministerstvo kultury k úřadu vlády. Protest proti nové normě, kterou podporuje celá vládní koalice, pořádal spolek Milion chvílek pro demokracii.
2: Demonstranti požadují stažení návrhu zákona o veřejnoprávních médiích a zároveň žádají, aby přestala vládní koalice ohrožovat nezávislost médií. Takový je ten požadavek a slíbili si, že v pondělí v 11 hodin, až tady bude znovu jednat koaliční rada a projednávat ten zákon, tak se tu někteří z nich znovu sejdou. Ze Strakovy akademie Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: Hasičům se po 4 hodinách podařilo vysvobodit uvízlé speleology z jeskyně poblíž Holštejna na Blanensku. Všech 5 je v pořádku. Zasahovalo celkem 80 záchranářů, včetně hasičů a speleozáchranky. Amatérští speleologové uvízli přibližně 100 metrů za vchodem do jeskyně. Mezi nimi a východem byl ale prostor s vyšší hladinou oxidu uhličitého, který je nutné překonat s dýchací technikou. Pracovníkům vodovodů a kanalizací Jesenická se loni podařilo stabilizovat vodárenskou soustavu poškozenou povodněmi. Ztráty při dodávkách vody se podle výroční bilance firmy vrátily pod 10%. O rok dříve byly kvůli povodňovým škodám a provizorním opatřením vyšší, přesahovaly 13%.
3: Na zlepšení celkové situace mělo vliv mimo jiné postupné odstraňování provizorních opatření, která byla zavedena po povodni. Zaměstnancům společnosti vodovody a kanalizace Jesenická se podařilo opravit téměř 4 kilometry vodovodního potrubí a více než 3 kilometry kanalizace. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.
0: Olomoucká zoo investovala do pavilonu Kalahari. Nechala zmodernizovat 5 z 9 terárií. Návštěvníci v nich uvidí mimo jiné nové druhy plazů z Jižní Afriky, včetně gekona písečného.
4: Terária jsou teď podle tiskové zprávy zoo větší a osvětlení přirozenější. Gekona písečného získala olomoucká zoo z Vídně. K vidění je už jen v dalších 2 evropských zahradách. V teráriích jsou nově i 2 druhy kobříků, tedy jedovatých hadů příbuzných kobrám. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
0: Postup do druhého kola tenisového Roland Garros zatím vybojovali úvodní hrací den z českých singlistů Marie Bousková, Tomáš Macháč a Jakub Menšík. Naopak Barbora Krejčíková s Terezou Valentovou vypadly. Počasí. Zítra bude jasno, zpočátku i polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. Na severovýchodě kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Svijanský újezd na kilometru 67,5 vyšetřují nehodu. Už se projíždí 2 pruhy, některá auta ale vybočují. A nehoda je taky na D5 do Rozvadova na kilometru 66,5. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu hitparáda Česká 12.
5: Česká 12.
6: Stále máme ještě máj, doufám, že máte s kým se líbat, protože je lásky čas. A já mám pro vás za prvé 3 novinky v této hitparádě. Mám pro vás také speciálního hosta, který už je tady se mnou ve studiu. Je to někdejší člen skupiny Rangers, legendární písničkář, kytarista, skladatel a zpěvák Radek Tomášek. Novinky budou dnes mít skupina Jelen a Adéla Orlová, skupina Holky Tong a zpěvačka Terezie Anna Marie. A mám pro vás samozřejmě také žebříček této hitparády od 9. až po první místo. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka a mám pro vás také důležitou informaci, která se týká toho, že máme dnes jednu zlatou českou dvanáctku. Přesněji řečeno, udělíme zlatou českou dvanáctku. To je na úvod všechno. Dobrý den.
5: České dvanáctky.
6: Máme tady takový slavnostní okamžik v hitparádě Česká dvanáctka, protože naproti mě sedí ve studiu legenda Radek Tomášek. Ahoj, Radku.
7: Ahoj, ahoj. No, Radek, k té legendě, ne, radši to nebudu rozhodovat. Já legenda, no, není to nic vtipného, k pointě nemířím, jenom říkám, že prostě, když jako někdo o mě řekne, že jsem skladatel, no tak samozřejmě bych rád patřil mezi skladatele, ale vzhledem k tomu, že ty, kterých si vážím a který se skladatele považuji, těm se nepodobám, jo. To prostě moje písničky, které jsem občas napsal, to je trošku jiný level, že jo, ale pánu bohu děkuju za to, že teda aspoň v téhle vrstvě teda můžu jako skladatel být vnímaný.
6: Já jsem tě pozval proto, protože ty za pár dnů oslavíš 80. narozeniny, nebudu ti přát, to se nedělá dopředu, ale seš tady, protože v roce 2004, to znamená před 22 lety, si vyhrál platinovou českou dvanáctku za písničku Žádná jiná. Hele, vzpomeneš si ještě, jak ta písnička vznikla?
7: Jo, tak vzpomenu. No jak říkám, kdybych těch písní napsal 150, tak bych možná už to měl jako v nějaký hokej by v tom byl, ale já si vzpomínám, že mě ta melodie napadla, že to bylo nějak, ne snad v noci, bylo to nějak večer pod mě už teda, že jo. Já jsem v té době bydlel na náměstí Jiřího z Poděbrad s výhledem na ten Pečníkův chrám. To s tím nesouvisí do té míry, ale každopádně ta melodie mě nějak tak jako v hlavě seděla, ten motiv, a se mi to nějak vracelo, tak jsem to nějak na takový tehdejší magnetofon, prostě jsem to tam tak zachytil. A posléze jsem to nějak dal Mirkovi Černému, který nás jako znal, nebo znali jsme se z doby Rangers. No a Mirek tomu napsal text a ta písnička byla vlastně od začátku taky nějak úspěšná. Ale co se týče tohohle z toho vítězství na té platinové dvanáctce, to mě taky samotného překvapilo, protože to bylo hodně později, třeba ta písnička vznikla někdy v roce 73, 74, tak nějak asi. Tak teda jsem ji jako natočil poprvé takový jako amatérské podobě. Bylo to ve Fiziu, že jo, tam jsme s kamarádama, který prostě jako to domluvili na černo, že v noci, když tam se nenatáčelo, tak jsme tam vnikli do studia. Natočila se asi s dvouma kamarádama, muzikantama. Pak nás to stalo ještě po druhý, po třetí jsme to natáčeli, protože vždycky kapela říkala, hele, to je tvoje vlajková loď, to musíme udělat líp, uděláme to moderněji, co tak. Takže k téhle písni bych řekl, že vznikla v roce asi 74. Plus minus, nevím přesně, na tom nezáleží, ale je to ku podivu, že teda ještě do dneška se nějak hraje.
6: No, ale tahle ta verze asi byla tak zajímavá, že dostala tu platinovou českou dvanáctku. Já jenom připomenu, to se i tenkrát dávalo za 12 vítězství. To není žádná legrace ani v roce 2026. A jak žiješ, hraješ?
7: Děkuju za optání, hraju a žiju, no ale nehraju tolik a žiju, řekl bych, zaplať pámbu jako docela standardně, nestěžuju si. Ale hraju samozřejmě mým, protože v mém věku prostě ne, že by se mi stýskalo počasným ježdění a cestování. Tím nechci naznačit, že zájem je takový, že musím odmítat, to neříkám, ale každopádně jdu tam, kde mě opravdu chtějí, tak to si jako na to udělám energii i čas, ale hraju víceméně spíš pro fandy, jako většinou tady v Praze, buď tady nedaleko v Balbínce, to je taková scéna, kde prostě pro mnohý muzikanty si pokládají za čest se tam objevit.
6: Je to meka.
7: Tak tam taky mám nějaký takový nějaký časový rekordy, ale hraju. Zatím samozřejmě prsty, jak vidíš, vypadají už trošku tak jako...
6: To vidím jenom já.
7: No tak každopádně se snažím, hraju, až mě to baví.
6: Já jsem moc rád, že jsi přišel, že si připomeneme tuhle tu tvoji písničku, která vyhrála tu platinovou dvanáctku před 22 lety.
7: No, to mě připadá úplně opravdu
6: neuvěřitelný. A užij si oslavy 80. Ahoj.
7: Děkuju, ahoj.

Radek Tomášek, můj dnešní host a Žádná jiná, což je písnička, která dostala ocenění Platinová česká dvanáctka v roce 2004. A před námi jsou dnešní novinky. Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to číslo 900 1103. Každá z písní, které jsou v hitparádě, má svou SMS zprávu ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro všechny, ale pozor, dnes budou dvě výjimky, k tomu se ještě dostaneme, ale pro každou z těch písní můžeme hlasovat jen jednou. Novinky to mají nejtěžší, takže k nim rovnou řeknu tu SMSku. První novinka se jmenuje Toulaví zpěváci a SMSku má hit mezera 12. 5. června roku 2026 v pražských Žlutých lázních odstartuje kapela Jelen svůj rodinný festival a ten festival se bude jmenovat Jelenfest 2026. Následně se s ním vydá do dalších míst a Jelen, ze kterého se za těch 13 let stala rodinná skupina, vydává svoji první píseň pro menší posluchače. Já si myslím, že ti starší tu písničku budou dobře znát.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Skupina Jelen, Adéla Orlová, Toulaví zpěváci, písnička, kterou před mnoha, ale skutečně mnoha lety napsala autorská dvojice Jiří Šlitr a Jiří Suchý. To byla první dnešní novinka, celkově 64. novinka této hitparády v roce 2026 a SMS-ka je Hit Mezera 12. SMS-ku Hit Mezera 11 má další novinka, která se jmenuje Děti jsou taky lidi. Skupina Holky Tongue.

0: Hudba a text Veronika Doudová, Holky Tong, to je skupina a písnička Děti jsou taky lidi. Hit Mezera 11, to je SMS-ka právě pro tuto novinku. A poslední novinka má SMS-ku Hit Mezera 10. Zpěvačka a autorka Terezie Anna Marie přichází se svým prvním českým singlem, který se jmenuje Kde zpívali ptáci.
1: Vím, že už je to dávno,

Nové jméno této hitparády, nové jméno naší populární hudby, Terezie Anna Marie, kde zpívali ptáci. Celkově 66. novinka letošního roku, SMSka je Hit Mezera 10. A teď už je tady aktuální žebříček hitparády Česká 12. Přišel největší počet hlasů v roce 2026. Mám velikou radost, že neustále posíláte hlasy těm písničkám, které se vám líbí. A rovnou ještě jednou připomenu, že dnes udělíme zlatou českou dvanáctku. Teď jsme u místa 9. a tady jsou Petr Janda a Jan Smikmátor. Starší kluk a mladý pán.

Po dvou čtvrtých místech za sebou dnes místo osmé Jana Vaculíková jako autorka písně a také jako interpretka. Maják, to je právě ten hit, který jsme teď poslouchali, je v hitparádě už 7 týdnů a na 7. místě je hit, u kterého se na chvilku musíme zastavit, protože ho dnes slyšíme v hitparádě naposledy. Přesněji řečeno v žebříčku naposledy. Je to proto, protože už dostal ocenění Zlatá česká dvanáctka a vzhledem k tomu, že v minulých 7 týdnech nezvítězil, už nemůže dostat platinovou českou dvanáctku, ale jsou to samé úspěchy. V loňském roce 3 vítězství, v letošním roce 3 vítězství, to je dohromady 6 vítězství v hitparádě česká dvanáctka a ocenění Zlatá česká dvanáctka. Pro tento hit tedy už nehlasujeme a zpívají Kateřina Ševidová a Radek Žalud.

Autorská dvojice Jakub Novák a Jana Lajchtová, Když zaspíváš, zpívali Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Tento hit byl v hitparádě Česká 12 v letošním roce 19 týdnů a celkově má 172 bodů a to se bude hodit, až se budou počítat hity letošního roku. Jsme u 6. místa a ani tady už se nebude hlasovat, protože skupina Venuše s písničkou Loďky už také nemůže získat platinovou Českou 12, ale platí to samé jako u té předcházející písničky. Platí ta zlatá Česká 12. Mimochodem, písnička Když zaspíváš dostala druhou zlatou Českou 12 letošního roku a písnička Loďky dostala 4. zlatou Českou 12 letošního roku. Gratuluju!

Skupina Venuše a Loďky 16 týdnů v žebříčku a dnes jsme tuhletu písničku slyšeli, co se týká žebříčku hitparády Česká 12 naposledy a má na svém kontě i 4 vítězství. Jsme u 5. místa a tady je jedna z novinek z minulého týdne. Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band.

0: Česká dvanáctka.
1: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět,

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Předminule třetí místo, minulý týden dvojka a dnes místo čtvrté, hit, který má na svém kontě i jedno vítězství a jmenuje se Když léta běží, zpíval Josef Wolter. A je tady nejvýše postavená novinka z minulého týdne, skupina Genius Loci, Poločas rozpadu.

Minulý týden novinka, dnes třetí místo, poločas rozpadu, autor hudby a textu Ivan Brzobohatý a hrála skupina Genius Loci. Jsme u druhého místa, ještě předtím, než zazní písnička, která právě je na místě druhém, tak nevím, jestli jste si toho všimli, ale rád to prozradím, zatím ani jedna písnička nebyla na stejném místě jako před týdnem, ale bude jedna výjimka, ale to až za chvíli. Ale myslím si, že to je tím, že přišel největší počet hlasů v roce 2026. A ten vrátil na druhé místo písničku Pro mámu, kterou zpívají Luděk Minka a Josef Melen.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy v této hitparádě posíláme jen na číslo 900 1103. Je to 900 1103 a hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm, které přijdou do středeční půlnoci, a ve středu o půlnoci hlasování končí. Nejlepší je hlasovat hned. Všechny písničky mají svou SMS zprávu, kromě těch dvou, pro které už nehlasujeme, a ta SMSka je hit, mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro každou jen jednou. První novinka, Toulaví zpěváci, Jelen a Adéla Orlová, hit mezera 12. Druhá novinka, Děti jsou taky lidi, Holky Tong, hit mezera 11. A novinka číslo 3, Kde zpívali ptáci, hit mezera 10. Aktuální žebříček. 9. místo, Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor. 8. Maják, Jana Vaculíková, hit mezera 8. 7. místo, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Pro tento hit už nehlasujeme. 6. místo, opět nehlasujeme, Loďky, Venuše. A na 5. místě je jedna z novinek z minulého týdne, Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, hit mezera 5. 4. Když léta běží, Josef Wolter, hit mezera 4. 3. místo, Nejvýše postavená novinka, Poločas rozpadu, Genius Loci, hit mezera 3. 2. místo, Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit mezera 2. A vítězný hit bude mít SMSku hit mezera 1. Je tady slavnostní okamžik, udělíme 5. zlatou českou dvanáctku roku 2026, a to pro píseň Jetplane, kterou naspíval Ruda Sakala. Během 12 týdnů 9krát ten hit zvítězil, což je jeden z rekordů této hitparády a letošního roku 100%. Mimochodem, celých těch 12 týdnů je ta písnička jen na stupních vítězů. Takže 9krát první místo, 2krát místo druhé a 1 místo třetí. Já tady gratuluji a je to písnička, která zůstává v žebříčku a může dostat i platinovou českou dvanáctku, a podle toho, co se kolem ní děje, ji bude mít pravděpodobně hodně brzy. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas. Zprávy.
2: Macinka navrhne Babišovi odklad rozhodnutí o delegaci na summit NATO. Stovky účastníků sudetoněmeckého sjezdu v Brně mluvili o smíření a přátelství mezi českým a německým národem. Akce opět vyvolala protesty. Zítra čekáme většinou slunečné počasí s teplotami do 29 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda by mohla odložit rozhodnutí o tom, kdo pojede na červencový summit NATO. Ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka to navrhne premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. V novém pořadu Poledne s Moravcem řekl, že by podle něj vláda měla rozhodnout o delegaci až ve druhé polovině června. Původně měla rozhodnout 8. června.
3: Na základě zkušeností teďka, které mám z té ministeriády ze Švédska, vím, jak významná a důležitá bude také ta ministeriáda na úrovni ministrů obrany v polovině června, a proto si myslím, že bude vhodné, aby vláda to rozhodování o složení té delegace ještě odložila až poté, co proběhne tady ta druhá ministeriáda.
2: Sudečtí Němci označili svůj první sjezd v Česku za historický okamžik. Podle nich jde o novou kapitolu česko-německých vztahů vedoucí k přátelství a smíření. Prohlásili to na brněnském výstavišti před stovkami účastníků z obou států. Proti akci opakovaně protestovala část lidí.
4: Zástupce předsedy sudetoněmeckého krajanského sdružení Steffen Hertler prohlásil, že setkání stovek Němců a Čechů na výstavišti dokazuje, že dialog je silnější než provokace. Němce přivítal třeba jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU-ČSL nebo primátorka Brna Markéta Vaňková z ODS.
5: Naší odpovědností je budovat mosty mezi pamětí a porozumění.
4: Proti sjezdu dnes vyšlo podle policie do ulic 2,5 tisíce lidí. Před novou radnicí k ním promluvil třeba bývalý prezident Miloš Zeman nebo poslanec Jindřich Reichl z hnutí PRO.
6: Není to smíření, je to prolomení Benešových dekretů. Jde o naše majetky.
4: Sudetoněmecké dny skončí v pondělí pietou v Kounicových kolejích. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
2: U koupaliště Cihalna v Pardubicích vznikne nový kemp. Město už nechalo za 400 tisíc korun zpracovat studii rozvoje území. V plánu je moderní ubytovací zařízení, kde bude taky penzion s restaurací, adventure golf i další sportoviště. Jiří Vysoudil, ředitel městské společnosti, která koupaliště provozuje, odhaduje, že potřebné úpravy potrvají více let.
7: Vím, že to bude mít hodně těch náležitostí stavebních povolení, výkupu pozemků a tak dále, takže vím, že to není úplně tak jednoduchá záležitost, takže se to určitě za rok, za dva nestihne, aby to bylo hezky. Sport.
2: Mistrovský pohár dostali slávisté na stadionu v Edenu po závěrečném kole nadstavby šance ligy a výhře nad Viktorií Plzeň 3-0. Pražská Sparta vyhrála nad Hradcem Králové 2-1. Stejně skončil taky souboj Jablonce s Libercem.
1: Počasí.
2: Zítra bude jasno, zpočátku i polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 směrem do Prahy dejte pozor u sjezdu na Stot. Na 107. kilometru je hlášená zvěř v těsné blízkosti dálnice. Na D1 na kilometru 171 směrem do Prahy stojí porouchané auto. A v Praze v Liberecké směrem do centra zůstává kolona před omezením u sjezdu na Prosek. Zpoždění čekejte do 10 minut. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už začíná pořad Pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
8: Vítejte ve světě, kde to voní, lidem je dobře a život si vychutnávají. Takhle to děláme společně už 10 let a to je třeba oslavit. Třeba tím, že pro vás máme největší sladkou knižní kuchařku za celou dobu. Sladké Česko. Objednat si můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz. Najdete v ní naprosto všechny sladké recepty z našeho pořadu a taky další bonusové kousky. Slavíme i s našimi kolegy a přáteli pochoutkového roku z řad profesionálů, kteří pečou a vaří podle vítězných receptů z celé dekády našeho pořadu. Dnes dostane prostor Naďa Konvalinková. Bude dělat sladký, tekutý dezert. Kromě toho si řekneme něco o řepkovém oleji, exotickém ovoci a o slabé nebo silné vůli nad sladkým se sportovcem a moderátorem Romanem Šebrlem. Tak ať je vám s námi dobře, si přeje Patrik Rozehnal. A slavte s námi!
9: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Zatím stojíme v průvanu v pasáži, kde dětství prožívala Naďa Konvalinková a bydlí tu už od malá, tak na ní zazvoníme a s pochoutkovým rokem, s tím jubilejním, se vydáme za receptem na kozičkový dezert od Evy Mlčochové ze Soloutek. Budeme ho dneska dělat v Praze a v úpravě Naďi Konvalinkové.
1: Ano, ano, otevírám.
0: Ano, brána se otevírá a rozhlasová reportáž začíná.
1: Výborně. Hezkou cestu výtahem.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Snad vám dneska zima nedou?
0: Ne, vůbec ne. Ne. Máme dobrou, nám nikdo dneska zima.
3: Koukám, že tady přenášit v éteru rovnou.
0: A nebojte, vás vystřílím.
3: Co to bude? Ale nebudete první ani poslední. Já už jsem jako mediální hvězda zářil, takže já jsem v klidu.
0: Jo, jo, jo. Ani jsem nestačil zazvonit.
1: A jsem tady, viď? A je mikrofon, fotoaparát, kamera, no to se dalo čekat, pojďte dál.
0: I potraviny nesu sebou.
1: Jseš, no tak to je výborný, budeme mít z čeho vařit, protože já nemám nic. Ale mám tady příbor, talíře, hrnce, všechno ostatní.
0: Dokonce jsi vzala a minule jsi to slíbila, tu naši oranžovou novou zástěru.
1: No právě, do toho jsem si vzala modrý šaty, aby to ladilo. Modrá s oranžovou jde.
0: Naďo, a ty si takhle připravuješ večer oblečení, aby ti to ladilo, nebo až ráno podle nálady?
1: No přemýšlela jsem o tom už, jak jsem se probudila. Říká, co si vezmu, aby ten Patrik byl v šoku.
0: Tak to jsi možná nemusela brát nic.
1: No tak to by si byl v šoku, teda. To bych byla v šoku i já, teda.
0: Víš, co je nejhorší na tom, když se člověk hezky oblíkne a pak no. V té kuchyni... Že to tak musím říct trochu zasmrádne, že jo?
1: No právě, no to no, se
0: nedá. Musí do pračky.
1: Budeme prát potom, no.
0: Spolu.
1: Mám to nachystaný, snad půjde ta pračka.
0: Jako máš a vy váš? Vůni? Typ?
1: Já machám jedině v octě. Protože ocet vždycky dávám do posledního máchání, protože ten vyeliminuje všechny zbytky prášku a pro alergiky skvělá rada.
0: Naděja dělá všechno úplně jinak a po staru. Osvědčené recepty.
1: Babička, viď, taky hlavu nám splachovala octem vždycky poslední spláchnutí. A leskly se nám, byly zdravý, krásný, pružný.
0: Jak často to dělala?
1: Jsem se koupala jednou týdně, všichni v jedné váně, v jedné vodě. Nejdřív děti, pak rodiče, pak babička, pak voda na podlahu byla.
0: To bylo jako u nás.
1: Taky, viď. No.
0: Tak od praní k vaření. My jsme přijeli na recept paní Evy Mlčochové ze Soloutek. Nazvalo to kozičkový dezert.
1: To jsem na to zvědavá, teda. Já vím, že to bylo něco jako ovocná polívka nebo něco takového, že?
0: Vlastně dezert, něco mezi polévkou a takovou kaší. Bylo to z černého bezu a právě tomu říkají na Moravě kozičky. No tak my teď v téhle době ještě nemáme ty plody toho bezu, ale máme zavařený, že jo?
1: No právě, no a já mám teda na ty plody toho bezu taky recept, že prostě vymačkat a do té štávy tu smíchat s alkoholem světlým, či třeba s vodkou, jo? A pak je to jedna ku jedné a je to skvělý prostě prostředek na čištění cév, ale nesmí se přijít, že je to ostrý, takže nalačno, ale úplně pidi mini moka lžičička.
0: Toho černého bezu.
1: Tý směsi. S tím alkoholem. No a ono to čistí cévy, krev a všecko. No.
0: A ne, jak si dopřát něco dobrého a omluvit si to. My se do toho pustíme, trochu to vylepšíme, uděláme tam nočky a jsem zvědav, jak to bude trochu jiné od té paní Mlčochové. Ona je taky zvědavá, určitě vedlivě poslouchá.
1: No tak to je dobře, já ji pozdravuju a těším se na její recept.
0: Začínáme za chvíli.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, jubilejní, 10. ročník pokračuje tedy, už to dobře víme, v Praze u Nadi Konvalinkové a na Nadiu přišel recept, který vyhrál u posluchačů v roce 2021. Eva Mlčochová tehdy udělala kozičkový dezert. To zní dost legračně.
2: Kozičky jsou vlastně plody bezinek, černé kuličky.
1: To znamená, že budeme ten recept dělat, ale Nadějo, podle tebe, ty jsi ho asi vylepšila, tak nám teď prozraď, co budeme potřebovat za suroviny.
2: Budeme potřebovat 0,5 kg zavařených kozinek, 1 citron na kůru, kterou budeme strouhat do toho dezertu, 250 ml smetany ke šlehání, lžičku z kořice, trošku zázvoru, vanilkový cukr a 55 gramů zázvoru naloženého v medu.
1: My samozřejmě nepoužíváme příliš cukru z toho důvodu, že už v tom kompotu, v tom zavařeném je ten cukr. Kdyby to byly čerstvé bezinky, tak dáváme cukr podle chuti, je to tak?
2: Podle chuti, protože sami bezinky jsou od sebe dost kyselé.
1: No, musím říct, že jsi to dost obohatila teda tím kořením a vším tím, co jsi do toho rozhodla se přidat. A pak budeme dělat noky, my jsme je dělali tehdy taky z tvarohu, tak ty budou z čeho?
2: Kostku tvarohu, 250 gramů a do toho 2-3 lžíce moučkového cukru promícháme a můžeme přidat i vanilku. A ještě hrst sušených brusinek.
1: A na ozdobu pak vím, že Nadia má přichystány ještě čerstvé ostružiny a třeba taky opražené mandle. To všechno můžete pak přidat do té polévky, ať to má i křupavý efekt.
2: Přesně. A krásně to tam křupne, když si kousnete.
1: Tak jo, Nadio, těšíš se? Budeš předělávat další výherní recept? Je to odpovědná práce?
2: No, samozřejmě, že jsem celá v napětí, jsem z toho nervózní trošičku, ale vím, že ty mi pomůžeš, takže jsem v klidu.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do toho. Nadia má hrnec pěkně vyšší, kdyby to plkalo, aby nás to nepotřísnilo.
2: Právě. A budeme tedy dělat polévku. Mělo to být původně z čerstvých bezinkových plodů, ale ty v této době nejsou, takže máme zavařené.
1: Buď džem nebo zavařené plody, oni trošku povolí. A my je teď rozředíme a ochutíme, že jo?
2: Ano, rozředíme je šlehačkou a troškou mléka a ochutíme zázvorem, s kořicí. Nastrouháme trošku citronové kůry a vanilkový cukr, ten dáme celý a přidáme zázvor s medem, takže to bude vlastně všeho chuť velice dobrá. Trošku ostré tím zázvorem.
1: Teď to tedy přivedeme k varu.
2: No, už to začíná hezky vonět.
1: Budeme dělat taky nočky, jako paní Mlčochová.
2: Tvarohové nočky, takže nejdřív dáme tvaroh. Dáme tam trošku cukru moučkového, takovou lžičku, možná dvě.
1: A teď to stěrkou propracujeme, promícháme. Můžeme přidat i vanilkový, kdyby někdo chtěl.
2: Jo, to je pravda, že by to zavonilo tou vanilkou.
1: Chceš, máme ještě jeden?
2: Tak dáme ještě vanilkový.
1: No a teď je pak třeba z toho vytvarovat noček. Podle libosti, obliby, tvar, velikost, kulaté, válcové, menší, větší. A ty se pak vlastně vloží do té polévky, aby jsme to jako trochu tím ochutili. Nadějo, to jsou dobrý nápady, člověče, než jenom povařit černý bez s cukrem, tak to takhle pěkně vytunit.
2: Ještě něco přidat, aby to bylo ještě zajímavější, že jo?
1: Tak. Takže z dezertu je taková luxusní restaurační polévka ovocná.
2: Ano, aby to bylo barevnější, tak jsme vymysleli, že tam přidáme sušené brusinky. Takhle si trošku.
1: Možná by do toho šel nějaký alkohol, co říkáš?
2: Tak hele, víš, co já dneska řídím, tak pro mě ne.
1: Tak já si tam dám sám, no. Nadějo, máš talíř naloženo, velký nok.
2: Mám velký nok a nádhernou sladkou kozinkovou polívku. Je moc dobrá. A nok je taky dobrý. Udělá v tom hezkou barvu, čověče.
1: Ježíš, to jde k sobě. To se ti fakt povedlo. Je to sladko, kyselý, víc do sladka. Má to říct trochu od toho zázvoru.
2: Ta skořice ještě k tomu, že jo? Ten citron, ta kůra tam taky. No, hraje to všema barvama. Všema barvama chutí teda.
1: A když si to vememe s tím ochuceným tvarohem, tak to je tak jako ještě posune a nechá zvýraznit ten černý bez. Takhle je to ještě lepší.
2: Myslím si, je pro mě, ale já sotva můžu mluvit, jak mi to chutná, že jsme to dobře vymysleli a dobře teda vytvořili.
1: polévka jako dezert.
2: Potěší vás.
1: Najdete to všechno na webu pochoutkovýrok.cz, najdete tam i ten původní recept, který byl jednodušší verze, byl z čerstvého černého bezu, tohle je z toho zavařeného předem, takže i ten rozdíl možná v barvě. No a jak už jsem řekl, oba najdete na stránkách pochoutkovýrok.cz, na jedné fotce i srovnání, ať vidíte, komu, jak se to povedlo. A můžete si to vyzkoušet, budeme moc rádi, když nám dáte třeba i zprávu, jak zkoušíte a ochutnáváte tyhle recepty. Víme, že poslouchají nejenom ti, co původně dělali tyhle výherní kousky. A byl to recept posluchačský, to znamená, posluchači ho vynesli na to místo vítězů. A tak příště nás čeká recept ze třetího místa toho roku 2021. Těšíme se i s Naděj Konvalinkovou. Dnes pro vás vařila tohle úžasnou polévku. Naděj, děkuju, ať se daří.
2: Já ti taky děkuju za pomoc a za to, že jsi to sejmul celý. Děkuju.
1: Sejmul. Já tě sejmul.
2: No, já se rozhlasově.
1: To taky.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Připomeňme si, že pochoutkový rok už slaví 10 let a v tom 10. jubilejním narozeninovém roce spolu s vámi si opakujeme úspěšné a vítězné recepty z předchozích 9 let. Jdeme chronologicky od toho roku 2017 až k současnosti. Teď se pohybujeme v roce 2021. Načali jsme ho dnes s Naďou Konvalinkovou a sladkým dezertem. Příště budeme pokračovat s Ivanem Vodochodským, který připraví zajíce s černou omáčkou. Dělala ho v roce 2021 Zuzana Kučerová z Prahy 6 a ocitla se díky němu na třetím místě. Tihle naši experti a přátelé pochoutkového roku nejsou sami na to, aby nám připomněli všech 36 vítězných receptů z prvních 9 let. Pomáhají jim ještě Jaroslav Sapík, Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus nebo Josef Maršálek. Dostali všichni stejné zadání. Vezměte vítězné recepty, připomeňte je posluchačům, udělejte je tak, aby chutnali i vám. To znamená, že můžete něco změnit, můžete něco přidat, vylepšit, nebo z té přípravy nám i prozradit, jak by to bylo v profesionální verzi. No a my pak ty dva recepty, v zásadě stejné, můžeme porovnat na stránce pochoutkovýrok.cz, kde pokaždé najdete ten původní i nový recept, vedle sebe i pro srovnání obě fotografie vítězného pokrmu, ať si uděláte představu a třeba i malou soukromou soutěž, kdo byl lepší, a ať si to můžete taky zkusit. Ke každému receptu samozřejmě přesný popis, video a co je k tomu potřeba. To všechno se odehrává v pochoutkovém roce právě ve vysílání v čase, který posloucháte, a kdykoliv se k tomu můžete vrátit i na stránkách pochoutkovýrok.cz, kde se na konci roku ze všech těch vítězných receptů z předchozích let bude volit recept desetiletí. Bude to od vás i od poroty rozhodnutí. Tak pečlivě sledujte náš pořad a průběh tohoto roku, ať vám nic neunikne. Sledovat nás samozřejmě můžete i na Facebooku nebo Instagramu na profilu Patrik Rozehnal / pochoutky. A za malou chvíli bude čas na povídání o řepkovém oleji. Tak poslouchejte dál.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

otevřený jako já, jo jako já. Kde hucelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hucelský šípy najmout dá, jo ho ho.

Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocovský šífy najmout dám. Jo-ho-ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná,

dostat, ať se na ducan zvýší, kde najmout dát. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám,

0: poslední době se to v receptech hemží olivovým olejem, ale také třeba speciálními, konopnými, ořechovými, dýňovými oleji. Ale málem bychom zapomněli i na ten náš, původně opravdu hodně starý český řepkový olej. I ten je dobrý, vlastně ještě lepší než slunečnicový. O tom vám víc řekne naše kolegyně v Pochoutkách Soňa Jindrová.
1: Řepka olejka je stará kulturní rostlina, jejíž pěstování se rozšířilo hlavně ve druhé polovině 19. století. Během první a druhé světové války se používal řepkový olej hlavně pro technické účely, například pro svícení v lampách, mazání a mydlářství. V potravinářství jen okrajově. Jeho hlavní složkou byla totiž kyselina eruková, proto se někdy taky říkalo řepkovému oleji erukový olej. V 60. letech se ale podařilo řepku vyšlechtit tak, že od 70. let se používají pro potravinářské účely výhradně dvounulové bezerukové odrůdy. A jak se vlastně takový řepkový olej vyrábí, to popisuje obchodní zástupkyně firmy Bioenergo Komplex Kolín Tereza Klocová.
2: No tak v momentě, kdy řepka přijede z pole, tak se vyčistí, vysuší a přijede k nám do lisovny, kde se vylisuje, následně se přefiltruje a potom už se balí do různých druhů balení, ať už jsou to lahvičky, IBC kontejnery nebo cisterny.
1: To je řepkový olej zastudena lisovaný při maximální teplotě 40 stupňů, takže jsou v něm uchovány všechny zdraví prospěšné látky, charakteristická vůně a oříšková chuť. Seženete ho většinou jen ve zdravých výživách nebo ve specializovaných prodejnách. V běžných obchodech je k dostání hlavně rafinovaný olej,
2: který se upravuje hlavně z toho důvodu, že vlastně z něj zmizí charakteristická vůně, charakteristická chuť a má vyšší teplnou odolnost. To znamená, že se dá použít i do fritézy.
1: A jak probíhá rafinace oleje?
2: No, proces rafinace probíhá vlastně v několika fázích. První fází je takzvané odslezení, potom následuje neutralizace volných mastných kyselin louhem, potom se olej s pomocí bělící hlinky bělí a nakonec následuje deodorace, kdy z oleje vlastně odchází ty prchavé látky, jako je ta charakteristická vůně a chuť. Zároveň během té rafinace olej vlastně ztrácí docela velkou část vitamínu E.
1: A olejů je na trhu opravdu hodně. Který je z hlediska složení pro naše zdraví nejlepší?
2: Co já vím, tak nejdůležitější je to srovnání poměru omega-3 a 6 mastných kyselin, který by měl být 1:2. Ten poměr 1:2 splňuje pouze řepkový olej, zastudena lisovaný i rafinovaný. Potom máme třeba olivový olej, který podle odrůdy má poměr omega-3 a 6 mastných kyselin 1:10 až ku 1:20. No a potom nejčastěji bych řekla, že se v supermarketech prodává ještě slunečnicový olej a tam je ten poměr až 1:70.
1: Řepkový olej má v kuchyni široké využití. Jak potvrzuje Jiří Vaněček, někdejší šéfkuchař na českém velvyslanectví v Paříži a v Berlíně.
3: Já osobně využívám řepkový olej ve studené kuchyni, protože má oproti ostatním olejům výhodu, že při nízkých teplotách netuhne. Takže například různé marinády, zálivky můžeme hned po vydání z lednice používat a nemusíme čekat, až se takzvaně odleží. Dále se dá používat na smažená jídla, a to protože dobře snáší vysoké teploty. Ale musíte dávat pozor, kterýho výrobce nebo v jaké kvalitě ten olej vyrábí, protože se mi už několikrát stalo, že při zahřátí zapáchl po rybině.
1: A to konec konců platí u všeho. Kvalita na prvním místě.
0: O řepkovém oleji i o tom, jak se vyrábí a fotografie z výroby procesu najdete už teď na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A zatímco se možná budete dívat na internet, tak si už brzy poslechnete také krátký rozhovor s moderátorem a úspěšným olympionikem Romanem Šebrlem.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my jsme se teď dali dohromady s Naďou Konvalinkovou, abychom si popovídali ještě s dalším hostem.
1: Romanem Šebrle.
0: Moderátor a taky olympionik. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Romane, bez ohledu na to, jestli jdete na nějaký meeting, máte před sebou závod nebo měla jste, tak jaká jídla obecně máte rád? Dá se to říct třeba, která si nesete už od dětství, nebo možná jste k ním přišel až v průběhu času?
2: No, asi není nějaká kategorie, kterou bych vyloženě upřednostňoval, možná těstoviny. Asi ta italská kuchyně, které mám nejblíž, tak to asi ty těstoviny stoprocentně, taky špagety jsou moje nejovlíbenější jídlo a v podstatě skoro jediný, který umím uvařit celkem solidně. Ale mám rád i českou kuchyni, mám rád hodně omáčky, ať už rajskou nebo svíčkovou. Tatarku mám rád. No, mám jednu obrovskou výhodu, že úplně si tu váhu hlídat nemusím. Teď třeba jim docela zdravě a hlídám si to, protože mám zase sásku s mladým, ale to je jiná kapitola. Když jsem trénoval, tak v podstatě jsem si to nemusel hlídat, protože ten výdej byl tak obrovský, ty dvoufázové tréninky, že prostě člověk, ať snět, co snět, tak to dal pryč. Nejsem ten typ, který by přišel domů a zbodnul se v ledničce, takže v tomhle mám výhodu, takže ta váha nelítá.
3: To spíš
2: tuky lítají, protože jsem na sladký a to je horší.
0: Ale co sladkého máte rád?
2: No všechno sladký.
1: Tady jsi nám nabídli švestkové koláče.
2: Jablečné koláče, jsou vytažené z trouby, jsou krásný, vynikající.
1: Ještě teplý.
2: Asi opravdu jeden ochutnám, ale jak jsem říkal, to se bude hodit, ale jak jsem říkal, teď mám zrovna sásku s mladým, kdy vlastně můžu říct asi před já jsem nic půl roku nedělal, nebo občas jsem si šel zaběhat, občas zaposilovat, ale minimálně. A tak ten tuk se trochu nahromadil a jednou mi mladý říká někdy před koncem roku nebo na začátku tohoto roku, že teda vypadám, že vůbec nevypadám na sportovce.
1: Ježiš.
2: Počkej, hele, až pojedem do Itálie, jezdíme vždycky v červenci, budu mít buchtičky. On říká, buchtičky, tak maximálně se šodo, a to už máš. Říkám, tak mladý, počkej, já ti ukážu, co je vůle. Tak od té doby se držím, běhám teda každý den a posluji, takže na ty buchty tak jako koukám, ale asi odolám a možná jednu, jo.
1: Tak držím palce, aby byly v červenci buchtičky.
2: Děkuji.
0: Nezačínáte se bát Itálie trochu?
2: Ne, nezačínám. To já zase jako mám docela dobrou vůli, takže fakt to držím a opravdu jim třeba na večer jenom saláty a v poledne maso se zeleninou, takže se bude kančí se zeleninou hodit.
0: Tak moc děkuju, díky moc.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Do pochoutkového roku, toho narozeninového dílu v rámci 10. roku, kdy slavíme ty narozeniny, přispěje svým dílem i odborník na etiketu Ladislav Špaček. Dnes se chci zeptat, jak správně jíst takové exotické ovoce. Ať už to budou citrusy, nebo třeba takový banán.
1: Pokud bychom dostali ještě, tak jako dříve se to dělávalo, na stůl banán, tak ostrým nožíkem nakrojíme slupku nahoře a dole na té horní straně. Vidličkou otočíme tu slupku směrem doprava a potom nožem krájíme jednotlivé dílky a vidličkou vkládáme do úst.
0: To znamená, srolujeme to jako rybičky, konzervu?
1: Takhle jsem to chtěl říct, výborně, ano. Jestliže si dáme pomeranč, tak to bude složitější. Vidličkou si ho přidržujeme a ostrým nožíkem nakrájíme kůru jakoby tam, kde budou ty měsíčky. Potom vsuneme lžíci mezi kůru a mezi dužninu. Tou lžící oddělíme kůru od dužniny a vytvoříme tím vlastně takovou hvězdici, která bude tvořit podstavu toho pomeranče. Potom vidličkou a lžíci oddělíme jednotlivé dílky od sebe a vidličkou je konzumujeme. Dáváme pozor na to, abychom pecky odkládali na talíř, aby se neválely na stole. Nožem obvykle ještě musíme třeba u jablka vyříznout jádra a podobně. No, je to manipulace, kterou musíme nacvičit raději už doma. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

A připomínka ještě té důležité věci. Už minulý týden jsme odtajnili naši naprosto novou, exkluzivní, obrovskou kuchařku Sladké Česko. V této kuchařce najdete jenom sladké. Protože sladké milujeme, sladké si často mezi sebou lidé vyměňují a zkouší nové věci. A sladké dominovalo i ve všech soutěžních ročnících pochoutkového roku. Takže v téhle knížce najdete ty recepty z úplně prvního ročníku, včetně těch třeba z loňského. A přidali tam i své recepty naši porotci, stejně jako já. Dohromady je to úctyhodných 170 sladkých receptů. Na bábovky, dezerty, štrůdly, koláče na plech, nejrůznější řezy, dokonce i tekuté dezerty, zmrzlé dezerty, kynuté, střeného těsta, z listového, z čehokoliv. Na co si vzpomenete, to tam najdete. Všechny recepty jsou doprovozeny fotografií, přesným seznamem surovin a taky postupem, podle kterého to určitě zvládnete i vy. V to věří Patrik Rozehnal a doporučuji, ať se podíváte na tuhle knížku na stránkách www.pochoutkovirok.cz a když vás zaujme, můžete si ji i pořídit. Stačí si objednat buď přes formulář, anebo můžete kdykoliv ve všední dny a v pracovní době volat na objednávkové telefonní číslo 724 819 319. Knižní kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A proto ještě jednou připomínám jejich číslo pro objednání, to telefonní 724 819 319. A o tuhle knížku my taky nově soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal Roman Paulus do těsta na zelné šlíšky. Byly to brambory. A z těch správných odpovědí jsme vylosovali vůbec historicky první tři majitele knížky Sladké Česko. Vyhrávají Jiřina Procházková z Hodonína, Anna Brantalová z Radějova a Ladislav Lalurny z Třince. A dnes se ptám a znovu nabízím opět kuchařku Sladké Česko, naši novinku, jako odměnu v soutěži, pro ty, co správně odpoví a budou vylosováni. Otázka zní, z čeho je kozičkový dezert, který dělala Naďa Konvalinková? Z jakých plodů? Z jeřabin nebo z černého bezu? Z čeho je kozičkový dezert, z jakých plodů? Pokud si myslíte, že z jeřabin, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Pokud jste přesvědčeni, že kozičky jsou černý bez, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno a příjmení s adresou na číslo stále stejné 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Otázku vám připomeneme a pravidla najdete i na webu pochoutkovirok.cz a jak to dopadne a koho vylosujeme, se dozvíte v příštím vydání Pochoutkového roku. Za týden. Držím vám palce, přeju hodně úspěchů a pokud si myslíte, že se na vás štěstí takhle neusmívá v soutěžích, tak si tu knížku prostě objednejte. Stojí za to. Krásný týden plný chutí přeje všem. Patrik Rozehnal.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas zprávy.
1: Uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost podat si přihlášky do druhého kola. Na Jižní Moravě je podle hygieniků kvůli suchu nezvykle málo komárů. Zítra čekáme většinou slunečné počasí s teplotami do 29 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Ještě zítra si můžou neúspěšní uchazeči podávat přihlášky na střední školy. Do druhého kola se jich podle organizace Cermat zatím přihlásilo téměř 9,5 tisíce. Odevzdat můžou až 5 přihlášek. 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 na obory s talentovou zkouškou.
2: Seznam volných míst žáci najdou v systému DIPSY, přes který se následně můžou hlásit. Cermat doporučuje podat elektronickou přihlášku. Testy uchazeči znovu nepíšou, výsledky se jim počítají z prvního kola. Pokud žák jednotnou přijímací zkoušku nepsal a teď se hlásí na obor, kde je potřeba, dostane za ní 0 bodů. Školy si můžou stanovit i školní přijímačky, třeba ústní pohovor. Výsledky druhého kola pak ředitelé škol zveřejní 23. června. Veronika Sutková, Český rozhlas.
1: Komárů na Jižní Moravě je zatím neobvykle málo. Potvrzují to data hygieniků, kteří dlouhodobě monitorují komáří líhniště. Například lužní lesy v blízkosti řeky Dyje a Moravy. Lehce zvýšený výskyt komárů zaznamenali u Tvrdonic na Břeclavsku. Ale i tam je jich méně, než je pro toto období obvyklé. Podle hygienika Oldřicha Šebesty za to může sucho a to, že v zimě bylo málo sněhu.
3: V této době většinou je první vrchol. Obtěžují ti komáři, který se vylíhli po jarních záplavách. Ovšem letos prakticky žádné jarní záplavy přirozené nebyly. A v současné době, i když trošku popršelo, tak řeka Dyje i Morava jsou velmi nízko, to znamená, lesy nebyly zaplaveny.
1: Vodohospodářské sdružení Turnov opraví silnici pod rozhlednou Hlavatice na Turnovsku. Práce začnou příští týden a potrvají další zhruba 3 týdny. Lidé nebudou moct po tu dobu na rozhlednu Hlavatice chodit zlatou stezkou Českého ráje. Sport. Hokejová reprezentace trénovala se všemi hráči před posledními dvěma zápasy ve skupině mistrovství světa s jistou účastí ve čtvrtfinále. Češi nastoupí zítra proti Norsku a v úterý budou hrát s Kanadou. Trenéři zkrátili trénink na půl hodiny a souvisel i s chybami z posledního vítězného utkání se Slovenskem. Mluví o tom asistent Jiří Kalous.
4: Tím, jak my jsme si komplikovali situace právě ztrátama kotoučů, tak spoustu sil nás stálo to, abychom ty kotouče vybojovali na zpátek. Spoustu chyb třeba zase v tom středním pásmu. Hodně se na to zaměřujeme, ale ještě pořád to není dotažené a čas ubíhá, takže máme prostě ještě pár dní na to, máme na to poslední dva zápasy v základní skupině, prostě se v tomhle zlepšit. Počasí.
1: Zítra bude jasno, zpočátku i polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D3 na 93. kilometru ve směru do Prahy stojí porouchané auto. A silnice 17 s Krudimi do Vysokého Mýta je neprůjezdná. Mezi Ostrovem a Čankovicemi havaroval autobus a provoz policisté zastavili. Dá se to objet přes Chroustovice. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
5: Na úvod toho dnešního dílu by stačilo pustit si jeden charakteristický smích a už byste měli jasno, o kom bude řeč. To by ale bylo moc jednoduché. Možná by stačilo stejně tak dobře slyšet i to slavné zajíknutí nebo vidět seknutí koutkem v detailu tváře. To všechno je typické pro herečku, která se objeví ve všech dnešních ukázkách. Čeká nás zábava. Tak se trochu naladíme.
6: Podívejte se na mě.
5: No.
6: Připadám vám otrávená?
5: Ani ne, ale mohla byste mít lepší náladu. Já jsem Patrik Rozehnal. Vítám vás.
6: Já jsem Iva.
5: Iva Janžurová, já vím. Narozená 19. května roku 1941 v Žirovnici a my teď spolu máme před sebou takový hodinový dýchánek, plný legrace.
6: Postavila jsem na kávu.
5: Ne, děkuju. Já kávu nepiju.
6: Neodpovíte mi. Já jsem pracovala v jiu-jitsu. Dáte si kávu?
5: No dobře. Ale měli bychom vybrat ukázky do našeho pořadu. Co?
6: Co na mě koukáte? Vybírejte, vybírejte. Nebo vás vemu to ulatí.
5: Vy jste opravdu od rány.
6: Tak prosím, vybírejte, vybírejte.
5: Vydržte, ještě se musím kouknout na pár životopisných dat.
6: Tak ukažte. Já se na to taky podívám. Já se v tom strašně ráda čtu. To je něco jako moje paměti, víte?
5: Tak to byste mohla poradit, čím začít.
6: Tadyhle máte, podívejte se. Tady inspirace z doby, kdy jsem pracovala v restauraci a jídelny. Čtěte?
5: Jo, vy myslíte v seriálu Eliška a její rod. To jste si asi zavařila, co?
6: Jo, no, ano. Ale jenom krátce, jenom do té doby, než...
5: Než přišla herecká kariéra par excellence.
6: Jaká jsem?
5: Úžasná. Tak můžem začít.
6: Zkuste to, ale rychle.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Tohle byl písňový hold Ivě Janžurové od Igora Orozoviče. A my budeme vyprávět příběh téhle legendární herečky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se 19. května roku 1941. A do jaké rodiny přišla?
2: Já pocházím po mamince z Hluboký nad Vltavou a po tatínkovi ze Soběslavy. Ale dětství narodila jsem se už skoro na Českomoravské Vysočině.
0: Nicméně vždy o sobě tvrdila, že je prostě Jihočeškou. Už ve svém dětství ráda malovala, dělala ruční práce, bavila své okolí. Jak potvrdila i v pořadu, aby řeč nestála.
2: To jenom jedna kolegyně rozezlená, že dělám neustále nějaký vtípky, říkala, že kdybych mohla vystrčit holou, takže bych to udělala. Dělá mě kvůli zasmání, ale to přehnala trošičku a byla opravdu rozčilená. Ale je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo proslýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhej na to, aby byl citlivý, mi řek, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. A já jsem se nějak nenechala vystrašit, šla jsem udělat ty zkoušky, naopak jeho manželka zase za zády celý rodiny vlastně potají mě podporovala. Já jsem doma řekla, že jdu studovat matematiku a že jdu skládat zkoušky na vysokou školu.
0: Pravda ale byla taková, že se přihlásila na DAMU a taky po pár letech dokázala, že na to herectví skutečně má. Po škole nastoupila v Liberci a odtamtud se záhy vrátila do Prahy na Vinohrady, kde hned první sezónu dostala roli Jany z Arku. Začalo se o ní mluvit jako o velkém talentu. Krátce poté ji Kachyňa svěřil i hlavní roli v dramatu Kočár do Vídně. Filmoví režiséři a tvůrci pořadů v ní ale také brzy objevili komediální talent. A dokážeme vám to hned na jedné ukázce z rozhlasu. S Josefem Veldou povedou řeč o pletení a mužské emancipaci.
3: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
2: Že zase v kloubech cítíš, že ti dneska padne karta, veď to znám. Dej mi pokoj, jako posledně prohraješ svý i klukovo prasátko.
3: Ale mámko, počkej. Já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
2: Co to bylo? To je nějaký nový seriál v televizi?
3: No dovol, to je Goethe.
2: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
3: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
2: Co?
3: Rousseau.
2: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
3: Práce muže trvá do západu slunce, práce ženy není hotova nikdy.
2: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
3: Co bychom slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
2: V kredenci.
3: I s drátama?
2: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
3: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
2: Teploměr a acilpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
3: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčku je dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
2: Taťko, ty jsi něco proved, nezapírej. Přiznej se.
3: A co bych proved?
2: No,
4: Ještě před měsícem si neuměl přišít ani knoflík.
3: No jo.
4: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. A dneska chceš klukovi plíst kůlich a přiznej se, taťku.
3: Ale co bych kde prováděl, prosím tě.
4: Máš kapes?
3: Ale no, tady někde, no. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumím.
4: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Tak ty si do práce poneseš pletení.
3: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. A už to chápeš? Chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
0: Gesta a mluva Ivy Janžurové jsou tak výrazné a typické, že někdy není poznat, kdy hraje a kdy mluví normálně. Jiří Krejčík o ní kdysi řekl, že má 30x víc mimických svalů v obličeji než normální člověk.
2: Možná, že takovej ten podvědomý pocit, že teda nejsem dost hezká, mi nikdy nebránil zase, abych naopak se nebála být ještě víc ošklivá, než jsem. Takže už když jsem s bratrama jako dítě hrávala doma rodičům divadlo, tak jsem se nejradši nechala namaskovat za mužský a vycpat polštářema a hrát tlustýho pána od naproti, pan jsme čerpali témata k našim domácím divadlům z nejbližšího okolí. A tohleto jako maskování se, to zvošklivování se nebo zesměšňování se, bych řekla přímo, protože zase být úplně vošklivej nestačí ke komice, ono tam musí být taková ta míra, vlastně takový trošičku bych řekla i roztomilosti v té ošklivosti. Takže to mě nikdy vůbec nedělalo potíže a vlastně jsem to často vyhledávala, tak jsem se stala už na škole takovým, už na té pedagogické jsem platila jako zábavný takovej inventář té třídy. A pravda je, když jsem začala vážně studovat herectví, tak jsem s tím začala mít trošku potíže. Tam jsem se trošku začala cítit už zavázaná tomu velkému slovu umění a přestala jsem s takovým tím taškařením navíc. Ale nakonec jsem se zase zdravě vrátila do těch kolejí té komiky a měla jsem velký štěstí, že jsem narazila na spoustu režisérů, kteří to chtěli rozumně a pěkně v dobrých komediích využít.
0: Když už jsme u komedií, víte, že slavný snímek Pane, vy jste vdova měla okořenit svou hlavní rolí kdysi Jiřina Bohdalová? Jenže dostala tehdy od komunistů stopku a tak tu roli nakonec stvárnila Iva Janžurová. A dobře.
5: To prčic.
6: Zrovna jsem říkal, že jsem myslel, že nepřijdete.
5: To bych musela být padlá na hlavu, abych si něco takového nechala ujít. Hele, nešahej.
6: Pokoktání ani památky. Ale myslím, že máte trošku hlubší tembr.
5: Tak tímhle tím mám jako ty lidi.
7: Prosím tě, pospěš si, nebo to prošvihneš.
5: Číčo, já tě prošvihnu.
6: Žerty stranou, Evelino, a pospěšte si. Za chvíli začínáme, ano?
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: zvířat.
1: Setkání s Ivou Janžurovou na vlnách Českého rozhlasu pokračuje dál.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ještě jako studentka na DAMU hrála v letech 1961 až 63 v několika filmech. Její role byly ale epizodní a ostatně i filmy jsou dodnes vesměs zapomenuté. První větší příležitost dostala ve válečném dramatu Adžije republika v roce 1965. A mezi první filmy patří třeba i snímek Spadla z měsíce. Jak vzpomínala v pořadu, aby řeč nestála.
3: Spadla z měsíce byl film, na který mám dost výrazné vzpomínky, protože Zdeněk Podskalský hledal tu hlavní představitelku, což měla být velice hezká studentka, která vystuduje agronomii nebo něco takového, přijde na tu vesnici a tam začne ovlivňovat moderním zemědělstvím to JZD a tam jsou takový, tam byly dvě hlavní takové postavy, hrál je Jiří Sovák a Vlastimil Brodský a ti se do ní jako zblázní a ty manželky pak protestují a žárly a tak dále. No a já jsem dostala příležitost udělat herecký zkoušky na tuhle tu krasavici, tak na mě nastoupil takovej nejproslulejší barandovský masker a když viděl ten můj obličej, který měřil i zrcadlem, který mi přikládal pod bradu, tak nějako zkoušel, zkoumal bych řekla, ty moje rysy, jak je vylepšit, aby mi pomohl té roli. Tak potom se rozhodl a začal na mě malovat takový stíny, jako že se mu něco zdálo moc vypouklý, jako že bambulka na nose, tak mi ho vystínoval ten nos do ouska a tadyhle mi udělal takový, jako zase stínem, takový propadlý tváře. No, nebudu to přehánět, už si to jistě dovedete představit. Já potom, takhle když jsem nehýbala tím obličejem, tak to bylo dobrý, ale jakmile jsem začala hrát a mluvit, tak se ty stíny daly do naprosto nesmyslného pohybu a ten obličej definitivně zošklivěl, takže jsem tu roli samozřejmě nedostala a myslím si, že by býval možná ten maskerský výkon na mě nebyl uspořádaný, takže by to bylo o něco lepší, ale kdo ví. Dostala jsem tam roli takový dívky vesnický a mnohokrát jsme o tom se Zdeňkem Podskalským potom mluvili, když už jsem měla za sebou jako úspěšný komedie, jako byla Svatba jako řemen nebo Penzion pro svobodný pány, takový z těch prvních mých komedií. A ten Podskalský vždycky říkal, to jsem byl hlupák, že jsem vás tam prošvihnul na této roli.
4: No to já taky. Z vizity do kantýny, z kantýny na pacienty a než se stačím videosimfikovat, tak je večer.
1: Ano, on jí to mnohonásobně oplatil Zdeněk Podskalský ve slavné komedii Světáci, kdy si zahrála jednu ze tří lehkých dam.

0: Kelly, jak říkala, měla i období, kdy na jevišti ztrácela text. A stávalo se, že najednou jen trčela na jevišti a nevěděla, kdo je, co hraje a kde je. V té době se jí moc nedařilo ani v soukromí. Vzala si kameramana Jana Eisnera, ale zanedlouho se rozvedli. A jejím celoživotním partnerem se později stal herec a režisér Stanislav Remunda, se kterým přivedla na svět i dvě dcery, Sabinu a Teodoru. A když mluvíme o partnerských vztazích, je tady scénka nazvaná Hlupák manžel. Uslyšíte vedle Ivy také Josefa Větrovce nebo Lubomíra Lipského. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody.
1: To je manžel?
2: Zpamatuj se. Schop se.
1: Sako.
2: Vezmi si.
1: Moje sako, vezmi si.
2: Pro pána krále, kam zhoda?
1: Spadlo. Posledně kam spadlo.
2: Kam? Slyšíš, pod kanapé.
1: Cože?
2: Pod kanapé, pojďte.
3: Drahoušku! Představ si, všecko vybouchlo, takže jsem se vrátil.
2: To jsem to je... ráda, to je milé překvapení. Co? Milé překvapení.
3: Co je to?
2: Tohle?
3: Kdo to je?
2: Vida, kdo by to byl? To je Ludvík.
3: Ludvík! Ludvíku, kamaráde, co tady děláš?
1: Ahoj.
3: Co tu děláš?
1: Nazdar, Láďo. To je situace, co tohleto?
3: A čemu se chechtáš?
1: Ty se taky skutíš a směš, jen co si ovléknu sako, dovolíš asi.
3: A ty se nesměješ.
2: Já už jsem se nasmála. Až.
1: My jsme se nasmáli, to byla legrace. Mám to také Ládíkovi vyprávět.
2: Já nevím co, ale jen mu to řekni. Já si to ráda poslechnu ještě jednou.
1: Já jsem tady zrovna manželce.
3: Jo.
1: Tvé manželce jsem vyprávěl takový... Zkrátka dobře, já jsem vyprávěl.
3: No.
1: Příběh. No. Veselý, komický. Já už se ani smát nemůžu. No. Vidíš to? Podívej se na mě. Ale že to bylo zábavné, víte?
2: No. Popuká.
1: No, prosím, vlastně nesedneš. Ládíku, proč jsem přišli pohled?
3: No tak počkej, porád si mi ještě neřekl, co si tady dělá pod tím kanapem. Notabene, takhle v košili.
1: No tak vidíš, tak sedneme si.
3: No tak pojď.
1: To ti právě chci totiž vyprávět. No. Já mu to řeknu od začátku. Ať se Ládík taky zasměje, co?
2: To bude, myslím, nejlepší.
1: No jo, mě se stará Ládíku taková podivná příhoda.
3: Já.
1: Ale prosím, doufám, že budeš diskrétní.
3: Ano, samozřejmě, znáš mě, tak povídej.
1: Ten příběh se může klidně jmenovat manžel Trumbera, nebo taky manžel Hlupáček. No zkrátka, dobře, já jsem byl včera večer na návštěvě u jisté dámy, nikoho nebudu jmenovat. Seděli jsme takhle na pohovce.
3: No, hezky to začíná, podívej na Ludvíka.
1: Ne, sedíme takhle na pohovce, já jsem jenom tak ve vestě, tedy ne ve vestě. Já jsem v košili, bez saka.
3: Určitě jste se líbali, ty rošťáku, víš?
2: Láďo, ty máš fantazii.
1: Ale jo.
3: No, jo.
1: Já myslím, že to odhad správně, ne?
2: Jo.
1: Odhad to správně. No my tak sedíme na pohovce a líbáme se.
3: Jo.
1: A v tomhle jednou přeci ní chlastení klíčů, kroky. No zkrátka dobře, kdo myslí, že přišel?
3: Instalatér?
2: Co by tam dělal ten instalatér?
1: Manžel.
3: Jo, manžel, ale no, že mě to hned nenapadlo.
1: Děsivá situace. Přítel, já v tom kvaltu nemůžu najít nikde svoje sako. Asi někam spadlo, asi na zem nebo za kanapé.
2: To je prekérní situace, já bych se zbláznila.
1: No právě, představte si to, já hledám to sako. Nikde ho nemohu najít, tak si kleknu a chci se dostat pod to kanapé.
3: Pod kanapé?
2: Ládíku, jistě, že pod kanapé to přece dá rozum.
1: No a právě tuhle tu historku jsem vypravil tvým manželce i s názornou ukázkou, když si přišel.
3: Jo, takhle to teda
2: bylo. No dobře, já jsem se mohla potrhat smíchy.
3: Teď už tomu rozumím. No
1: prostě, představte si to, když manžel vstoupil, tak já jsem chtěl pod to kanapé, ale já jsem se tam nevešel, chápeš?
3: Hrozná situace, viď?
2: No teď se tomu smějeme, ale muselo to být velice nepříjemné.
1: No chápeš, jistě, že teď jsem už do toho musel skočit, jak se říká po hlavě, teď už to bylo buď a nebo manžel takový typický blbeče, jo?
3: Počkej, nebyl to ten...
1: Ne, hádat je zakázáno, hádat je zakázáno. Já nemohu povadnout dech, já se potím. Víš, já jsem úplně zničený. Manžel na mě kouká krvavýma očima. Dovedeš si to představit?
3: No těžko, ale dovedu, povídej dám.
1: No tak, měl jsem strach samozřejmě. Tak jsem to vzdychání, hekání a změnil v hektot. A já jsem se mu vysmál do očí tomu Trumberovi. No co jsem taky měl dělat? Já jsem se smál.
2: Neuvěřitelná.

0: já se sice taky směj, ale zároveň mi jde mráz po zádech. No by to do toho Ludvíka řekl.
1: No, tak. Jsi ohromný a poslední, jak jsi se z té situace dostal?
2: Jak velice jednoduše. Já jsem řekl pravdu. No, já jsem mu vyprávěl, že se celá tahle příhoda neodehrála v této chvíli, ale jako někdy jindy. Já s manželkou někoho úplně jiného, víš? Říkal jsem mu, že se tomu směju, že se manželce právě předváděl, jak jsem tenkrát lezl pod krepe pro to sako. Chápeš, že mi to bylo? Já jsem lhal, pravda, ale lhal jsem pravdivě.
1: A ten blbec tomu uvěřil?
2: Nejen, že uvěřil, že se smál.
0: A tím vlastně byla celá situace zachráněna.
2: Mějte se moc krásně.
1: Poslední, řekni, on byl tak pitomý, že se nezeptal, jak jsi se z té situace dostal.
2: Jak myslíš?
1: No.
0: Starý s...
2: Jaký situace?
1: No, když vstoupil ten manžel.
2: To byla... Kdy?
1: Kterému si nalhal, že se to stalo s tamtím, co se de facto stalo s ním. Rozumíš?
2: S kým?
1: No s tamtím, s tím předevčerejším.
2: A s tedy?
1: No počkej, no co bys na to řekl, kdyby se tě na to zeptal?
0: Láďo, taková choulostivá situace. A ty v tom hledáš logiku.
1: A počkej, prosím tě, Ludvík není žádný hlupák. Určitě našel východisko. No. A našel by ho zas, kdyby bylo zapotřebí, víš?
2: No samozřejmě, no, kdyby se mi manžel zeptal, tak bych mu zase klidně řekl, že jsem právě manželce vyprávěl celou tu příhodu.
1: Ale no to je fantastická historka. Poslední to musíme napsat a poslat do televize, do kabaretu. Počkej, ono to nemá pointu. Přátelé, nemá to, to bych chtěl nějakou pointu. Co kdybychom vycházeli z toho, proč jsi se nemohl dostat pod to kanape?
2: A prosím tě.
1: No?
2: Z čeho jako?
0: Láďo.
1: No co?
0: Láďo, nedělej z toho drama. Zasmáli jsme se, pobavili jsme se, tak co z toho dělat, jdu, tebe se to netýká.
2: No, to je fakt. Načo myslet věci, ke kterým vůbec nedošlo, proč si zbytečně zaměstnávat mozek, že jo, dobrou
1: moci. Víte, to legrace, neblázni, stačí trocha fantazie. Hele, co kdybychom vycházeli z toho, že ses nemohl dostat po to kanape, protože už tam někdo byl.
2: Je už tam někdo byl, co je to za pitovinu?
1: Dejme tomu přítel toho manžela, který ho tam předtím schoval.
2: A prosím tě, to je nemožné.
1: No počkej, proč by to bylo nemožné?
0: Tomu by někdo nevěřil.
1: Ne, já už jsem něco podobného slyšel. Jednomu jinému kamarádovi, no nechci ho jmenovat, se to stalo, vážně.
2: A co, jako? Co?
1: No, že schoval přítele pod otoman, aby vystopoval jeho manželku. No, a ten dotyčný potom ve vhodný okamžik vylezl, a svědčil při rozvodu ve prospěch manžela. Čestný slovo, fakt.
2: Ty mě děsíš.
1: Ne.
2: Tomuhle nesmyslu nemůže nikdo ale uvěřit.
1: To já si myslím, že někdo tomu uvěří.
0: Kdo by tomu uvěřil?
1: No, někdo. Možná, že ty. No, a on taky možná.
2: Já pro zrovna jsem padlý na hlavu, nebo co?
1: No, už asi jo. Melichare. Kamaráde, poles.
3: Uctivá pokladnost,
1: pojď, dovolte, abych vám představil svého přítele Melichara, který bude svědkem při našem rozvodovém řízení. Naschledanou.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
5: Naschledanou.
6: Božka, zůstaň aspoň do Vánoc.

Tá, Ciro.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: 70. léta znamenala pro Ivu Janžurovou spoustu příležitostí. A taky přišel na řadu seriál Nemocnice na kraji města, ke kterému dostávali dokonce i odborné školení. Je to pravda?
2: Je to pravda. A myslím, že tyhle ty pokusy se inspirovat na pracovišti, my jsme třeba před natáčením Nemocnice na kraji města byli taky v Mostecké nemocnici a já jsem se dokonce vetřela, ačkoliv to mé profesi té vrchní sestry nenáleželo, vetřela jsem se na operační sál a viděla jsem operaci kyčelních kloubů. Tak všechny tyhle ty pokusy se nějakým způsobem věrně inspirovat na těch skutečných pracovištích nedopadají moc dobře, ale je pravda, že tam někdy vznikne ten správný nápad, že se ten herec chytí nějaký úplně jiný nepatřičný inspirace a to je třeba důležitější, než kdyby studovala 3 dny nějakého skutečného blázna, ale ten nápad chytit nějakou charakteristiku postavy, která by se mně osobně hodila pro představu té figury, kterou mám rád, ten může vzniknout úplně jinak. A třeba se to stane ve snaze se inspirovat na nějakým pracovišti.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy jste ten nový pacient?
4: Ano, prosím. Václav Pěnka, a jméno mé. Ale můžete mi říkat Vašku.
3: Tak, žádný návštěvy mimo povolené hodiny, žádný kouření, žádný pašování alkoholu. A televizi tady pouští jen... to se vás netejká.
4: Sestřičko, prosím vás, nezbyly po mně nějaký šaty?
3: Ano, převzali jsme, ale všechno bylo v hrozně katastrofálním stavu.
4: Třeba to nevadí, to můžete klidně vyhodit, ale vzpomeňte si, nebyl tam tranzistorák. Já nejsem schopný si uvědomit, když to na mě spadlo, jestli jsem ho držel v ruce nebo ne.
3: Rádio tam bylo, ale... Tady se nevyhrává.
4: No proč, když by tady bylo veselo?
3: No za prvé by to rušilo ostatní pacienty a za druhý ke cvičení tady nám vyhrává vlastní muzika.
5: No výborná, výborná, z roku 1-2.
3: No, už jsem řekla.
4: Ale já jsem stejně přesvědčený, že kdybyste jenom trošku mohla, že byste ho přinesla.
3: Uvidíme.
5: Teda pánové, vy jste s ní zahýbal jako nikdo před váma.
4: Protože je to hodná holka.
5: Cože, Huňková? Zvaná Zrzavá Fena? Prosím vás, tam má nejhorší pověst z celý zdejší sestavy.
4: To jste, pánové, na obrovském omylu. Já jsem přesvědčený o tom, že je to hrozně hodná holka.
1: Podle slov režiséra Dudka a také autora scénáře Jaroslava Dítla byl seriál úspěšně promítán ve všech tehdy spřátelených zemích východního bloku, tedy kromě Sovětského svazu. Odůvodněno to bylo tím, že by v Rusku nikdo neuvěřil, že existuje takováhle nemocnice. Když sestra Huňková povýšila z pozice obyčejné vrchní sestry na tu staniční, přišla i nějaká změna v přístupu k té roli, paní Ivo?
2: Fakt je, že když jsem postupovala v té roli z té sestry staniční na tu vrchní, tak jsem přemýšlela, jak to jako udělám, jak ta postava bude reagovat na to povýšení. A měli jsme tam takovou paní doktorku, ortopédku, která nám víceméně těm hercům, kteří hráli ty ortopédy, tak těm podávala často informace, jak mají vzít který nástroj do ruky, nebo co mají říct navíc pacientovi třeba, kde ten scénář nebyl úplně nějaký latinský názvy doplňovala a tak dále. Tak já jsem jí tak jako poprosila, jestli by mi nemohla dohlídnout na tu moji kreaci toho postupu do té vrchní sestry. A ona říkala, že samozřejmě, ale vlastně nedošlo k takovému přímému rozhovoru, kde bychom se bavili a došlo rovnou k filmování, kdy jsem ze dne na den začala točit tu vrchní sestru už. A já jsem tak jako tam vnášela najednou takový vyšší požadavky teda na ten personál, který byl kolem mě, se kterýma jsem se předtím kamarádsky tak jako snášela, tak jsem začala být na ně přísná, začala jsem velmi kontrolovat i co dělají lékaři a tak mě napadaly najednou ty pokyny, ty vrchní sestry, jsem si tam vymýšlela do toho Dýdlova textu, samozřejmě jsem si každý den na každý záběr něco připsala a on mě to velice rád trpěl. A ta paní ortopedka pak povídala, já vám nemusím k tomu nic radit, to je přesný, jakože souhlasila, že ty vrchní sestry se jí takhle vyjevějí i v té profesi, jako některý samozřejmě, jako ta moje postava, takže, ale doma jsem to nemusela provozovat, ono mi to stačilo na tom place.
6: Můžete mě říct, kdo tuhle novinku tomu pacientovi vyzvonil?
3: No, to už ani nevím, to tak nějak vyplnulo samo.
6: Samo? Sama ani panenka Maria nepřišla do jiného stavu.
3: No, tak půjdete tam nebo nepůjdete?
6: Už letím, holubičko.
3: Co jste to řekl?
6: Uhněte mi z cesty nebo řeknu ještě něco daleko výživnějšího.
1: Už ze slov Josefa Dvořáka v seriálu Nemocnice na kraji města je jasné, že se ti dva, tedy Iva Jenžurová a Josef Dvořák, v seriálu také zblížili. Ale potkali se i vícekrát u jiné práce. Třeba tentokrát u té rozhlasové ve scénce nazvané Svatební fotografie. Ukázka je z humorestu U stonožky.
7: Dobrý den, uctivá poklona. Tak co to bude, milostivá paní?
8: Víte, já bych chtěla, mistře...
7: Ano.
8: ...fotografii.
7: Ano.
8: No, ale aby to bylo něco...
7: Chápu, jste umělce. Mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
8: Co? Nepoznám, ale já mám bradičku.
7: Ale přímo k nakousnutí. No. A ty tvářičky, to je růžovej záhoneček.
8: Jo.
7: A ta očka, kukadýlka.
8: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
7: No tak já a Alain Delon, no. Je to nic, to je jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
8: No.
7: Tedy ten váš obrázek, že?
8: No.
7: Víte, myslím, nějaký žánr, krásná paní.
8: Jo.
7: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
8: No, totiž...
7: Ano?
8: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
7: Svatební... Ovšem, v tom případě takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte? Kam jste ho schovala?
8: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
7: Upřímnou soustrast.
8: No, dík.
7: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, ledaže, já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
8: Co? Klofnout?
7: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
8: Jo, vlastně proč ne?
7: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
8: Akt?
7: Akt.
8: Akt?
7: Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
8: Jo.
7: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí.
8: Jo.
7: Tak takový solidní, až staročesky pojatý materiálek. Jaký ukrýváte vy, madam?
8: A tohle navrhujete mě? Vy čuně z fotoaparátu?
7: Ano, já čuně z fotoaparátu. Ne, pardon. Ne, ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění.
8: No, to předpokládám. V opačném případě bych vás musela upozornit, že se o svou pověst dovedu sama postarat.
7: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
8: Fajn.
7: No, já totiž znám muže, že?
8: Jo.
7: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
8: Zajíc v pytli? To ano. Mám být já?
7: No, obrazně řečeno, madam. Obrazně řečeno, ovšem takový akt, vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
8: Ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
7: No, jak myslíte, takže, madam, co si račte přát?
8: No, chci svatební fotografii a basta, na co ještě čekáte?
7: No, na ženicha, bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře, chcete chlapa, dejte si udělat akt.
8: Tak vy s tím nepřestanete.
7: No.
8: V tom případě vás musím upozornit, že na těchto těch rukou Ještě neoschla krev.
7: Co pak jste dělala? Řízla jste se, madam?
8: Jo, řízla. Podřízla jsem. Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, oči jako dva talíře a v každém chtíč, víčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
7: Na hřbitově? To vy, madam?
8: Jo, já. Nebo ten Japonec Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
7: Na hřbitově leží?
8: Kde pak? Na dvorku. Jsem ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen, slepičky nad ním hrabou. Koutek nad ním kokrha. Nebo ten Mexikánec.
7: Paní, já mám slabé nervy.
8: Ten, co mi jenom přejel rukou po vlasech a chroptěl přitom vášní. A kde je teď?
7: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madam. Šmaria, já to nechci slyšet.
8: A tě mu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každý kníry jako Sadám. Oni se mi postavili do cesty.
7: Ty taky? Ale paní, prosím vás, dítěk mrtvejky jako hub po dešti.
8: Nebo ten... Hele...
7: Ano?
8: Vy ale máte pěkný krče.
7: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
8: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
7: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom... Paní, já mám žaludeční vředy.
8: Nebo tehdy ten Kubánec u pasu mačety. Přivili hrůzou, protože ve vzduchu byla krev. Ano. Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
7: Mějte smilování, paní.
8: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké... Kde je teď?
7: No to kde je teď, Maria? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
8: Jo. Jo, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
7: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
8: Jo, a hezky mě obejmout.
7: Cože? Ne, to nikdy, to, ne, to mě radši klidně taky.
8: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
7: Ne, já to nechci vědět.
8: No,
7: já to
8: kde?
7: Nechci vědět.
8: Už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
7: Ježišmarja, ty to je mrtvejch jak u Verdunu.
8: Nebo ten houslista. Ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
7: Šmaria, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
8: Jo.
7: Já vás radši obejmu.
8: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
7: Ano.
8: Je to naše svatební fotografie.
7: Ano.
8: A na tý mají manžele vypadat šťastně.
7: Ano, ano, ale co pak to děti? Dyť já se třesu jako ratlík.
8: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
7: Ano?
8: Můj první se položil už u těch tří Arabů.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: A teď jedno filmové a hudební setkání s Karlem Gottem.
2: Já tě poznávám. Já jsem ti chtěla říct, že jsem se strašně styděla si to říct.
3: Já jsem taky trochu stydlín v tomhle. Jsem pomalejší, ale to je let, co?
2: No.
3: Kolikrát jsem ti to tenkrát chtěl říct?
2: Dneska už je asi na to pozdě.
3: Ne, teď právě přišel náš čas.

0: Tati, tak tady jsi a já tě všude hledám. Pojď,
1: omlouvám se.
0: Jinak to nestihneš.
1: Ano.
2: No, ale...
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: Tak to bylo setkání Karla Gotta a Ivy Janžurové. Tedy pěvecká role herečky, které všichni její známí, včetně dcer, říkají zásadně Ivuška. Nejčastěji se prý učí při práci na zahradě, když pleje a okopává. Je členkou spolku Dámy vína, má ráda ruční práce a je také značně technicky zdatná. A kdyby toho volného času měla jen o trochu víc, určitě by ráda sedávala i v kině, tak jako za mlada.
2: To by mě jako opravdu tohle bavilo, když jsem byla studentka, tak v Praze, když už jsem studovala na DAMU, tak já jsem, jakmile jsem měla volný odpoledne, jak jsem začala s prvním promítáním a zběhala jsem třeba 4 biografie za sebou, mě to tak hrozně těšilo. A ten můj starší bratr, co mi říkal, že nemůžu být herečka, že nejsem dost hezká, tak ten sice vystudoval práva, ale jeho vášní byl film, a stal se potom zaměstnancem filmové distribuce pražský. To ještě vůbec netušil, že já taky budu točit někdy. A s velkým nadšením a s velkou vášní taky jako shlížel filmy, byla to jeho celoživotní záliba, psal si o tom velký zápisky, ty se pak někde asi ztratily, protože se nějak děti stěhovali a měl taky projektor na osmičku, ten mám já doma ještě a nefunguje mi a říkali, že někdo v Plzni to ještě umí spravit. Celý republice jeden člověk v Plzni, tak já ho musím najít.
4: Poslední věc, která nás čeká tedy, co se týká ukázek, je jedna ze slavných věcí společně s Felixem Holzmannem. Tak si na závěr dopřejme aspoň kousek scénky nazvané V seznamovací kanceláři.
5: My se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
6: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavnějc bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takový něco.
5: Sekačku.
6: Sekačku, ano.
5: No, to asi těžko. Ačkoliv, ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
6: No vidíte, tak to bych bral teda, to bych bral.
5: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
6: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
5: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
6: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
5: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
6: Nekuřáka a abstinenta?
5: Ano, myslím, že takového něco říkala.
6: A říkáte nekuřáka a abstinenta?
5: No ano, něco se nám na tom snad nezdá.
6: No ne, já jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
5: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
6: Jo, takhle proto.
5: Ano. Tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
6: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá akor tak špatně, víte?
5: Ne. To je velmi pohledná žena.
6: Já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
5: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
6: Jo, myslíte?
5: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
6: Ano, já to zvětší trošku, asi ano. No, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
5: Prosím?
6: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
5: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
6: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka...
5: Prosím, co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
6: Že je nějaká sešlá,
5: sešlá?
6: Ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
5: Odřený zadek?
6: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
5: boule?
6: Nevím, no jo.
5: No tak to je normální, ne?
6: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím, jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
5: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
6: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte? On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte?
5: Váš soused?
6: No jo, no tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak, víte.
5: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
6: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte?
5: Prosím
6: no,
5: vás.
6: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejbaná, nebo co to je? Jestli do ní něco nevělo, nebo co takový, já no, nevím.
5: Tak to se stane.
6: Taky ten zadek se mi nějak nelíbí,
5: no,
6: víte?
5: To víte, všechno je. Nemůže mít tak akorát.
6: No jo, já nevím, jestli doufám, že budu mít aspoň v pořádku ten vejfu.
5: No, nevím. To já nemůžu vědět, tyhle ty věci.
6: To... No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám, trochu ji ostříkám vodou, víte, nechám ji chvíli běhat a tak, a kdyby na ní, když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
5: No.
6: Tak zatím naschledanou.
5: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
6: Ne, jo, ne, já nezim na nás.
4: Iva Janžurová nastoupila do Národního divadla v roce 1987. Za tu dobu dostala cenu Thálie a taky cenu Alfréda Radoka. Má dohromady 5 českých lvů, medaily za zásluhy o stát a dostala i na festivalu v Karlových Varech cenu za mimořádný přínos českému filmu. A nezapomeneme ani na fakt, že byla už uvedena do Dvorany slávy TT. Mezi slavné osobnosti řadíme i my tady v rozhlase. Proto jsme i dnes věnovali tenhle hodinový medailon. Tak zas někdy příště. Mějte se krásně a nezapomeňte se smát. Je to zdravé a pro ostatní i nakažlivé.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka stále ještě nedělní, právě začíná, 23. hodina odbyla. No a otevíráme náš pravidelný pořad na vlnách Českého rozhlasu. Moc vás zdraví Jitka Lukešová, přeju krásný pozdní nedělní večer. Máme před sebou 2 hodiny našeho společného setkávání a také povídání si. No a o čem to dnes bude? Vlastnosti královské, dochvilnost a spolehlivost. Patříte mezi lidi, kteří chodí včas, tak jak slíbili, a je na vás ze všech okolností spolehnutí? Jak se třeba vypořádáváte s tím, když víte, že nestihnete přijít včas, a co pro tuhle skutečnost jste ochotni udělat? Nebo si říkáte, že pozdější omluva je dostačující? No a jak vnímáte lidi nedochvilné, na které vždy musíte čekat a ještě na ně pořád čekáte? Jak je pro vás důležité to, že se můžete na někoho spolehnout, a kdy se vám to třeba i velmi vyplatilo? O některých vlastnostech se říká, že to jsou vlastnosti králů, a určitě mezi takové patří i dochvilnost a spolehlivost. S těmito vlastnostmi máme určitě každý spoustu zkušeností, nejen u sebe, ale také u druhých. Jak jste vy dochvilní a spolehliví a umíte držet slovo, tak tolik a mnohem více na toto téma, které je v našem životě, já myslím, velmi důležité, nebo zkušenosti s těmito vlastnostmi jsou velmi důležité. No a telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web, kam už jste se mnozí rozepsali k tématu rozhlas.cz/linka, a samozřejmě využívat můžete i e-mailu tradičního s adresou nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Tolik Pavel Bobek a jeho písnička Nedělní ráno. No, do dalšího nedělního rána přeci jenom trochu daleko. Jsme vlastně na závěru nedělního večera a teď na telefonu můžeme přivítat také v noční lince našeho prvního hosta, kterým je Olin z Kopřivnice. Krásný pozdní večer, Oliné.
2: Dobrý večer, zdravím vás všechny.
1: Děkuji mnohokrát za všechny samozřejmě. Tak Oline, už se vás ptám, jak vy vnímáte vlastnosti, o kterých se říká, že jsou vlastně takové královské, tedy dochvilnost a spolehlivost. Co to pro vás znamená?
2: No, tak já teda bez mučení se přiznám, že jsem spíš na té straně nedochvilnosti.
1: Ale, no.
2: Ale zase... Jak říkám, já to neberu tak tragicky, záleží totiž kde a jak a kde a s kým a tak dále, a tak dále.
1: To je pravda, to je pravda, ano.
2: Že prostě když jsem domluvený s kamarádem, že půjdeme, já říkám, přijď ve 4 do hospůdky, dáme 1, 2 pivečka.
1: Jo, pokud je to volná schůzka, tak je to asi o něčem jiném.
2: No, tak je to takový, samozřejmě když jdu k doktorovi nebo... Když jdu někde na úřad, nebo tak fakt toto, jako jdu, tak abych tam opravdu byl v ten správný čas. Mm-hmm. Zase na druhou stranu, když jako spousta lidí mě zná, a někteří jsou v šoku, opravdu jsou v šoku včas, nebo když přijdu v tu dobu, když jsme spolu jako domluveni na nějakou tu dobu. Takže, no a to, samozřejmě to vyplývá z toho, co člověk dělá, když teď jsme už na té straně těch starobních důchodců, vlastně mají neděli pořád, nebo mají pořád dovolenou, nebo jak si to každý nazve, že jo. Tak je to takové pohodové, pohodlné a není to takové svazující. Samozřejmě jsme prožili tu svoji, tu, jak se říká, tu kariérní část svého života, kdy jsme se museli starat o rodiny, nebo o ty se staráme pořád, ale jako, myslím, ten závazek chodit do práce a prostě být tam čas a všechno, aby to bylo bez průšvihu, takže to už máme dlouho, několik roků za sebou, takže já to beru, že si tak teď užívám takový ten, jako bych řekl, poklidný, pokud to jde samozřejmě, poklidný život, takže s tou dochvilností moji kamarádi nebo moji známí, jako mě znají, tak už vědí, co můžu očekávat, tak jak říkám, jsou víceméně šokovaní, když tam přijdu, tak jak jsme si domluvili a nepředpokládají, že se spozdím, ale to spoždění, jak říkám, jak jsem to říkal na začátku, když jde opravdu o něco, tak to držím.
1: Když je to důležitá schůzka, tak jasný, no. Dodržujete, jasně.
2: Takže takový tam, teď momentálně jsem dochvilnej v tom, jak jsem vám říkal, mimo ETR.
1: No.
2: Jedu z Kopřivnice, jedu do Karlovy Studánky, kde jsem absolvoval už 14 dní lázeňského pobytu, ještě mám 14 dní před sebou. Z radosti jsem vystoupil za to, protože jsem stuhlej, vždycky v tom stesračce, už tam sedím hodinu a půl.
1: Jo.
2: Přišlo bohat, jak jsem s tím telefonem. Jinak je krásná noc, svítí hvězdičky, je 15 stupňů, žíval jsem se na teploměr v autě, takže to je velice příjemné. Takže žádná pláska teda už nebude, do Karlovy Studánky zaparkuju a půjdu se natáhnout, protože jsem měl 2 dny tvrdé práce se včelama, teda se včeličkama, abych se mi nerojili, protože jo. Jsem odjel do těch lázní, tak mě bylo řečeno, paní domácí řekla, když se to začne rojit, mně to je jedno, já tam půjdu, já to zapálím a ve pokoj. Samozřejmě to byla taková nadsázka, ale
1: ano.
2: Musel jsem opravdu jet, panu doktoru jsem to vysvětlil, že tam musím jet, jinak by byl takový trošku průšvih z toho.
1: Je potřeba něco udělat zkrátka pro to.
2: Které by si, které jsme tímto mojí návštěvou zachránili.
1: Jo.
2: Takže já se takhle z mojich chvílností, nedochvílností, děkuji vám za to téma, rád si poslechnu ty.
1: Dobře.
2: No, určitě ostatní budou dochvilní. To
1: uvidíme. Uvidíme, jak to dopadne.
2: Prosím, bude dochvilný, jenom já tam budu. Sám sameček.
1: Nedochvilný. Moc vám přeju šťastnou cestu a užijte si ty 2 týdny vlastně v lázních lázeňského pobytu. Budete mít určitě krásné počasí, tak ať to stojí za to.
2: Jo? Má být krásně, no. Tak já vám moc krát děkuji.
1: Já taky, mějte se moc hezky.
2: A někdy zase někdy naschledanou.
1: Budu se těšit, mějte se krásně, naschledanou, naslyšenou, tak tolik. Olin, no a teď už je na řadě s písničkou Karel Gott.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak nejenom Karel Gottek jste poznali, také Dara Rollins, jejich legendární Zvonky štěstí. No a teď už máme na telefonu Jirku z Malé Skály. Tak Jirko, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Napodobně.
0: Děkuju, moc vás zdravím. Tak co vy a dochvilnost a spolehlivost, jak vnímáte tyhle ty vlastnosti a schopnosti nebo neschopnosti tak některých jedinců?
1: Snažím se, pokud už můžu to rozjet, tak snažím se být co nejpřesnější, protože já jsem po otci hrozně na to háklivý. Háklivý, ne, že bych nějak vystačil, ale zkrátka si myslím, že to je skutečně přednost, jako být někde včas, že nevím, co ten druhý člověk dělá.
0: Ano.
1: Pokud to není žena samozřejmě, jako, že to prostě nevím co. Ale já jsem třeba jezdil chvilku po trhách. Prostě houzka, no, prostě po celé republice. A tam teda, když jsme třeba ráno v pět museli vyjíždět, jo, tak jsem byl nervózní z toho, když kolega, který zrovna řídil v tu chvilku, přijel prostě o 20 minut později, co? Tak to prostě mě rozčilovalo, že jsem chtěl být někde včas, jo.
0: Rozumím.
1: Jako, máš v podstatě ty věci vyložit, jako váš, jako, takže vyndat to železo a to všecko. A
0: dá to práci, a zabere to čas, ano.
1: Takže jsem to trošičku jako to, ale dá se to přežít, jako v podstatě je to za 3 minuty vyřešený ten problém, protože člověk už je zvyklý. Jako. Ale jinak samozřejmě ten borec, co mluvil přejemno, tak tam jako to já prostě radši chodím o něco dřív, než přijít později. To považuji za svoje selhání. Takže,
0: no ne, takhle, my jsme to tam rozlišovali, pokud je to třeba nějaký sraz v hospůdce s kamarádama, tak tam je daný nějaký čas, tak tam je to asi jedno, že jo, jeden přijde v 8, druhý za 10 minut 8 a třetí ve 4 na 9. Ano, ale pak jsou ty pracovní schůzky a nebo, nevím, třeba nějaké různé pohovory, třeba zase třeba pracovního typu, tak to jsou asi docela důležité věci.
1: To musí být přesný, no. To by mělo být přesný, protože člověk vyjadřuje svoji nějakou schopnost něco. Prostě zkrátka asi rozumíme, kde je problém. Nemám rád, prostě jestli něco úplně ruší nebo něco, nebo se to nějak jako nezávisle změní, jo. Ale já teď jenom mluvím o tom, my jsme ještě roky šermovali, takže tam se vždycky říkalo, že akar, historicky šermovali, myslím, takový ty skupiny, takže tam se říkalo vždycky akademická čtvrthodinka.
0: To je pravda, to se říká, no.
1: Jako mají teatralisti, takže to, ale jinak jako, že by úplně, no prostě nevím, jak se to dá přesně definovat. Jo?
0: Stalo se vám někdy, že by vám třeba tím, že někdo přijel pozdě, vlastně zkomplikoval tu situaci a třeba to dopoledne? Stalo?
1: Kolikrát, prostě to prostě zkrátka, tak nevím, 650, takže to jsem stihnul za ten život, tady ty okamžiky si skutečně užít, jako jo. Někdy nepřijel někdo, nikdy.
0: No, je trochu peklo, když s tím člověk počítá, ano.
1: Já mám ještě jako zkušenost obrovskou, mám tady souseda na Skale, já jsem mezi Skalou a Frýstejnem, tak tady mám Bosňáka, jo, z Bosny, co kdyby. Výborný kuchař, dobrý. Tam, když řekne za půl hodinky jsem tam, co znamená myslí týden.
0: No jo.
1: Tam vůbec jako nějaký přesný minuty nebo čtvrthodinky, to vůbec nefunguje, to prostě to je. Oni jsou v té Bosně, já jsem tam byl asi třikrát, takže tam nevím, jak to funguje.
0: Jo.
1: Tam bez asi hodně slunce nebo něco, nebo já nevím, ale to. Takže jenom takhle se k tomu vyjadřu, mě to zaujalo, že ten pán byl roztomilej před mým hovorem, tak jsem ho chtěl trošku podpořit, že jako sice ano, když je něco důležitého, tak je to potřeba prostě vyřešit, co? A když něco je, tak jako trošičku, jak se to dá spolknout, no.
0: Jistě.
1: Ale jako osobně, říkám, mám po tatínkovi, osobně teda mám radši přesnost, jako takovou. Jo, 5 minut, 2 minuty, není problém. Ale když to je půl hodiny, tak to už jsem rozčílený.
0: A když někam jdete na tu důležitou schůzku, tak radši dřív, jak
1: se
0: říká?
1: No ne, to se snažím být úplně maximálně přesný. Buď to jsem přesný, anebo to dřív. Odvolám, jakože z nějakého důvodu to nemůže být. ale jinak jsem montážní, jako jo, to prostě říkám, radši chodím dřív než pozdě.
0: Rozumím, to rozumím. No tak vy jste přímo vzorňák, řekla bych v tomto.
1: No tak já bych tak ne to, no tak to jsem nějaký básniček, malířek a něco, kovář a to, takže taky mi to ujede, ale já říkám, radši se omluvím, jo, radši zjistím ten čas předtím.
0: Jo,
1: jako,
0: ano.
1: Je, abych jako pozornil dotyčnou záležitost, takže prostě to jako neklapne.
0: Mm-hmm.
1: A než prostě, já nevím, dobíhat někde, jo. Já se i na ten vlak jdu radši o 10 minut dřív, než dobíhat. To taky vadí, protože ještě jeden můj kamarád říká, že říkat, spěch je nedůstojný v každém věku.
0: No, to je hezká poučka, no.
1: Dobíhat teďka, takže jsem se naučil prostě si vždycky ten čas nějakým způsobem prostě přizpůsobit svýmu něčemu.
0: Rozumím.
1: A prostě pak jdu jako na to celý, no.
0: Dobře, tak jo.
1: Ale bez vás bylo to moc hezké.
0: Jirko, moc vám děkuju. Přeju vám hezký zbytek nedělního pozdního večera a zase příště třeba.
1: A to někdy na Malý Skále. Na
0: krásná Malá Skála. Znám už od dětských let. Máte to tam krásný a doufám, že to stále pokračuje, ta nádhera tam všude.
1: Jo, docela trošku víc lidí, ale prostě jako
0: všude.
1: Já jsem naštěstí mezi.
0: Ale je to moc hezká oblast a moc hezký městečko Malá Skála. Tak si to tam moc hezky užívejte. Mějte se krásně. Děkuju.
1: Podobně, pozdravujte.
0: Taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pavel Dobeš a jeho pohádková písnička Něco o lásce, tedy Ovílej jménem láska. Tak tolik muzika a teď už František ze Židlochovic. Františku, přeju krásný pozdní večer, zdravím vás.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuč.

0: na tom, jak chodíme do práce, jak chodíme z práce, jo,
1: no.
0: tak vždycky k chlapům musím říkat ráno, vždycky říkám, chlapí, končte práci tak, jak ráno ji začínáte. To znamená, že o 15 minut začínáme později práci, mm-hmm. tak odpoledne by se měli dělat o těch 15 minut díl, jako jo.
1: Jo, jo.
0: Tak se jí kolikrát nelíbí, no ale jako vedoucí firmy to musím zdůrazňovat, jako jo, protože někteří zákazníci se na tom dávají záležit, aby jsme tam byli mrzo, no a jsem tam nějako tu minutu přidali, no a tak, no. Uh-huh. Já když jsem se učil, tak jsem dojížděl do práce, tam to bylo horší, tam když mě ujel autobus ve 4.20 a jezdil jsem do Brna, jo, autobusem a pak jsem přijel na vlak, no, tak to jsem přijel vždycky po 8 hodině nebo co, jako učeň, no, tam jsem se musel nějak vymluvit, no, ale jako učňům to ještě prošlo, jo, ale v současné době musíme to prostě ty minuty hlídat a to se nazbírá, víte, za měsíc, když každý den to ošíříte o půl hodiny, tak za měsíc to máte, že jo, 10 hodin.
1: No, je, ano. No.
0: A měl jsem pana Zotrina, to byl tady zahradník v Jedenácké a to byl, ten si dával záležet. Uh-huh. Dále, já když jsem chodil k němu na fušky samozřejmě, tak ten taky říká, že je to výsada králů, jo.
1: To se říká, no.
0: No, tak to já jsem vůči němu musel dodržovat, jo, tu pracovní docházku, a i když to byla teda jenom, když to byly fušky, jo, když jsem tam šel po své vlastní práci, no,
1: jo.
0: Ale on chtěl vždycky jenom mě, prostě, já jsem udělal pěknou práci, no, a takže asi on mě občas něco odpustil, ale takže, no, takže tak to bylo se mnou, no,
1: mm-hmm.
0: ale teďko říkám, to musím ty kluky takhle jako napomínat, no a zase opatrně musí napomínat, se hned uráží, jo, víte? A to to kolikrát nesložádí takový fachmaní, jo, to je, no, rozumíte, to jsou dneska najít lidi, aby chodili přesně do práce a pěknou práci a dělat, tak to je prostě, to je, pro mě je to k steku a vypadá to takže já zítra budu muset nastoupit jako zedník, jo? Abych jim ukázal,
1: jak se to dělá.
0: To má dělat.
1: Jo.
0: To je,
1: tak nezapomeňte přijít včas, Františku, no.
0: Jo, to se budu snažit, no. Já když přijedu třeba jako toto stanu později, stane se, tak rychle zavolám a říkám, Jane, synovi, jeďte rychle do paláce, ať tam se mrzlo, jo. A já potom, mně se stane, že mě někdy neprobudí budík, protože jak vysílám do té noční linky,
1: jo.
0: Tak že volím spát, přestávám, jo, tak se mě
1: můžu ano.
0: Takže takový tarabej máme my vedoucí takových firem, jo. Samozřejmě dá se ulít, až rozdělíte těm lidem práci, oni mají co dělat, ví o jak to mají dělat, tak se můžu já někde ulít chvíli, že jo, taky, no. Tak to je, no.
1: Ale každopádně to berete za důležitou věc, chodit včas do práce a zkrátka být na svém místě,
0: no, říkám,
1: v kolik se řeklo.
0: To jim říkám furt, o čtvrt hodiny začínáme později, o čtvrt hodiny musíme přidat odpoledne, jo. No a nehorší je, když uvolní už půl hodiny šlapou na stavbě a neví o co, tak jim říkám, aspoň si pořádně umíte nářadiny, že?
1: Jo.
0: do konci tady práce, jo? No, tak to je tak. Takový já mám zkušenosti, no.
1: Tak to je dobře, že máte, no. Myslím, ale relativně dobré zkušenosti, zatím potrženo, sešteno, jak by se to tak dalo uzavřít. Františku, moc vám děkuju, jinak vám přeju samozřejmě krásné dny, ať už volné, nebo ty pracovní, a samozřejmě kolem vás, ať jsou všichni takový, řekla bych přesně dochvilní a pěkně na čas, a stejně tak, ať se to daří i vám, a mějte se moc hezky, děkuju.
0: Ano, taky děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Věra Martinová a její toulavý džíny a jinak máme přesný čas, 11:45 na telefonu. Teď můžeme pozdravit Josefa do Zlína. Krásný pozdní večer, Josefe.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, zdravím vás. Tak co vy a vaše zkušenosti? Děkuju.
1: No, měl bych takový dotaz na toho pana Františka.
0: No.
1: On si mě nepamatuje. Když se stavěla v Rušovanech u Brna porobetonka, tak on ze sebe dělal velkýho pána a víc se o tím dál bavit nebudu. Ať se zeptá v Rušovanech, co si o něm myslil.
0: No jo, ale Josefe, já vás musím trošku zastavit. To téma naše zní dochvilnost a spolehlivost.
1: Dobrý, já ho nechci. Já ho nevychvaluju, ani ho nechci ním, ale já ho slyšívám, já to poslouchám teda tu noštěvinku.
0: Rozumím. Josefe, můžeme se dostat k tématu?
1: A když on tam volá, tak...
0: Josefe, naposledy vám říkám, naše téma je dochvilnost a spolehlivost.
1: Dochvilnost, ano, on je dochvilný.
0: A vy?
1: Já jsem starý důchodce.
0: To přece ale s tím nemá co dělat. Jak ctíte tuhletu...
1: Tady chci vám říct, že on zas tak 100%...
0: Josefe, děkuji za návštěvu, nashledanou, naše téma je jiné. Já jsem vás třikrát prosila, abyste se k tématu vyjádřil, vy si vedete svou, je mi líto, někdy příště, až budete mít chuť zavolat k tématu. No, u nás je teď na řadě Petr Bende s písničkou Láska a jinak se k nám samozřejmě můžete dovolat na číslo 731 800 900. Naše téma zní vlastnosti královské, dochvilnost a spolehlivost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Bendy a písnička Láska, to vše tady u nás v Noční lince na vlnách Českého rozhlasu. V Noční lince nedělně pondělní a teď se k nám dovolal Robert z Olomouce. Roberte, krásný pozdní večer i vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, zdravím vás.
1: Jo, paní Tuško, chci popřát všem. Jana, moje žena byla taky Jana. Všechno nejlepší.
0: Dobře.
1: Paní Jeně Chládkové do rozhlasu.
0: Dobře.
1: Když tím začnu. A teďka k tématu. Pan vedoucí Musil, který je můj šéf, tak mě naučil pořádku, víte jak? On řekl, hochu, chci, abys byl vše na pracovišťu a když tam nebudeš, tak dostaneš pokutu. Takže radši tam všim jdu dřív, abych neplatil pokutu, protože platit pokutu je zbytečný.
0: Jo, to máte pravdu, samozřejmě. Když už člověk stejně do té práce chodí, tak proč by měl chodit pozdě, aby platil pokuty? Ještě navíc. No jinak, jak vy oceňujete tyhle ty vlastnosti od jiných? Třeba když vy na někoho čekáte a říkáte si, no tak tenhle ten člověk zrovna moc spolehlivý asi nebude, nebo proběhne vám to hlavou, když na někoho čekáte dlouho?
1: To záleží na konkrétní situaci.
0: A stalo se vám to někdy, že jste tak o tom přemýšlel?
1: Tak, záleží o co šlo, jak říkal třeba ten pan Olin, když se šlo s chlapama na pivo, no, tak jsem třeba těch 20 minut počkal nebo něco, jo. Ale u některých věcí je to třeba důležité, jo.
0: No právě.
1: Když se potřebuje něco vyřídit na úřadech, no tak tam nemůžu přijít pozdě. Ten úřad má třeba do 3 hodin otevřený a když tam přijdu do půl čtvrté, tak mě to houby platný, no.
0: Takže jsou to pro vás důležité věci, taková dochvilnost a spolehlivost. A je to taková vizitka určitě každého člověka, že jo? Když zkrátka má domluvenou třeba nějakou, spíš se bavíme asi v té rovině těch pracovních schůzek a takových těch důležitějších věcí, než jenom, dejme tomu, přátelské setkání v hospůdce na pivo, jak už jsme tady konstatovali, tam celkem se dá u toho pivka počkat na toho kamaráda bez problému. Ale ty ostatní schůzky berete za důležité, tedy, aby byly na čas a tak.
1: Tak když je to zkuska u doktora a toto, tak tam prostě nemůžu přijít pozdě. Ale ještě jsem chtěl říct jednu věc. Mám jednu zásadu, to jsem v Noční lince teda moc neslyšel. Ale když v práci něco dělám, tak pokud je to jenom trošku možný, tak vždycky dodělat jednu věc a pak další, protože jinak nastává chaos, jestli víte, jak to myslím.
0: No, tak já úplně
1: No, protože 4 věci rozdělané, nic hotový.
0: No, tak to je samozřejmě jasná věc, že je docela fajn zkrátka dotáhnout věci do konce a pak pokračovat dál. I když zase jak kdy. Někdy ty věci pokračují souběžně a docela je fajn pracovat na nich současně. Asi podle toho, o jaký obor se jedná. Ale jak to chcete naroubovat, nebo jak to máme naroubovat na tu dochvilnost a spolehlivost tohleto?
1: Protože když dělám několik věcí, nic není hotový, tak to taky není. Ona nevím, jestli to spolu souvisí teda.
0: Jo.
1: A ještě jsem chtěl říct jednu věc. Vždycky říkali, že může někdo navrhnout témata. Jestli můžu navrhnout.
0: No můžete. Můžete nám i napsat,
1: jo,
0: samozřejmě.
1: Můžu, jo. Nestane se nic.
0: Nestane
1: se. Já sleduju moc mravence a našel jsem si krásný velký mraveniště a teďka k jednému chodím. A to je nádhera. Mně to připadá jak civilizace v malém velkém městě, třeba Mexiko, New York, jo, Moskva. Zkrátka nějaký velké město. To je prostě nádhera to sledovat, jak tam panuje pořádek v tým mraveništi. Každé tam má svůj úkol. Jo, to je, když sledujete civilizaci v malém, to prostě to je něco, to je pecka. To sledovat. Tam třeba vydržím hodinu sedět, no.
0: Jo, jestli pak ti mravenci jsou taky dochvilní, že jo, když mají někde domluvenou schůzku, že tam přitáhnou nějakou tu kládu zase na další stavbu.
1: Jo, to musím jim dolit zehličit.
0: No.
1: To je mnoho sranda, že, paní Barbo?
0: Dobře, tak Roberte, moc vám děkuju, jinak vám přeju taky.
1: Tak to je moc hezký a pozdravujte Linko, že Vlastičku, Ludmilu, Olina. No a všechny linkaře, co...
0: Dobře.
1: A moc vám za všechno děkuju, že jste mě vzala.
0: Mějte se taky pěkně, krásný zbytek nedělního večera, nashledanou, naslyšenou, zdravíme do Olomouce.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: A tohle to byl Honza Kalousek a jeho písnička se jmenovala Řeka v plamenech. Blížíme se k půlnoci. Teď jste se mi tam někdo ztratil z telefonní linky, což mě moc mrzí, ale určitě se dovoláte, pokud se o to pokusíte na naše číslo 731 800 900. No a než se tak stane, tak se třeba podíváme a asi to možná zkusíme hned přepojit. Takže kdo pak se dovolal? Halo, halo, halo. Hezký pozdní večer, slyšíme se?
1: Tady Libuško,
0: Libuško, já vás slyším, ale máme tam strašnou ozvěnu, už to asi bude lepší, doufám.
1: No, já jsem měpla rádi, ono to...
0: No, tak to ano, je super, ano. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, už je to výborný,
1: já
0: bez ozvěny.
1: Zdravím, Lituško,
0: děkuju, nápodobně.
1: Zdravím vás obě a všechny posluchače, co jsou napřímo.
0: Děkuju moc krát, taky vás zdravím.
1: A jestli já bych nějakou prosbu, určitě poslouchala paní doktorka Nora, jestli by mě neporadila, co je na kvasinky ústek, to je strašná věc, já to úplně se dusím.
0: Mm-hmm, tak já doufám, že se třeba, nebo že někde něco vyhledáte na internetu, nebo že u svého ošetřujícího pana doktora. No a Libuško, jak jsme na tom s tou dochvilností a spolehlivostí?
1: No, ale jo, dochvilnost určitě já jdu dřív, než bych měla. My máme tady...
0: Snažíte se hodně, jo?
1: No, kousek pod kopce a vždycky jsem šla dřív, než jsem měla.
0: Jo.
1: A děda to samý chodil dřív.
0: Aha.
1: To samý někde, jako... Dřív, no ne, tak zase je dřív nic pozděle, když ten vlak je vlastně tady máte pod nádraží, no,
0: no
1: tak je to, ale začal jsem chodit, pak jsem s kolegyní,
0: ano.
1: No a ta taky, to jsem jako, no ona teda přišla třeba o 10 minut pozdě, co je nevadil, a s tetou jsem chodila a tý to vadil, ne já, ale ona měla kolegyní a ta říká, ta nikdy nepřišla včas. Ona na ní strašně dlouho čekala.
0: Jo.
1: A tak to jako stalo. A sice teta už nežije, ale jako tak jo, tak když někam kordu, že jo, tak je potřeba, aby tam člověk přišel včas.
0: Mm-hmm. Je to pro vás důležitá věc, zkrátka prezentovat se tak, že přijdete včas a ne pozdě. Jo?
1: Určitě, určitě, no. Říkám, nádraží máme kousek a vždycky pomalu o půl hodiny dřív jsem šla.
0: Mhm.
1: No, tak ono je to lepší, no.
0: No a stalo vám se někdy, že jste musela na někoho čekat a v podstatě se třeba byla i naštvaná, že ten druhý něco řekne a ale, nedodrží slovo a tak?
1: Ne, ale ne, jako co jsem měla tu kolegyni tady, no tak o chvilku, tam třeba u labutě, já jsem čekala před labutí, ona byla ještě v labutě, no tak potom se přišla. To ne, jako to, nemůžu si stěžovat, že by někdo přišel pozdě.
0: Mhm.
1: No,
0: no a co taková spolehlivost obecně, nejenom s tou dochvilností, ale spolehlivost jako taková, když třeba někdo řekne, že udělá tohle, tohle. Máte dobré zkušenosti v životě nebo máte pocit, že lidi toho naslibují a pak nic, skutek utek?
1: No, stane se, že naslibují a pak nic, co se stane, to je pravda.
0: Hmm.
1: No ano, to jako, no. No to víte, každý nějaký, no, každý... Někdo na to nekouká, že jo, jestli přijde včas, nepřijde.
0: A vaše zkušenosti jsou spíš lepší nebo horší v tomto směru?
1: Lepší, lepší.
0: Lepší, no tak to je dobře.
1: No, lepší.
0: Že máte kolem sebe lidi, kteří, nebo na které je možné se spolehnout, že to je důležitá věc.
1: Ano.
0: Určitě.
1: Ano, ano, ano, to určitě, no. Takže to nám už teďko jako... S nima říkám, ta kolegyně už nežije, což mě mrzí a ta sestra říkala, já když jsem šla domů jel vlak, to jsem si na ně vzpomněla, no. Opravdu byla dobrá to ženská, no. No jo, to víte, ty hodní lidi odcházejí.
0: Rozumím. Tak Libuško, moc vám děkuju, přeju vám hlavně hodně zdraví, aby se vyřešil problém,
1: Tuško,
0: který řešíte.
1: Ráda, že jsem se spojila s vámi a Janičce Klátkovi přeju hodně, hodně zdraví.
0: Ráda vyřizuju.
1: Mm-hmm. No, no.
0: Ráda vyřizuju. Mějte se taky pěkně, hodně zdraví a
1: ano,
0: krásné dny,
1: taky.
0: Jo? Budu se těšit zase
1: ano,
0: příště.
1: Taky, ano, děkuji. A
0: není vůbec
1: zač.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Vaše patejdle a voňauky, děvčat, tak tolik písnička, jinak se blížíme k půlnoci. Před půlnocí se podíváme ještě také do pošty, protože jste se hojně rozepsali na náš web, za což moc děkuju. No a pak se společně s muzikou přehoupneme do nového dne. Tak a třeba paní Alena píše k našemu tématu spolehlivost a také dochvilnost. Dochvilnost byla za našeho mládí slušnost, ale dneska myslím, čím dokonalejší technika, tím více se nedodržuje slovo. Každý má mobil a vlastně se ani neomluví. Měla jsem kamarádku, při mých kulatých narozeninách na ně celá společnost čekala a přijela o 2 hodiny později a řekla místo omluvy: no a co, však nám kvůli ní neujel autobus. Tak tolik paní Alena ze života vlastně a ze svých vlastních zkušeností. Moc děkuju, paní Aleno, také vám přeju samozřejmě všechno dobré, krásné dny. No a teď už je na řadě Rod Stewart s muzikou a za chviličku přivítáme nový den.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou od Roda Stewarta jsme se přehoupli do nového dne, kterým je pondělí s datem už 25. května. Právě začínáme vlastně poslední květnový týden, poslední týden z měsíce, o kterém se dá říci, že je takovým tím skoro nejkrásnějším měsícem z celého roku, takže si i ten poslední týden měsíce května pojďme hodně užít. No a na prahu nového dne nám samozřejmě všem přeju, aby to byl den vydařený, aby to byl den radostný, i když je to den pondělí. Což pondělí mnozí z nás úplně nemusíme, ale zkrátka i pondělí má své místo v našich životech a určitě na co sáhneme, tak nám půjde dobře od ruky, takže hlavně s radostí a úsměvem a ve zdraví. A co se týče noční linky, tak i teď po půlnoci na prahu nového dne nás čeká povídání na téma vlastnosti královské, tedy spolehlivost a také dochvilnost. Patříte mezi lidi, kteří chodí včas tak, jak slíbili a je na vás za všech okolností spolehnutí? Jak se vypořádáváte s tím, když víte, že nestihnete třeba přijít včas? No a co pro tuhle skutečnost jste ochotni udělat? Nebo si říkáte, že pozdější omluva je dostačující? A jak pak vnímáte lidi nedochvilné, na které vždycky musíte čekat a ještě na ně pořád mimochodem čekáte? Jak je pro vás důležité to, že se můžete na někoho spolehnout? A kdy se vám to velmi vyplatilo? O některých vlastnostech se říká, že to jsou vlastnosti králů a určitě mezi takové patří právě spolehlivost i dochvilnost. S těmito vlastnostmi máme určitě každý spoustu zkušeností, nejenom u sebe, ale také i u druhých. No a jak jste vy dochvilní a spolehliví? Umíte držet slovo? Tak tolika mnohem více na toto téma. I teď po půlnoci telefon k nám 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jitka Zelenková, když se narodíme, tak tolik písnička po půlnoci na prahu nového dne. No a teď už můžeme pozdravit paní Pavlu z Prahy. Krásnou noc, Pavlo.
1: Děkuji, taky přeji krásný večer, ještě krásnou, krásnější noc, která
0: Děkuju.
1: Bude pokračovat.
0: Děkuju moc krát za všechny, samozřejmě. Tak Pavlo, prozraďte, jak je důležitá pro vás v životě spolehlivost a to, že se můžete na někoho spolehnout a vůbec i dochvilnost a tyhle ty důležité vlastnosti?
1: Já bych řekla, že ta dochvilnost s tou spolehlivostí tak trochu souvisí a dost to vypovídá, každopádně v těch důležitějších situacích takových, tak to vypovídá hodně o spolehlivosti, když je člověk trochu dochvilnej. Ale musím říct, že jsem s tím bojovala už od dětství, když jsem začínala chodit do školy. Tak to byl vždycky opravdu boj ráno se dostat včas a postišit si do té školy, ne, po cestě se nerozhlížet po obchodech a po výlohách. No, to byla moje slabá stránka taková, ale časem se člověk naučí samozřejmě, to jako jo, a nerada sama čekám dlouho, tak absolutně ne, nějaké půl hodiny, to a tak hodinka maximálně, a pak už je to opravdu nepříjemný, takže se snažím opravdu. No a jedna moje kamarádka tak se mnou jednou žertovala a říkala, hele, ty jsi taková časová optimistka.
0: Co to znamenalo v tu chvíli?
1: No, tím myslela, že já prostě si vždycky myslím, když třeba za ní konkrétně někam vyrážím, máme spolu někde nějakou schůzku nebo něco, tak já si vždycky totiž to nějak prostě odhad toho času, který potřebuju, abych se dostavila třeba, tak ten odhad mám tak jako trošku optimistický a myslím si, že to stihnu, ještě mám půl hodiny třeba nebo takhle, jako jak odhaduju ten čas, který budu potřebovat, se dostat na to místo. Tak tam to jako taky pořád ještě je takový, že no, teď už jsem se naučila chodit dřív než později. No, ale trvalo mi to dost dlouho, než jsem se vycvičila, abych nebyla časová.
0: Rozumím. Takže začíná to zkrátka správným odhadem času, kolik ho budu potřebovat dostat se na místo B z místa, nebo z bodu A, jo?
1: Přesně, v tom jsem měla. Ne, že bych nechtěla, já jsem se snažila vždycky, protože sama nerada čekám, ale tohle ten odhad, ten mě jako někdy opravdu trápil a moje ostatní bližní taky, ale nebylo to nikdy nějak dramaticky, že bych přicházela nějak opravdu pozdě, to jako ne, no. Ale hlavně jsem vám chtěla vyprávět jednu příhodu z dovolené Řecku.
0: Ano.
1: A to byl zážitek jiné kultury a jiného přístupu.
0: Tam se na autobusy čeká, ano, to víme mnozí a dlouho.
1: No, ale jakým způsobem, víte, ono je to až úplně takový, jak bych to řekla, sympatický dovolenový zážitek.
0: Patří to k folkloru místnímu.
1: No, v tom folkloru, a když to člověk zažije s celou tou jakoby situací okolo, tak to úplně začne vnímat jako jinak. A nám se stalo jedno, jestli můžu teda ještě
0: určitě
1: povídat, no, tak nám se stalo jedno, že jsme byli na dovolené v Řecku a byli jsme pod Olympem v jedné takové polovesničce, poloměstečko, takové malé městečko, velmi sympatické, jmenuje se to Leftokarian. No a tam byly v blízkosti takové zajímavé ruiny a my jsme si říkali, no, uděláme si tam výlet a teď jsme si to nastudovali, kdy jede vlak a všechno. No a dostavili jsme se, vlak měl jet ve 12 hodin, tak jsme samozřejmě 4 hodiny předem už tam byli na nádraží. No a lidi tam tak počkávali, pár jich tam bylo a tak jsme čekali, koukali, kdy už vlak přisupí. No a najednou přišel z nádraží takhle z té budovy, vyšel ven takhle nějaký ten, jak se jim říká,
0: výpravčí.
1: Výpravčí, teď mě to vybavilo. že výbravčí. No a šel k takový tabuli černý, tam byla taková menší tabule, hezky zarámovaná, a tam bylo napsáno 12.00, že vlak odjíždí. No a on tam přišel s křídou a s houbou takovou, a teď to pěkně smazal a prostě tam napsal 14.00 a odešel. Jo? A my jsme vykulili oči, než jsme pochopili, že jako tam se nediskutují takovýhle změny, jako že on by přišel a tam se lidem nějak omlouval, že to jede později, nebo něco, vůbec ne. Jenom tam napsal 14.00 a dělejte, co můžete.
0: Ano, ano.
1: Tak napřed jsme byli takový prostě, jako je, protáhlý obličeje. A teď tady máme ještě 2 hodiny čekat, ale jen bylo hezky.
0: No je, tak jste to vymysleli
1: tam,
0: nějak.
1: No, sedli jsme se tam a dívali jsme se a tak jsme zažili takovou věc, že přes ty koleje na druhé straně byla kousek od těch kolejí na patřičnou vzdálenost taková malá hospůdka, uh-huh. A tam posedávalo pár řeků takhle a popíjeli tam trošku a to. A najednou tam jeden z nich sedal, popadnul nějaký nástroj, druhý se přidal a dali se do hraní. A zvedla se skupinka taková malá, jestli jich bylo 5-10 nebo něco takového. A jak oni tančí takový ty jejich tance, já nevím, jak se teď to jmenuje, ale oni se popadnou kolem ramen, do kola takového. No a je to podobný takovýmu mírnějšímu kozáčku, oni tam tak poskakují, drží se v kole za ty ramena a tancují a hrajou a to. A ty nás tam tak bavili a nastavili takovou atmosféru tam.
0: No
1: jako,
0: vidíte, že... tak i to čekání stálo za to.
1: No, a já jsem si říkala, no tady to je prostě úplně jinak. My se honíme, minuty sem, minuty tam a pořád ten čas hlídáme a to. A tady oni, no, napíšou si na tabuli o 2 hodiny
0: později
1: a pak se dívají na to, co se tam okolo děje.
0: Paní Pavlo, musím poděkovat, každopádně moc děkuju za tuhle tu řeckou příhodu k tomu našemu tématu, která nám to tak jako hezky oživila. Každopádně vám přeju krásné dny, moc je užijte.
1: Děkuju.
0: A moc děkuju za návštěvu a za povídání. Mějte se hezky.
1: Já taky děkuju.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak, tolik Dalibor Janda, vždycky jsem to já, tolik písnička, no a teď je na řadě jeden e-mail, který nám poslal Honza od Prahy, který píše: všechny zdravím do noční linky, moc děkuju za témata a moc rád vás poslouchám od pondělka až do neděle. Rád bych přispěl krátkou poznámkou k tématu dochvilnost a spolehlivost. Dochvilnost neboli přesnost je prostě schopnost dorazit na smluvené místo, taky plnit úkoly a dodržovat termíny přesně na čas. No a taky podle mě to znamená být dochvilný a to znamená zase prokazovat spolehlivost i určitý respekt k času ostatních a také schopnost organizovat si svoje věci správně. Musím říci, že mně se to víceméně v životě daří, ale někdy to dá práci si právě zorganizovat věci tak, aby to všechno klapalo a abych zkrátka uchovával respekt vůči času ostatních lidí, ať už mě blízkých, anebo jenom zkrátka kolegů, se kterými třeba občas spolupracuji. Mně na tom dost záleží, protože je to moje vizitka, tak jak se prezentuji, takže na svoji dochvilnost a samozřejmě hlavně na svoji spolehlivost. Myslím si, že s přibývajícím věkem dbám více a více. Tak tolik Honza z Prahy. Milý Honzo, moc děkuju, ať se vám daří v životě a myslím, že určitě vaši spolupracovníci i přátelé, to, jak se snažíte být vůči nim spolehlivý a také i dochvilný, takže to určitě dokážou ocenit. Jinak děkuju moc a přeju také krásné dny a teď už je na řadě Věra Špinarová.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Tak krásně nám přišla zaspívat i Věra Špinarová. Jednoho dne se vrátíš, tolik nejenom písnička, vlastně i filmová muzika. No a za 4 minuty půl 1 pozdravíme k Máchovu jezeru paní Boženku. Boženku, krásně.

0: ráno a vy přesně rozsvítíte. Jako...
1: No jo, ke zvířátkům se stává brzo a je potřeba stávat pravidelně a přesně, no, že jo?
0: A nevěřili byste, jak ty zvířátka jsou taky naučena ten čas? A když se třeba stalo, že jsem byli na nějaké muzice a řekali jsme, tak nepůjdu na hodinku spát, že jo, půjdeme tam. Ono to všechno spalo, nechtěli stávat, nechtěli pít. A pěra dřív, že se to sebe opačně a stalo se třeba, že jsme se spohodili na nějaké muzice a přišli o to, tak to celý chlív bučel.
1: Jo, jo, mají naučený čas.
0: Přišel zootechnik ženský, kde se tam řve celý teletník. A ty zvířata taky jsou už naučený na ten pravidelně to.
1: Ano, ano, je to
0: no,
1: pravda.
0: Já v tomhle jsem byla cvičená po tatínkovi, když potom on ležel, tak musel mi přesně v oběd v 11 připravenou zuby, talíř na stolický jsem vozila, anebo to. Takže jako, a mám tak i vycvičený dcery, když někam jedeme a tak na určitou hodinu někam mě vezou, tak jako máme naučený. 5-10 minut to už musí být, ale všechno dočasný.
1: Jste
0: jako
1: tak zvyklí doma zkrátka, že to funguje a že když se řekne v tolik a v tolik, takže v tolik se prostě pojede nebo v tolik se sejdete.
0: A taky jsme měli zpátky takovou jednu, která, no, chudák, už 3 roky zemřela, ale ta nepřišla nikdy. My jsme ji třeba ujeli do práce, sami ujeli jsme ji, mohli to dovolit před náma na kole, přijeli tak nebo něco, a vždycky se na něco vymlouvala, že jí manžel marnil, pak manžel umřel a ona stejně ještě hodiny, půl hodiny, to plně nebylo. A na, někam jsme jeli společně na vlak, vždycky dobíhala. My už jsme na nádraží stáli a ona vždycky dobíhala, my už se jeli ve vlaku.
1: Takže je to pro vás důležité, zkrátka, dochvilnost a hlavně být spolehlivý, nebo i spolehliví kolegové, ať už v práci, anebo i v rodině mezi blízkými.
0: A teďka jsme babky důchodkyně a tak vždycky jdeme do cukrárny posedět, že jo, šestli jsme vdovy.
1: Jo.
0: A tak taky chodíme přesně na hodinu. To jako už vždycky cukrás už nás to vyhlíží. Když opět už jdeme díl, tak jsme byli nakoupit nebo něco. Ale do teďka furt mám ráda dochvilnost, no.
1: Už si říká cukrář, pan cukrář, kde už zase jste, že tam ještě nejste, že jo?
0: No,
1: když tam
0: 5-10
1: minut chybí. Jo, tak to je hezká zkušenost tohle, že to takhle máte v životě zařízené i vlastně s kamarádkama a bylo to i s těma kolegyněma v práci. Takže pro vás důležitá vlastnost, důležité vlastnosti a důležitá věc.
0: Ano.
1: Dalo by se, dalo.
0: A říkám, i ty zvířátka byly zvyklí na to, na vidělnost.
1: Dobře, tak Boženko, moc vám děkuju. Zdravíme k Máchovu jezeru a přeju vám hodně zdraví. Ať jste v pořádku. Mějte se hezky, jo?
0: Taky, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petra Janů právě dospívává a my pozdravíme další paní Boženku, tentokrát do Hradce Králové. Boženko, krásnou noc přeju.
1: Já taky děkuji a zdravím všechny, kdo děkuju. Ještě poslouchají.
0: Děkuju za ně.
1: Já mám taky ráda dochvilnost, ale mám takovou zkušenost, na ní do smrti nezapomenu. Já jsem se měla vdávat a chodila jsem s chlapcem, s vojákem a ten byl ze Slovenska. A mě ještě nebylo 18. A on končil už vojnu, tak jsme se dohodli, že se teda vemem, protože se nechtěl vrátit na Slovensko a už měl tady zajištěnou práci.
0: Jo.
1: Tak jsme byli v létě u rodičů na Slovensku a byli tam bratři jeho, můj muž je ze 7 dětí, 5 kluků a tak oni říkali, víte co, tak přijeďte k nám do Holišova, to je za Plzní, a my vám tady svatbu uděláme. Jenže já jsem musela žádat o plnoletnění, že jo, a byli dovolený a oni nám to vyřídili až jako v říjnu, kdy mě bylo za 14 dní 18 a manžel končil vojnu pomalu. A teď, že jsme se dohodli, že teda k nám přijede po 10. hodině, ale on se nějak nepohodl s velitelem a ten mu řekl, že má opušťák až druhý den. No takže nesmí jako odjet. A my jsme byli teda dohodnutí na tou 10. a večer a no muž nebo manžel nebo nastávající prostě nepřijel, že jo. Teď táta můj nebyl nadšenej, že jako se vdávám a prostě vojáka, Slováka, že jo, tak ano, měl ano, takový ano. Řeči a on začal. Já jsem ti to říkal, že se že tě nechá, že prostě se s ním nemáš jako chodit a takový ty, no. Jenže Petr přijel po půlnoci, asi v půl jedný, kytku na kole a ve čtvrt na pět jsme jeli teda do té Plzně, do Holišova. A svatbu jsme měli dohodnutou na sobotu na 11 hodin. V půl jedenácti přišli z Národního výboru, že předseda musel odjet do Plzně a že nám svatbu odkládají na 3 hodiny odpoledne. Tak mi fotografa zrušit, že jo, a to. No já byla tak naštvaná, protože...
0: No ale to je teda docela jako nejednoduchá věc, když vám přesunou svatbu teď hosti do toho všechno domluveného, tak to si myslím teda, že je situace docela zapeklitá.
1: Proto říkám, že na to prostě do smrti nezapomenu, jo. Na svoji svatbu. Takže jsem vůbec nebyla nadšená z toho všeho a druhý den jsme se sebrali, teda jeli jsme domů kytku do kufru a jeli jsme, já jsem tehdy bydlela na vesnici mezi Jičínem a Novým Bydžovem. V pondělí jsme se sebrali, kytku vrazili do kufru, jeli k fotografovi, dali jsme se Bydžově vyfotografovat jen sami dva, aby jsme měli vzpomínku a byla taková, byla moje svatba. Jinak teda, když jsem jezdila do práce, tak jsme někdy jsem dělala ve výrobě a to jsme měli píchačky a já jsem, museli jsme píchat. Prostě hodiny, že jo, příchod a to. A já jsem tak nějak ještě děti měla, že jo, doma čekala jsem na mamku, tak jsem vzala motorku a jela jsem na té motorce. A už bylo před 6 a já jsem si vůbec neuvědomila, už jsem pospíchala, tak jsem motorku prostě opřela a dohodila ji jako nohou, místo abych ji dala na stojan. Já jsem si tak spálila nohu o ten vejfuk, že no prostě se mě to nevypartilo, no ta nedochvilnost moje. Jinak s tím mám takovýhle zkušenosti.
0: Zkušeností víc než dost a docela zásadní, která jak to tak poslouchám, Boženko, s úžasem.
1: No. Ale jo, tak manželství
0: stane se
1: měla dobrý.
0: Tak to je dobře.
1: Udělali jsme si zlatou svatbu, mm-hmm. Tak jsem si napekla koláče a táta se s mužem prostě smířil, nebo tak nějak ho bral a měl ho ještě radši než mě. A tak takže to všechno dobře dopadlo.
0: Tak, to je
1: tak
0: dobře.
1: To
0: je dobře. Boženko, moc děkuju. Mějte se taky hezky. Krásné dny přeju. Zdravím do Hradce Králové. A dobrou noc zase
1: dobrou
0: příště.
1: Noc. Dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Hana Zagorová a Málo kdo ví. No a na telefonu teď máme paní Martu z Prahy. Paní Marto, krásnou noc přeju i vám.
1: Dobrý den, já jsem ráda, že vás slyším.
0: Napodobně.
1: Jedinkrát jsem s váma mluvila, je to asi tak 4 roky.
0: Jej, to nám to utíká, no.
1: Já jsem hlavně se zaprvé se vyjádřím k tomu, do chvilnosti,
0: no.
1: Což je moje vlastnost dokonalá teda, jo.
0: Paní Marto, mohla bych vás jenom poprosit, paní Marto, šlo by stlumit rádio?
1: Ježíš, pardon, to na něj zapomněla.
0: Děkuju, ono nám to tam dělá ozvěny a rušilo by to ostatní. Děkuju moc. Super, děkuju.
1: Takže říkám, že jsem vždycky všude chodila včas.
0: Uh-huh.
1: A bylo to asi taky bylo v zájmu toho, co jsem dělala. Já jsem pro mě svýho zaměstnání. Při něm jsem ještě organizovala pionýrské tábory.
0: Jo.
1: 20 let. A různý sportovní akce, protože jsme byli docela takový jako sportovní podnik.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Tak se to dalo. No tak to bylo fajn a to. Takže to jsem v tom využil.
0: Bylo potřeba v tom mít pořádek a časově to sladit všechno a dát to dohromady, že jo?
1: Ano. Já se chci ale vrátit k něčemu jinému. Já jsem ročník 38.
0: Uh-huh.
1: Takže se ještě dožila válku. A kde? Ve Zlíně. Já jsem se tam narodila a zažila jsem tam to bombardování fabriky tenkrát. To bylo ošklivý, teda to vám hrozně.
0: No to vám věřím.
1: Jinak jsem tam ještě byla do 9 let, tak už jsme se museli odstěhovat. Že táta byl baťovec, že jo, takže to nedopadlo. Tak jsme pak byli 2 roky v Karlových Varech a pak jsme se přestěhovali do Prahy. Jenže táta nám v 51. umřel, tak jsme s mámou zůstali. Tak tak jako bezprizorní se s bráchou. Ten byl to na vojně, takže žádná pomoc, nikde nic. No, dopadlo to tak, jak to dopadlo. No. A my jsme jinak jako jsme neměli žádný jako velký problémy, i když jak jsme po tátu vyšli estrbáci a co se odehrávalo, co jsme jako si říkali, že není dobře, ale nás to tak moc nepostihlo, mě a bráchu. Brácha sice se nedostal na vysokou, ale jak sám řekl, já bych ji stejně nedodělal.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem se dostal na střední školu, na obchodní akademii, docela bez problémů, no. Takže to šlo, no, takže dneska už jako máme jiný život, jsme starý brácha, už dávno není na světě.
0: Mm-hmm.
1: No, takže to jsem se chtěla jenom o tom Zlíně, vzpomněla jsem si, já jsem bydlela v Ovčírnou, to je tam.
0: Rozumím. Pojďme ještě jenom, paní Marto, prosím, ano. Závěrečně, na závěr toho našeho krátkého povídání k té spolehlivosti. Jak pro vás v životě byla důležitá vlastně spolehlivost u jiných lidí a tak při té vaší práci?
1: Jelikož jsem měla pod sebou dost podřízený, samozřejmě, že mě to strašně vadilo. To vedlo se jim to i vytknout, když to bylo nutné.
0: Ano, ano.
1: Jsem nerada někdy, ale
0: prostě pro vás bylo důležité se na lidi spolehnout a vědět co je, jak a co bude.
1: No, měla vcela ženská dítě a několik dětí a teď jak to skloubí dohromady, že?
0: Rozumím, není to jednoduchý vždycky.
1: Taky nebylo jednoduchý. Takže to takhle to je, no. Nevím, co bych vám ještě řekla.
0: Dobře, já každopádně moc.
1: Já furt jako vzpomínám na ten Zlín. Byla jsem tam ještě několikrát jako po svém odstěhování.
0: Mm-hmm.
1: Měla jsem tam 1000 příbuzných, dá se říct. To už je tam živa jenom jedna.
0: Mm-hmm, takže vzpomínáte alespoň takhle.
1: Vzpomínám často. Jenom ten Zlín je krásný, to za prvé.
0: No je to krásný kraj, ano.
1: Za druhý zajímavý. Jo. já jsem jako ještě ke všemu na štace, jak byl tím ředitelem toho osobního oddělení, tak měl na starosti ještě kromě těch osobních věcí taky kulturní záležitosti, například festival.
0: Dobře, tam je tak paní Marto, už vás zastavím, protože přece jenom už odbočujeme od toho tématu a taky nás začíná trochu tlačit čas, takže já poděkuju moc krát. Přeju vám všechno dobré a hezkou noc. Nápodobně a budu se těšit, že se zase ozvete určitě, jo? Dřív než za 4 roky. Mějte se hezky.
1: No tak, to nezáleželo na mě.
0: Já vím. Tak jste se dobře dovolala. Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Mějte taky dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: František Nedvěd a Jižní kříž. No a s touhletou písničkou jsme se dostali do finále nedělně pondělní noční linky. Pojďme se podívat ještě do pošty, kde se píše třeba od pana Mojmíra toto. Kdo dlouhá léta dojížděl do práce vlakem, později autobusem, má jasno, že to na něj nepočká. A jakékoliv výmluvy jsou nesmysl. Od toho jsou hodiny, aby věděl, kdy má přijít. Teď už mi na ničem nezáleží, když mě někdo někam veze, prozvoní mě telefonem. Bohužel z vlastní vůle už nikdy nikam nepojedu. Jinak hezký večer všem. Zdraví Mojmír Kříž ze Svitav. Pane Mojmíre, moc vás taky zdravím. Přeju všechno dobré, krásné dny a pevné zdraví. Opatrujte se. No a protože jsme na konci, patří se poděkovat vám všem za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc. Pokud jdete spát, tak pěkné sny, a pokud jste se rozhodli, že budete bdít, tak pro vás máme samozřejmě spousty nočních pořadů. Jinak přeju vydařený pondělní den a budu se s vámi těšit zase velmi brzy naslyšenou. Dobrou noc.
1: S cizí ženou v cizím pokoji, zdá se, že tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové, tak už jsem tu zas jako dramaturg a taky uvaděč v divadle pro vaše uši. Prosím, ano, tamhle, tam je ještě jedno volné místo. Ano, hezký večer. Vidím, že je dneska plno, nakonec, aby ne. Krátké mistrovské povídky patří podle vašich ohlasů k těm asi nejoblíbenějším kouskům, které vám tohle rozhlasové noční divadlo může nabídnout. Tak, hezký poslech, právě začínáme.

0: Povídka to je vám někdy román na pár stránek. V rozhlase platí, že není umění udělat dokument nebo koláž v hodinové stopáži, ale dostat všechno tohleto základní témata, emoce, zvuky do několika málo minut, to je skutečné umění. Stejně jako napsat krátkou povídku, kterou pak čtenář vezme, jak se říká, i s chlupama. A právě tohle uměl a v novinařině se tomu taky vyučil spisovatel Eduard Bass. Jeho povídky, pane, ty se čtou sami, tedy pokud není zrovna po ruce Miloš Kopecký, který si v rozhlase vybral Bassovi Žluté plerézy.
1: Pan Julius Koláček byl nejúžasnější akvizitér, jaký kdy jezdil po českých vlastech. Byl zástupcem pojišťovny Minimal, kteréžto jméno se vztahuje na výši členských příspěvků, nikoli na vyplacené pojistky. Konkurence mluvila o něm s největším uznáním. Řekli pan Siegfried Perthes od pojišťovny Aquavita, že by Koláček umluvil i nemocnou kobylu, byla to největší pochvala pod sluncem. Obchodní kariéru možno založit pouze na solidním podkladě. A ten pan Koláček měl. Jiní mladí lidé v obchodě zakládají si budoucnost na zásadách vyčtených z Carnegiea, Vanderbilta, neprůzných pokoutních knížek. Pan Koláček šel svou vlastní cestou. Uposlechl několika rad, jež mu místo novoroční remunerace poskytl jeho první šéf, pan Jakub Kaubeles, ve firmě František Novák, první český křesťanský závod se sukny. A hlavní zásada tohoto starého rutinéra byla: nejlepší obchod, jejž může mladý člověk provésti, jest dobře se oženit. Pátral jak četnický pes mezi svými rozsáhlými známostmi, až konečně našel partii hodnou uznání. Vyženil svých 80 tisíc korun, načež byl pojišťovnou jmenován inspektorem bez zvýšení platu i jakékoliv jiné změny. Jmenování probudilo jeho ješitnost. O svatbě pojistil všechny svatební hosty, faráře, restauratéra, 18 fiakristů a 2 posluhy. Vyneslo mu to v uznání 14-denní dovolenou, ovšem bezplatnou. Po dlouhých úradách celého příbuzenstva zvolena za cíl nutné svatební cesty Paříž, a když se pan Koláček z chotí vrátil, byl z nejšťastnějších a nejklidnějších manželů v celé sluneční soustavě. Neboť přesvědčil se, že jeho žena je anděl nejenom finančně, ale i morálně. S lehkým srdcem odjížděl co inspektor na své turné po venkově. Pojišťoval konduktéry, sedláky, pasažéry ve vlaku. Jeho neúnavná ústa pracovala jako perpetuum mobile. Stačilo třeba požádat jej o oheň k zapálení fajfky a už našel nit k hovoru o hrůze požáru na venkově. A když vylíčil nejživějšími barvami utrpení, nebezpečí a nástrahy, jež číhají na každého z nás, bylo naslouchající publikum jato nevylíčitelným děsem. Ano, smrt číhá všude. Neunikneš, neunikneš. A když vše v hrůze stichlo, ozvala se jako vysvobození konejšivá slova Koláčkova. Ano, pánové, smrt je všude a neuniknete jí, ale přestává být i pohromou, jestliže jste pojištěni u pojišťovny Minimal, jejíž podmínky jsou v skutku nejmírnější. To bylo tajemství jeho úspěchů, jež mu vlévali vedle domácího štěstí klid a spokojenost dožil. Až jednou seděl v Benešově v hotelu Pošta. Benešovské pojistky byly všechny zapsány v jeho kopírce a nyní strkal klidně černou kávu a listoval v Politice. Náhle padl jeho zrak na malý inzerát a v jeho obličeji nervozně trhlo. Četl se zděšením: Žluté plerézy, přijďte dnes do Uránie, Pařížan. Žluté plerézy. Žluté plerézy, módní splývající pera na dámském klobouku. Jediné žluté plerézy v celé Praze měla jeho paní. Byla to tehdy Dernière Création Paříže, již si přivezla do Prahy. A současně vynořil se Koláčkovi před očima onen podezřelý mladík, jenž při celé jízdě z Paříže neustále se potloukal kolem jejich kupé. Panu Koláčkovi strnula krev v žilách. Nejlepší obchod jeho života se řítil, hroutil a v duchu se mu objevil hrozivý bankrot. Bankrot celé jeho existence. Odjezdy vlaků, vtlučené dlouhou prací do paměti, prolétly mu mozkem. Zaplatil a letěl na nádraží, aby stihl rychlík. Vrhl se do vagonu, zdrcen a zničen. Konduktéři nepoznávali v něm hovorného pana Koláčka. Ani jediné pojištění nebylo ve vlaku provedeno. Světová pojišťovna Minimal ani jednou doporučena. Její inspektor seděl nehybně v koutě vozu a naslouchal, jak kola vozů zpívají dutě. Plerézy, plerézy, plerézy, plerézy. Teprve když vlak vyjížděl do pražského nádraží, vzchopil se ze své apatie. Není možno, aby jeho žena, jak ji poznal, tak brzy ho podváděla. Musí se napřed ovšem přesvědčit, než učiní rozhodný krok. A pln trapných obav i slabých nadějí vrhl se do tramvaje. Bylo k 8:00. Po Václavském táhli davy mladých lidí z obchodů nahoru na Vinohrady. Tramvaje zvonily a prodírali se hloučky pěších. Panu Koláčkovi trvala jízda jako věčnost. Proklínal správní radu, řidiče, publikum a když již neměl, komu by klel, vyskočil z vagonu a spěchal pěšky domů. Vyběhl 3 patra k svému bytu jako mladík. Otevřel klíčem dveře. Pokoje pusté a prázdné zeli mu vstříc. Nikdo nebyl doma. Ani paní, ani služka. Tikot hodin bodal ho přímo do srdce. Vešel do ložnice. Divadelní plášť jeho ženy byl pryč. A na stole stála ohromná, známá krabice na klobouk. Prázdná. Studený pot vyrazil mu na čele. Žlutá péra za 300 franků houpají se teď někde vedle vyžehleného cylindru a jeho žena, jeho dokonalá žena naslouchá lichotkám bezvousého mladíčka, frejíře s vyžehlenými kalhotami. O, proklatý Jakube Kaubelesi, kdyby si věděl, jak končí nejlepší obchod, tebou tolik doporučovaný. Kdyby svěděl, co je žena, nezačínal bys s ní žádného podniku, jehož základ má být solidní. Bůh ti odpust tvoje remunerace. Stačili zničit jednu lidskou existenci. A pan Koláček zvedl se resignovaně, ale myšlenka spravedlivé odplaty prolétla mu hlavou. Ano, dopadnout jí hada. A zničit, zdrtit morálně. Řehravé uhlí na její hlavu. A pak rozchod. Rozchod. Definitivní rozchod. S nuceným klidem vyhledal drožku a tryskem hnal ji z konce Vinohrad do Uránie. Nekonečnost Prahy uváděla její v zoufalství. Kobila se jen vlekla a drožkář byl nejpotulnější bídák světa. Konečně Holešovice. Uránie. Vlétl jako puma do hlediště. V hledišti byla tma. Ve žlutém obdélníku scény hráli právě poslední akt nějaké cizoložné komedie. Publikum se smálo komickým situacím a všechen ten smích vzbudil v panu Koláčkovi zuřivou touhu po pomstě. Konečně dohráli. Žárovky se rozsvítily, ale proudy obecenstva znemožnily by každý rozhled. Koláček vyběhl ven a číhal. Číhal. Lidé chodili kol, rozesmátí, šťastní a bičovali tak zuřivost Koláčkovu až k šílení. V tom spatřil, jak 30 metrů od něho vstoupila dáma do drožky. Jen tak se zamihly žluté plerézy jejího klobouku. Pak nějaký cylindr a drožka se rozejela. S výkřikem vrhl se Koláček mezi lidi, probil se ke své drožce a ukázal na prchající. 10 dostanete, dohoníme-li je. Troškář se podíval a zavrtěl hlavou. Milost pane, to nepůjde. Ten pekáč tam, to je Pepíček Čůčů. A ten má jelena jako švanciperk.
2: Nemluvte a jeďte.
1: A tak začala divoká jízda. Ale marno vše. Pan Koláček zůstával stále zpět a když vyjížděli do Slezské ulice na Vinohradech, potkali již Pepíčka Čůčů s prázdnou. Pan Koláček běžel jako šílený po schodech nahoru. Přede dveřmi se zarazil. Otevřel je tichonce a po špičkách vstoupil. V jídelně na stole byl pohozen klobouk se žlutými plerézami. Skočil k ložnici a rozrazil dveře. Ženský výkřik ozval se ve tmě. Otočil tastr, žárovky zazářily a v koutě u postele choulila se služka Máry, svlékající ze sebe šaty jeho ženy. To byla nejděsnější rána, jež mohla pana Koláčka stihnout. Klesl na okraj postele a nechápal, neviděl, neslyšel. Máry v nedbalkách stála zoufale. Koláček se nehýbal. V hlavě se mu pletly pojmy. Žluté plerézy, paří, žuránie, Máry, cylindr. Náhlý výkřik jej probudil. Vyskočil a spatřil svou ženu, vracející se v šále z varieté, která klesá ve dveřích domdlob. Neboť přistihnou ti krátce po svatbě svého muže in flagranti se služkou, jest zajisté věc hodná omdlení.

0: Myslím, že tajemství úspěchu Basových povídek u čtenářů je i v tom, co všechno měl Eduard Bas v životě za sebou. Ono se vám to nějak nastřádá, nazbírá a spisovatel pak nemusí jen tak šustit papírem. Eduard Bas nebyl jen novinářem, fejetonistou nebo soudničkářem, ale taky třeba kabaretiérem v proslavené Červené sedmě, autorem mnoha kupletů. No a z toho všeho bral i jako píšící autor. A kdo ví, jak mu do pera přišel takový Straglův zákon, radši se ptát nebudeme. V rozhlase o něm vyprávěla Jiřina Jirásková.
1: Ve státě Iowa vyhlásili zákon proti sňatkovým podvodníkům. Každému muži, který bude z této šalby usvědčen, vypálí se tři výstražná znamení na pravé předloktí. Zákon moudrý a prozíravý, jako všechny zákony světa. Senátor Al Stragl, otec tohoto zákona, byl den po jeho přijetí oslaven všemi vdovami a staršími dívkami státu Iowa a do tří dnů dostal 713 nabídek k sňatku. I viděl z toho, že vykonal dílo záslužné. Na ranči Růžová naděje zacvakla na dvoře kopyta jezdeckého koně a Helena Betincová zvedla hlavu. To je Jim, zašeptala. Ale než došeptla, rozlétly se dveře a Jim vstoupil. Vysoký, širokoplecí, v bezvadném kabátci, s nedbalou, ale rozkošnou vázankou, nad pevnými rty hezký, hustý knír, nad vysokým čelem černé, ale už šednoucí vlasy. Hello, Jimmy, co dělá noha, zvolala Helena, rozkládajíc příbory k snídani. Hello, Helen, všecko v pořádku. Myslím, že dnes mohu už odejet. Heleně Betincové se nějak zachvěla při nalévání kávy ruka, crček jí ujel mimo koflík na talířek. Jim Sherburn jí podal širokou mužnou pravici, usmál se na ní svým zářivým úsměvem, usedl na židli, ne tvrdě a zeširoka jako zdejší arizonští jezdci, ale tak nějak skladně, jako gentleman. A pak si několika půvabnými pohyby urovnal před sebou šálek, chlebíčky, máslo a řízky roast beefu jako člověk, který nejprostším, nejpřirozenějším způsobem vykouzlí ve všem pořádek. Helena velmi bystře vnímala a oceňovala každou tuto podrobnost. To byl jiný a jaksi vzácný svět, který s tímto mužem vpadl sem na zapadlou růžovou naději, která znala jen hulákání kaubojů a za života neboštíka Betince jen drsné a divoké pitky farmářských sousedů. Po jeho smrti před třemi lety přijížděl ještě tu a tam některý z nich, všelijak starosvětsky nafintěný a napomádovaný, motal se tu neohrabaně půl dne, než se po mnoha sklenicích whisky dostal k tomu, že plácl do stolu a vyrazil ze sebe hello, Helen, Jášku, nebudete přece pořád vdovou, koukejte, můj ranč a růžová naděje. Ano, už je celkem se sebe střásla jednoho po druhém. Ale když jí hoši z Bukového údolí před týdnem přivedli tohoto cizince, který si tam při páru z koně pohmoždil nohu, na první pohled viděla ten, že by byl ten pravý. Jimmy, vyspělý, mužný, ve všem pán. A s jakou srdečnou dvorností se k ní choval. Ten týden se Helen musela mnoho přemáhat, zvláště za večeru na verandě, kdy se jí pomalu vyspovídal z celého svého dobrodružného života. Od školní škamny přes vojančení na Filipinách a obchodní plavby do Orinoku a jednatelství v Kviku, až k tomu tajemství, které ho znovu a znovu a také nyní táhlo tam, na severozápad, za údolí smrti, za Ouncovo jezero pod severní boky Mount Whitney. Přiměla ho nakonec, že i s tím se jí svěřil, neboť měla na něho vliv. To viděla zřejmě a blažilo jí to nesmírně. Vypověděl jí tedy, drže její ruku pevně ve své jako na přísahu, že tam, v Nevadě, ví ne o jednom, ale o třech údolích plných zlata, nezměrné bohatství, které hlídá a střeží a které vyjeví až teprve tehdy, kdy bude mít všecko kolem skoupeno a zabezpečeno. Ta klidná opatrnost zcela odpovídala jeho nádherné rozvaze, Ale Helen Betjencová se přitom nemohla ubránit hrůzné myšlence, že někdo jiný ho může zatím předskočit. Ti muži jsou tak pošetile sebevědomí. I ten nejdokonalejší mezi nimi potřebuje vlastně ženského důvtipu, aby bděl nad jeho konáním. Jimmy jí pověděl své tajemství, ale patrně ne celé. Neboť když jí líčil krásu onoho pralesa a jak už byl jednou na prahu toho, že bude jeho pánem, nějaký neznámý stesk a smutek vešel v jeho zamyšlené oči, nějaká těžká a trudná hořkost se mu navěsila na hlas, který bez děky

ženy, která dovedla vládnout kaubojům a indiánům svého ranče. Jimmy nesmí odejít s tímto tajemstvím. Helen ho donutí, aby je položil před její rozumné oči. A ona mu pak poví, je-li to taková věc, pro kterou má muž... Ano, pro kterou má muž opouštět ti ženu. Nebála se to domyslet. A pak přišla ta napjatá chvíle, kdy ho vší vůlí své bytosti dostala k tomu, že poprvé sklopil přední hlavu a urputně sevřel ruce. Byla by ho zlíbala za ten nádherný vzdor, ale musela ještě chvílečku vytrvat. A v skutku zvedl hlavu, zadíval se jí hluboko do očí a pak nějak dutě řekl: Helen, vy jste tomu chtěla. A vykasal pravý rukáv kabátce nad loket, rozepjal košily a natáhl před ní krásné svalnaté předloktí. Řadou nad sebou byly na něm tři zjizvělé křížky. Straglova znamení, zašeptala Helen. Ano, přikývl Jim, památka na Ájovu. A schrnuv pruce rukáv košile a kabátu, zahleděl se v její úžaslé oči a pomalu vážně dodal: přísahám vám, Helen, že byl jsem odsouzen nevinně. Nic jsem s tou dámou neměl, nic jí nesliboval, nic po ní nechtěl. Ale zbláznila se, a když jsem jí odmítl, udala mě a před soudem přísáhla. Heleně bylo náhle vše jasné. Ano, ano, ano, takovým nebezpečím od všelijakých hysteriček jsou vystaveni mužové tak dokonalí, jako je Jim. A tupý zákon, který nechápe hru lidských srdcí, naplňuje život tragédiemi. Třikrát musela projít verandou, aby utěšila své pobouření. Pak však stanula u Jima s celým klidem a rozhodností velitelky ranče. Jime Sherburne, pravila pevně a zvučně, jaký Jim ještě neslyšel, vaše noha je v pořádku a odjedete dnes do Nevady a Kalifornie. Jsme tu u hranic. Jak dlouho potřebujete jet k vašemu údolí u Whitney? 6 dní, Helen, odpovídal jako kdysi při raportu na Filipinách, neboť i on věděl, že jsou před velkým rozhodnutím. Kolik dní je vám třeba na zakoupení pozemku? 2 dny do Fresna a den jednání, ale žádné ale. Kolik myslíte, že to bude stát? Vnímal její žhoucí tvář a planoucí oči. Byla nádherná. Všecko ho hnalo k tomu, aby ji uchvátil a zlíbal. Ale zdržel se a vteřinu uvažoval. Měl na jazyku 8 000, ale bez děky mu přišlo polknout slinu. Pak řekl... 10, možná 12 000, je to samá stará sekvoj. Dobrá, Jimmy Sherburne. Půjdete se mnou do kanceláře a já vám dám šek na $15 000 pro banku ve Swansea. Za 17 dní se vrátíte. A kupní list na ty lesy. Sekvoje tam jsou, říkáte. Ten kupní list, nemyslíte, Jimmy... Ten kupní list by mohl být na vaše i na mé jméno. Nemyslíte, Jimmy? A pak bychom mohli Jimmy také růžovou naději převést na společné jméno. Nemyslíte, Jimmy? Tohle už mluvila překotně, měkce a slastně a nedomluvila pod jeho polibkem. Za hodinu se vyhoupil do sedla a vytočil odpočatého koně k bráně. Helen stála před domem a mávala šátkem. Smekl velkým obloukem klobouk, pak její vítězně zvedl nad hlavu jako k přísaze a vyrazil ven na cestu do Swansea. Nebylo mu v první chvíli lehko. Klusal mezi travnatými loukami a říkal si vytrvale: hlupáku, hlupáku, do smrti si tu mohl mít ráj. Ale pak přeskočil potok, který zde ohraničoval pozemky růžové naděje, půda přecházela v poušť a v mysl Jima Sherburna se čím dál tím více usazoval blažený pocit svobody a volnosti.
O 3 roky později seděl Tomáš Kedigen, usedlý majitel ranče Sedm bříz, pohodlně a zeširoka u

snídaně. Kostnatýma rukama si krájil chleba a přes šálek koukal do přeložených předvčerejších novin, které si tam opřel o konvici. Proti němu seděla mladá paní Kedigenová a s tichým steskem sledovala jeho tuhé, neohrabané pohyby. Tomáš Kedigen najednou zvedl hlavu od novin, ukazovákem přidržel v nich jedno místo a přes noviny oslovil manželku: holka, buď ráda, že ses ještě včas vdala. Já vím, že byl Betin zhodnej mužskej a dobrej soused, to všechna čest. A vím taky, že ses uměla jako vdová na ranči otáčet. Ale na věky truchlit pro neboštíka, to není lidský, když je ženská mladá a vedle je soused při majetku. Bůh ví, co by tě bylo potkalo, kdyby jsi byla to se mnou rozmyslila jinak. Tadyhle to je z Charlestonu. Chytili tam zase takovýho ptáčka, co má mý vdovy. 12 jich má za 3 roky na svědomí. O 100 000 je připravil a představ si, Helen, že měl přitom na ruce ty straglovy křížky, takže každá mohla vědět, o co běží. Já nevím, jaký vy ženský jste a kam dáte rozum. Jako tenhle ten Marley, on si taky říkal Sherburne. Co pak, Helen, nějak jsi se zakuckala?

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem tu svého času přiznal, že si nějak věčně pletu ty Basovy klapzubáky a Poláčkovi muže v offsideu. Ani vám nevím proč, že by v tom byl ten fotbal? Eduard Bas a Karel Poláček toho ale měli společného víc než jenom to, že se potkávali v Lidových novinách v jedné redakci. Oba prošli vlastně všemi rubrikami, psali fejetony, soudničky. Oba se na novinářském základě pak taky stali autory oblíbených románů. Ale protože to dnešní divadlo patřilo právě Eduardu Basovi, rozloučím se teď na konci Klapzubovou jedenáctkou, jak si jednu její kapitolu v rozhlase vychutnal Jiří Adamíra. Vidíte, ani nevím, jestli taky chodil fandit na fotbal. Zůstávejte ve zdraví a brzy opět naslyšenou.

0: Nejen celá Barcelona, ale půl Španělska bylo vzhůru nohama. Nikde se o ničem jiném nemluvilo, než jak dopadne zápas mistra Katalánie s tajemným mužstvem Klapzubů, o němž se všemi prostředky zpravodajské techniky roznášely nejúžasnější pověsti. Ale i kdyby 3/4 těchto zpráv byly vylhány a přehnány, jedna věc nemohla klamat. Bylo to celkové skóre klapzubovských zápasů, které pořád mělo na jedné straně nulu a na druhé cifru, která vypadala spíš jako letopočet než součet gólů. FC Barcelona tušil, že tu jde o celou jeho slávu, a proto konal několik schůzí mužstva výboru, aby se poradili, jak na ty Čechy jít. Schůze byly rozčilující a bouřlivé, ale nakonec v nich prorazil se svým názorem Alcantara. Pánové, myslete si, co chcete, pronesl na jedné z těch schůzí, ale nejlíp bude, když je včas schromíme. Jistota je jistota, ještě jsem neviděl, aby střední záložník se zlomeným žebrem zachraňoval situaci. Bravo, volali ostatní, zlomem mu raději 3, jistota je jistota. Kdyby bylo po mém, vyřídili bychom nejdříve obě spojky a středního záložníka. To by pro první půlku stačilo. A brankáře k tomu, sklíční kosti, jistota je jistota. Výborně, křičeli hráči, pak jim nasázíme branek, kolik budeme chtít. Pánové, ujal se slova předseda. Jsem v skutku nesmírně dojat, když vidím vaše ušlechtilé úsilí, jak zajistit vítězství našim barvám. Ale není všechno tak jisté, jak se vám zdá. Kdybychom je odrovnali všechny, nedáme jim ani gól. Proč ne, jak to? Oho, to uvidíme, řvalo mužstvo. Pánové, nemohu si pomoci, ale nedáme jim ani jeden gól. Ale proč ne? Protože bychom byli pořád offside. Hráči překvapením vyvalili oči a utichli. V skutku bylo jasno, kdyby nikoho neměli proti sobě, byli by vlastně offside. Předseda využil tohoto překvapení. Myslím tedy, abychom nehnali věc do krajnosti. Myslím, že návrh Alcantárův pro začátek stačí. Schromte si spojky a střed zálohy a potom uvidíme. A když to nestačí, písknu na vás začátek naší národní hymny a složíte obě křídla beka. A když to nestačí, prolomíme střední linii, jak zněl třetí návrh. Jeným pro Krista pána, nechte aspoň 3 hráče na hřišti, abychom nebyli offside. A tento zprostředkující návrh byl potom jednomyslně schválen a všichni se rozešli uspokojení, že mají vítězství zajištěno. Druhého dne už to věděla celá Barcelona a všude zavládla nesmírná radost. Noviny hned přinesly fotografie Josívka a Tondy Klapzubových, kteří hráli na spojce, a Karlíka, který hrál ve středu zálohy, a k tomu připsali sáhodlouhé pojednání, ve kterém se z historie, národopisu, přírodopisu a matematicky dokázalo, že to jsou 3 největší surovci, na které si musí dát Barcelona pozor. A u všech holičů a ve vinárnách a v cukrárnách se lidé smáli, jak těm 3 fotografiím přikreslovali kluci 3 křížky, že už je jako po nich, že jsou vyřízeni na věky věkův. Amen. Za takových okolností vjela Klapzubova 11 do Barcelony. Do zápasu měli 3 dny volné. A tak tedy chodili po městě a okouněli všude, kde mohli co zajímavého spatřit. Především sárci scháněli po novinách, starý Klapzuba se o ně staral nejdříve. Ale ať vzal do ruky ty nebo ony, všude našel jen fotografie Josívka, Tondy a Karlíka. A všude byl nad nimi přidělán kříž. Co pak to jenom znamená? Lámal si starý Klapzuba hlavu a zatímco se hoši toulali po městě, on seděl před hotelem, báněl zuřivě z fajfky a marně se snažil rozlousknout tu španělskou hatmatilku kolem obrázků. Z těch 3 křížků, které se všude a všude opakovaly, šel na něho až strach. V duchu se zaříkal, jak přijdou domů, že dá kluky učit cizím řečem, aby nebyli v cizině tak zaprodáni jako on. Přišla neděle, O 17. hodině se měl začít zápas, ale již v poledne se hrnuli lidé ke hřišti. Ještě nikdy nebyl starý Klapzuba tak ustarán jako toho dne. Něco bylo ve vzduchu, něco nepřátelského a zákeřného, on to cítil. Ale pořád tomu nemohl přijít na kloub. A jak se tak dívá po lidech, najednou slyší křik a hluk. Lidé uskakují stranou, tísní se na chodníky a prostředkem cesty jedou na hřiště tři vozy záchranné stanice s červenými kříži. Starý Klapzuba na ně kouká, vidí ty červené kříže, počítá 1, 2, 3 vozy a pak mu očička zamrkají. Ještě, že jsem na to přišel, vy kujoni. A vytáhl troubel, vyklepal popel, zastrčil fajfku a upaloval do hotelu, jen mu podkůvky cvakaly. To bylo zrovna 14 hodin a o 16. přijel pro Klapzuby autobus. Hoši jezdívali na hřiště bez zavazadel, ale tentokrát je starý Klapzuba přivlekl se schodů obrovský kufr, který před časem koupil v Berlíně a o němž kluci nikdy nevěděli, co v něm vlastně je. Sluha s portýrem vytáhli kufr na střechu vozu, kluci nastoupili a starý si jako vždycky uvelebil u šoféra a již autobus se natřásal ke hřišti. Starý Klapzuba byl už veselější, ale jak viděl podle cesty lidi táhnoucí se na mač a dívající se nepřátelsky na jeho chlapce, nemohl se zdržet a klel a nadával celou cestu. Hoši už předtím zpozorovali jeho divnou náladu, ale nedovedli si ji vysvětlit. A teď měli ještě jednu záhadu, co s tím obrovským kufrem? Na hřišti se s ním museli zase dva sluhové dřít, než jej odnesli do šatny. Ale starý Klapzuba neřekl ani slůvko, jen chodil kolem a zas tak mžoural jako kocour po sluníčku. A když se hoši začali svlékat, šel a zamkl dveře na chodbu na dva západy. Ještě nikdy netrvalo Klapzubovým hochům oblékání tak dlouho jako tentokrát. Mužstvo Barcelony už bylo dávno na hřišti, 45 tisíc lidí kolem řvalo, pískalo a troubilo. Soudce a autáci chodili jako vyjevení a Klapzubáci dosud nikde. Konečně se něco v černém davu před klubovnou zabělelo. Míč vyletěl vysoko do vzduchu a Klapzubova jedenáctka nastoupila. 45 tisíc lidí rázem umlklo, ale v zápětí se hrozně rozchechtalo. Co svět světem stojí a kope do kulatého míče, ještě nikdy se neobjevilo na trávníku tak vystrojené mužstvo, jako byli dnes Klapzubáci. Jejich nohy byly tlusté jako pařezy a kdo je viděl zblízka, poznal, že mají pod punčochami přivázány holeně, jako se nosívali, když byla kopaná ještě v začátcích. Na kolenou měli gumové oviny silné jako pneumatika u automobilu. Stehna měli vpředu i vzadu chráněna tlustými kaučukovými vložkami, jako mívají hráči rugby. Stejné pržové pancíře chránili ramena a horní paži. Na hlavě měli každý vycpanou čepici, jako mívají závodníci na motocyklech. Ale nejkomičtější byl jejich trup. Všichni Klapzubové měli dnes nehorázná panděra a vůbec všude po těle zdáli se pod dresem přetýkat tukem. Bylo to jako 11 obrovských melounů na neohrabaných nohách. Klapzubáci měli na sobě gumový obal, do něhož byl napumpován vzduch. Nikdo se jim nemohl dostat na tělo. Alcantárovi se zklamáním protáhl nos a mužstvo Barcelony nastoupilo velmi zaraženě. Zaraženo bylo i barcelonské obecenstvo, jen v prostřední lóži se kdosi smál. Byl to starý Klapzuba, který tam hulil z fajfky a dusil v sobě smích, až mu slzy tekly po tvářích.
1: Se sakra, Mariáš, povídal si chvilkami. Moc rychle se jim v té ambaláži běhat nebude, ale co je to platný, lidský život je nad pohodlím. Teď jen u všech prašivých vejkopů, aby nezapomněli, co jsem jim řekl.
0: Ale kluci nezapomněli. Hráli zápas zrovna tak, jak jim to nařídil. Jak se zmocnili míče. Podávali si jej jen nejdelším příčným podáváním, jaké bylo možné. Levý záložník na pravé křídlo, pravý záložník na levé křídlo a křídla mezi sebou. Ostatní si kopli jen tak před brankou. Následek toho byl, že zakrátko 10 Španělů běhalo jako blázni hned nalevo, hned napravo, a než doběhli ke Klapzubovi, který měl míč, letěla Meruna nad jejich hlavami na druhý konec hřiště, kde nikdo z nich nebyl. A než se nadáli, padla branka, pak druhá, třetí, čtvrtá. Pak udělali pokus obsadit křídla. Ale Klapzubáci hned zase hráli prostředkem. Španělé se vrhli všemi hráči na celý český útok, ale ten posílal míč dozadu a tubeci a záložníci se zase docela volně hnali na španělskou branku. Zkrátka byla to taková hra, že Španělé vůbec nepřišli Klapzubům na tělo. Než se k ním přiblížili, byl už míč dávno pryč. A na branku se střílelo z velké dálky a tak ostře a falšovaně, že bylo jen 5 ran, které brankář mohl jakž takž stočit na roh. Jinak, co rána to branka. A v druhé půli Alcantara zuřil tak, že beze vší příčiny skočil Tondovi oběma nohama na prsa. Ozvala se strašlivá rána. Alcantara odletěl na 10 metrů a Toník stál uprostřed hřiště, najednou tak hubený, že z něho dres visel jako z tyčky. To nic není, kluci, křičel starý Klapzuba z lože. Já vám to zas napumpuju. A skutečně mu hned krunýř zalepil, napumpoval, a když sluníčko zapadalo, vyhrávali Klapzubáci 31-0. Prach milion zahozených autů, chechtal se táta, když z nich svlékal jejich brnění. Set sakra offside. Dobře jim tak, já jim dám dělat nad mými kluky kříž.